0: Ještě jednou hezký podvečer, milí posluchači, při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, vás vítá Tereza Brázdová. S Janem Kloudou, kameníkem, tesařem, truhlářem a taky nadšeným amatérským historikem tento pořad natáčíme v jeho druhém domově, v zemi Keltů na Savrkách. Honzo, já jsem řekla druhý domov, možná je to úplně ten domov?
1: Tak vzhledem k tomu, že bydlím v bytě v paneláku, tak se dá říct, že tohle je ten domov, protože doma, tedy v tom bytě, jenom přespávám.
0: Bydlíte v Chrudimi?
1: Bydlím v Chrudimi.
0: Ten příběh ale musíme začít v Sokolově, kde jste se v roce 1971 narodil, pak jste se přestěhoval ještě jako dítě do Lomnice nad Popelkou a rozhodl se studovat střední kamenickou školu v Hořicích.
1: Je to tak. Trochu dílem náhody jsem se dostal tedy do Hořic na střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou, na technický obor těžba kamene. A musím říct, že to byly velice krásné 4 roky v Hořicích na internátu s kamarádama. Výborný.
0: A vlastně kámen vás přivedl do Železných hor?
1: Dílem náhody jsem po vojně potkal svého spolusouputníka vojenského a ten mi poradil, abych se zeptal v Lomu nad Štětínu, že by tam mohli přijímat lidi na práci v Lomu. Tak jsem tam šel a nějaký čas jsem tedy lámal kámen tady ve Štětíně.
0: Dlažební kostky.
1: Dlažební kostky. Po zkušenosti v Lomu, kdy tedy moje chatrné tělo odmítlo pracovat nadále, jsem se rozhodl, že se podívám trochu po světě, takže jsem vlastně vyrazil stopem do Německa a nějaký čas jsem cestoval stopem po Evropě, bylo to velice dobrodružné a naučil jsem se trochu mluvit španělsky, trochu anglicky, trochu německy. No a vlastně pak jsem v Německu dokonce získal i práci jako truhlář. Tam jsem tedy nějaký čas zůstal, naučil se dobře jazyk, naučil se trochu pracovat se dřevem, aspoň doufám, a získal určitě i nějaké ty zkušenosti vůbec, jak by člověk měl pracovat, aby to bylo k něčemu, aby to bylo efektivní a aby to dávalo smysl.
0: Do Na Savrk jste se ale opět vrátil, ale tentokrát už do muzea. Kolem roku 2004 nebo 2005 to už vlastně existoval spolek Boj.
1: Ano, opět trochu dílem náhody, ale zase mě to zaválo zpátky sem do Na Savrk, kde jsem začal vlastně spolupracovat se spolkem Boj na přípravě expozice Po stopách Keltů. A zde jsem se také poprvé potkal, řekněme, s naší keltskou historií, kterou jsem nikdy předtím vlastně ani moc nestudoval a ani se jí nějak extra nevěnoval, ale velice mě to oslovilo.
0: Tak si o ní za chvíli něco povíme.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Janem Kloudou ze spolku Boji a země Keltů v Nasavrkách. Bojové byli keltský kmen, který se dělil do několika větví. Jedna z nich osídlila přibližně ve 4. století před naším letopočtem střední a severozápadní území Čech, které začaly být později nazývány římskými historiky zemí bojů. Na Savrkách v roce 2001 vznikl spolek Boji, který dodnes se snaží prezentovat zdejší keltskou historii a jejich největším dílem je právě archeoskanzen země Keltů na Savrkách. Mimochodem největší vůbec ve střední, možná i celé Evropě. Archeoskanzen, který je zaměřený právě na keltské období. Pořad Kdo umí, ten umí, natáčíme přímo tady v zemi Keltů a s Janem Kloudou už teď procházíme keltskou bránou. Země Keltů archeoskanzen se začal stavět v roce 2011. První návštěvníky přivítal v roce 2016. Kdy jste tu začal pracovat?
1: Tak já jsem začal pracovat v roce 2011 na dodělání kamenné opěrné zdi a postupně jsem se začal věnovat i dřevěným stavbám. Snad se nám to povedlo.
0: My se tady musíme zastavit přímo v té bráně, protože ta je vlastně rekonstrukcí brány, kterou archeologové odkryli v Českých Lhoticích, což bylo jediné oppidum ve východních Čechách. České Lhotice jsou jen pár kilometrů odtud. Tam vlastně začal i celý příběh tohoto archeoskanzenu.
1: Celý příběh nejen skanzenu, ale i spolku Bojí začal na místním opidu České Lhotice, ačkoliv ten příběh začal vlastně ještě daleko dříve. Už začal v 19. století, kdy místní sedlák objevil keltský mlýnek na poli, tím si založil vrata a až posléze badatelé a tehdy vznikající archeologové usoudili, že je potřeba prostor trochu lépe prozkoumat a zjistili tedy, že toto místo nějakým způsobem opevnili a obývali Keltové.
0: O jaké době se vlastně bavíme?
1: Bavíme se asi o 2. století před naším letopočtem, kdy po celé Evropě vznikala taková opěda, jako máme právě tady v Českých Lhoticích. Kelti se opevňovali a bránili proti Římanům z jihu a proti Germánům, kteří přicházeli v té době ze severu.
0: Jak dlouho Keltové to opidum obývali?
1: Moc dlouho ne, protože už v roce 50 před naším letopočtem ho pravděpodobně opustili a máme doložené obývání tohoto území Germány a posléze i Slovany a vlastně se obývalo toto území se obývalo lidmi až do raného středověku, kdy tedy vznikla vesnička, obec, hradiště, která je malinko teda už předsunutá před to opidum, už to není přímo uvnitř zavaly a za nějakým opevněním, ale je to neopevněná malá osada raného středověku.
0: Vy jste se postupem času musel logicky ponořit do té keltské historie a znát všechny ty souvislosti a tak dále. Archeologii ani historii jste nestudoval?
1: Nestudoval vlastně tím, že se člověk začne pohybovat mezi lidmi, kteří tu historii studují, tak se nevyhne diskuzemi s nimi a jelikož já jsem teda spíš technický typ a praktik, tak mě takový archeolog nutně potřebuje k tomu, aby mohl postavit keltský dům. Takže oni mi rádi sdělovali svoje poznání a já jsem rád poslouchal.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí s kameníkem, tesařem, truhlářem Janem Kloudou. Se teď díváme z ochozu keltské brány archeoskanzenu země Keltů v Nasavrkách směrem do toho srdce. Jaká je to plocha? Já jsem už zmiňovala to, že je to největší archeoskanzen ve střední Evropě.
1: Tak nám se podařilo zastavět kolem 3 hektarů plochy, což je vlastně jenom malý výsek takového keltského města, protože například naše oppidum České Lhotice má rozlohu 23 hektarů. Takže si představte tedy, že to město bylo o mnoho větší než náš skanzen a obývalo ho třeba i 2-3 tisíce lidí.
0: A ve městě to žije, já tady slyším kohouta, máte tady i zvířata, taky tamhle přijela nějaká exkurze, děti k těm prohlídkám, my se samozřejmě ještě dostaneme. Když se rozhlédnu, je tady asi 25 rekonstrukcí historických obydlí. Nejsou to stavby, které byste si vymyslel, byste musel pracovat se všemi historickými souvislostmi. A ty stavby nevznikly jen tak namátkou. Samozřejmě jste vybrali to jejich místo, ale jsou postavené na základě půdorysů, archeologických nálezů, prostě z keltského období z různých lokalit.
1: Tak my jsme vybrali vlastně nejlépe popsané stavby z mladší doby železné z celých Čech, ať to bylo třeba oppidum Závist, naše největší oppidum, ale tak třeba i bránu máme teda z našeho města, přímo z Českých Lhotic, a například Svatyně, ta pochází až z dalekého Manchingu z Německa.
0: Když se rozhlédnete, tak co je vaše srdeční záležitost tady?
1: Asi všechno, nedokážu takhle něco vyzdvihnout. Možná moje srdeční záležitost asi je dům náčelníka Svatyně, kterou jsme stavěli vlastně nedávno, dá se říct. Momentálně dostavěný dům kameníka, i ten je mojí srdeční záležitostí.
0: Matyáš přijel na školní výlet sem do archeoskanzenu. Už jsi tu někdy byl?
2: Jednou, ale už je to nějaká doba.
0: Tohle je fajn místo dějepisova školy, ne?
2: Jako jo, je to tady dobrý. Dozvěděl jsem se třeba, jak stavěli ty domy, že vlastně to udělali přes nějaký proutky, pak na to dali tu prostě hlínu namíchanou.
0: Honzo?
3: Já jsem se tady dozvěděl třeba, jak že měli hodně olov nebo železa na to vyrábění. A je to tak pěkný městečko. Tenka chodíme do školy všichni tři. Jsme kámoši. A je to tady hezký, je teplo, je dobře. Takže. Takže je to dobrý.
0: Už jste byli tady v chalupě?
3: Ještě ne, ale tak nějak jsme to tady celý obešli.
1: Tak ty jsme vstoupili do domu kováře. Jsme v nějaké centrální místnosti. Vidíte, že tady měli ohniště, takže tady topili otevřeným ohněm. My to zkoušíme, experimentálně tady taky topíme a snažíme se topit tak, aby nás neštípali oči, protože samozřejmě, že ten dům nemá komín, když se podíváte. Jo, nemá žádný komín a nad ohništěm má takovou zvláštní konstrukci, jestli pak víte, k čemu to je dobrý.
3: Zachytává to ten kouř, jakože celkově, že to nejde do okolí ani nahoru?
1: A kam by se ten kouř potom poděl?
3: Do střechy a mohlo by to chytit třeba jiskra.
1: Aha, tak teďka si trefil hřebíček na hlavičku, je to jiskrolab, takže zachytávají se tady jiskry. Ten kouř potom kouří všude v místnosti a vlastně stoupá ke střeše a odchází těmi otvory. Vidíte, že štítový stěny nejsou dostavěný a že tam jsou otvory a těmi odchází teda ten kouř.
0: Viděli jste, kluci, tu postel tady? Chtěli byste na tom spát?
3: Asi záleží, kdyby to jako bylo úplně nový a vyčištěný, tak bych to možná zkusil tam lehnout, ale jinak asi ne.
0: Tvrdý by to bylo trochu, co?
3: Bylo to hodně tvrdý a hlavně jako... Já jsem jako alergik, takže bych se jako úplně... I tady toník, takže my jsme tam byli úplně...
2: Já jediný byl v pohodě.
1: Jestli do toho můžu vstoupit, tak ta postel vůbec není tvrdá. Ona je vycpaná slámou a překrytá kožešinami. Tady my máme různé kožešiny, aby teda bylo i vlastně vidět, jaká zvířata mohli Kelti lovit a zpracovávat kůže z nich, tak myslím si, že by spali především v jakých kůžích, co myslíte? Který jsou nejlepší na spaní? Vzali byste si kance na spaní, nebo byste si...
2: Asi ovčí
1: vlna. Přesně tak. Ta ovčí vlna je úplně nejlepší. A dokonce si myslím, že i vy, co máte třeba alergie, tak byste s tím nemuseli mít problém.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Jana Cloudu jsem dnes v zemi Keltů nechala i trochu pracovat. Dnes nestavíte žádný dům, i když vlastně ano, ale je to taková těžší práce, protože vyplétáte plot. Kde jsme teď, u jakého objektu?
1: Tak teď se nacházíme u dílny Kameníka a my vlastně, jak jste řekla, vyplítáme plot, ale není to plot, je to stěna, která ovšem působí jako plot, jako polský plot, takže my teďka děláme armaturu do budoucí hliněné stěny. A ta armatura právě vypadá jako polský plot.
0: U nohou nám leží takové silné pruty z vrby. Teda. Na to pak naházíte tu mazanici, vlastně ano. Bláto ze slámou smíchané a vznikne z toho vlastně tak. Stěna.
1: Je to mazanice, není to jen tak ledajaké bláto, je to opravdu spraš, sprašová hlína, kterou smícháme s pískem a s nasekanou slámou, tak aby to pěkně pojilo. Pak se to vlastně naháže na tu stěnu, ta stěna se vyhladí a pak to vyžaduje další péči, protože tahle vymazávka vám seschne, vyschne, rozpraská se, vy musíte znova vyplnit.
0: Takže pěkné počasí potřebujeme, aby to vyschlo.
1: Potřebujeme i pěkné počasí, ale vlastně moc nepotřebujeme velká vedra ani moc slunce, protože je lepší, když ta vymazávka vysychá pomaleji.
2: Bacha, Tondo, prosím tě. My tady to zastřihneme. To máme správně dlouhý. Tak.
0: Dílna Kameníka má rákosovou střechu, stejně jako ostatní domy tady v Archoskanzenu. Sehnat dlouhý rákos, je to dnes problém tady v Čechách?
1: Tak samozřejmě, že pokud byste si ho chtěli natěžit sami, tak se dá sehnat, dokonce by byl někdo i rád, kdybyste mu ten rákos natěžili, ale je to velice, velice pracné. Proto my tedy si rákos sami netěžíme, ale necháme si ho dovážet z Maďarska.
0: Některé střechy tady září novotou. Jak dlouho vydrží taková rákosová střecha?
1: Tak když je střecha dobře udělaná a když se o střechu trochu postaráte, to znamená, že ji třeba jednou za 5 let takzvaně naplácáte, to znamená, že ji vlastně trošičku očistíte od mechu, který na ní roste, a vlastně ta stébla trochu jako zaplácáte zpátky mezi ty latě, tak ta střecha může vydržet třeba 50 let, než tedy se její vrstva natolik stenčí, že byste potřebovali novou.
0: Do jaké míry vlastně pracujete s původními stavebními technologiemi?
1: I když používáme nějaké moderní technologie nebo moderní nářadí, tak stále se snažíme o to, aby stavba nakonec vypadala co nejautentičtěji, a vlastně všechny plochy otesáváme, spoje děláme sekirama a tlátama. Ano, spojovací materiál používáme, ale to používali i Kelti. I Kelti používali železné spoje, protože jsme v době železné a samozřejmě, že takový železný hřebík vydrží ve dřevě déle než třeba dřevěný kolík.
3: Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí, ze země Keltů v Nasavrkách se stavitelem Janem Kloudou. To vypadá, že jsme teď v nějakém zookoutku. Možná slyšíte archeoprasata?
2: No, i tak by se dali nazvat, protože vlastně je to křížený divočák s naším domácím prasetem. Takže oni vypadají spíš trošku jako divočáci bez těch klů.
1: Těch zvířat máte víc?
2: Máme tady v každém dvorci nějaké to zvířátko a samozřejmě, že na opidech, tedy přímo v těch městech, si lidé chovali ta domácí zvířata. Určitě by bohatý kovář mohl mít třeba krávu na mléko, určitě by tady byly nějaké kozy, nějaké ovce, prasata. Samozřejmě, velice oblíbený pokrm Keltů a vlastně posvátné zvíře.
1: Sem do archeoparku jezdí hlavně děti, tak i ta zvířata pro ně musí být velká atrakce. Kolik za rok přijede návštěvníků?
2: Tak já myslím, že v loni jsme měli návštěvnost kolem 25 tisíc lidí za ten rok a samozřejmě, že ty děti tvoří velkou část, protože mimo hlavní sezónu také děláme programy pro školy a školky, dokonce i střední školy a je o ně velký zájem, takže každý den nám tady přijede autobus nebo dva autobusy dětí a my je tady provedeme, ukážeme jim řemesla, povíme jim něco o Keltech, trochu o té historii, ale hlavně si myslím, že je pro ně důležité, že se pohybují venku na čerstvém vzduchu a nesedí ve školních lavicích, mají trochu pohybu zkrátka.
1: A prostě tady to není virtuální realita, tady mají ty dějiny jako na dlani. Mohou si do takové keltské chalupy vejít, něco si tu zkusit vyrobit. Myslím, že pro děti hlavně to musí být neopakovatelný zážitek a hlavně takový vklad.
2: Tak já v to doufám, protože to je vlastně důvod, proč stavíme tato obydlí a proč vůbec jsme tady začali stavět keltskou, řeknu, vesnici, ačkoliv teda se snažíme o to, aby to bylo město, ale zkrátka chceme nejen dětem, ale i dospělým přiblížit, jak mohli žít naši předkové před opravdu mnoha a mnoha lety, tedy v roce, řekněme, 150 před Kristem. To si totiž těžko někdo dokáže představit, protože takové stavby se nikde nedochovaly, nikde vlastně je velice málo míst, kde je můžete vidět takto zrekonstruované jako u nás.
1: Pane Kloudo, máte tu raději váš klid při těch pracovních povinnostech, nebo se naopak těšíte třeba na ty vrcholné akce? Zmíním, na přelomu července a srpna se tu koná Lugnasad, největší evropský keltský festival, kdy jsou tu tisíce návštěvníků. Jak vy to vidíte?
2: Já mám rád obojí. Já se moc těším na Lugnasad a vlastně připravuji ho s partou už mnoho let a je to vždycky veliký očekávání, je to celý rok trochu té práce. Každý týden se tomu člověk musí pověnovat a možná, že o to víc se těšíme, že přijde ten den, kdy předvedeme, co jsme připravili a že to všechno zase dobře dopadne a že odsud odjede spoustu spokojených lidí.
1: Musím říct, že právě při Lugnasadu se ta keltská kultura vlastně zhmotní. Zní tu keltská hudba, lidé jsou oblečeni v historických kostýmech. Dokonce každý ročník má svůj příběh.
2: Ano, přijede sem k nám do našeho opida, přijede mnoho rinektorů, kteří se věnují právě té keltské kultuře, kteří rekonstruují oděvy, zbraně a samozřejmě i příběhy. Například tento rok pojedeme do Itálie, do Říma a ten dobijeme.
1: A s kým?
2: A s kým? Budeme vyprávět příběh náčelníka Brennuse, který v roce 387 před naším letopočtem dobil Řím.

0: je keltská svatyně. Tak my už jsme to trochu naťukli, je to vaše srdeční záležitost?
1: Tak určitě ano. Za prvé je to svatyně, není to obytný dům, ale je to místo, kde se shromažďovali lidé, kde se pravděpodobně modlili ke svým bohům, a to místo by tedy mělo být nějakým způsobem zvláštní a určitě jsme mu věnovali speciální péči při stavbě.
0: Není to anonymní svatyně, vymyšlená. Ten půdorys jste převzali z německého Manchingu, z keltského opida.
1: Ano, je to tak. V Manchingu, ve velkém opidu, byla odhalena tato svatyně, kde tedy se nám dochovala rýha po nějaké palisádě, která je obdélníkového tvaru, asi 12 na 16 metrů. A uvnitř této palisády bylo 12 kůlových jamek poskládaných do kruhu. A z toho my jsme vycházeli.
0: Z toho jste vycházel? Co pak ty sloupy? To by bylo jasné, ale když se teď podívám směrem vzhůru, tak nad námi je koruna té kruhové stavby. To se prostě nedochovalo v té zemi. Takže jakým způsobem jste tohle rekonstruovali?
1: Vzhledem k tomu, že ta stavba má v průměru asi 7 metrů, předpokládáme, že byla zastřešená, tak jsme museli nějakým způsobem vynést krovy. Ovšem na to, abychom vynesli tak dlouhé krovy na takhle velký průměr stavby, by nám ty krovy vycházely velice, velice masivní a vlastně ta stavba by byla velice těžko realizovatelná v tehdejší době. V dnešní době s jeřábem samozřejmě dokážete postavit cokoliv, ale řekněme, že kdybyste tady na té stavbě chtěla do kruhu poskládat krovy, tak každý z těch krovů bude velice těžký, protože bude mít rozměr, řekněme, 25 cm na 20.
0: To trámový nad námi je tady do kruhu a jeden ten trám vlastně leží na druhém a spojují se v takovém věnci.
1: Říkáme tomu větrník, neznáme ani slovo pro tento způsob stropní konstrukce. Vlastně ta stropní konstrukce nám pomohla k tomu, abychom střechu rozdělili na dvě části, tedy spodní střecha a vrchní špičatá střecha. Takže na tom věnci stojí, řekněme, věžička a ta věžička je znovu zastřešená teda.
0: Ty trámy jsou krásně ozdobené, to jste taky vycházeli z nějaké keltské ikonografie, inspirovali se ornamenty. To už jste si trochu vymysleli tady.
1: No, samozřejmě, že všechny ty zdobné prvky mají svůj základ v něčem jiném, než je tedy dřevěný trám. Většinou je to keramika. My nemáme dochováno, jestli Kelti zdobili svoje trámy různými lineárními prvky nebo geometrickými malbami. Ale předpokládáme to a tedy jsme přenesli některé ty geometrické zdobné prvky na trámy a myslím si, že to udělalo svůj dojem.
0: Pane Kloudo, jak dlouho jste stavěl keltskou svatyni?
1: Když nebudu počítat nějaké přípravy a vlastně kresby plánků a vůbec rozmyšlení celé té stavby, tak jsme to stavěli jako správní Kelti. Na podzim jsme začali, na jaře jsme skončili. Akorát Kelti to dělali obráceně, začali na jaře a končili na podzim.
0: Vy jste konkrétně i na téhle stavbě zúročil svoji práci kameníka, tesaře, truhláře taky, stavitele. Čím se vlastně cítíte být nejvíc, když to takhle zjednoduším?
1: Aha, čím já se cítím? Tím vším nějakou, já nevím, jak to mám říct, jaký jedno slovo. Já se cítím řemeslníkem, asi.
0: Co vás na té vaší práci a na životě v zemi Keltů baví? Čím vás naplňuje?
1: Tak určitě mě naplňuje tím, že moje práce je vidět, zůstane tady po mně a zároveň se můžu ale věnovat i, řekněme, té osvětě nebo i výchově dětí nebo i renekmentu. Zkrátka, koníček se mi stal povoláním a to je vlastně fajn.
0: Říká Jan Klouda ze spolku Boji a na severské země Keltů. Já vám, milí posluchači, přeji příjemný zbytek dne a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, hezký podvečer. Z volna se rozsvěcují světla ramp a z Českého rozhlasu České Budějovice vás při poslechu víkendového písničkového pořadu srdečně zdraví Jiří Kasal. Ten dnešní charakterizuje hudba se specifickým rytmem, jejímž rodištěm byla Jamajka a která klade důraz na druhou a čtvrtou dobu v taktu, tedy reggae, což má svůj smutný aktuální důvod, neboť se v neděli 6. září ve věku 80 let uzavřel životní příběh zpěváka i herce výrazné tváře populární kapely Jojo Band Richarda Tesaříka, jemuž budeme věnovat první část půl hodinky.

To mě láká. Dnešní antré půl hodinky hlavně v rytmu reggae obstarala úspěšná nahrávka kapely Jojo Band, skladby s hudbou Miroslava Linharta a s textem Richarda Tesaříka, který tvořil páteř i z historického pohledu Jojo Bandu spolu s mladším bratrem Vladimírem, kterému patřil často v písničkách této kapely vedoucí hlas a který zemřel na následky pádu z kola v červnu před 23 roky. Začátky Jojo Bandu spadají až do roku 1973, kdy se bratři Tesaříkové, synové válečného hrdiny generálmajora Tesaříka, spojili s Ondřejem Hejmou a zpívali americký soul a funky. Tím čtvrtým zpěvákem byl Julius Novotný Kuzma junior. Zaměření na reggae a příbuzné směry přišlo až později a jak vzpomínal Richard Tesařík, svůj vliv na Jojo Band měl také Desmond Dekker, který vystoupil kdysi na bratislavské Lyře. Postupně se rozšiřovala kapela a také formoval repertoár Jojo Bandu. Chytlavé rytmy, ale i texty této sestavy skořeny na pražské Hanspaulce si v 80. letech získali stále větší počet fandů. Tehdy vydali bratři Tesaříci a spol. Několik singlů a také dvě pantonská LPčka. Velbloud ten se má a Dobačkor ne. A i když největší sláva této kapely nadešla až v dalším desetiletí, z hity jako Ryby tví nebo Karvina, písničky z této doby mám nejraději. Například tu následující, kterou zařadil Jojo Band jako předkapela při pražském koncertu britské formace UB40 v září roku 1989. Come, come, Camilo.

Kamila. To byla písnička s hudbou Vladimíra Tesaříka s textem Jana Fischera, kterou bratři Tesaříkové a Jojo Band natočili v roce 1985. Již dva zaznělé songy naznačily, že styl této kapely tvořila směs různých vlivů, soulu, latinskoamerických rytmů, rock'n'rollu s převahou hudby ska a hlavně reggae. A každému i vzdálenějšímu příznivci tohoto žánru, tedy reggae, vytane na mysli Bob Marley, který formoval podobou tohoto stylu a stal se i jeho kultovní postavou. Jeho životní cesta začala 6. února roku 1945 v St. Anne Parish na Jamajce. Otec byl anglický voják, ale s rodinou dlouho nežil. Robert Nesta Marley, jak zní celé jméno tohoto charismatického zpěváka, kytaristy a autora, se s maminkou, rodilou Jamajčankou, přestěhoval v 10 letech do hlavního města Jamajky Kingstonu, kde žil v čtvrti Trenchtown. Tam panovaly poměry jakéhosi sdíleného vlastnictví, jinými slovy, všechno, co obyvatelé této komunity potřebovali k životu, patřilo všem. O pár let později už měl Bob Marley vlastní kapelu, v níž působil Peter McIntosh, který se později proslavil v reggae pod upraveným jménem Peter Tosh. Sestava měnila názvy, až zůstalo u toho slavného Wailers, tedy kvíleči. Tato kapela byla důležitá v 60. letech zejména pro lokální jamajskou scénu reggae a ska music, ale na začátku let 70. se stala slavnou i ve světovém měřítku. Jedna z nejznámějších písniček Boba Marleyho a Wailers je tato z roku 1978 se sugestivní otázkou v názvu Is this love? Je to láska?

Chci tě milovat každý den a každou noční hodinu. Budeme společně se střechou přímo nad hlavou. Budeme sdílet přístřeší, jo, právě teď. Tak to zpíval Bob Marley ve svém velkém hitu z roku 1978. Is this love? Je to láska? V témže roce lékaři po banálním zranění, které Bob Marley utrpěl při jeho milovaném fotbale, mu zjistili rakovinu kůže. Ten na základě své rastafariánské víry odmítl operaci a dále koncertoval i při postupující zákeřné nemoci. Poslední koncert absolvoval Bob Marley v září roku 1980. Nakonec souhlasil s chemoterapií, ale to už bylo příliš pozdě. Bob Marley zemřel 11. května v roce 1981 ve věku 36 let. Následující písnička bude náležet muži, jehož jméno jsem v souvislosti s Richardem Tesaříkem zmínil, který se také narodil na Jamajce v hlavním městě Kingstonu jako Desmond Adolphus Deckers, ale svět zábavy jej pod mírně změněným názvem poznal jako Desmonda Deckera. Vyučil se svářečem a v 19. zpíval v kostelním sboru. Docela mu to šlo a tak zásluhou známosti jeho přátel z tehdejšího zaměstnání natočil několik písniček, jež vysílalo místní rádio. Zanedlouho se stala z Desmonda Deckera jamajská hvězda, její zář dolehla v druhé půlce 60. let i na Evropu, potažmo Anglii, kde byl Decker stále vítanějším hostem. Desmond Decker s kapelou Aces kombinoval ska, rocksteady a reggae a měl na sklonku 60. let řadu hitů. Zde jeden z nich. You can get if you really want. Můžeš to dostat, když to

Desmond Dekker, který kdysi působil také jako novinář a letos v květnu uplynulo 20 let od jeho smrti, se dostal také do textu písničky Beatles o pladý, o pladá. Naopak jenom necelý rok nás dělí od odchodu další jamajské reggae legendy Jimmyho Cliffa. Jeho politicky zaměřený song z konce 60. let Vietnam Bob Dylan nazval nejlepší protestní písní, jaká kdy byla napsána. Text vypráví příběh mladého vojáka, který píše z války a slibuje své matce, že se brzy vrátí domů. Jen aby ten následující den matka dostala telegram s informací o jeho smrti. Jimmy Cliff se stal na začátku let 70. mezinárodní hvězdou díky písničce a stejnojmenému filmu The Harder They Come. V němž hrál roli Ivana Martina, mladého muže, který se snaží proniknout do skorumpovaného prostředí jamajského hudebního průmyslu. Ovšem světově nejoblíbenějším hitem Jimmyho Cliffa je optimisticky působící song Wonderful World, Beautiful People, Úžasný svět, krásní lidé.

Podívejte se na tento svět a na stav, v jakém je dnes. Jsem si jistý, že budete souhlasit, všichni bychom ho mohli zlepšit. Poselství slavné písničky hvězdného reggae zpěváka i autora Jimmy O'Cliffa Wonderful World, Beautiful People je aktuální zvláště dnes. Finální písničku dnešních žánrově spojených světel Ramp jsem vybral s ohledem na informaci, již jsem tuto půlhodinku otevřel, že česká hudba přišla o Richarda Tesaříka. Bude to nahrávka jeho bandu z roku 1981, opět s hudbou bratra Vladimíra a textem Ivana Hlase. Já se s tebou loučím. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den vám přeje Martin Šustr. Dneska si v úvodu mohu odpustit vysvětlující komentáře. Kapela, kterou budeme poslouchat, je natolik celosvětově známá, že stačí říct jen její jméno. Takže k věci. V CD přehrávači roztočíme album Innuendo od skupiny The Queen.

Vzhledem k tomu, jaká hudba dnes oslovuje takzvané většinové publikum, jak je roztříštěná do různých subžánrů a recyklátů dřívějších postupů a jak už definitivně spadla na úroveň zboží a tak se s ní i zachází, jsou příběhy dřívějších muzikantských hvězd a skupin jako pohádky z jiného světa. A svět je skutečně jiný. To, jak se mění, sledujeme v přímém přenosu, jehož tempo a střih jednotlivých scén se neustále stupňuje. Může tedy výprava proti proudu času za kapelou The Queen oslovit i jiné lidi než pamětníky? Ty, kteří netrpí a v tomto případě ani nemohou trpět sentimentem těch, co to zažili? Nejspíš ano, osloví, byť už asi nejen samotnou muzikou, ale celkovým obrazem celosvětově populární kapely, jejíž smysluplnou existenci zastavila smrt zpěváka a v očích publika nejvýraznějšího člena. Hudba a smrt jsou ostatně leitmotivem alba Innuendo. The Queen ho vydali v roce 1991 jako svou poslední regulární desku, na níž se podílela kompletní kapela. A i když to publikum tehdy ještě netušilo, vlastně i jako svého druhu testament umírajícího Freddieho Mercuryho. Jeho skon ještě v tom též roce samozřejmě vyvolal reakci adekvátní významu Mercuryho coby skvělého vokalisty i nesporné celebrity. Zároveň ale také posunul vyznění celého alba až k jakési osudovosti a tato optika už desce Innuendo zůstává. Je nejlepším albem skupiny Queen? Nejspíš není. Přesto obsahuje některé silné momenty pro kapelu charakteristické, ať už v autorských postupech nebo v interpretaci. Tentokrát však naposled.

Vnitřní dramatismus, občas až teatrálně vystavený, silné melodie, dynamické a tempové změny. To byl queenovský písničkový předpis, který by byl tvrdým oříškem pro leckterého kvalitního zpěváka. Mercury nejenže se s ním vyrovnal, ale s viditelnou i slyšitelnou chutí si jej užíval. Patřil k těm vzácným případům pěvců, o nich se říká, že mají hlas jako orchestr. A to měl k ruce skvěle sladěné sbory a ve všech třech spoluhráčích i výborné instrumentalisty. Nejen brilantně ovládající své nástroje, ale i schopné sypat aranžerské nápady a být autorsky potentní. Ostatně ani Freddie nebyl jenom interpret. Skládal a chodil do kapely s nápady po celou kariéru. Jeho písničky a melodie žánrově sahají od ryčného heavy metalu až k rockery nenáviděnému disku, k němuž si odskočil především jako solista. Když se o něco podobného pokoušel svého času Mick Jagger, Rolling Stones se málem rozpadli. Od Mercuryho však rockeři i tuhle polohu vzali. A tak vlastně jednou z oblastí, do které se Queen nepustili, vzhledem ke svému materiálu instinktivně správně, bylo blues a takzvaný intelektuální rock, s nímž slavili úspěchy někteří jejich kolegové z Anglie a Ameriky. Taková hudba je z podstaty vážná a to Mercury mu nesedělo. Konečně i jako autor preferoval spíš lehkost v přístupu, když říkal: nesnáším, když mám dělat dokola pořád jedno a to samé. Rád pozoruju, co se děje nového ve filmu, divadle a dalších uměleckých oborech a snažím se ty impulzy nějak protlačit i do naší hudby.

Ve většině písniček, které kdy Queen natočili, Mercuryho tenor buď sváděl strhující souboje s melodickou kytarou Briana Maye, anebo rozpínal své desetibojařské plíce ve vokálně vyšponovaných baladách. Takzvaně normálních, jednoduchých skladeb v queenovském repertoáru moc nenajdeme. Obyčejnost je vpravdě opakem toho, co Queen dělali a jak se chtěl prezentovat jejich zpěvák. Tak jako se ladně s pružností gymnasty pohyboval po pódiu, stejně jistě se Mercury opíral do queenovských skladeb. Z jeho hlasu byla i ve výškách cítit až ocelová pevnost a suverenita pěvce, který si s melodií může dělat prakticky, co chce. Tuhle dominanci, a to je obdivuhodné, si v hlase podržel až do konce, byť všichni jeho blízcí věděli, že svádí boj, který nemůže dopadnout dobře. S pravdou ven šel až ve chvíli, kdy už ji nešlo zamlčet. Svým rozhodnutím nechat si svou nemoc pro sebe, jak dlouho jenom to půjde, se snažil neohrozit kariéru kapely a především ušetřit své spoluhráče a kamarády tíživé atmosféry, jíž by smrtelná nemoc blízkého člověka sebou přinesla. Mercury vlastně poprvé doopravdy dojímal na úplném konci, kdy už bez svého frajerského knírku, jimž dřív skrýval předkus, bledý jak stěna a vychrtlý na kost, bez pochyby s velkým fyzickým vypětím natočil s kapelou své poslední album Innuendo. Tehdy bylo zřetelné, že v jeho schátralém těle zbyla už jenom bolest a ten velký hlas. Tentokrát to však byl víc než jen hlas teatrálního rockového boha. Byl to hlas statečného muže, jenž odevzdává své poslední síly práci, které věří a kterou miluje.

The show must go on. Show musí pokračovat. Poslední písnička z desky Innuendo a zároveň Mercuryho Hudební sbohem se v případě kapely Queen nenaplnilo. Tedy ne, že by to zbylí členové skupiny neskoušeli. Po Freddieho smrti a pětní přestávce vydali ještě dopracované nahrávky s jeho natočeným hlasem a když vymetli všechny šuplíky, zkusili nastartovat koncertní činnost s jiným zpěvákem. Ale vše vyznělo spíš už jen rozpačitě. Mercuryho hlas a osobnost byly pro Queen vždycky darem, ale po jeho smrti zůstali naopak nepřekonatelnou laťkou, k níž budou už na věky jenom vzhlížet. Je položená hodně vysoko a v jiném čase, který se vrátit nedá. Co naplat, že pro hudbu byl ten čas nejspíš inspirativnějším, než je ten přítomný. Nicméně ponechme právo mladším generacím, aby to klidně viděli a slyšeli jinak. Třeba právě proto, co Mercury zpíval a věděl, že show must go on, i bez Queen. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
4: Zeleného rinku jste slyšeli Martu Veselou Jirousovou, dceru Ivana Martina Jirouse a Juliány Jirousové, básnířku, výtvarnici a učitelku, a taky zahradnici. O tom se dozvíte víc z jejího fejetonu, nazvaného Štěstí je sud plný vody. Pak zazní reportážní záběry z brněnského festivalu Štetlfest, a to konkrétně z pořadu v divadle Husa na provázku, na němž byl uveden knižní sborník Nenacházím žádné stopy. 5. částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy a připomeneme si, že 14. září před 95 lety se narodil spisovatel Ivan Klíma. K poslechu vás zve Alena Blažejovská. Jako první je na řadě fejeton a já jsem moc ráda, že se Marta Veselá Jirousová připojila ke stále se rozrůstající skupině našich fejetonistů. A protože neváhala do brněnského rozhlasu z Vysočiny přijet, svůj text Štěstí je sud plný vody nám sama přečte.
3: Když se moje kamarádka téměř před 40 lety vdávala, procházeli se s manželem po pozemku a došli až ke staré studni. Kdybychom měli všeho tolik jako vody, to bychom se měli dobře, říkali si. Na silný pramen vody ze studny byla napojená celá domácnost. A opravdu vždycky bylo vody dost. Až do letoška. Letos v létě studna vyschla. Manželé si dováží vodu z cisterny a neví, co bude dál. Člověk má rád věci, které se nemění. Věci, na které se může spolehnout. V zimě je zima, v létě je teplo a ve studni je voda. Tedy měla by být. Letošní léto je ale zkouškou nervů pro každého, kdo má alespoň malou zahrádku, políčko či les, pro každého, kdo vlastníma rukama něco pěstuje a má za úkol o to pečovat. Mám velkou zahradu. Moje zahrada je pro mě mírně řečeno důležitá. Je plná stromů, které tu zasadili moji prarodiče. Růžových keřů, trvalek i květin k řezu. Nikdy jsem v tomto nebyla úplně skromná, protože chci mít tu nejkrásnější zahradu, kterou vlastníma rukama dokážu vytvořit. Zahradu, ve které by se kromě všech jejich majitelů zrcadlil i sám tvůrce světa. Přece, kdo miluje Boha, tomu vše napomáhá k dobrému. Nebo ne? Je to snad všechno nějak složitější? Můžeme Boha přimět k tomu, aby nás konečně vzal na vědomí, poslouchal nás a plnil naše přání? Nejsem líná zahradnice. Jsem ochotná přiložit ruku k dílu. Když ojediněle prší, pobíhám po zahradě a přenáším vodu ze sudů, které mají nadbytek, k těm, které mají nedostatek. Každý den klidně několik hodin zalévám, když mám čím, když jsou mé sudy na dešťovou vodu plné. V roce 2018, kdy vypuklo první velké sucho, jsem počet sudů zdvojnásobila. Teď jich mám celkem 8 a zatím to vždycky stačilo. Zalévám a zalévám, přenáším ochotně konve a vzdoruji nelidským teplotám tohoto léta. Voda ale nestačí. I naše studna na začátku srpna vyschla a v sudech je pod ně. Pitnou vodou se zalévat nesmí, ale opravdu nechám svoji zahradu uschnout? Oč je moje zahrada horší než fotbalové hřiště, které se zelená šťavní zelení? Od ambonu v kostele zaznívají prosby za déšť. Ráno chodím běhat. Modlím se přitom růženec. Zdráva si počítám na prstech, je jich přece 10. Jeden růženec se přemodlí za 25 minut. Mám i svůj vlastní dešťový růženec. Tajemství, která do jednotlivých zdrávasů vkládám, by asi byla nazvána heretickými. Já už si ale z takových věcí hlavu nedělám a modlím se zcela svobodně. A tak do zdrávosu za jméno Ježíš přidávám třeba Ježíš, který ovládá všechny živly. Ježíš, který umí chodit po vodě. Ježíš, který sesílá déšť. Nic se ale neděje. Několikrát denně úpěnlivě sleduji aplikaci na předpověď počasí a hypnotizuji milimetry, které by měly napršet. Tentokrát je to jistota. Ten mrak je opravdu velký, nemůže se roztrhnout. Javořice ale dokáže svoje. Prší nad námi, prší pod námi, ale u nás ani kapka. Tato situace se opakuje mnohokrát za léto. Jsem vzteklá. Idyla léta se rychle rozplývá, když neprší, nedokážu si odpočinout, svírá mě úzkost a obavy. Když se k horku přidá ještě vysušující vítr, už nemůžu dál. Rouhám se a křičím do nebe hrubá slova. S obavami hledím na žloutnoucí břízky a azalky, omlouvám se astrám a sadcům, že pro ně už žádnou vodu nemám. Poslední zbytky kalné vody věnuji ploštičníku, který by možná šel použít do svatební kytice, kterou mám zítra vázat. Naposled kouknu na radar. Na noc slibují 4 mm. Další naděje, ze které ráno zbude jen pachuť. Dáš mi prosím aspoň ty 4 mm, Bože, já už nemůžu. Co víc mám ještě udělat? Jdu spát a popravdě nic nečekám. V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody. Máma prý vstávala ve 4, aby všechny sudy naplnila. Přenáší je po zahradě jako nic, jako by nic nevážili. Je to krásný sen. Já se probouzím do reality a už ve vzduchu cítím, že je něco jinak. V noci pršelo. Vycházím zadními dveřmi do zahrady a hrnu se k zelené odměrce. Ve srážkoměru je 8 mm. A to je v letošním létě jako zázrak. Menší sudy jsou plné, ty větší aspoň do poloviny. Nakonec se zastydím. Obracím se k nebi a děkuju. Zítřejší růženec bude děkovný. Nevím, jak to bude dál. Souboj Boha a člověka nikdy nebude rovný. Dokud mi ale moje máma bude běhat po zahradě se sudy plnými vody, můžu si přece klidně myslet, že mi opravdu vše napomáhá k dobrému.
1: Popraskaná zem, suchá hlína, to já jsem ta kytka, kterou nezalíváš. Popraskaná hlína, suchá zem, to já jsem ta, co ti stojí před...

0: Svůj fejeton nám přečetla Marta Veselá Jirousová. O suché kytce zpívala Dorota Barová. Teď se přeneseme do 27. srpna, kdy byl v areálu divadla Husa na provázku v Brně v rámci mezinárodního multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest představen literární sborník Nenacházím žádné stopy. Podtitul vysvětluje, že zde brněnská velká synagoga ožívá v textech současných autorů. Kdo přišel s nápadem obohatit festival tímto literárním způsobem? Zeptala jsem se editorky Anny Bloch-Štičkové.
1: Ta idea vznikla na nějakém společném soustředění, které míváme vždycky po předchozím ročníku, a už tam Eva Jildizová, naše ředitelka a zakladatelka, přišla s ideou poeziomatu a já jsem vlastně navrhla nějakou možnost, jak ten prostor oživit i texty současných autorek a autorů, a tak nějak potom společně jsme došli k variantě, že by k tomu mohla vyjít vlastně knížka, která bude obsahovat texty vztahující se k místu Velké synagogy, ale právě od současných žijících autorek a autorů.
2: Ty texty nejsou ale totožné s tím, co nabízí poeziomat asi.
1: Nejsou stoprocentně totožné, některé z nich se tam objevují, ale ten poeziomat zároveň obsahuje historické texty a nějaké další, takže totožné to určitě není. Naopak ta kniha, ten sborník nebo almanach obsahuje nové úplně fotografie toho archeologického naleziště, nových archeologických nálezů z popisky, obsahuje dobové materiály, mapy, půdorys a tak dále, takže je to mnohem bohatší než takzvaně jen 14 autorů a autorek a jejich textů.
2: Což není úplně jen, 14 autorů a autorek je celkem dost. A zeptám se, některé ty texty už existovaly dříve a vy jste je vybírali z jejich knih, anebo je psali na objednávku?
1: My jsme si ty autory a autorky vytipovali předem, buď mají nějakou vazbu k Brnu, nebo mají nějakou vazbu k židovství, a my jsme je oslovovali s tou výzvou. Ty texty vznikaly v podstatě nově, ale vím, že Milan Uhde, ten text, který zařadil do našeho almanachu, tak už někde mluvil, že už je to jako někde, to někdo slyšel, jak to vypráví, ale ten text do té doby neexistoval. Podobně Kateřina Tučková se dlouhodobě věnuje tématu brněnského industriálu a nějakým způsobem čerpala ze svých dosavadních podkladů, ale v zásadě jde o úplně nové texty a především třeba básnické texty. Ty vznikaly vysloveně přímo pro ten sborník úplně nově.
2: Vy jste tedy editorkou té knížky, takže žánrově je to, jak převažují prózy nebo úvahy nebo ty verše?
1: Převažuje poezie a zároveň se tam tedy objevuje 5 textů výrazných prozaiků a prozaiček, mimo jiné tedy již zmíněný Milan Uhde nebo Kateřina Tučková, ale také Hanna Bergmanová, Klímová nebo Lucie Hlavinková. Z těch poetických textů tam je zastoupenější i třeba mladší generace, jako je Tim Postovit, Elena Pecinová, Tereza Bínová a tak dál.
2: To zadání bylo volné? K čemu přesně se ty texty měly vztahovat?
1: To zadání úplně volné nebylo, mělo být nějakým způsobem tematizováno to místo Velké synagogy, ať už historicky, kdy ta synagoga stála, anebo v současnosti, kdy to místo se začalo vlastně proměňovat. Dostali nějaké podklady historické, dostali nějaké texty, nějaké mapy, takové jako různé podklady, se kterými mohli pracovat, a nějaké zadání, které bylo volné, ale omezené tedy tím tématem Velké synagogy.
2: Můžete nám ještě trošku víc přiblížit něco z toho? Vyberte pár konkrétních textů, třeba nějakých těch povídek, příběhů, čeho se týkají.
1: Tak například již zmíněný Milan Uhde tam zpracovává svůj příběh, který zažil se svým dědečkem, kdy on se až po několika desítkách let dozvěděl tu rodinnou historii. Je to psáno z pohledu toho malého chlapce, který úplně přesně neví, co se koncem těch 30. let v té rodině děje. Zároveň je velmi vlastně zajímavé, že až na Arnošta Goldflama všechny ty texty prozaiků jsou z perspektivy dětí, že se tam hodně objevuje dětských postav. Hanna Bergmanová Klímová píše, nebo ta její postava je chlapec, který píše dopis Pánu Bohu o tom, co se vlastně děje v těch 30. letech v rámci té rodiny a té komunity. Lucie Hlavinková má také text o dětech a stejně tak Katka Tučková. Zároveň ty básnické texty naopak více pracují s tou současností. Popisují ten prostor, to je Velké synagogy, to je parcely, tak jak vypadá, jak se proměňuje, pracuje s tím Elena Pecinová, pracuje s tím Marta Veselá Jirousová, pracuje s tím vlastně třeba i Tim Postovit, který sepsal, a ten almanach je tou básní Otevřen sepsal variaci na šabatovou píseň Lecha Dody, tak, aby byla zpívána na místě Velké synagogy, a je to takový velmi unikátní text inspirovaný tím místem.
2: Kolik asi těch autorů se k tomu tématu vztahuje přímo osudy své rodiny? Kolik z nich má bezprostřední vztah k židovství?
1: Přímo o osudech rodiny píše v zásadě jenom Milan Uhde, ale nějaký vztah k židovství má těch autorů výrazně víc. Je tam Arnošt Goldflam, je tam Iveta Schenfeldová, je tam Klára Goldstein. Jsou tam autoři, kteří nějakým způsobem s tím tématem židovství mají k němu blízko a nějak s ním ve své tvorbě pracují.
2: Zároveň ale vnímám to, že je tam asi více autorů, kteří nejsou přímo z židovských rodin, jako pozitivní věc, protože to znamená, že ačkoliv to není téma jejich rodiny, tak je to zajímá, tak je to pálí, chtějí se k tomu vyjádřit a cítí to.
1: Je to tak, a zároveň jsou to autoři, kteří právě mají nějaký vztah k Brnu, ať už je to třeba Kateřina Tučková, nebo je to Tereza Bínová s Radkem Štěpánkem, kteří dlouho v Brně žili, studovali a k Brnu mají vřelý vztah.
2: Kdo tu knihu vydal a kde bude možné ji případně získat?
1: Kniha vyšla v koedici Větrné mlýny spolek Štetlfest a bude dostupná v běžné distribuci na e-shopu nakladatelství a nebude problém se k ní dostat.
0: Na prezentaci sborníku promluvila i ředitelka Štetlfestu Eva Jildizová.
3: V tom našem konceptu, který postupně i rostl, protože tu synagogu připomínáme už od března, vlastně od okamžiku, od smutného výročí jeho vypálení, tedy 17. března. A vlastně za tu dobu se událo to, že tam na tom místě proběhl archeologický průzkum a teď ta naše aktivita vrcholí tím festivalem Štetlfest. A v rámci toho průzkumu také se tam našly nějaké archeologické artefakty a my, když jsme je viděli, tak jsme si říkali, že byla velká škoda, protože pak se to všechno zasypalo zase a ty artefakty se někde schovají, aby vlastně nikdo neviděl. Oni teda naštěstí se díky té spolupráci s Brno Property Development, která se vlastně do té myšlenky připomenutí té synagogy taky nadchla, tak jsme domluveni, že v budoucnu by se měli potom objevit v rámci památníku. Ale nám se podařilo nafotit, takže tvoří grafiku té knížky. Takže ta knížka nejenom vlastně souborem povídek a básní, ale také mapuje to místo od projektu, který vznikl v roce 1852, tak po tu stavbu, co jsme našli historické fotografie, tak i vypálení, taky tam je fotografie například, že v ten den, když došlo k vypálení, tak tady vlastně zrovna toho 17. března navštívil Brno Adolf Hitler a na jeden den přejmenoval náměstí Svobody na Hitlerplatz. Takže i tato fotografie je součástí této knihy a kromě toho jsme mapovali i ten archeologický průzkum, takže tam najdete fotografie z toho archeologického průzkumu, také fotografii z dronu a také potom archivní mapy.
0: Několik zúčastněných autorek jsem v divadle Husa na provázku oslovila přímo, abych se zeptala, jak a proč se k projektu připojili. Básní Jaro v Brně přispěla Marta Veselá Jirousová.
4: Mě oslovila Anna Štičková a já jsem to neodmítla, protože mám moc ráda žalmy. Jsem křesťan a zpívám ráda žalmy v kostele a ty žalmy mi připadají jako nejkrásnější poetické texty, co kdy byly napsány, a moje máma měla silný vztah k židovství a měla rozsáhlou knihovnu o historii židovského národa. Takže jsem tu nabídku přijala a šla jsem se na to místo podívat a snažila se nějakým způsobem zachytit něco autentického z toho místa, což bylo těžké, protože tam vlastně vůbec nic není. Takže jsem tam dlouho stála a pozorovala to tam. A na základě toho pozorování vznikl ten text.
0: Jak se k židovství a Velké synagoze vztahuje text Kateřiny Tučkové?
5: Vztahuje, ale vlastně nevztahuje. A když jsem dostala tu nabídku napsat něco o Velké synagoze, tak jsem nemohla říct ne, protože nápad je to skvělý. Připomenout místo a význam tady té stavby je prostě výborný nápad, který festival Štetlfest nesl do veřejného prostoru a tak jsem se samozřejmě zúčastnit chtěla, ale potom přišel teda vlastně ta realita, jako jak vlastně nasvítit tuhle tu úžasnou stavbu v rámci nějakého příběhu, když je to text o malé ploše, příběhy členů podnikatelských rodin, židovských podnikatelských rodin by bylo těžké do jednoho krátkého textu zpracovat, tak jsem vlastně byla dost dlouho v rozpacích, jakým způsobem to uchopit. No ale protože zrovna se znova zaobírám tématem moravského Manchesteru, přepisuju knihu Fabrika, rozšiřuji i na základě nových nějakých poznání, tak jsem zrovna v téhle chvíli pracovala s postavou sirotka Františka, který místem, kde vyrůstala velká synagoga, chodíval každé ráno, mluvíme o polovině 19. století, chodíval každé ráno ze sirotčince, který býval na Cejlu, do Offermanovy továrny. Ta rodina je stěžejní rodinou, kolem které je příběh Fabriky vystavěn, takže tím místem vlastně každý den chodíval a viděl, že se tam tedy vstyčila stavba, která byla pro Brno nevídaná, unikátní, obrovská, velkolepá a nádherná a velmi kontrastovala teda s tím smutným osudem, které ty pracující děti v tehdejších továrnách měly. Vypravěče Franska bohužel tedy nečeká nějaký krásný život, protože děti, které v těch továrnách pracovaly, velmi brzy umíraly na kalupíren de auscénum, rychlé souchotiny, protože prašnost v tom prostředí byla obrovská, jejich výživa mizerná, ošacení mizerné, takže se nedožívali vysokého věku, takže to je takové setkání toho nejmenšího, co v tom Brně a nejméně významného, co v tom Brně v tehdejší době bylo, s tím největším a nejúžasnějším, co právě vznikalo.
0: A co bylo motivací pro Lucii Hlavinkovou?
6: Ta povídka, kterou jsem já přispěla do Almanachu, byla inspirována naší rodinnou přítelkyní, paní Doris Grozanovičovou, která vlastně byla přeživší z Terezína a byla to velká rodinná přítelkyně. A já vlastně, když jsem dostala tu nabídku, že se mám zúčastnit vlastně nebo přispět do toho Almanachu, tak ona byla první, která mi vytanula na mysli ten vlastně osud, tam, kde bydlela v Činžáku na Ponavě, který už neexistuje, že byla dítě, malé dítě, když vlastně vypukla válka. A ta postava, kterou jsem stvořila, jí byla hodně inspirována.

0: Básnířka Tereza Bínová vysvětlila okolnosti své účasti celému shromážděnému publiku.
1: Mě vlastně ta nabídka taky zaskočila. Zároveň jsem se cítila vděčná za tu možnost. Každopádně znala jsem to místo, kde synagoga stála. Měla jsem ho spojené s terénní prací, kterou jsem dělala v té lokalitě. Vnímala jsem tu lokalitu jako hodně živelnou, problematickou, těžkou. A to bylo vlastně všechno. Vycházela jsem spíš z toho, jak znám to místo teď. A zároveň pro mě bylo nějak vlastně jasné, že nemůžu fabulovat, že to není způsob, jakým k téhle látce můžu přistoupit. Takže jsem hledala to východisko, jak to můžu uchopit, a vlastně jsem dlouho čekala na to, až mi dojde ten způsob, jakým se k tomu můžu stáhnout, vlastně k místu, ke kterému nemůžu fabulovat nějaký svůj vztah nebo svůj background. Musela jsem čekat na to, co se nějak vystříbří. A už jsem taky byla na hraně toho, že řeknu, pardon, já opravdu jako nevím. A přišlo to až na poslední chvíli, kde mi došlo, jaký způsob bude pro mě legitimní.
0: Báseň Terezy Bínové si teď můžete poslechnout celou.
1: Občas bylo ve vzduchu cítit něco vlahého, co se vymykalo obvyklému ovzduší města. Čekala jsem na ty nenadálé závany svěžesti a okna v kanceláři nechávala každý den otevřená. Jednou se ozvala hrozná rána a po ní jemné zvuky, které rychle vystřídaly prudké údery vody na parapetu. Mou kancelář prorůstá hranice původního lužního lesa. Voda si hledá cestu. V mé kanceláři prší. Má kancelář stojí na břehu zasypaného rybníka. Slyšela jste tu ránu? To do mě málem uhodil blesk, zrovna když jsem šel za vámi. Do hladiny rybníka často uhodí a je to potom hrozná rána. Cestou domů následuji zvuk potoka, co teče neviděný pod povrchem města. Slyšeli jste tu hroznou ránu včera? Povídáme si s kolegy u otevřeného okna. To málem uhodilo do mého klienta, zrovna když šel za mnou. To by se mu ta péče moc nevyplatila, smějeme se. Chlad přicházející z okna nás přiměje obléci svetry. Jdu domů z práce. Vody je po kolena. Ozve se hrozná rána, málem uhodilo do mého klienta. Zrovna zasypávají rybník. Cesta domů je dnes ohlušující. To zasypávají stopy a boří hranice. Stavidla praskla a potok pod povrchem města roztrhal břehy. Cestou domů se musím řídit jinak než sluchem. Všude je hrozný hluk. To bourají velkou synagogu, na kusy rozebírají vlněnu, voda trhá břeh, lužní les divoce roste. Zajdu si nakoupit jen rychle a pak rychle domů. Dnes je hlučno i doma. Slyším zvuky neklidu, bouchání dveří, balení ve spěchu. Ráno otvírám okno ve své kanceláři. Na břehu rybníka je dnes neobyčejné ticho.

0: Ze zúčastněných autorů, mezi nimiž byly i Vít Slíva, Klára Goldstein, Hanna Bergmanová-Klímová, dcera spisovatele Ivana Klímy, Tim Postovit a Radek Štěpánek, jsem na závěr vybrala Milana Uhdeho. Poslechněte si úryvek z jeho festivalového vystoupení. Zdůrazňuji, že z jeho textu zazní jenom část.
1: Vy jste jako dítě tu velkou synagogu zažil. Mluvívali jste o ní doma? Bylo tam nějaké povědomí o tom, že tato budova stojí v Brně?
2: Já jsem především do poměrně vysokého věku, tedy do 27 let, což je do jisté míry pro mladého autora dost vysoký věk, já jsem vůbec nevěděl, že můj milovaný dědeček a babička byli Židé, vůbec jsem nevěděl, že moje maminka je, jako jejich dcera, je Židovka. A sám jsem věděl, že Židé existují, protože pan řídící Novotný ve druhé třídě obecné mě položil otázku, co jsou to zač Židí. A já jsem spontánně odpověděl, že lidi, protože jsem jinou neznal. Ale on mi řekl, že by ho zajímalo, jací jsou to lidi, ať se na to zeptám pana otce. A pan otec pravil, že mi to vysvětlí, až budu větší. S tou odpovědí pan řídící nebyl spokojen a poskytl mi výklad, že Židé jsou špatní lidé, zlí lidé a škodliví lidé. Takže já jsem měl o tom židovství, nechci říct, že bych mu věřil, protože jsem toho člověka neměl rád, ale o nějaké velké synagoze já jsem vůbec nevěděl, že něco takového na světě může být. Ta povídka částečně to vysvětluje.
1: Tak pojďme si kousek.
2: Povídka, no, ten text. Ten text se jmenuje Děde, tak jsem ho oslovoval. Nebyl to pátý pád od slova děd, nýbrž zkrácená verze dědečka. Jezdívali jsme k ním do Židenic, pak se s babičkou přestěhovali na Sadovského, kousek od nás. Byl náčelníkem stanice Královo pole, ale když se z něho stal penzista, dobře si na to vzpomínám, byli mi tři, chodil k nám denně na Smetanovu, dnes Berkovu. A bral mě na procházku s pejskem šotkem, kterého jsem směl vodit na vodítku. Vydávali jsme z dálky německé vojáky a chlapce z Hitlerjugend. Zajímali by mě jejich vlajky a muzika, ale děde šel schválně jinudy. Stavili jsme se u klobouku na zmrzlinu a na zákusek a u veselých na šunkovou housku. Na podzim 39 poslal výslovně na mou adresu velikou pohlednici z lázní a připojil do větek, že už se na mě těší. Po návratu mi líčil procedury, třeba jak se koupával v bazénu. Svlékl se do půl těla, běhal dokola po zahradě a máchal rukama, jak na plaveckém kurzu. Sledoval jsem ho z terasy, jenomže babička na rozdíl ode mě to neocenila. Karlouši, okamžitě domů. Venku dva pod nulou, chytneš zápal. Vnucovala mu horký čaj. Bránil se. Sportovec se musí otužovat. V Moravských Budějovicích, kde začal kariéru na nádraží jako 20letý pokladník, poznal a vzal si o rok mladší prodavačku z rodinného krámku na náměstí a proslul působením v Sokole. Byl cvičitelem, později zástupcem náčelníka, angažoval se politicky, odbíral Národní listy a předsedal pobočce Národní strany svobodomyslné, lidově mladočechů. Maminka vyprávěla, že byl vlastenec. Odmítl jako železničář skládat služební přísahu Němci a uplatňoval právo na češtinu. Přemlouvali ho, ať má rozum. Místní úředníci nerozumějí česky, ale děde riskoval, že ho k dráze nevezmou a ztratí definitivu. Prosadil svou, přísahal česky v Brně, prodělal domovní prohlídku, když předsedu strany Kramáře za války odsoudili k smrti. Stranické dokumenty ukryla babička v kamenech. V létě se netopilo. Spřátelení četníci do kamen nenahlédli. Na procházkách i na sedánkách doma se mnou horoval o Masarykovi, jaký byl Čech a jak se nebál. Byli mi čtyři, protektorát a tatínek se mračil. Kluk si má hrát, nebo ať zpívají. Děde znal spousty písniček, všechny jsme přespívali, přičemž jednu z nich upravoval svou oblíbenou. nešťastný šafářův dvoreček neobývala původní hrdinka panenka Milená. Jestli je upřímná Mařenka Hajmrová, ona nás pustí dvorem, vyspíval pokáždé vroucně. Babičku zbožňoval. Teprve po letech jsem pochopil, že šlo o milostnou píseň. Tatínek, výborný houslista, se ironicky usmíval. Pěli jsme podle všeho falešně. Jednoho dne k nám přišel děde bez šotka, za to s ovázaným palcem levé ruky. Maminka mi to vysvětlila. Pes, který kousne majitele, musí pryč. To je zákon. Šotka utratili. Žadonil jsem, ať děde ukáže tu ránu. Nešlo to. Krvácela. Jenomže předtím by to nevadilo. Se vším se mi vždy svěřoval. Nic netajil. Kdo lže, je sketa. V domě se najednou začalo mluvit tiše. Naši některé otázky přede mnou neřešili. Mají starosti. Jaké? A děti se netýkají. Děde k nám přestal chodit. Neobjevovala se ani babička, obvykle se dávala s maminkou v kuchyni. Odjeli na Slovensko starat se o vilu, na které měli čtvrtinový podíl. Sestřenice Eva, stejně stará jako já, mi tajně pošeptala, že je to blbost, že jsou v Americe. Vypuklo bombardování, pak všude plno Rusů a děde s babičkou se nevraceli. Devítiletého, který měl oči a uši všude, nemohli pořád vodit za nos. Maminka přiznala. Scházel se s lidmi ze Sokola, měli spojení s cizinou, někdo ho udal, skončil v koncentráku, babička s ním. Bylo jim přes 60, onemocněli, umřeli.

0: To byly reportážní záběry z večera na festivalu Štetlfest, kde byl uveden literární sborník Nenacházím žádné stopy. A v sobotu 19. září se zase v Kolaps na Kounicově ulici v Brně uskuteční benefiční oslava 35 let časopisu Sedmá generace. Začíná se ve 14 hodin a program bude bohatý, včetně debaty o environmentální novinařině, koncertů, výstavy fotografií, křtu knihy Mojmíra Vlašína a tak dále. Posloucháte magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno. A v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl pátý,
1: Vražda kapitána a krásná Hilda. Mord hrdiného legionáře a kapitána vojenského pluku Karla Haniky byl jednou z vražd, které v Brně za první republiky budily opravdovou senzaci. V jeho příběhu se totiž sešly nejpřitažlivější ingredience jak pro tehdejší bulvár, tak pro senzaci chtivé publikum. Kapitán Hanika se zahleděl do 19-leté Hildegardy, nazývané pak tiskem Krásná Hilda. Se svou matkou Františkou Charvátovou se přistěhovala v roce 1905 z Vídně do Židenic a od roku 1917 pak spolu bydleli ve Veselé ulici v centru Brna. Zatímco Hilda prodávala v luxusním obchodě z gramofony, její matka odešla z místa asistentky v brněnské porodnici a nadále se živila jako andělíčkářka. Za tučnou úplatu prováděla brněnským slečnám a paničkám pokoutní potraty. Navíc se nechávala vydržovat od bohatých mužů jako společnice. Ani svou dceru k tomu nemusela přemlouvat. A tak si obě užívali jak brněnských luxusních barů a vináren, tak především štědrých dárků od okouzlených pánů. V roce 1921 nastal zádrhel, když Hildegarda, zamilovaná do Haniky, zrušila svoje tehdejší zasnoubení a proti vůli své matky se provdala za kapitána Haniku. Jenomže nespoutaný život, jaký vedli matka s dcerou do svatby, byl najednou o mnoho obtížnější. Karel Hanika byl sice vážený válečný hrdina, ale se svým platem 1400 korun měsíčně nemohl splnit vysoké finanční požadavky krásné manželky. Hádky byly proto na denním pořádku. Do Hildy byl kapitán zamilovaný a nechtěl o ní přijít navzdory lidským řečem a také s ohledem na vojenskou kariéru. Dokonce si začal psát deník nazvaný Mé manželství, jeho vznik a neštěstí, napsáno k vysvětlení a výstraze druhým. Ke dni 27. června 1923 zněl zápis třeba takto. Nevím si rady. Atmosféra v domě je nesnesitelná. Tchýně navádí Hildu, aby se se mnou nechala rozvést. Popravdě, Hildina bezskrupulózní matka měla pro dceru už vyhlédnuté jinačí nápadníky. Třeba továrníka Wiesnera nebo lékaře Karla Hermana, oba dokonale spitomělé láskou ke krásné mladici. Doktor Herman měl dokonce už zažádáno o rozvod. V červenci 1923 poslal nešťastný kapitán Hanika svou manželku s matkou do Mariánských lázní, že si tam obě třeba odpočinou a budou se k němu chovat lépe. Jenže právě v lázních se obě ženy dohodly, že se Haniky musí za každou cenu zbavit. Jako pachatele si vyhlédli Hildina 18-letého bratrance Jana Veselého, který byl do své sestřenky také úplný blázen. Společně ho začali zpracovávat. Slíbili mu dobře placené zaměstnání v jedné z brněnských bank a namluvili mu, že Hilda je nešťastná žena, které její choť ubližuje. Konečné slovo padlo 26. srpna 1923 při jejich společné procházce lesem, popisuje policejní historik Miloš Vaněček. Jan Veselý se za kapitánem, který byl zrovna na vojenském cvičení v újezdu u Boskovic, vydal o 3 dny později a pak ještě 3krát, protože nemohl sebrat odvahu k tak hroznému skutku. Jenže se pokaždé vrátil ke svým 2 brněnským příbuzným a ty na něj znovu tlačili, že Hanika svou ženu bije a ona hned, jak bude volná, začne s Veselým žít. Jan se vydal za kapitánem také 3. září 1923. Nechal si ho zavolat a řekl mu, že je jeho žena Hilda vážně nemocná. Kapitán se zachoval předvídatelně. Požádal svého nadřízeného o mimořádné volno a vydal se s Veselým na cestu domů. Na nádraží šli s Kratkou přes pole a tam už Veselý odvahu našel. Tělo objevil 2. dne v lesním podrostu na cestě k nádraží 70-letý zemědělec Řehoř Krunsberg. 29-letý kapitán měl v hrudi a hlavě 2 střelné rány, které byly vypáleny zezadu a nejvýš ze 2 metrů z pistole ráže 6,35. Kapitán měl u sebe doklady, vyšetřovatelé proto rychle zjistili, proč a s kým večer odešel. Údajně nemocnou Hildu doma nenašli. Po flámu vyspávala v nějaké cizí posteli. Zjistili, že si před 2 měsíci pořídila pistoli. Od majitele obchodu se zbraněmi se strážmistr Bureš dozvěděl, že Hildě pistoli z hodné ráže, co by dárek pro manžela k narozeninám, nechtěl prodat, protože neměla zbrojní pas. O týden později se Hilda do obchodu vrátila se svým milencem doktorem Hermanem, který jí pistoli koupil. Tato zjištění už k zatčení Hildy i její matky Františky Charvátové stačila. A nastal kolotoč. Kriminalisté při vyšetřování rovněž zjistili, že manžel Charvátové zemřel před 10 lety za záhadných okolností a proto byla nařízena exhumace. Rozbor půdy vyloučil podezření na otravu arzenikem, ale v jeho lebce byla nalezena 10-centimetrová krejčovská jehla. Někdo mu ji tam vrazil, zřejmě když byl opilý a spal. S náhlými bolestmi hlavy byl převezen do nemocnice a později zemřel v ústavu pro choromyslné. Vinu Charvátové se prokázat nepodařilo. Zjištění ale ovlivnila jak soudce, tak i veřejnost, která se obrátila proti ní. Další podezřelou okolností byl fakt, že kapitán Hanika uzavřel nedlouho před smrtí životní pojistku. V případě dožití 50 let měl dostat 30 000 korun, pokud by zemřel, měla být částka vyplacena zákonným dědicům. Mezitím policie zatkla i Veselého, na kterého si vzpomněli jak vojáci v újezdě, odkud mladý vysoký blonďák s kapitánem o 8:30 večer odcházel, tak pokladní na Boskovickém nádraží, odkud Veselý odjížděl do Brna. Byl zatčen u svého bratrance ve vsi Selec u Trenčína, kde se po vraždě ukrýval. Ve stodole u domu našli i vražednou zbraň. U výslechu byl velmi překvapený, když mu oznámili, že nebyl zdaleka jediný nápadník. Veselý vypověděl, že ho 2 ženy donutili sepsat i dopis na rozloučenou s doznáním. Tlačili na něj, aby spáchal sebevraždu. Zemřu. Zastřelil jsem ho, protože jí mám rád. Chtěl jsem jí pomoci. Stálo v dopise zoufalého mladíka. 5denní soudní líčení, u kterého se kšeftovalo s volnými vstupenkami, asistovali u něj 10 novinářů a při němž portréty obviněných kreslil pro noviny slavný malíř Eduard Milén, bylo především lidové divadlo, které slibovalo veřejné praní špinavého prádla s množstvím pikantérií jednoho tragického manželství. Rozsudek padl 3. března 1924. Hlas lidu žádal trest smrti především pro Hildu Hanikovou a soud jej vyslyšel. Hrdelní rozsudek přivítal 1000hlavý dav před soudní budovou, výkřiky povězte ji. Hilda byla ovšem v 7. měsíci těhotenství, přičemž o otci dítěte panovaly dohady. Hildina matka Františka Charvátová odešla z 20 lety těžkého žaláře, zostřeného 1 za 1/4 roku půstem a v den vraždy temnou komorou. a 19-letý vrah Jan Veselý dostal pouhé 3 roky těžkého žaláře, protože podle tehdejšího zákona byl až do 21 let nezletilý. Hilda porodila v květnu 1924 ve vězeňské nemocnici dceru Naděždu, které se ujal jeden z jejich obhájců, doktor Karel Štěpán se svou manželkou. Ten také požádal prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, aby její trest zmírnil, čemuž Masaryk 31. ledna 1925 vyhověl a Hildě snížil trest na 15 let těžkého žaláře, zostřeného jednou za čtvrt roku půstem a v den vraždy temnou komorou. A po následné žádosti o milost, podpořené nálezem Hanikova dopisu, v němž souhlasil s podmínkami rozvodu, podepsal prezident Hildino propuštění. Než k němu došlo, zemřela 28. dubna 1927 po 3 letech vězení na tuberkulózu. Bylo jí 25 let. Hildina matka Františka Charvátová si v roce 1934, tedy po 11 letech strávených v ženské věznici v Řepích u Prahy, podala žádost o prominutí zbytku trestu. Ale protože neuplynuly ještě ani 2/3 z celkové doby, brněnský soud její žádost zamítl.
2: Děsivý osud rodiny za protektorátu. Ani nacistický teror během protektorátu Čechy a Morava nevytlačil ze scény takovéto domácí mordování. Dvojnásobná vražda se stala v dubnu 1940, kdy už 2. rokem zuřila válka. 10letý Honzík měl 2 mámy, otce, babičku a nevlastního bratra Káju. Měli hodně divokou domácnost. Táta často pil, babička s macechou křičeli. Uvádí příběh v historii českého zločinu Bronislava Janečková. Při pohledu do archivních materiálů a trestního spisu si můžeme aktéry přiblížit lépe. Jan Kůrka starší se narodil 27. června 1906, takže mu v osudných dnech bylo necelých 34 let. Se svou první ženou Anou splodil syna Honzíka. Oba rodiče pili, ale matka to zřejmě snášela ještě hůř než otec, takže onemocněla a skončila v blázinci. Otec se oženil znovu s 26-letou Vilmou. Ta se ovšem také ráda napila a měli spolu syna, 2letého Káju. V nájemním bytě v brněnských Starých Černovicích žili pohromadě i s Kájovou babičkou, 56-letou Vilminou maminkou Marií Burešovou. Tchyně Kůrku přemluvila, ať svého staršího chlapce Jana neposílá do sirotčince v Kuřimi, kde to už bylo dohodnuto, ale ať ho doveze k ním. Jenže věčný opilec a absentér Kůrka nebyl žádný.

Kůrka starší byl navíc nejen opilec, ale i cynický pruďas, který prohlašoval, že nikdy žádné děti nechtěl. Když si ženské ty fakany na mě vyškemrali, tak se o ně mají postarat, tvrdil. A že svou ženu zabije, vyhrožoval určitě už v lednu 1939, kdy na ní vzal dokonce nůž. Chtěl pak prý zabít i syny a údajně se nakonec sám podřezat. Tehdy ho Vilma dokonce udala na policii, jenže jak už to bývá, svoje obvinění zase vzala zpět. A pak nadešel předvečer 17. dubna 1940. Kůrka jej trávil jako obvykle s kamarády v hospodě, kde se znovu holedbal, že zabije ženu i tchýni a bude mít konečně svatý pokoj. Doma zatím Vilma se starším Honzíkem usnula jako obvykle v ložnici a babička s malým Kájou vedle v kuchyni. Ožralý Kůrka dorazil domů ve 3 ráno, lehl si do postele k ženě a řekl si, že není nač čekat. Spící Vilmu začal škrtit a nakonec jí zlomil vaz. Syn Honzík spal ovšem tak hluboce, že když mu ráno otec tvrdil, že maminka ještě spí, chlapec mu uvěřil a chystal se jít do školy. Babička dala oběma dětem v kuchyni ještě snídani, ale pak jí napadlo, že si zajde do ložnice pro koš s prádlem. A to se jí stalo osudné. Zeď na ní sice řval, ať z oken nesundává tehdy už povinné zatemnění, ale ona prohlásila, že to bude jenom chvilku. A pak v posteli uviděla bezvládnou dceru s modřinami na krku. Došlo jí, co zeď udělal, a to jí stálo život. Kůrka jí rovněž uškrtil, položil vedle dcery do postele a v kuchyni sebral z kredence 140 korun, které si tam ženské schovávaly na domácnost. Chlapce se mu údajně už vraždit nechtělo, tak ho jenom v kuchyni zamknul a vyrazil zpátky do hospody. Kluci strávili v kuchyni celý den. Ven se dostali, až když se Honzíkovi podařilo otevřít pilníkem. Líčí Janečková neskutečný hyenismus otce, kterému byl osud synů naprosto ukradený. Hladový Honzík mezi tím kladívkem roztloukal chleba a namáčel jej ve vodě. Jenže plačící Kája jej ani tak nechtěl jíst. Svoji druhou mámu našel v posteli a babičku taky. Asi spí, napadlo ho. Táta nikde. A tak šel o něco k snědku poprosit sousedku Punčochářovou. Ta ale z jeho vyprávění vytušila, že se u Kůrků něco stalo. Vždycky to byla problémová rodina, pokračuje v líčení Janečková. A tak se sousedčin manžel, domovník Jan Punčochář, vydal do vedlejšího bytu. Když se pořádně ožralý vrah Kůrka vrátil nad ránem domů, čekal tam už na něho obvodní policejní inspektor Josef Pospíšil se štábním strážmistrem Jindřichem Pohankou. Kluci byli ještě u sousedů. Čekal je převoz a další život v dětském domově. Při výslechu na policii se zjistilo, že tu noc po vraždě byl Kůrka nejen na kuželkách a pak ještě v dalších dvou hospodách, ale že zbytek noci strávil v hotelu Jakeš s prostitutkou Emou Paroubkovou, zvanou Emča, dokládá historik Skoupí. Sama Emča na to vypověděla, že čerstvý mordýř byl velice veselý, klidný a ve formě. Na otázku policie, co dělal Kůrka těsně po vraždě své ženy, dotázaný podotkl, že ho to škrcení zmohlo a tak hned usnul jako zabitý. Za zcela normální pokládal i to, že v bytě nechal zamčené své dva syny s čerstvými mrtvolami jejich matky a babičky. Krajský trestní soud v Brně odsoudil Kůrku dne 18. října 1940 k doživotnímu žaláři s půstem a tvrdým ložem vždy ve výroční den vraždy. Polehčujícími okolnostmi mělo být vrahovo přiznání a prudké hnutí mysli v době mordů. Státní zástupce doktor Chalupa však ve své zmateční stížnosti podotkl, že spáchané vraždy byly zvlášť surové, předem uvážené a schování Kůrky i jeho cynických výpovědí po vraždách je jasné, že jde o člověka zvrhlého a morálně schátralého. 4. března 1941 nejvyšší soud Chalupově stížnosti vyhověl a odsoudil Kůrku k trestu smrti. Ani prezident Emil Hácha nebyl tentokrát milosrdný, takže vrah na svou popravu čekal v brněnské věznici na Cejlu, kde je ve dveřích

0: posteli smrti možné dosud přečíst věritý nápis Oběšen Kůrka. K popravě došlo 14. června 1941 a dva chlapci tak přišli za války vlastně o celou svoji rodinu. Výjimečně však nikoliv vlivem válečných událostí.
1: Závěrem ještě připomínám, že 14. září před 95 lety se narodil spisovatel Ivan Klíma, dnes už jednou zmíněný. Pokud bychom chtěli hledat nějakou spojitost s Brnem či Moravou, v 60. letech spolupracoval s časopisem Host do domu a s brněnským literárním prostředím udržoval blízké vztahy. Spolu s brněnskými rodáky Milanem Kunderou a Bohumilem Hrabalem bývá někdy považován za třetího z trojice v zahraničí nejuznávanějších českých spisovatelů. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance bude podle premiéra Babiše prezident Pavel. Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně a bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Zítra se pak Pavel s Babišem sejde na Pražském hradě, budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
2: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno víc než 90% hlasů. Nejvíc jich získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu.
3: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
1: V Brně pokračuje čtvrtý ročník výtvarného sympozia Rooted Everywhere. Projekt Fakulty výtvarných umění VUT v Brně propojil studenty a absolventy 6 tvůrčích skupin při společné tvorbě a sdílení zkušeností z oboru. Po týdnu uzavřené práce v ateliérech teď organizátoři zvou do galerie FAVU i veřejnost, doplňuje mluvčí fakulty Týma Vytázková.
4: Veřejnost zveme na výstavu autorských skupin, na její vernisáž a komentovanou prohlídku a rovněž proběhnou ještě 2 workshopy, a to workshop kolektivní ilustrace a workshop z kafe Utopia.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě většinou do 19 a na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D5 u Nýřan jsou kvůli opravám vozovky mezi kilometry 89 až 95 směrem na Rozvadov průjezdné 2 pruhy a na Plzeň a Prahu 1. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most se nedá sjet na Krčskou ulici a z ní najet na jižní spojku. Omezení potrvá víc než měsíc. To byly zprávy, teď má slovo Vláďa Slezák.
5: Hezké dobré ráno, krásný den všem, co vstáváte v pondělí 14. září s námi, tedy s Dvojkou. Radka má svůj svátek, přejeme všechno nej. A posíláme Krištofa. Písničku Lolita. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

8 minut po páté, hezké dobré ráno. To vám přejeme z dvojky. A teď české noviny. Lidé si kvůli záplavě slev odvykli vnímat, kolik potraviny opravdu stojí. Mléko za 7 korun anebo máslo za 20 jsou podle šéfky potravinářské komory Dany Večeřové nereálné ceny, které si obchodní řetězce vynahradí na jiném zboží. V rozhovoru pro Právo vysvětlila, proč tato praxe škodí jak výrobcům, tak i malým obchodům. No a Česko v současnosti zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl promluvil nejen o cenách dálnic, ale také o dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha bude potřebovat dokonce třetí aglomerační okruh desítky kilometrů od metropole, řekl dále v pořadu iDnes.cz a píše o tom dnešní Mladá fronta dnes.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Krásné dobré ráno, na některých částech našeho území je deštivé, třeba za chviličku to bude v Jihlavě, teď aktuálně třeba v Třebíči a nebo Brně a také ve Zlíně a Kroměříži. Po deštivém ránu má pozvolně ubývat srážek. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. V severozápadní polovině Čech čekáme srážky jen místy a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost. Ojediněle i bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude většinou 16 až 19 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik tedy aktuální informace o počasí a teď taky Michal Hrůza a Lenka Dusilová a píseň Kovbojská. Přejeme hezké dobré ráno.

To byl Tomáš Klus a jeho pocity, které nám sdělil. V 5:19 popřejeme vám hezké dobré ráno s dvojkou a podíváme se do historie dnešního dne, tedy 14. září. A v roce 1791 skončila v pražském Klementinu první průmyslová výstava na evropské pevnině. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Českým králem. Zahájena pak byla 21. srpna 1791. A pokračujeme dál, třeba z roku 1886 je událost, kdy byl vydán patent na pásku do psacího stroje. Možná už někteří ani netuší, co to vlastně bylo. V roce 1923 byl dokončen známý nápis Hollywood na kopci za Los Angeles. V roce 1950 pak proběhl odstřel ve vápencovém lomu Zlatý kůň na Berounsku. Odhalil systém krasových jeskyní. Postup lomu byl poté zastaven a koně pruské jeskyně se otevřely veřejnosti 2. srpna 1959. Teď se podíváme i do roku 1956. Americká počítačová firma IBM představila první pevný magnetický disk na světě, Ramak 305. Vyšly i největší noviny na světě. Byl to rok 1987. Byly to New York Times. Vážily 5,5 kila a měly 1612 stran. Automobilka Škoda Auto představila veřejnosti nový malý kompaktní automobil Škoda Fabia, co by nástupce ikonického modelu Škoda Felicia. Můžete typovat rok? Byl to rok 1999. No a rok 2012 to vypukla v Česku prohibice. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo prodej a nalévání tvrdého alkoholu nad 20% na celém území České republiky. Důvodem byla série otrav metylalkoholem, která si celkem vyžádala 47 obětí. Teď už pokračujeme se Sandrou a Marií Magdalenou ve vysílání dvojky. Pak tu budou taky Miraj a Anděl a další aktuální zprávy a s nimi Mária Kunová. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel jeho prodeje. Podle návrhu zákona by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Budou spolu jednat o zahraniční politice a taky o účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Prezident se na něj za týden chystá jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Začíná schůzka ministrů zodpovědných za energetiku ze skupiny velkých světových ekonomik G20. Na jednání v americkém Houstonu dorazí i zástupci Ruska. Očekává se taky účast energetických delegátů z Evropy a Asie. Podle evropských auditorů snahy 27 o nezávislost na ruské ropě a plynu slábnou. A to právě v době, kdy se země blíží k zimě a s neobvykle nízkými zásobami plynu. V Turnově dnes začínají opravy dvou frekventovaných hlavních tahů. Rekonstrukce se týká dálnice D10 a rychlostní silnice číslo 35. Řidiči v těchto místech musí počítat s omezením do začátku listopadu. Dálnice bude směrem na Prahu zúžená do jednoho pruhu. Některé sjezdy a nájezdy budou zavřené. Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volklore sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům folklorní zvyky v průběhu roku.
1: Počasí.
5: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19 a na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
5: Na silnici 61 z Kladna do Buštěhradu a k dálnici D7 do Chomutova je nehoda. U odbočky k průmyslové zóně Dříň havaroval kamion mimo vozovku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Slavkov. U Rohlenky na kilometru 207 blokuje krajnici odstavené osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Vláďa Slezák.
6: Hezké dobré ráno. Astronomové doporučují pozorovat planetu Venuši dnes kolem poledne, když bude jasno. Na denní obloze předvede spolu s měsícem takzvaný zákryt. Víc si o tom povíme už za chviličku ve vysílání Dvojky v pondělí 14. září. Radkám popřejeme všechno nej. Teď tu bude pro vás taky Britney Spears. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: To byla Britney Spears. Teď je 5:37 a my se budeme věnovat obloze. Planeta Venuš a Měsíc dnes na denní obloze předvedou zvláštní úkaz. Zhruba na hodinu se ocitnou v zákrytu. Podle astronomů je dobrý čas k pozorování zhruba půl hodiny před polednem a ještě lepší 3/4 hodiny popolední. Samozřejmě, když bude jasno. Tady je pro vás reportáž.
1: Zákryt Venuše Měsícem. Měsíc je těleso, které je nejblíž k Zemi, čili logicky občas zakryje nějakou planetu, a bude to ale na denní obloze.
2: Zdůrazňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Planeta Venuše bývá podle něj vidět i na denní obloze, ale málo kdo si ji všimne.
1: Venuše je nejjasnější planeta, vlastně třetí nejjasnější těleso na obloze po Slunci a po Měsíci. Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle Měsíce, tak ji uvidíme.
2: Dnes se Venuše z našeho pohledu přiblíží k Měsíci asi půl hodiny před polednem. Několik minut po 11:30 najednou zmizí, protože ji překryje neosvětlená strana Měsíce. Pak víc než hodinu neuvidíme nic zajímavého. Až asi 3/4 hodiny popolední českého času se zase objeví vedle měsíčního srpku. Přesné časy se i na území Česka liší v minutách.
1: Bude to na jihovýchodě. Když použijeme dalekohled, třeba triedr, tak uvidíme, že to není tečka, že to není hvězda, že to je kotouček a že bude trvat několik desítek sekund, než se celá schová za tím měsíčním kotoučem.
2: Odborníci ovšem důrazně doporučují postavit se při pozorování do stínu, abychom se omylem nepodívali dalekohledem do slunce. To by bylo velmi nebezpečné. V dalekohledu také uvidíme, že kotouček Venuše tvarem připomíná srpek Měsíce. Je to tím, že i Venuše má na obloze svoje fáze. V podcastu k astronomickým snímkům dne NASA o tom mluvil americký astronom Robert Wagner.
3: Venuše, podobně jako náš Měsíc, prochází celým cyklem fází, jak obíhá kolem Slunce. Záleží na tom, kde se nacházíme my a kde se nachází Venuše a kde Slunce. Vidíme ji buď jako tenký srpek, nebo více osvětlenou ve fázi čtvrti, anebo skoro jako úplněk.
2: Fáze Venuše se ale mění mnohem pomaleji než měsíční fáze. Celý cyklus trvá asi 1 rok a 7 měsíců k tomu. Z toho asi 7 měsíců je pozorovatelná na večerní obloze, 7 měsíců na ranní obloze.
1: Proto ji také říkáme jitřenka nebo večernice podle období její viditelnosti.
2: S fázemi Venuše se mění také její jas. Úplňku ale není úplně nejzářivější, pokračuje Robert Wagner.
3: Mění se její velikost, totiž vzdálenost od nás. Když se Venuše objeví jako srpek, je k nám nejblíže a na obloze vypadá největší. Zatímco když je nejdál, na opačné straně od slunce, tak vypadá velmi malá, i když je skoro v úplňku.
2: Nejlépe ji vidíme, když je blíž k Zemi a zároveň ještě dostatečně nasvícená. Dnes se tomu velmi blíží a maximum nastane v pátek večer. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, dešťovo je v tuto chvíli v Berouně, Mníšku pod Brdy a nebo třeba také v Pacově, Jindřichově, Hradci, v Jihlavě a nebo třeba v Miroslavi a Brně. A po deštivém ránu a pozvolna ubývat srážek. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. V severozápadní polovině Čech čekáme srážky jen místy a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost, ojediněle i nějaká ta bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude většinou 16 až 19 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí právě pro tuto chvíli a teď už posíláme třeba Roxette. Dobré ráno s Dvojkou.

0: Skupina Roxette v 5.52 ve vysílání dvojky. Ještě jednou hezké dobré ráno. I na zlomenou ruku je pitralon. Omeletky Haliny Pavlovské o první pomoci tu byly v sobotu a v neděli si povídala o tom, jak se snažila vytáhnout ze syna horečku. Tak to všechno můžete teď poslouchat aktuálně na webu dvojka.rozhlas.cz a kdybyste chtěli ranní potěšení právě pro tuto chvíli a pro dnešní den, tak tu máme koláček štěstí. Tak pojďme na to.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Maminka občas smažila báječné koblihy. Měly nádherný žlutý proužek, který odděloval dvě zlaté poloviny těsta. Má maminka koblihy neplnila, ale jahodovou marmeládou koblihy zdobila, anebo marmeládu dávala vedle na talířek. Hodně teď vzpomínám na maminku. Jak souhlasila s Janem Verichem, který prohlásil: bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Dnes je prý dnem, kdy se má slavit donut s krémem a kdy se má obejmout i nabručený člověk. No a tak mě napadlo. Naprotivu se dnes směj, radost si tak udělej.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Přejeme vám spousty radosti pro ten dnešní den. Vláďo Slezák se loučí, přeje krásný den a teď už Jana Kratochvílová na dvojce.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Herec, komik a mistr suchého humoru, který dokáže být nepřehlédnutelný i s dokonale kamennou tváří. Herec Tomáš Jeřábek bude mým hostem v Blízkých setkáních. Je větší dobrodružství stát před kamerou, na jevišti nebo improvizovat v životě? Co ho ještě dokáže vyvést z role? A kdy je Tomáš Jeřábek nejvíc sám sebou?
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
4: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
3: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
4: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
3: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
4: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
4: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
3: Najdete nás v síti DAB,
4: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
3: nebo ve vašem televizoru.
4: Český rozhlas Pohoda,
3: písničky a vzpomínky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Je to zvíře obsedené tajemstvím.
6: Přestože se jimi zabývám od začátku své vědecké kariéry, tak živého jsem u nás nikdy neviděl.
7: Chceš vidět losa, tak pojď, jestli tu máš šupu, tak tam zajedeme a on tam určitě bude.
5: Jak losy propojují lidi i kultury napříč světadíly.
1: Vždy jsme věřili, že zvířata s námi dokáží mluvit a my s nimi.
5: Premiéra dokumentu Amůst losí Odysea. Zítra večer na ČT2.
8: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. Zaměstnanci francouzského rozhlasu stávkují proti přijetí konzervativního komentátora a bude převážně zataženo na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Mohla by se tak zvýšit hlavně pro očkování. Proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě, říká Vojtěch.
9: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
8: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů. Pak asi čtvrtina. Zaměstnanci francouzské rozhlasové stanice France Inter stávkují. Nesouhlasí s přijetím konzervativního komentátora, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Charles Sapana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů.
10: Zaměstnanci zahájili dvoudenní stávku v neděli ráno, kdy měl Charles Sapin odvysílat svůj první komentář. Místo reportáží a zpráv zaznělo ve vysílání France Inter oznámení o vyhlášení stávky a program nahradila hudba.
11: Nous vous prions de nous en excuser.
10: Zaměstnanci veřejnoprávní rozhlasové stanice poukazují na to, že je Sapin zástupcem šéfredaktora deníku Valeur Actuel, který byl v minulosti odsouzen za rasistickou urážku, když znázornil levicovou poslankyni jako otrokyni. Ředitelka stanice Céline Pigalová řekla, že obavám zaměstnanců rozumí. Žádné extremistické názory ve vysílání podle ní ale nezazní. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Sjezd do vody u hráze vodního díla Slapy se ode dneška uzavírá. Je to kvůli klesající hladině. Informovalo o tom Povodí Vltavy na svých webových stránkách. Majitelé lodi, kteří budou chtít sjezd zpřístupnit, si budou muset požádat na dispečingu. Vodní dílo Slapy nemá vodní lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. V pražském Anežském klášteře dnes vystoupí čtyři mladí pěvci, kterých se umělecky ujala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Zaspívají díla skladatelů Bedřicha Smetany nebo rakouského France Schuberta. Koncert se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19 a na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
8: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně zpomalte před sjezdem na Křivoklát. Na 14. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním, jede se levým pruhem, je tam taky krátká kolona, brzdí se v zatáčce na mokré vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy je nehoda u nájezdu od Peček. Na 34. kilometru se převrátilo osobní auto. Je to v dopravním omezení, pravý pruh stojí, tvoří se kolona a zdržíte se 10 minut. Zprávy jsou u konce a s vámi teď Ranní dvojka.
0: Startuje Ranní dvojka.

0: Hezké dobré ráno, dnes je pondělí 14. září, máme za sebou další krásnou sobotu, tentokrát v České Lípě, ale před námi je tento týden plný špeků, které zadává já.
1: Tak.
0: A v České Lípě přišel chlap a říkal, dobrý den, kdo má tento týden špeky, ten příští, tedy logicky psal se v sobotu, říkám já, a on řekl jenom ajajaj a odešel.
1: No a je to na ajajaj?
0: Není vůbec, Není, vůbec. Budete se podle mě bavit.
2: Ale já mám z České Lípy taky dva vzkazy. Dobré ráno, jsem asi ještě neřekla.
0: A, dobré ráno.
2: Za prvé, co se stalo s Alčou a kolegyňkami z Laborky? Se ptala Renča, že už o nich dlouho neslyšela, takže...
0: Počkej, Renča, Alča.
2: No holky to tak říkali, já cituji přesně. Takže to musíme dneska pohlídat a potom máme ještě jednu prosbu, vždy zopakovat tituly knih, které přinese Oldřich Suchý. Vy to neopakujete, já to nestíhám. Takže jsem si to vzala na starost a pokud na to nezapomenu, což se 100% stane, tak vám ji zopakuji.
1: No a já z České Lípy nemám žádný vzkaz.
0: Tato píseň se jmenuje Šílené pondělí, nebo jaké manické pondělí.
2: No to kdo se dívá.
0: Ale jinak je to písnička velmi veselá. Tak jo, 6 hodin 6 minut, začínáme.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Hezký dobrý den. Je 6 hodin 9 minut a já mám pro vás ranní špek. Kromě všech renč a alč, také vítám všechny naše nové posluchače, protože i v České Lípě za mnou přišla taková dvojice velmi sympatická. A já říkám, znáte manžele Doudlebovi, protože oni vystupovali na jevišti? A oni říkají, ne. Kam tak si někdy poslechněte krátce po 6:30 naše ranní vysílání. A oni řekli, my si ho pustíme už v 6. Takže vítám ten sympatický pár, co se dělal na kašně. A vás všichni, kteří nás třeba teď slyšíte poprvé. Máme tady ranní špek. My jsme se rozhodli před nějakým časem, že budeme to ráno formulovat jinak. Někdo si čistí zuby, někdo si dává kafe, někdo si dá vajíčka, někdo se usmívá, jako tady Pavel Chour, ten se směje třeba od rána do večera.
2: Šťastný člověk.
1: Je to šťastný člověk. Tak jedu. Hledáme slovo. Slovo. Pro ty, kteří mají Wikipedii, mám dnes narozeniny. Ale tam se nedívejte, prosím. Jo? Pro ty, kteří mají Wikipedii, mám dnes narozeniny. Ale tam se nedívejte, prosím. To moje příjmení znáte všichni. Ale to, co jsem dělal dávno na základě toho příjmení, protože to příjmení je...
3: Slovesem skoro, jo?
1: Ne, slovesem, ale je to řemeslo, se dalo říct, nebo profese. To už nikdo nezná. To už je zapomenutý.
2: Bude Petr Tesař, který má dnes určitě narozeniny, ne, ve Wikipedii.
1: Leda byste byla pyšná, paní Regino, nebo byste byl Miroslav.
3: To je Karel Princezna, no, jasně.
1: Je to Karel Princezna. Poslouchejte mě. Leda byste byla pyšná, paní Regino, nebo byste byl Miroslav,
3: ano.
1: Jakube.
2: Takže Miroslav Princezna.
1: A nebo znáte Milíře, Pavle, nebo máte rádi grilování, tak pak jsem vám dobrý. Sokolov most, tam je těch mých dětí. Tuny. Martina Linhartová mi napsala, že to je zahradník, ale zahradník to není, ne. To je vrah.
2: A tohle to je?
3: Je.
1: Pro ty, kteří mají Wikipedii, mám dnes narozeniny, ale tam se nedívejte, prosím. To příjmení znáte všichni, ale to, co jsem dělal dávno, to už nikdo nezná. Leda byste byla pyšná, nebo Miroslav, nebo znáte toho starého Milíře, nebo máte rádi grilování, pak jsem vám dobrý. Sokolov most, tam je těch mých, to asi nejsou děti, to jsou spíš prarodiče. Tuny. Tam jsou jiný. Ale v principu je to to samé. Tak Pavel Chour už ví.
3: Je to takový špinavý, veď?
4: To nevím, ale já jsem s váma na výletě nebyl tentokrát, takže jestli to má jakou souvislost s tím výletem, kde jste byli teď, tak nevím.
1: Nemá.
4: Ne. O to hůř.
2: Tato výmluva neprošla, Pavle.
1: Na Českolipsku se těžil uran.
3: No.
1: Takže ještě jednou, pro ty, kteří mají Wikipedii, mám dnes narozeniny, ale tam se nedívejte, prosím. Příjmení znáte všichni, ale to, co jsem dělal dávno, to už nezná nikdo. Leda byste byla pyšná, anebo vy Miroslav. Nebo máte rádi grilování, pak jsem vám teda jako dobrý. To najednou byste u mě zvonili doma. Jo?
3: Ale já...
1: Máte ještě nějakou
3: napovědičku? Já jsem sice dřevo, ale přišel jsem na to.
2: No, no. Aby ne, taky.
1: A tak nejsi dřevo.
3: Ale tam se hodím.
1: Ale že mě vlastně už nikdo nezná. Já už neexistuju.
3: Tu technologii tak to nikdo asi nezná, ne?
2: No, protože ale pokud se bavíme o tom, kdo má ty narozeniny, tak to se zná.
3: A kolik jsem měl dětí? Hodně, ne? V pohádce.
2: Pohádce.
3: Asi 11, ne? Nebo... Asi jo. Chlapec.
1: A dělalo se taková halda, hromada.
3: No.
1: A ono to tak čudí a voní.
3: Krásně.
1: No. Dvojka zavináč rozhlas.cz.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 17 minut, my hledáme slovo velmi jednoduché. Vy ho vlastně všichni znáte, ale jsem spíš přesvědčen, že ho znáte právě díky člověku, který má dnes narozeniny, protože ta profese, respektive řemeslo, je trošku zapomenuté. Já vám ještě tady něco pustím, takovou hezkou ukázku. Nevím, jestli to znáte.

0: taková.
1: Já jsem asi nebyla ve škole. Ten.
2: Bylo jednou jedno pekelně šťastné manželství. Když se čerti žení, je to jako u lidí. Někdy to vyjde a někdy ne. Čertovi Arturovi a čertici Blance to vyšlo. Artur měl teplé místo, přikládal pod kotel a Blanka byla v domácnosti.
0: Tak, to je úvod jedné takové pohádky. Ta hudba souvisí s tou profesí, byť tedy... Ne teda s tou profesí, pardon, ale souvisí s tím slovem. S tou profesí to nijak nesouvisí. Ale to, že měl Artur teplé místo, to by se dalo v podstatě použít jako nápověda.
3: Tak já jsem dokonce slyšel, že pan Špek se narodil v Bořivojově ulici na Žižkově mezi prvním a druhým patrem. Nikoli v posteli, ale ani na chodbě.
0: A maminka šla nahoru nebo dolů? Asi dolů šla maminka, spěchala.
3: Já si myslím, že náročnější je to nahoru.
0: No právě. Jo, že šla prostě z nákupu a najednou...
3: Jo, měla příliš těžký nákup a Špek byl venku.
0: A najednou, Jaroušku!
1: Mimochodem v Bořivojově ulici se narodili, myslím, že 4 Jaroslavové. Seifert, Hašek, tenhle ten náš, a ten čtvrtý, teď nevím.
0: Seifert, Hašek, ten náš a toho čtvrtýho nevím. Tak děkujeme. Aha, fakt.
1: No, my jsme tam bydleli, takže jsem si to nastudovala, ale toho čtvrtého jsem zapomněla. A nebo možná tak to čeká.
0: Pan Chour mi tady napsal, podobně jako minulý týden, si se přeřekl s rytířem a když jsme tady řešili plechovky a konzervy, tak mi napsal Lego v konzervě. Což bylo teda ve výsledku lečo v konzervě. A teďko napsal správnou odpověď. Je to uhrýř.
3: Uhrýř?
0: Je to uhrýř. Tak to dokonce, bude, dokonce tak... por má měkké i, což je unikát.
3: No tak to je uhlíř v pubertě.
0: Uhrýř. Uhrýř, ano.
3: Aknář, takzvaný aknář.
0: Takzvaný aknář. Ano, je to Jaroslav Uhrýř. Ale napsal se tam, ne?
4: Jo, ano, omylem se vynechal, ale já vím, je to uhlíř, ano, ano.
0: Ano, dobře, nedívejte se do Wikipedii. Příjmení znáte všichni, to, co jsem dělal dávno, to už nezná asi nikdo. Uhlíř, Pyšná princezna, Miroslav, Milíř, Grilování. Ano, je to vlastně taková zvláštní přeměna, pomalu, asi ne hořícího, veď, ale takového lehce čoudic,
3: doutnavého
0: dřeva v uhlí. Proto jsem uhlíř.
3: A ten Milíř vypadal jako mraveniště.
0: Mm-hmm. On to nebyl Milíř, on to byl Mirýř.
3: Mirýř.
0: Mirýř.
3: Jo, jo, omlouvám se. Máme jiný slovník. Tak Chourův naučný, ale no. Takže takové velké mraveniště, ne? A v něm byl udusané.
0: Ono to vlastně vypadalo opravdu jako obrovské mraveniště.
3: Že jo?
0: Ano.
3: A jenom prodoutnávalo to dřevo a vznikalo dřevěné uhlí.
1: Tak.
0: Tak.
3: A to už je opravdu historie.
0: No a co naši posluchači, trefili uhlíře?
1: No jej, tam jich napadalo. Váš vedoucí Dalibor je dnes uhlíř. Nemít prachy nevadí, zažít krachy nevadí, zažít nudu, jo, to vadí, ale s vámi nehrozí. Tak vše nejlepší, Jaroslave, zdravíme z Brna. Libor a stále spící potomci Kali a Oli.
0: Ještě spějí, což je fajn.
3: Ale nespí Alča, kolegynky z Laborky, no, posloucháme každý den. Jen minulý týden jsme uhodli Špek vždy až později, tak uvidíme tento týden.
0: Dnes jsem uhlíř Honza z nové role napsal úplně krátce po zadání. V 6 hodin 11 minut, perfektní úplně.
3: Honza je herec?
0: Že má novou roli? Ano.
3: Asi jo.
0: To je kolega.
3: Asi jo.
0: Vážená Rado Nerv, je to uhlíř. Mirek Bartl, ročník 1960, Makolusky, Uzbizub. U uhlířských Janovic.
1: Hezky.
3: No tak vidíš.
0: Uhlířské Janovice.
1: To jste byl dneska, to jste blízko každý den a dnes úplně nejblíž. Napsal Jirka Uhlíř, znáte jídlo uhlířina?
0: No to je přece karbonára, ne?
1: To myslím, že ne. To je takový ze zbytku nějaký brambory, myslím, a něco.
3: Uhlířský, jo. S nějakým špičkem, jo.
1: Myslím, že se tak jako dojídají zbytky, co se nesnědlo.
3: Fakt?
1: Někde se to jako dělá, nějak se to jako doupraví.
0: Pavel poté, co snídá Lego v konzervě, tak tady nabízí uhlířský guláš. Ten je taky v konzervě.
4: Ale ten je dobrý, ten nebo pikantní.
0: No to musím dát.
3: To s černým uhlím.
0: No rovnou.
3: Já mám u kamen spíš uhlák a popelník. No, A který, že to má ty narozeniny? No ten očí, pane, asi.
0: No, Vlada má napsal, jo. Ano, ano, je to tak.
1: Je to tak, staročeská uhlířina je dokonalý pokrm ze zbytků. Kombinace brambor a nočků ze speciálního těstíčka zasytí i skvěle chutná. A pak je tady jiný článek.
3: Promiň.
1: Jak připravit uhlířinu neboli hoďbydlo?
0: No, karbonára se do češtiny překládá jako po uhlířsku, nebo uhlířské špagety, no, po uhlířsku.
1: To ano, ale uhlířina, to je české jídlo, ne italské.
0: Protože karboné je uhlí.
3: Počkej, jídlo krásně zasytí, to jsou brambory a noky.
1: No.
3: A noky jsou taky z bramborového těsta, ne?
1: Počkej, je to ze zbytku.
0: Uhlízina jsou brambory a noky?
3: Tak to mě docela mrzí, no, že vám zbylo.
0: Já jsem vám udělal uhlířinu a jsem to zapomněl doma v lednici.
1: No jo.
3: Počkej, a to je všechno, nebo tam můžeš přidat hrášek třeba?
1: Připravuje se z uvařených brambor, cibule a uzeniny.
3: No,
1: starý recept našich babiček.
0: To jsem celý dělal pro vás včera a nechal jsem to v ledničce.
3: Tak co nám tady zbylo?
0: Brambory, uzeniny, cibuli jsem tam měl.
3: Mňám.
0: Všechno.
3: A myslíš, že do zítřka se zkazí?
0: Já nevím.
1: Tam ještě něco přidáš, bude to aspoň víc. Takže uhlířina, čili hoďbydlo. To je dobrý, ne?
0: Hoďbydlo?
1: Hoďbydlo se to taky jmenuje.
0: To je hezký. Igor Ivanov napsal, uhlíř, pěkný den. Ano, rychlovka, píšete asi z telefonu tady, možná i za jízdy. Dobrý den, uhlíř, Pavel z Vyškova 1962. Rychlé odpovědi, ale o to přesnější. Pokus, napsal Dan, zatím jsem uhlíř.
3: To bylo zatím. Dobrý, jakože,
0: no, mohu být samozřejmě hasicí přístroj, ale zatím jsem uhlíř.
3: Řídím. Tak jen takto, je to uhlíř, Braňo.
0: Já věřím, že se řídíte.
3: Pomalu, opatrně.
1: Náhodou nejsem uhlíř, pohádku zbožňujeme a na písničkách pana uhlíře jsme s manželem vyrostli a děti už na nich frčí také. Hanka, skvělý ročník 92.
0: No, teď jsem chtěl říct, vy budete mladá dívka.
1: No, tak jo.
0: Jestli jste vyrostla na písničkách 92, dobrý, paráda. Jana Tesařová, tedy Johana, 1944, uhlíř správně. Johano.
3: Dobré ráno, je to uhlíř, zdraví Petr, ročník 68.
0: Další 68, jedině uhlíř. Věra ze Šumperka, Věruška.
3: Dnes ručníček, uhlíř, Jirka, no, 53. No,
1: dobré ráno, z Podještědu, že by to byl uhlíř, uhlířina, pokud jsem vedle nevadí, i tak přeji všem parádní den, děkuji za skvělou sobotu, tu jsem si s vámi užila. Renča z Liberce.
3: Tak prosím vás. Ahoj, moc rádi jsme vás s manželem v sobotu v Lípě viděli, jinak dnes má narozeniny můj manžel.
0: Takhle.
3: Který teď jedu do práce. Mírka Honza.
0: Já se omlouvám, já jsem to na té Wikipedii přehlédl.
3: Tak Honza uhlíř, prosím tě.
0: Ve starostný úžasný den Jana, luxusní ročník 1972, cestou do práce, Regi, Kubo, Dalibore a Pavle. Dnes je špekem uhlíř nebo uhlí. Obojí asi bereme.
1: Taky by mě zajímalo, co byla ta uhlířina. A uhlíř, horník a havíř není to samý. Já bych si kotletku na hnědým uhlí teda negriloval, napsal Tom.
0: No, na hnědým.
3: Na hnědým, ne, na dřevěným.
0: No, na dřevěným. Kateřina Marie Tichá naspívala písničku Plamen.
3: Výborně.
0: Tak, ale pozor, když si budete doma zakládat milíř, tak tam ten plamen nesmí být. To musí jen tak, jak jsi říkal, čudit. Nebo jak jsi říkal?
3: Doutnat.
0: Ne? Jo, doutnat. Oh.
3: Čudit.
1: Čudit.
0: Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit. Čudit

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas 2. Zprávy.
2: Dobré ráno. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle něj by mělo být trestné také zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o 10% nižší než obvykle. Podle Ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol. Ve finském Rovaniemi pokračuje první arktický summit. Účastní se ho předseda Evropské rady Antoniu Košta, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a skupina lídrů evropských zemí. Cílem je posílit společný strategický přístup 27 k arktické oblasti. Nedělní diskuze se týkala mimo jiné posílení bezpečnostní a obranné připravenosti. Do běžně nepřístupných prostor teplárny Zlín se budou moct celý tento týden podívat zájemci při komentovaných exkurzích. Energetický provoz, jehož historie sahá do období Baťových závodů, letos slaví 100 let. Teplárna dnes dodává teplo a teplou vodu zhruba 17 tisícům zlínských domácností a její distribuční síť měří téměř 100 kilometrů.
3: Počasí.
2: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19 a na horách kolem 14 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je kolona od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Na 34. se v dopravním omezení převrátilo osobní auto. Ucpává se i trasa kolem Poděbrad, zdržíte se půl hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Vráž se srazilo nákladní auto s osobním. Na 14. kilometru se jede levým pruhem, zdržíte se 10 minut. A na D1 z Vyškova do Brna je fronta za sjezdem na Rousínov z kilometru 212. Za Rohlenku se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Ranní dvojka.
4: Na. 6 hodin 33 minuty, hledali jsme slovo uhlíř a já jsem, jedna z těch nápověd byla i to, že mě neznáte, leda vy jste byla pyšná. Myslel jsem tím princezna a krásně napsala Simona Zemlejna. Asi taky princezna, že to je uhlíř Simona 70, Zemlejna, tak jestli žijete na Mlejně, tak to musí být krásné bydlení. Nebo žití, si myslím, ne?
5: No určitě. Takový špíček na dřevěném uhlíčku a čerstvý chléb, to musí být lahoda mňam. Krásné pondělí, Pavel, 80 Lanškroun.
6: Rani špek, jú, asi vím, je to uhlíř, Danča.
4: Proč je ticho? Protože jsem si to tak chtěl jako dožít hezky.
6: Vidím Pepička Abraháma, jak stěhuje sklep ve filmu Kulový blesk. Viď, chudák.
4: On totiž klabouch trval na svém uhlí. Teď to po něm nechtějte. Tak jo, tak si dáme Buggles, kapela, která otevřela slavnostně v roce 1981 vysílání televize MTV, jestli se nemýlím. Tak a za chviličku jsme zpátky.

0: Tak dnes jsem uhlíř, ano, Martina Nikodemová, a moc vám děkujeme za tu záplavu odpovědí vesměs tedy správných, protože zadání našeho ranního špeku bylo takové pondělní, ne? Řekl bych takové jemné. Mm-hmm. Jsme do toho vstoupili.
1: Ohleduplné.
0: Takové ohleduplné k tomu pondělí. Zítra to bude horší.
1: Dobré vnitro. Špek může společně s řezníkem za to, že přes prázdniny vždycky naberou tak 3 kila. Je to hold peklo, když hokejová sezóna přejde v grilovací. Mm-hmm. Doufám, že má ten uhlíř aspoň zaplacené daně. Michal, ročník 75.
0: No jo.
2: Ano, a tuto citaci použila i Jana. A daně za příští rok uhlíři zaplacené máš?
0: To je ten výběrčí daní, viď? To, no. To je hrozná na příští rok.
1: No, a však tam pak dostal.
0: Strašná scéna. No jo, no, právě.
2: Dnes jsem uhlíř, manžel na to přišel dřív než já. Vyrážíme na 3denní výlet na stezku Českem, tak nám držte palce, ať moc neprší. Katka a Lukáš z Olomouce.
0: Já tady jsem dostal teď, nebo společně všichni jsme dostali. Snad se vám České Lípě líbilo. Já jsem se na vás 3/4 roku těšila. Ale bohužel jsem za vámi nebyla. Alespoň jsem poslouchala a koukala. Podzimní viroza dorazila a já padla do postele. Nechtěla jsem to šířit dále, takže jsem vás neviděla živě. Takže jestli pan profesor nemá něco zázračného na kašel a rýmu, jasně, že léčení rýmy trvá 7 dní a neléčení týden, ale pana profesora pozdravujte a toho se určitě bakterie bojí. Vzkaz pro Jakuba z České Lípy. Díky panu profesorovi chodím pozdě do práce. Děkujeme pěkně, Eliška. A napsala špek uhlí za humny je drak a král Patočka a poslala fotku z... Asi to je městská kamera nebo možná z okna.
1: To bude balkón. Mm-hmm.
0: Nebo z balkónu.
1: Já myslím, že to bude z balkónu.
0: Z balkónu na náměstí, kde my připravujeme brzo ráno, stavíme naše fialové městečko. Teď ho budeme stavět na náměstí v Kroměříži. No, jedeme dál.
1: Mimochodem, ještě se vrátíme k uhlířině, k tomu pokrmu, mm-hmm. respektive Petr se k němu vrátil. Znám uhlířinu jako vařená brambora, houskový knedlík, cibule a uzenina. Zbývá popřát dobrou chuť. Jako dítě jsem to jídlo nesnášel, ale teď ho děláme mnohem více, protože je mňam.
0: Asi uhlířina...
2: Asi právě to, co zbylo, to, co zbylo. Aby si to nevyhodil, tak to nějak spojíš něčím.
0: No, protože uhlíři, jak to bylo ukázáno i v té Pyšné princezně, oni úplně nebyli asi majetní, víš? Že takové jako chudinské jídlo dobové, ne? Asi takhle to je myšleno, uhlířina, víš? Nebo no. Proč by se tomu říkalo uhlířina?
2: No asi, jo.
0: Já to chápu.
1: Tak v dřevěné jedna káká, co jsem tam koukal. Ano. Ten mýlíř byl větší než jeho příbytek, jo.
0: Jak tam ale spal, jak se mu tam hezky spalo?
1: No určitě, no jasně.
0: Tomu výběrčímu daní, že to byl Josef Hlinomas, ne?
1: Hlinomas, no.
0: No, já vím, že Mercedes měl zaparkovanýho záru,
1: že měl.
0: Aby to nebylo vidět, to je jasný.
2: No tak dnes jsem asi hodně dobře spala, myslí mi to od probuzení, vždyť je to uhlíř. Moc zdraví Petra z Dolních Bojanovic. Petro, tak jen tak dál.
0: A píše tady ještě Jarka Dobrý ročník 61, u nás na Želově prší, hurá. Díky Pyšné princezně není tato profese zapomenutá, nebo to řemeslo, uhlířina, obecně uhlíř.
1: Myslím si, že drak mrak by měl z práce uhlíře radost a plné bříško. Přeji vám nádherný start do nového týdne, Veronika.
2: No a to je, myslím, zase odkaz na pohádku Za humny je drak.
0: Drak. A napsal Miroslav, ročník 71, že to je uhlíř, ale co pan Jakub, on pro nás nemá z České Lípy nic? Co třeba průzkum kanalizační sítě?
1: Jo, prosím vás, to vyřizuje, že dlažební kostky na severovýchodě doplnil, stejně tak na severozápadě a kanál protéká.
0: To se moc povedlo. Jestli jste náhodou to vysílání neslyšeli, tak si puste, nevím, asi tak 2 minuty, krátce po 2:30. Tam opravdu Jakub, jak se říká teď moderně, exceloval. 6 hodin 41 minuta a my se teď dozvíme, co je to láska. Od Petra Nováka.

0: Je 6 hodin 43 minuty, my jsme přemýšleli nad tím, co je to láska společně s Petrem Novákem, ale teď tady máme otázku na našeho pravidelného hosta, proč se všechny věci v pračce při praní vždycky zachumlají dovnitř, například do povlaku na peřinu, který je součástí prací nálože. Regina tady kývá, že to je pravda.
1: To by mě zajímalo tak ještě, ano. Že máme pana profesora, protože tuhle jsem v nějakém povlečení na peřinu našla utěrku.
0: Ano, ale pane profesore,
2: já ponožku.
0: Ponožku? Já jsem právě ponožku nenašel, ale ono to ještě pokračuje, ten e-mail. Povlak nezapínám a po jakémkoliv praní jsou komplet všechny věci uvnitř.
3: Jo, jo.
0: Jak je to možné? S pozdravem posluchačka Tatra Matková.
2: No, Tatro, asi protože jste povlak nezapnula, ale že otevřete pračku a místo jednotlivých kusů oblečení vytáhnete ten jeden těžký úzel, ponožky, trička, ručníky, všechno prostě skončí uvnitř toho povlaku na peřinu. No, takhle, zase to má jednu výhodu, lépe se přenáší k tomu sušáku. Hodíte si ten ranec přes rameno a jdete.
4: Ovšem, si ho přes rameno.
2: No, ta poctivá pradlena může nabít dojmu, že se prádlo schoulené v tom potahu nevypralo tak dobře. Což asi, že jo, ano, je to logický úsudek. No. Takže, milá Tatro, ono jde poměrně o složité pohyby v tom bubnu, podobně jako když třeba tančím. Ale to vysvětlení není třeba hledat jako v žádné zvláštní přitažlivé síle, jde o kombinaci mechanického pohybu bubnu, proudění vody, deformace textilí a nějaké té pravděpodobnosti, že se do toho obrovského prostoru, do toho vchodu, toho povlečení, prostě ta ponožka nebo to tričko vejde. No při běžném praní buben prádlo neustále zvedá, převrací a nechává znovu padat. Kolegové z UAPP, pomlčka BP, tedy Ústavu analýzy pohybu prádla v bubnových pračkách, zjistili, že textilie procházejí dvěma základními oblastmi pohybu. Nejprve jsou stěnou bubnu a jeho žebry vynášeny vzhůru, poté se uvolní a padají zpět. Tak tohle zjistili chlapci po 12 letech civění do bubnu pračky vchodu, takže jsem je vyznamenal. Současně přišli na to, že se textilie vzájemně posouvají, mačkají, rozbalují a opět skládají. Tak za tento objev už jsem je vyhodil, protože 12 let si myslím, že je příliš dlouhá doba. Podle mě to ví každé malé dítě, každé telátko. No ale co neví každý, že ten konkrétní pohyb ovlivňuje rychlost otáčení, množství té napouštěné vody i vlastnosti samostatných textilí. Ve chvíli, kdy je vlastně ten buben nevycentrovaný, to znamená, že všechno prádlo je v té cíše nahuštěné na jedné straně, no tak pochopitelně se takzvaně deosí. Ano, ten buben. No, takže současně musím říct, že to prádlo se opravdu nevypere tak kvalitně, jako když si tam může hezky volně plout a hezky se mlátit do
0: stěny. Jsem, pane profesore, šel včera z takového večerního jednání a taky jsem se deosil.
2: Taky jste se deosil, tak to. A je vám dobře?
0: Jo, už
2: jo, tak v pořádku.
0: Dal jsem si ráno česnečku.
2: No, my jsme tedy... No, takže vlastně ten nezapnutý povlak, je to logické, přitom představuje velký ohebný vak s obrovským otvorem. My jsme třeba do něho také s Marunkou oba vlezli a ještě jsme vyhráli meziměstskou soutěž ve skákání v pytli dvojic. Mimochodem se účastnili... Ano, skákání dvojic. Účastnili se všechny přihlášené dvojice, prosím vás, to probíhalo to v Číně, v jednom čínském Shenzhen, v jednom takovém distriktu. Nakonec se účastnilo všech 890 tisíc párů. Jeden pár se sklání pro nemoc omluvil, škoda, chyběl tam samozřejmě. No při převracení se ty okraje, abych se vrátil zpět k tomu, co se děje, k tomu procesu připraní, se ty okraje střídavě rozevírají, uzavírají, to znamená, jak když sumec otevírá hubičku. No, tak to víte, že se tam lecos vejde a...
0: Jsem nevěděl, že sumec má hubičku, to jsem nevěděl.
2: Má, no, malý.
0: Romantický.
2: No, tak samozřejmě podstatné je, že ta cesta dovnitř a cesta ven nejsou stejně snadné, jako když strčíte třeba prst do hrdla lahve, pak vám nejde vyndat, jo. Proto možná budu teďka cinkat o stůl trošičku, ale jde vyndat samozřejmě pak pomocí kladiva. No a to zachumlání prádla do jednoho povlaku, ale není jen estetický detail, opravdu přináší zcela konkrétní problémy. Jakmile se v bubnu vytvoří ten jeden těžký zhluk, tak ten rovnoměrný pohyb prádla končí, buben se rozhýbe, můžete si tu pračku i zničit. Už řeknu jediné, ať vás tady nezdržu a hlavně sám sebe. Před praním ten povlak zapnete prostě. A je to vyřešené, Tatro. Jo, nevím, proč jsem si tady třepil ústa 3 minuty.
0: To nebyly 3 minuty, pane profesor.
2: No vidíte, ještě díl.

0: Hospodářských novinách, milí posluchači, vyšel článek, který se překvapivě netýká nějakého finančnictví, ale trestání dětí. Jestli se mají děti trestat za lhaní, možná pak budou lhát ještě víc.
1: Rodiče se často domnívají, že děti je potřeba za lži a podvádění dostatečně potrestat, aby se to už neopakovalo. Singapurská studie ale nově upozornila na to, že takto princip nefunguje. Autoritářská výchova a přísné tresty vedou naopak k tomu, že děti lžou a podvádějí ještě více. Které rodičovské praktiky ještě v dětech vyvolávají potřebu lhát a jak to naopak dělat správně?
0: Studie sledovala 479 rodin s předškolními dětmi. Ukázalo se, že potomci, jejichž otcové uplatňovali přísnou autoritářskou výchovu, když jim bylo 4,5 roku, měli o rok a půl později mnohem větší sklon podvádět při hrách než děti, jejichž otcové se tak nechovali.
1: Autoritářskou výchovou rozumíme velkou kontrolu dětí a nízkou důvěru, striktní vymáhání pravidel bez toho, aby rodiče dětem vysvětlili, proč to tak chtějí, a také nízkou vřelost při komunikaci s dětmi. Zatímco rodiče se mohou domnívat, že tento přístup učí potomky disciplíně, náš výzkum ukazuje, že ve skutečnosti může brzdit osvojování správných hodnot u dětí.
0: Zajímavé je, že vliv tvrdé výchovy a přísných trestů na pravděpodobnost lhaní se výzkumu prokázal pouze u otců, u matek nikoli. Autoři to přisuzují tomu, že tátové mají s dětmi obvykle menší citovou vazbu a tráví s nimi méně času než matky. U nich přísnost spíš vyrovná láska a více kontaktu, který s dětmi obvykle mají. A ze studie vyplynulo, že děti vedené přísnou výchovou byly k sobě mnohem více kritické, své výkresy hodnotily hůře než děti s vřelejším přístupem. Sebekritické děti pociťují mnohem větší tlak na to, aby byly úspěšné a bezchybné, vysvětlila jedna z autorek výzkumu Liven Yu.
1: Například podle českého psychologa Jana Kulhánka z psychoterapie Anděl procházejí lidé různými výchovnými styly svých rodičů, ale to, jestli z nich vyroste relativně vyrovnaný člověk se zdravou sebedůvěrou, víc souvisí s tím, jak se dítě cítilo milované, akceptované a přijímané, a méně s tím, jestli byli rodiče přísní nebo benevolentní.
0: Kulhánek upozorňuje, že v Asii je autoritářská a opravdu tvrdá výchova stále ještě obvyklejší než třeba v Česku. I tak ale potvrzuje, že děti vystavené extra přísné výchově a ty, které jsou často kritizované, se nenaučí, že říkat pravdu je lepší. Tak já jsem asi byl chovaný v Asii.
1: Proč? Právě kvůli tvrdé výchově si děti osvojí nefunkční postoje, že musí podávat skvělé výkony, aby jejich rodiče je měli rádi, nesmí selhat ani dělat chyby. Tím, že lhali nebo podváděli, se tak snažili vyhovět domnělým očekáváním svých rodičů nebo se vyhnout dalším trestům.
0: No, několik výzkumů ukázalo, že třeba dvouleté děti dělají hlavně to, co je pro ně výhodné. Teprve se učí, co je morálka, vysvětluje pan Kulhánek na závěr tohoto článku.
1: No a co dělat, když děti lžou? Je důležité dětem pravidla nastavovat, ale vřele a bez křiku.
0: No, děti.
1: Ty jsi úplně potichu.

0: budeš křičet?
1: Jsem se něco vzpomněl.
0: Na co?
1: A přitom se můj táta jmenuje tak hezky, on se jmenuje Bohumil.
0: A to je tak milý člověk.
1: Je to velmi milý
0: Laskavý.
1: Člověk.
0: Laskavý.
1: Jo, jo. Cože?
2: Jak na koho?
1: Jak kdy?
2: A jak kdy?
0: To není možný.
2: Na mě byl milý.
0: Na mě taky.
1: Na mě?
2: Asi proto, že nás nevychovával.
1: Ne, je velmi milý.
2: Je
1: skvělý. Ale bolelo to občas.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Polsko hledá způsoby, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Může odklánět cisterny a převážně bude zataženo na většině území déšť nebo přehánky, ojedinile bouřky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednat spolu budou především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
3: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Vláda ve Varšavě nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko včera zaútočilo na cíle blízko polské hranice. Polsko teď podle Tuska například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. V Česku roste zájem o školní doučování. Potvrzují to Českým rozhlasem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Obyvatelé Přerova se dnes odpoledne můžou zúčastnit odhalení dalších 10 kamenů zmizelých. Mosazné kostky v dlažbě připomínají jména obětí holokaustu a přerovského povstání na konci druhé světové války. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
4: Slavnostní program, který připomene jména umučených, začne v 16 hodin u domu na Horním náměstí číslo 12, kde bude odhalen kámen Václava Zmeškala. Následovat bude komentovaná prohlídka jednotlivých zastavení s historikem Petrem Sehnálkem, který účastníkům přiblíží osudy připomínaných osob i dobové souvislosti.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinile bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jičín je kolona ze 41. kilometru. V omezení na 33. a pultém se po nehodě projíždí, je ale silný provoz, zdržíte se přes 20 minut. U Sadské se po jiné nehodě v pravém pruhu už také projíždí. Kolem Poděbrad je to ucpané a souběžná silnice je zavřená. Na D5 z Prahy do Plzně hned za sjezdem na Vráž na 14. kilometru je nehoda, brzdí se na 12., zdržíte se 10 minut. A na D1 z Vyškova do Brna pojedete pomaleji od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru za Rohlenku a zdržíte se 25 minut. To byly zprávy a s vámi je dál ranní dvojka.
5: Se 7 hodin 4 minuty, hezký dobrý den. Za chviličku se budeme věnovat takové té situaci, která tíží nejenom nás. A mám pocit, že velkou část světa tíží sucho. Ale ještě aspoň na chviličku k problému, že v pračce se vše nakupí do nezapnuté cejchy. Takhle to je.
6: Ano, Jana ještě taky dodává, že před praním zapínám aspoň na dva knoflíky, aby se to nestalo, ale máme tady jiný problém pro pana profesora, je tu e-mail adresovaný od Dalimila. Vážený pane profesore, tuhle jsem našel v pračce povlečení v ponožce. Celých 12 let se z toho nemohu vzpamatovat.
7: To je obrkoloděj asi.
5: To teda asi jo. Ano, ano.
7: To je velká ponožka. Mikulářská.
5: A ještě nám napsala ze Zlína Ráďa. Zemajda, jo. A já jsem... protože napsala Zemsída. Zemsída. Ale teď vidím, že to je jenom překlep, protože si vedle A. Protože to je Zemajda.
6: A ona napsala jenom tohle?
7: A napsala jenom tohle, jo.
5: Ne, napsala mi takový osobní e-mail. Ne, napsala, že ve Špeku byl uhlíř, protože jsem Radka, tak vím, že má dneska narozeniny.
6: No to dává smysl.
5: Tak přejeme všechno nejlepší k svátku. Mhm. Je to tak. Pochopil jsem to dobře.
7: A současně k narozeninám.

0: O suchu tohoto léta jsme tady mluvili už mnohokrát, kvůli němu jsou třeba ohroženy i škeble na slapech. Český svaz ochránců přírody proto organizuje záchranu škeblí, které uvízly na březích upouštěné slapské přehrady. A detaily zná Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji.
0: O co přesně jde? Proč se ochránci obracejí na širokou veřejnost?
1: Český svaz ochránců přírody hledá skupiny dobrovolníků, hledá spolky, školní třídy i jednotlivce, kteří pomohou vrátit ohrožené živočichy do vody, kdybych to měl jednoduše shrnout. Svaz už spustil webovou stránku, jmenuje se Zachraň škeble. Tam se můžete podívat, třeba právě kvůli tomu, jaká lokalita na slapech je pro vás nejbližší, nejdostupnější a tak dál. Je třeba říct, že na Slapské přehradě žijí stovky tisíc škeblí. Několika druhů, včetně chráněných, včetně velevrubů malířských, to je ten nejvzácnější. Je to jeden z nejvýznamnějších biotopů populací mlžů na Vltavě, říkají ochránci přírody. Teď, když je vody v přehradě méně, tak jsou tito mlži, tedy škeble, velmi ohroženi, proto tu dnes o tom mluvíme.
0: No a teď jenom ten důvod, jestli tedy to opravdu spočívá v tom, že ten pokles hladiny na slapech kvůli suchu je iniciátorem tohoto problému.
1: Je to přesně tak. Důvodem upouštění přehrady je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada minulý týden v pátek kvůli poklesu hladiny začala snižovat odtok a poprvé v historii využívá povodí Vltavy, které to reguluje, zásobu vody ze Slapské nádrže, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze a tak dál, tedy dál, myslím, potoku Vltavy. Slapy měly do pátku hladinu na zhruba 269 metrech, ale hladina klesá a to je ten problém. V neděli večer klesla na nějakých, nebo lépe řečeno pod 267,5 metru. No a škeblím a dalším vodním organismům hrozí na těch obnažených plážích a březích Slapské přehrady hrozím uhynutí. Ochránci proto určili nějakých 19 nejkritičtějších oblastí, kde se dá předpokládat nejvyšší výskyt škeblí. A aby byla pomoc dobrovolníků právě na těchto úsecích co nejefektivnější, tak je třeba každé z těchto míst kontrolovat třeba dvakrát až třikrát během týdne v té době, kdy bude voda klesat, což budou ty příští dny. A škeble, které se tím pádem ocitnou na suchu, je nutné opatrně pozbírat a vrátit do bezpečí, do hlubší vody.
0: No a kdo se může do takové akce zapojit?
1: Ochránci vyzývají vlastně všechny, místní obyvatele, chataře, rybáře, dobrovolné hasiče, dětské oddíly, party přátel, prostě kohokoliv, kdo se chce zapojit, aby pomohli snížit očekávané ztráty, na minimum alespoň. Zachraňovat může každý kolem jdoucí, ale na těch nejkritičtějších místech je efektivní práci samozřejmě koordinovat a domluvit se. Proto ochránci přírody zřítili i taky webovou stránku, kde zájemci o pomoc najdou podrobné informace, včetně mapy, návody, jak se škeblemi bezpečně manipulovat, jak taky poznat jednotlivé druhy. No a na stejném místě se mohou na dané úseky a termíny zaregistrovat a zpětně předat i zprávu o tom, kolik a jakých škeblí se třeba podařilo zachránit, tedy vrátit do vody. Český svaz ochránců přírody uvítá také informace, pokud lidé objeví třeba škeble na suchu i na jiných místech, na slapech, než na těch, které jsou uvedeny na mapách. No a pro bezprostřední výměnu zkušeností a novinek o záchraně škeblí z celé Slapské přehrady je zřízena taky facebooková skupina, ta se jmenuje Zachraň škeble.
0: Pojďme vám ještě vysvětlit, Josefe, jak je to s kolísáním hladiny přehrady a jestli se ta situace v nějaké dohledné budoucnosti zlepší?
1: No, jestli se zlepší, to je otázka, ale doufejme, že ano, protože i teď třeba poprchává a očekává se deštivé počasí a nedostatek vody, to je ten hlavní důvod. Rychlost poklesu hladiny je totiž přímo závislá na rozdílu mezi přítokem a odtokem a minimální odtok z Vltavské kaskády je teď více než dvojnásobný oproti tomu, co přitéká. Proto hladina klesá a proto jsou i škeble na slapech v ohrožení. Z hlediska toho, co se děje pod přehradou, tak Orlická a Slapská přehrada mohou i bez deště vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců, to není problém. Ale právě pro podobné výkyvy byla vlastně Vltavská kaskáda navržena. Letos je ale situace jak všichni sledujeme, opravdu extrémní. Hodně se mluví, píše a ukazují se fotografie z rekordně nízkého stavu vody na přehradě Orlík. My jsme se dnes ale zaměřili na Slapy, kde není situace ještě tak kritická, nicméně hladina tam klesá a místní škeble to může ohrozit. My ale máme šanci pomoct a proto o tom dnes mluvíme.
0: No a jsme rádi, že jsme to mohli takhle vše říct do éteru Českého rozhlasu Dvojka. Díky, Josefe.
1: Rádo se stalo, hezké ráno.
0: Byl Josef Kluge.

0: 7 hodin 18 minut a my připravujeme pro vás retrokousek. A jenom naznačím, my jsme zakoupili v Dřemčicích ve Vetešnictví knihu. Je to kniha, která má radit hospodyňkám. Jmenuje se...
1: Praktická hospodyňka.
0: Má 980 tisíc stran, prostě je neuvěřitelně tlustá a je nádherná a vždycky tam něco najdeme. Tentokrát se to bude týkat...
1: Vajec.

0: Retrokousek.
1: Ano. Máme tady retrokousek, otevřená kniha Dobrá hospodyňka nebo Praktická hospodyňka a je tam krásná kresba, jak se kuřátko smutně dívá do pánve, ve které jsou volská oka. A tento morbidní výjev je tam proč, paní Regino?
2: No, protože celý tento podčlánek se věnuje vejcím nejrůznějších pohledech. Takže například, to jsem asi ani taky nevěděla, že od února až do května jsou nejchutnější vajíčka k jídlu. Takže teď už máme, jsou výbornou změnou po těžké zimní masité stravě a dají se různě upravit. Nakládají se v dubnu, kdy jsou i nejlevnější, hlavně do vápna a vodního skla. Vydrží dobré a čerstvé až do nových, jsou-li dobře naložena. Z vodního skla jsou vajíčka zejména dobrá. Po vynětí vajec může se vodním sklem, které zrosolovatí, mýti podlaha a kuchyňské nářadí dřevěné. Vždy trochou vodního skla se pokropí, vše je sněhobílé a nedá mnoho drhnutí. Při nakládání béře se na 3 litry vody třetina litru vodního skla. Vejce se buď složí do dřevěné nádoby, soudečku, nebo skleněné, láhev od okurek, kamž vejde se 40 až 42 vajec, vždy špicí dolů a zalejí směsí vodního skla a vody, aby byla úplně potopena. Uloží se do chladna a v čas potřeby vybírají. No. Když nemáte vodní sklo, na venkově uchovávají vejce do obilí, hrachu nebo řezanky, stavějíce je rovněž špicí dolů. Schovávají zejména vejce matičková po 15. srpnu, která již déle vydrží. Delší dobu jsou vejce dobrá i v dírkovaném stojanu v chladné vzdušné místnosti postaveném. Vejce zasazena jsou rovněž špicí dolů a obracejí se často vždy k jedné stěně z kořápky, aby nepřilehla a neskazila se. Tak.
1: A já jsem hledal, co to je vodní sklo.
3: Křemičitan sodný.
1: Je to křemičitan sodný, to říkáš správně. Do poloviny 20. století se používalo v domácnostech pro uchovávání vajec. A teď proč? Roztok ucpal pory ve skořápkách a tak vydržela řadu měsíců. A nebo se používal při praní. Ale je tady, to psal podle mě nějaký historik, který má citlivou duši. V druhé polovině 19. století se vodní sklo používalo při restaurování ke konzervaci povrchu soch, což ale z dlouhodobého hlediska památkám přitížilo.
3: Ale my jsme nakládali vejce do vodního skla doma a dávali jsme tu sklenici do komory, ano.
2: Jakub to říkal.
3: A když třeba, on se přidává i do cementu, si myslím, jako ve stavebnictví se používalo.
1: Tady právě píšu, že se to používalo ve stavebnictví hlavně.
3: No a když si tím natřel podlahu, tak se tam vytvořil takový docela pevný, jako tvrdý film z toho vodního skla. To dřevo se napustilo a odolávalo.
2: A teď ještě k chuti, rychle. Nejlepší a nejchutnější vejce jsou slepičí, za lahůdku platí vejce perličky a vejce čejčí.
1: Čejčí?
3: Taky víš. Čejče. Čejčí.
2: A vejce husí jsou však poněkud zahořklá.
1: Čejčí. Já mám doma 45 čejčů. Co ti to lítá po dvorku, to čejč?
3: Čejč?

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Návrh počítá s tím, že od příštího roku si látku budou moct lidé koupit až od 21 let. Zároveň by nebylo možné ho prodávat přes internet, ale jen v licencovaných kamenných prodejnách s psychomodulačními látkami. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny. Ve švédských parlamentních volbách získal středolevý opoziční blok předběžně 176 křesel, o 3 víc než dosavadní vládní pravicový blok. Uvádí to veřejnoprávní stanice SVT. Výsledek byl v průběhu sčítání hlasů během noci příliš těsný na to, aby volební úřad mohl jednoznačně určit vítěze. Finální pořadí by proto mohlo být jasné až ve středu. Volební komise budou sčítat hlasy odevzdané předem, včetně těch ze zahraničí. V areálu Ostravské Nové Huti pokračují demolice nepotřebných hal a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory. S některými už firma jedná. Praha se tento týden zařadí po bok New Yorku nebo Londýna, kde se tradičně konají mezinárodní festivaly řešení změny klimatu. Pražský klimatický týden začíná odpoledním programem v Planetáriu. Nabídne na 60 workshopů, debat, promítání nebo také klimatickou procházku.
2: Počasí.
3: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19, na horách kolem 14 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je silný provoz od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru. Za Rohlenku se zdržíte do půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna je fronta před Brnem z 5. kilometru. Osobními auty je to na 20 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy je kolona na 20 minut za sjezdem na Nové Město. Po pojíždí z kilometru 64. Na 62. se srazilo nákladní a osobní auto v omezení. A na D11 z Hradce do Prahy zůstává kolona kolem Poděbrad. Pomaleji pojedete mezi kilometry 41,5 a 33. Je to na půl hodiny. Tolik zprávy a Mária Kunová, slovo má opět Dalibor Araní tým.
4: Je 7 hodin 33 minuty, milí posluchači. Za chviličku se přesuneme na sever s Tomášem Sněgoněm. Bude to takové téma, které si prosím nenechte ujít, protože možná to bude náš poslední rozhovor.
5: Ne, určitě ne, ale bude stát za to, si myslím. Dozvíte se spoustu nových slovíček.
6: To je takový perlivý.
4: Takový perlivý rozhovor.
5: Takový lehtivý.
4: Takový lehtivý rozhovor. Až nečekaně lehtivý. Dokonce Tomáš Sněgoň psal, že se bude červenat i v tom rozhlase, že to bude slyšet.
5: Přesně tak.
4: Já už se červenám teď. Ale to je až za chviličku. Teď ještě pojďme aspoň na chvilku k těm vajíčkům, vajíčkám, že nejlepší jsou čejčí.
5: Husí jsou zahořklá. Zaujalo. A do těsta a na svítky může se užít i vejce kachního, husího, ba i pávího.
4: Cože?
5: Ano, ba i pávího a nejstravitelnější vajíčko syrové, posolené a vypité.
6: No a to je, já o tom teda nic nevím, ale vím, že takový nápoj je dobrý na kocovinu. Rozklepnete vejce, posolíte a dáte tam lžičku octa. Zamícháte, máte tam neutralizátor, máte tam minerály, máte tam bílkoviny a vypijete to.
4: Já teda o tom nic nevím, ale...

0: zakryje.
1: V následujících minutách zavítáme na sever, na místa, kam turisté běžně nespěchají. Za chviličku pochopíte proč, podíváme se totiž do kuriozních švédských lokalit, jejichž jména od návštěvy spíš odrazují. Dám takový příklad, je tam, nevím jestli ta švédština moje bude úplně perfektní, ale slangrumpan, což lze přeložit jako třasprdelkov, by se dalo říct, což mimochodem je jedna postava z jedné shakespearovské hry, že ho známe. A některá jsou dokonce, řekněme, na hranici. Jako hraniční, ale pořád se dají odprezentovat. U nás, nebo respektive Tomáš Sněgoň nám poradí, jak si s těmi severskými obdobami pokusíme, jak si s nimi poradíme my. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme naznačili, že půjde o místa, řekněme, která mají to jako specifické a někdy snad i lehtivé názvy. Tak kde začneme? Kam nás pozvete?
2: No, já bych začal tím, že když jsem se rozhodl, že vám tohle téma navrhnu, tak mi to připadlo jako legrace, která odlehčí všem těm jobovým zvěstem, které se na nás odevšad valí. Jenomže když jsem se tomu tématu začal věnovat hlouběji, tak jsem se nestačil divit ani červenat, protože tuhle švédštinu jsem úplně neznal. Já tu žiju už 35 roků, ale přesto jsem se tedy v úvozovkách poučil, ale opravdu se jedná jen a jen o zeměpisné oficiální názvy. Takže na švédské mapě například najdete již zmíněný Třasprdelkov, to je Slangerumpan, potom Zlodějov, Šuvaret nebo Prasovice, to je Svínstad. Ale pak už přituhuje, protože přijdou třeba Červené Zadkovice, to je Rumperöd, nebo ženské křoviny, Kvinnaberske. To je lesík, kam si prý kdysi ženy chodily odskočit cestou do kostela. No a na námořní mapě pak v průlivu Öresund najdete Kulkovou mělčinu, Kulurna Grund. A jestli vám to ještě nestačí, tak pak jsou tu třeba i Pornovice, Porarp, nebo Onanovice, to je Rungarp. A jestli vám nestačí ještě ani to, tak jsou tu i lokality Snolkuk nebo Fnaskberjet, což se dá přeložit jako lakomý Pindjor nebo Šlapková hora. No pardon, ale já jsem si ta jména opravdu nevymyslel, takže jak říkám, jen jsem si myslel, že to bude odlehčené téma a netušil jsem, že při něm začnu ztrácet iluze o Švédech jako vesměs slušných lidech.
1: Počkejte, Tomáši, mě teď přišel tady nějaký papír, jo, výpověď. Tak jo, počkejte, tak to ještě to stihneme. Když někdo bydlí třeba, vy jste říkal Zlodějov, Třasprdelkov, Prasovice, Červené Zadkovice, tak asi třeba na to není úplně hrdý, jestli lidé neusilují o přejmenování těch obcí.
2: Ono to není tak úplně snadné a vzhledem k tomu, že nejde o velkoměsta nebo důležitá centra, tak mají úřady dost restriktivní přístup, protože některé ty lokální názvy vznikly už před stovkami let a původně tedy nemusely být zamýšleny tak a nebyly, jak vyznívají dneska. Některé zase pocházejí z kombinace vlastně švédštiny s názvy řeči domorových Laponců, Sámů, takže také mají určitou historickou hloubku a tradici a posunutý význam. A pak jsou tu i místa, která znějí divně proto, že sex ve švédštině znamená sex i číslovku 6. A jde tedy o dvojsmysly, proto existuje i sexová ulice, Sexevägen, a proto nemá ani další divně znějící ulice Sexmansvägen, nic společného s mužským sexem, ale s místním zastupitelstvem, které kdysi vždycky čítalo přesně 6 mužů. A když mluvíme o tom přejmenovávání, jde skutečně o ne zcela běžně používanou švédštinu, která vesměs tedy ne vždycky, která nemá podobné významy v jiných jazycích. V Rakousku například nedávno přejmenovali vesnici Fucking, protože její jméno při anglické výslovnosti přitahovalo velkou mezinárodní pozornost, přijížděli turisté, kradli cedule a rušili a občas i zesměšňovali lokální obyvatelstvo, ale to u zmíněných švédských názvů neplatí, takže o nich turisté vesměs vůbec nevědí a podobný tlak na změnu proto i z této tedy rovině nebo v této rovině odpadá.
1: Tak je pravda, že s nápisem Fucking se chce vyfotit polovina anglicky mluvící země určitě, ale Slangerumpan, to já s tím žádný problém nemám, že jo? Ale,
2: ano, ale to jsem rád, doufám, že nikdo.
1: Ale kde byste vy osobně, pokud jde třeba o název nebo adresu, chtěl bydlet vůbec nejmíň?
2: Oj, tak oj, tím mým, tak říkajíc, antifavoritem by byla vesnička jménem Roevholet, což zní jako s prominutím díra do zadnice, řečeno hodně slušně. Už si jen představte, že diktujete svoji adresu a chcete, aby vás ten někdo, komu to diktujete, vzal vážně, to přece nejde. A přitom jde také jen o místní název, který původně také s tím sprostým slovem vůbec neměl co dočinění.
0: Jo, ale je pravda, že když by se vás někdo zeptal, kde bydlí, vy bydlíte v hrozném... Jak jste to říkal, Tomáš, jak je to?
2: Roevholet, já už to nebudu opakovat, je pondělí ráno.
0: Je to pravda, pro švédský mluvící posluchače, už je to opravdu moc. Tak Tomáši, moc děkujeme, odlehčil jste to, krása.
2: Já vám děkuji, pěkný den.
0: To byl Tomáš Něgoň u nás.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Se mám soustředit. Tak. Promiňte, omlouváme se, milí posluchači. Čekáme na informace o počasí.
3: No a to se docela výrazně změnilo, protože sobota byla ještě na většině území docela pěkná, bylo polojasno, místy až jasno a teploty příjemné, ale ony ty teploty zůstanou příjemné, 18 až 22 stupňů, 16 až 19 pak na severovýchodě, ale očekávejte, že opravdu na většině území, bude se jednat o lokální srážky, ale opravdu na většině území, tak bude fakt pršet, připravte si deštníky, možná místy i pláštěnky a ty srážky pak během odpoledne, zvláště se to bude týkat jihu a jihovýchodu, mohou být i intenzivnější, silnější a až pozdnímu večeru pak ta oblačnost se protrhá a ty srážky ustanou, ale já jsem docela rád, že bude zalito, protože jsme slyšeli od Josefa Klugeho, že ta sucha samozřejmě ovlivňují i život škeblí. Tak, zítřek, skoro jasný až polojasný, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, to už začíná mít ten charakter toho podzimního počasí. A během dopoledne, odpoledne i místy polojasno, nebo dokonce jasno, 19 až 23 stupňů Celsia, takové budou denní teploty, ale na jihu Moravy dokonce až k 25, na horách pak kolem 15. Spíš ta proměnlivá oblačnost, s tou počítejte až do čtvrtka, pak by mohlo být i ještě hezčejí.
2: Hezčejí?
3: Hezčejí malinko. Ale to nechci slibovat. Znáte to. I když slibem nezarmoutíš, bude moc hezky.
2: Je 7 hodin 49 minut. Společně se teď podíváme s kapelou Zoo na jeden takový film. Pamatujete na něj? Jak se jmenoval?
4: To bylo strašný. Čas sluhu. Ta chvilková, ta byla strašná. Teda jako výborná, ale...
3: Dramatická.
1: Ale strašná.

0: Je 7 hodin 52 minuty a přibližně před půl hodinkou jsme četli z knížky Dobrá nebo poctivá hospodyňka, jak se mají ukládat vejce. A také jsme, respektive citovala Regina Květoňová, jaká vejce jsou ideální k požívání. To znamená, od slepiček to je jasné, husí jsou prý nějaká hořčí, ale pak tam bylo, že nejlepší jsou vejce čejčí. A přišlo nám několik e-mailů, cože, nebo kde se chovají čejči.
1: Čejka chocholatá, ne?
0: Čejky?
1: Čejky.
0: Je to není čejč.
2: Myslím, že ne.
1: Mohli napsat, viď, vejce čejky.
0: Čejky, ale jestli jste někde třeba na to narazili, že by měli...
1: Já nejvíc jsem šel ke křepelčím.
0: Mm-hmm. Aha, těm malým.
1: Těm malým, ale jinak čejčí vejce neznám.
2: Taky ne. No, pak ještě jsou, vím, že kamarádka chová...
1: Ono chytit čejku není prče.
2: Kachny. Tak ona si je pořídila kvůli těm slimákům. Ten indický běžec, mm-hmm, myslím, že se to jmenuje. A vedlejší produkt...
1: V paneláku běží.
2: Ne, v Uhříně vsi krásně kolem domečku. Mm-hmm. Ale vedlejší produkt tady těch zabijáků, no slimáků, jsou právě vejce.
0: No, Bírhan z lova mast, ne?
1: Kromě jiných.
0: No, on z ní dělal mast proti padání vlasů.
2: No.
0: S velkým úspěchem teda.
2: No a právě, že Jitka takhle prodávala kachní vejce, jestli ano, to někdo jako nechce. Pak už sama se to taky naučila jíst. Ale...
1: Jo, nejsi, že prodávala, že se nedala jíst.
0: A ona to chutná jinak, jo?
1: To by mě zajímalo, já jsem nikdy snad neměl kachní.
2: Já taky právě nevím, já jsem to neskusila. No, a ona, jak zvykla.
0: A ona chovala kachny proto, aby neměla na zahradě slimáky.
2: Ano.
0: Oni je...
1: Jako jedny z mála, že jo? Mm-hmm. Protože jinak tomu třeba slepičky slimáku moc neholdujou, tak ty si dají radši
0: šíšalu. Ne, hlavně slimáka, že jo, toho nezničíš, ten ti zničí celou zahradu.
1: No, dá se posolit. Se rozloží. Ale to není moc šetrné

0: blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Herec, komik a mistr suchého humoru, který dokáže být nepřehlédnutelný i s dokonale kamennou tváří. Herec Tomáš Jeřábek bude mým hostem v blízkých setkáních. Je větší dobrodružství stát před kamerou, na jevišti nebo improvizovat v životě? Co ho ještě dokáže vyvést z role? A kdy je Tomáš Jeřábek nejvíc sám sebou?
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu, řešit mají obranné výdaje. Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea připravili nové edukační programy pro školy. Převážně bude zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zúnu ze stejného hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zúny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje.
6: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit. Na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 28-29 jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
4: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Nové edukační programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci vlastivědného muzea v Olomouci. Výuka v jeho prostorách začíná právě dnes.
7: Nové programy propojí historii, společenská témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Podle lektorů Centra muzejní pedagogiky vlastivědného muzea pracují v programech se zážitkem, spoluprací a vlastní aktivitou žáků. Děti například zjistí, proč lidé začali používat peníze, budou pátrat po archeologických nálezech nebo natočí film o antibiotické rezistenci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. Další podrobnosti ale nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz z Evropské unie. Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. Mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska. Český Těšín připravuje přestavbu takzvaného zlatého trojúhelníku. Jde o betonový brownfield, plochu v centru města, kde kdysi bylo autobusové nádraží. Pravidelně tam probíhají tradiční bleší trhy. Podle územní studie tam má vzniknout nový park.
8: Dominantou plochy má být nová budova. Její využití ale ještě není jasné. Dům bude mít šikmou střechu osázenou zelení, která bude navazovat na park. Město chce plochu měnit po etapách. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19, na horách kolem 14 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona na půl hodiny před sjezdem na Rousínov z kilometru 217. Ucpaná je taky silnice 50 od Slavkova až k dálnici. Postojíte i před Křenovicemi. Souběžná silnice 430 je také plná od Rohlenky nesouvisle až k sídlišti Slatina. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pojedete pomalu za sjezdem na Nové Město z 65. kilometru. Na 62. vyšetřují nehodu a zdržíte se půl hodiny. Ze zprávě to vše, společnost vám dál dělá Ranní Dvojka.
9: Venku tady na našem malém náměstí před studiem už je připraven Oldřich Suchý. Určitě četl zase mnoho knih za víkend, tak já se zvědav, s čím přijde.
10: Takže no, počasí si... knižní, viď?
9: Ano, je úplně knižní počasí.
11: No ne, ale dnes to bude stát za to. Jsou to jména, která naši posluchači jistě dobře znají. Ti, kteří sledují nové knížky. Scarlett Wilková, Jana Poncarová. Dvě dámy, na jejich díla se vždycky čeká s očekáváním, napětím a těšením.
10: Jana Poncarová. Ženy slova.
9: Cože?
11: Je to
10: tak. I ten titul si myslím, člověče.
9: Jo, takhle.
10: Jsem chtěl být trošku napřed.
11: Ženeš slova, krásně.
9: Krásně. No a potom nás do 8:30 čeká ještě rozbor problematiky kachních vajec.
10: A to je dobře, na to si počkáme.
9: Jo?
10: No,
9: já myslím, že
10: přijde
9: právě...
10: nějaký odborník.
9: Aha,
10: na kachní vejce.
9: Jasně, starý Čejč přijde.

0: Otvíráme knižní okénko a mnohokrát jsme si ověřili, jak silnou podporu mají v těchto časech české spisovatelky. Minimálně jednu zmíníme s Oldřichem Suchým. Dobrý den, Oldřichu.
1: Dobrý den.
0: Tak prosím, povídejte, Jakub tady naznačil takový, nebo naznačil, on to vlastně řekl, ženy slova.
1: Je to tak.
0: A když ale člověk neví přesně, o co jde, tak není úplně jasné, co ten název znamená.
1: Jana Poncarová, autorka této knihy, jak už zaznělo vlastně před mým vstupem, chtěla být už od dětství spisovatelkou. A přiznává nám to hned v úvodu téhle knihy, která je trošku jiná, než jsme u ní zvyklí, protože ona píše romány, které se vyjadřují o nějaké žijící ženě kdysi a vrací nám její příběh formou románu. A Jana Poncarová, jak jsem říkala, chtěla být spisovatelkou, ale v dějinách literatury sledovala, že se pořád učila, stejně jako my, jenom o samých spisovatelích, o mužích a ženu pohledat. Já, když jsem se tak na 2 vteřiny zamyslel, tak mě napadla jenom Sapfo, pak dlouho nic a pak až přelom 18. 19. století, kde se objeví třeba sestry Brontovy nebo Austenova a tím potom zase dlouho vlastně mlčíme. U nás si dáme většinou Světlou a Němcovou. Když jsou někde jako důkladnější, tak ještě najdou pár dalších spisovatelek, ale tím to potom končí. A na 20. století se většinou ani nedojde v výuce a pak už se maturuje nebo se končí základní škola, takže je zase konec. No a Jana Poncarová, když měla ten psací sen v tom dětství, tak si, a to mě úplně šokuje, tohle přiznání, pomyslela, že toto povolání asi není vlastně pro ní.
0: Pro ženy, nebo pro
1: tak,
0: pro
1: přesně ženy. Tak, obecně pro ženy a tím pádem ani pro ní. A že toho snu by se asi měla vzdát. A naštěstí to neudělala. Život jí evidentně naučil, že to je nesmysl. A jenom se stalo, že o některých spisovatelkách už se tolik nemluví. A ženy slova jsou právě spisovatelky. A Jana Poncarová nám ve své knižce vrací 8 někdy hodně, někdy méně pozapomenutých spisovatelek a seznamuje nás hlavně s jejich pohnutými životy. Máme tam třeba zakladatelku prvního literárního salonu v Praze a dnes její jméno ani její dílo v podstatě už nikdo nezná. A tak bychom mohli pokračovat. Kdybych vzal výčet těch autorek, tak si tady nalistuji v knize obsah a budu říkat, myslím, že asi nejznámější a v mnohých srdcích stále ještě tkví Marie Wagnerová, ale vydávající pod jménem F.H. a možná už se někteří chytají, že to je školák Kája Mařík. Ale bojím se, že třeba za takových 50 let možná už taky nebude nikdo, kdo by na něj vzpomínal, protože nám ho předávali babičky a ta doba jde, tak nevím, jestli se to ještě stane. Tou zakladatelkou literárního salonu byla Anna Lauermanová, vydávající ovšem pod jménem Felix Téver. To i reflektuje tu myšlenku tehdejších spisovatelek, že není hodno, aby vydávali pod ženským jménem, že nebudou ty jejich knihy brány dostatečně vážně. Že to budou takové, takhle se nad tím mávne rukou, to bude nějaká selanka taková, nebo třeba kuchařka a nic vážného. Pak je tam Růžena Svobodová, Amálie Kutinová, dost známá, myslím, stále ještě Vlasta Javořická, potom Marie Majerová se svojí nechvalně známou pověstí, nicméně Jana Poncarová jí trošku resist. No, tak to slovo neřeknu, ale víte, ta ano, to je lepší. Ano. Potom spisovatelka Olga Báreny a myslím, že také ještě docela známá Popelka Biliánová. A s těmito osudy, teda, nebo s těmito ženami nás Jana Poncarová seznamuje v takových kouzelných črtách, nejsou to suché životopisné texty, ale nejsou to ani povídky a ještě hezčí na té knižce mi připadá, že ona do těch jejich příběhů vstupuje sama, vy potom na konci každého toho oddělení v té knize můžete najít i hřbitov, kde daná dáma leží a kam Jana Poncarová chodila třeba je navštívit, přinést jim květinu, zapálit svíčku, dokonce jedné chtěla i adoptovat hrob, protože byl opuštěný, zdevastovaný, ale když se o to pokoušela, zjistila, že už to někdo udělal před ní a že možná do roka, do dne ten hrob zase bude krásný a bude jako uctivý k té dámě. Takže to je taková moc hezká kniha, která vrací nám povědomí o některých spisovatelkách, některým mladým dívkám, které třeba teď by chtěli psát a mohli by si myslet, ale myslím, že dneska už to nehrozí, že psaní není pro ně, tak Jana Poncarová říká ne, piš.
0: Jana Poncarová, ženy slova.
1: Ano.
0: Já můžu si tu knihu půjčit.
1: No samozřejmě, protože jsou tam i krásné portréty.
0: Teď jsem to chtěl říct, on totiž je, já se, když ji takhle vidím, ona je psaná červeným inkoustem? Nebo teda, ne.
1: Přiznám se, že já mám narušený barvocit. A ne, vždycky to poznám. Když je třeba písmo modré, tak to moje oči ještě zvládnou. Ale třeba vidíte, to jsem si nevšiml, že by byla...
2: No. Pravda.
0: To zvláštní.
1: Jak jsem to četl v šeru, přišlo mi to černé.
2: Jo, a tohle je... Ano, to je to hnědé.
1: Ona právě se oddělují i typem fontu písma, ano. Ty části, které píše Jana o sobě, když někde je na tom třeba hřbitově nebo u pomníku Julia Zéra, a potom ten text, ta povídková část o spisovatelce.
2: Uh-huh. No jo, je tam červené, hnědé a černé písmo.
0: Tak jsme se u vás ještě dozvěděli další věci.
1: Takové pikantní mé tajemství.
0: A ještě máte jednu knížku.
1: Knížku, ze které jsem šílel a ze které, myslím, budou šílet i naši čtenáři a posluchači. Již jste zmiňovali v malé předehře před mým výstupem, že přijdu se Scarlett Wilkovou. Já si opět dovolím pozdravit její maminku, která nás, doufám, i dnes poslouchá, protože to vášnivá posluchačka Českého rozhlasu a milovnice knih, a povedla se jí zdárná dcera, která píše úžasné romány. Její novinka se jmenuje Takové velké štěstí, a to je věta, která se line celým tím románem, nebo ti opakují hlavní hrdince, která se jmenuje Lipka z P, je to od jména Filipa, ale všichni říkají Lipka, a říkají, že má takové štěstí, že se provdala do rodiny nejbohatšího statkáře v kraji. Ovšem to štěstí teda není valné, protože svatba je v roce 1946 a statek, my se k tomu vracíme už asi po třetí v nedávné době, statek za chviličku té Najzarovic rodině, po které se dokonce jmenuje i obec, kde žijí, že to opravdu jako je hoch familie, jak bychom řekli i v tehdejší češtině, tak najednou nemají nic, rodina je v podstatě rozprášena a ta naše Lipka, kterou v podstatě všichni opovrhují, včetně i její matky, tak najednou zůstává sama, musí se odstěhovat z toho statku někam úplně daleko, ale nejenom, že teda ona jde, ale má sebou ještě 3 děti a ani jedno není její. Byť to jedno jejího manžela je, třeba řekněme, a je to takové trošku komplikované. A Lipka byla vychovávána tvrdou rukou a naučila se, že když se bude usmívat a bude velmi pracovitá a doma bude pořádek, tak těch ran bude méně. A ona s tím úsměvem a takovou tou zamčenou bolestí v sobě jde životem, pořád se usmívá, všem připadá divná díky tomu, jak je vlastně usměvavá, proč se nemračí, proč nikdy nepláče a tak, tak jde tím životem a jí se teda dějou věci. A musím říct, že Scarlett Wilkové se podařilo napsat velmi sugestivní román právě o tom takzvaném rozkulačení, tom rozebrání toho majetku a já jsem se trošku vztekal. Musím říct, to na mě teda fungovalo velmi a pak mi tam ještě provedla jednu věc na konci, to nebudu říkat co, a to jsem jí dokonce musel napsat, paní Scarlett, to snad nemuselo být, tak je velmi a působivé.
0: Vztekal jste se na ty dobové reálie.
1: Ano, ano. Zase jsem samozřejmě nutně musel přemýšlet o tom, jaké to muselo být, že jete tam po několik generací, tady v tomto případě teda dokonce se obec, kde bydlíte, jmenuje po vaší rodině, takže přece už tam ty kořeny jsou hodně hluboko. A i ti, co byli vaši přátelé, se najednou obrátí proti vám, najednou vás vnímají jako někoho, kdo z vás dře kůži, něco po vás chce, sám má doma nasyslíno a vy máte hlad, takže žádná legrace.
0: No tak moc děkujeme.
1: Řekl bych rád, že se stalo.
0: Jsou to dvě intenzivní knihy, Jana Poncarová, Ženy slova, to je kniha první, Scarlett Wilkova, Takové velké štěstí, kniha druhá od Oldřicha Suchého. Děkujeme.
1: Děkuji také a mějte se krásně a dneska je tak ošklivo, že je tak hezky na čtení vlastně, takže krásné čtení přeji.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: No jsme tady, přátelé, hezké dobré ráno. Vlastně končíme. Vlastně naschledanou, promiňte.
2: Už?
1: Se splet. No je to tady, no, musíme se rozloučit.
3: No ale slibovali jsme slovíčko ztratit o těch vejcích.
1: No ano, ano, ano.
3: Máme tady tip na ztracená vejce, ale Žaneta napsala, ročník 79, co se týká kachních vajec, je to jako, když jíte kuře nebo kachnu. Obojí dobré, ale každé jiné. Za mě kachna dobrá, kuře nemusím. Slepičí vejce dobrá, kachní nemusím, ale do pečení mi nevadí. Moučník je žlutější.
2: Ono je asi výraznější, možná ne ta chuť toho kachního
3: vejce. Já jsem to neskusila, ale touto poznámkou Žanety jsem si vzpomněla, že ta Jitka právě to dávala do pečení. No. Jo, jo, jo.
2: No my jsme, já odskočím ke pštrosímu vejci, protože pštrosí vejce má obrovskou výhodu. Z ní se nají až 18 lidí. My jsme to takhle používali, když měl někdo z našich členů rodiny narozeniny, tak aby jsme ušetřili, tak koupíte dvě pštrosí vejce, což je 1600 korun a nasytíte 630 lidí.
1: Jedno pštrosí vejce stojí 800 korun.
2: Aha. A zhruba mezi 600 a 800 korunami, no. A nají se z toho ale 18 lidí.
1: No tak minimálně 18 lidí, ty jsi říkal, že...
2: 20 až 32 je zhruba,
1: 20 až 32 je.
2: To množství. Takže úplně ideální.
1: No jenom se, jak se...
2: I na svatební hostinu.
3: Jak se dělí, musíš mít, ne?
1: Musíš mít no, na paelu takovou. Tu.
2: No jasně.
1: Ale jak se
2: a nebo
1: dělí,
2: hrnec na barvení prádla.
1: Jak se dělí ten žloutek?
2: To nedělíš, to prostě kydneš celé pštrosí vejce do hrnce.
3: Uděláš smažené vajíčko. Uděláš,
1: jo, takhle, uděláš míchaná vajíčka.
2: Míchaná vajíčka. No. Ty jsi myslel olské oko, to je velký jak volant od Liasky, pak teda, to je pravda zase. Ale...
1: No počkej, to bude větší, to bude jako
2: ještě větší,
1: no, to bude nádherná.
2: No, no.
1: Volská oka.
2: No a sesednete oko. Si kolem kulatého volského oka. Každý si bere, ano, ze své strany
1: to svůj díl. A to může vypadat perfektně, ne?
2: Jo,
3: jo?
2: Určitě se u toho i nasmějete.
1: A nasytíte.
2: A nasytíte. Rozhodně.
3: A pak tady máme ještě poznámku k čejči a čejkovicím. Podle brodivých ptáků s chocholkou na hlavě, bývalo jich hodně, žili u zaplavených luk a polí a lidé jim vykrádali vejce z hnízd, napsala Eva.
1: Jo, takhle, proto se ochutnávala čejčí vejce.
3: Ano.
2: Jo, ale to není to ztracené vejce. To kradené.
1: To potom ta straka, nebo teda ta...
2: Já si říkám, kradené vejce je ztracené vejce.
1: No to je, to... ona to má jako ztracené vejce, že jo?
2: Jo.
3: Je to píše Renča, já miluji v každé úpravě a když jsme byli někde v hotelu se snídaní, tak jsem si je dávala hodně jednoduše raní vajíčka s vajíčky. To je dobrota. Ale nikdy jsem se nenaučila dělat ztracená vejce, ještě to tak ztratit takovou dobrotu.
1: To je jednoduché.
2: Renča jedla vajíčka s vajíčky?
1: No.
2: No to jsi měla vajíčko natvrdo a kolem toho míchaná vajíčko.
1: Jasně, teď kamarád jedl maso s masem.
2: To je jako brambora s nokem třeba.
1: Ano, no to je úplně, ale to není nic, to vypadá, kromě toho, že to vypadá hezky, tak to hezky chutná. No po čemu se divíš?
2: No dát si vejce s vejcem, to je dát si knedlík s knedlíkem.
1: Já ti udělám knedlík a k tomu ti udělám
2: knedlík.
1: A budeš se olizovat, hele. To není žádný problém. A teď včera jsi si taky dával pivo s pivem, tak jsi...
2: Včera ne, jsme se neviděli.
1: To bylo v sobotu.
2: V sobotu taky ne.
1: Aha.
2: To jsem měl nealkoholický nápoj.
3: Vodu s vodou.
1: Jo, jo, jo.
2: Děkuju.
1: Mějte se krásně.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den a celý nový týden. Je tady první ze série rozhovorů, ve kterých od pondělí do pátku nasloucháme názorům našich hostů na vše aktuální a důležité kolem nás. Dnes svůj pohled nabídne Milan Školník, politolog, pedagog katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Buďte vítán, dobrý den.
4: Hezký den vám i posluchačům.
3: Zeptám se vás zejména na to, proč se zrovna nyní chtějí usmířit prezident a premiér. Čím je letos typická předvolební kampaň a co slibuje první prezidentská knihovna? Zita Senková přeje narušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Dnes se na Pražském hradě sejdou prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO. Chtějí mluvit o koordinaci zahraniční politiky, zejména účasti hlavy státu na valném shromáždění OSN. V lednu Petr Pavel svolal koordinační schůzku zahraniční politice. Pánové Babiš a Macinka nepřišli, Pavel schůzku po hodině čekání zrušil. Od té doby tyto konzultace neobnovil. Pane Školníku, proč dochází k obratu ve vztazích právě nyní?
4: Je to zajímavé, protože ona tam není opravdu nějaká příčina, že bychom si řekli, aha, z tohohle důvodu tam vlastně jdou, tohle se vynařilo. Je to takové spíš, jako, že to tak nějak jako přirozeně vyplynulo. Možná to souvisí s tím, že máme po prázdninách, takže se zase jako vrací k tomu politickému řemeslu. Ale tady je pravda, že to malinko trošku jako zapadá ve světle nejenom toho, že budou komunálky a senátky za pár týdnů nebo v podstatě už za pár dní, ale i taky v kontextu toho, že médii prosvištěla spousta jakoby zase informací, třeba co se týče motoristů a zpráv, tak tato poměrně jako zásadní událost poměrně zapadla, takže je dobře určitě, že ji zmiňujeme. Já si myslím, že to je dobře, protože poslední měsíce jsme se tady vlastně o tom bavili, že je trošku nestandardní, že ty nejvyšší politické špičky v tom našem systému bez pochyby prezident a zejména premiér jsou se minimálně v těch oblastech, do kterých oba mají co mluvit z ústavy, co se týče zahraniční bezpečnosti politiky, že se jako nekomunikují spolu, nekoordinují. A že jsme vlastně tady i poslední měsíce řešili, kdo kam pojede nebo nepojede ohledně toho summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Takže je dobře, že se to vrací do nějakých jako do nějakého klidu, do nějakých kolejí. Uvidíme samozřejmě, co z toho vznikne. Tady je ještě jiná věc, že vlastně Petr Macinka jsem zaznamenal nějak včera, že řekl, že tam nepůjde a média na to nějakým způsobem reagovala. Já říkám, tady v tomhle případě to je úplně jedno, protože ministr je jenom řadový člen vlády, byť samozřejmě zahraničí, ale tady jde o to, že šéfem vlády je premiér. To znamená, předpokládám, že to, co se vykomunikuje na tom hradě mezi prezidentem a premiérem, tak stejně půjde dolů do vlády a ta vláda podle toho bude jednat, respektive ten ministr a ministerstvo zahraničí. Takže tady se úplně nic neděje, že tam třeba ten ministr nebude, protože bude tam ten jeho šéf, předseda vlády.
3: Ale to napětí mezi oběma pány, Petrem Pavlem a Petrem Macinkou, stále trvá. Ostatně Petr Macinka, tak říkajíc, vyhlásil před pár měsíci extrémní kohabitaci, kterou docela naplňuje, tak nebylo by vhodné, byť jste popsal i tu hierarchii, přece jenom, že by ledy minimálně roztály i mezi Černínským palácem a Pražským hradem.
4: Já jsem popisoval tu ústavní, řekněme, tu hierarchii, ale druhá věc je ta politická rovina, kdy jako možná si tam ten Petr Maceňka nechává manévrovací prostor na to, aby dále mohl pálit na hrad a vlastně oslovovat tak nějak jako určitou část voličů. Tady ono je strašně jako těžké jako oddělovat z toho, když jste v té vládě, oddělovat tu vládní státnickou nebo případně zahraničně bezpečnostní rovinu od té politické, přece když jste v opozici, tak jako tyhle věci si více či méně můžete dělat a nějak jako i jsou tolerovány. Bere se to, že v té opozici můžete být hlasitější a dovolovat si i kousky, které v té vládě nemůžete. Tady by bylo fajn, kdyby jako docházelo zase k nějakým dalším politickým výbojům mezi hradem a ministrem zahraničí, tak aby to mělo nějakou jako tu rovinu toho, že dobře se jako OK, teď se něco stalo, přimouří se nad tím oči, řekne se, je to v rámci politického boje, ale v momentě, kdy dojde opravdu na ta témata klíčová pro stát a na ty cesty do zahraničí, takže to tam bude prostě fungovat a vlastně bude tam jako třeba i schoda, jednota a budou mluvit stejným jazykem, hlasem, i když spolu třeba jako nebudou souhlasit. Takže tohle to bych byl rád, kdyby se nějak jako vrátilo i, a myslím, že třeba ta schůzka mezi premiérem a prezidentem může přispět, že ten premiér pak řekne na vládě, hele, jako už to bylo dlouhé, únavné, žádné politické body to nikomu jako vesměs nepřinášelo, pojďme zase třeba normálně ty věci řešit. A myslím, že jsem i zaznamenal, že na příští summit NATO by měl jet prezident, takže i třeba v tomhle tom, že se jde třeba naproti i té kompetenční žalobě, protože to si řeknu, že teďka to byla ojedinělá záležitost v případě té Ankary, ale dál pak se to zase třeba vrátí do nějakých jako dohod těch gentlemanských, které tady byly, to znamená, že prezident jezdí na jednání NATO a premiér jezdí na jednání, nejvyššího jednání Evropské unie.
3: A Petr Pavel nejenom, že pojede na ten příští summit, který se uskuteční v Tiraně, ale bude v čele české delegace. Aniž bych chtěla, pane Školníku, napovídat, tak mohla by v tom jistém restartu, který čekáme dnes podvečer mezi panem prezidentem a panem premiérem, sehrát roli i bezpečnostní situace vzhledem k hybridním útokům Ruska, které se stupňují. Víme, že ruské drony zaútočily poblíž polské hranice a podobných útoků vůbec přibývá.
4: Naši věc Německo nemluví o tom, samozřejmě různé dezinformační hybridní kampaně a podobně. Takže ono jako je to hodně, určitě samozřejmě tyto nejvyšší představitelé získávají informace od tajných služeb, nejenom samozřejmě od těch našich, ale dostaví samozřejmě i různé bezpečnostní materiály, zejména od Severoatlantické aliance jako bezpečnostní obranné aliance, tak samozřejmě se tohle se řeší i na příslušných radách Evropské unie, předpokládám bezpečnostních ministrů jako zahraniční obrana nebo popřípadě i vnitro. Takže jako předpokládám, že ten příliv informací tam teďka jakoby je značný a určitě by bylo fajn i zejména z toho důvodu, že jako, a říkáme to jako pořád, že relativně nedaleko našich hranic tady pořád probíhá zbrojných konflikt a ta jedna regionální volmoc jako testuje právě ty spojence jako napříč tou Evropou, takže zejména jako v těchto chvílích by bylo fajn, kdyby jako minimálně v těch zahraničně bezpečnostních otázkách probíhala komunikace, byla shoda mezi těmi nejvyššími představiteli. Kdyby se nedej bože něco stalo, taky třeba jako okamžitě jednat, zvolit a to stanovisko už mít třeba jako předjednané mezi těmi všemi a když se teda něco stane, tak jít s ním ven, jak teda budeme postupovat. Nemyslím si, že úplně jako my sami, jak budeme postupovat jako stát, na to jsme moc v fotovkách maličcí, i když nejsme až tak malí, patříme spíše v rámci té Evropy k těm středním velkým státům, ale jak budeme postupovat dovnitř třeba Evropské unie nebo Severoatlantické aliance.
3: A jaký možná v tomto kontextu, řekněme bezpečnostní, pane Školníku, postupuje, jak se vám jeví vztahy a vůbec strategie vládní koalice?
4: Tam je, my jsme zmínili, že teďka teda proběhne to jednání mezi prezidentem a premiérem, ale on prezident občas zajde i na bezpečnostní radu státu, takže minimálně na té bezpečnostní rady státu tam to, ta komunikace probíhá. Zaznamenali jsme teďka i třeba různé jako mediální signály ze strany premiéra a představitele polské vlády Donalda Tuska ohledně, jsme zaznamenali ty fotky ohledně krtečka a toho maskota v Polsku. Takže myslím, že tam probíhají dvě fronty. Jedna fronta je ta za zavřenými dveřmi, to znamená bezpečnostní rada, získávání informací od tajných služeb, získávání informace od těch nadnárodních organizací a pak zároveň, když to nějakým způsobem jako ta zpráva zarezonuje v tím mediálním prostorem, tak na to nějakým způsobem se jako reaguje a to všichni vidíme. Takže myslím, že i to je asi jako optimální v kontextu toho, co se dá dělat. A plus samozřejmě platí a konec konců ta vláda si to i vytyčela a promítlo se to i teďka do toho rozpočtu navyšování výdajů na obranu, to znamená ty 2%, popřípadě i víc do budoucna. A to průběžné naplňování ze strany ministerstva obrany a ministra Zuny těch řekněme, kritérií náplní, co je třeba ve vztahu k armádě, to znamená navyšování počtu vojáků, budování střední a těžké brigády, řešení protivzdušné obrany. A takže tohle ty věci předpokládám, jako probíhají kontinuálně. Takže a myslím, že to je jako takové to minimum, co se asi dá dělat, jakým způsobem prostě ukazovat, že ta obrana bezpečnost nám není cizí a že nejsme jako lhostejní těm věcem, co se dějí.
3: Pohled politologa Milana Školníka.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Za měsíc už bude po komunálních volbách a také po první kole voleb do třetiny Senátu města a obce pokryly billboardy. Tak v jakém duchu se nese ta předvolební kampaň podle vás, pane Školníku?
4: Mně nepřijde, kdo ví, jak výrazná, což možná jako souvisí s tím, že ty komunální volby, že máme více než 6 000 obcí a že vlastně ty obce, že zejména jako většina obcí jsou ty obce do 1000 obyvatel, kde opravdu politika se tolik jako neodehrává, neděje, kde kandidují primárně nezávislí kandidáti nebo združení nezávislých kandidátů, takže jediné, co tak jako více zaznamenáváme, je ta Praha, což je zase trošku takový ten pragocentrismus těch pražských jako novinářských jako redakcí, že se jim nechce moc ujíždět do regionu, takže vlastně tady pořád vidíme nějakou debatu kandidátů nebo jednu debatu za druhou těch kandidátů nebo kandidátek na pražského primátora, ale zároveň také jsou senátní volby do jedné třetiny senátu, což jsou vlastně ty celostátní volby. A vzpomeňme, že třeba v roce 2008, tuším, to bylo oranžové tsunami, kdy sociální demokracie využila krajské a senátní volby k tomu, aby to využila jako jakési referendum vůči vládě. Jo, to velké téma tehdy poplatky ve zdravotnictví a podařilo se jim opravdu ten senát přebarvit na oranžovou, nebo minimálně tu jednu třetinu. A tady vlastně vidíme, že očividně není nějaké velké silné téma, jo, že by ta opozice vzala ten prapor a šla s ním na barikády a snažila se to využít jako referendum o vládě. Jestli to je slabostí opozice, nebo jestli to je tím, že není téma, možná jako kombinace obou faktorů, ale možná právě proto nám ta kampaň doposava nepřijde moc výrazná. Taky, co je zajímavé, když jsme zmínili opozici, tak musíme zmínit i ten vládní tábor. Mně nepřijde, že by si dali, kdo ví, jak velkou práci s těmi senátními obvody, co se týče postavení těch kandidátů. Motoristi třeba jako vesměs vůbec odpískali postavení senátních kandidátů, což je takové zvláštní, protože ono jde o to se tak jako aspoň, i když víte, že to nevyhrajete nebo nedostanete se druhého kola, tak ta taktika je se alespoň připomenout, ukázat, že tam toho kandidáta máte, že tam ta značka se zakandiduje a že ten volič se má s kým stotožnit a dát tam ten hlas té vaší jako preferované straně. V momentě, kde nemáte, když tam toho kandidáta nepostavíte, tak ten volič samozřejmě musí vybírat z toho, co je. A jde o to, že vy třeba teďka někomu dáte hlas a pak si řekne, no tak už jsem mu jednou dal hlas, proč bych mu nedal hlas třeba ty další volby, třeba sněmovní nebo krajské nebo jiné. Jo, to znamená, je tam určitá vždycky procentuální přenositelnost toho hlasu. Nedělá to každý volič, ale když už jednou pro někoho hlasujete, tak už to trošku jako otupíte a říkáte si, proč nedat hlas třeba i příště. A v momentě, když tam ty kandidáty nepostavíte, tak vlastně tomu voliči vlastně dáváte možnost vybrat si z konkurence. Takže to mě u těch motoristů trošku zaujalo. Ale přijde mi, že ani ostatní ty vládní strany nepostavili. I když jako nechci kritizovat, nevím, kolik na to měli času nebo jak moc práce si s tím dali, ale je vidět, že možná je ten trend obecnější, že lidi moc jako nechtějí, myšlení jako kandidáti nechtějí kandidovat. Jo? Že různé osobnosti třeba nechtějí do té politiky a že tam ta politika trošku vyprazňuje. Protože řada těch kandidátů, co kandiduje, tak jsou spíše asi známí lokálně, maximálně regionálně, u některých teda mám pochyb vůbec, ale nejsou tam třeba nějaká výrazná jména, že bychom jako řekli, ano, některá jsme zaznamenali, nechci teďka tady jmenovat, abychom jim nedávali velkou propagaci, ale to se bavíme o pár jako jednotkách, jo, v rámci těch všech jako senátních obvodů a zejména teda v Praze, ale v těch jiných senátních obvodech je to spíše slabší. A co je ještě jako větší problém, že v některých senátních obvodech najdeme třeba jenom dva kandidáty, jo, takže ti lidé si budou vybírat buď ano nebo ne. A když si vezmete, že ten obvod má několik tisíc, desítek tisíc vlastně obyvatel a vybíráte mezi dvěma kandidáty. Vidím tam praktické hledisko, že tím, že nebude, nebo je velká pravděpodobnost, že nebude druhé kolo, takže se ušetří a ti komisaři a ti voliči nemusí do toho druhého kola. Ale je to poměrně jako zoufalý stav jako naší demokracie, když si vezmete, že vybíráte jenom mezi dvěma jmény. Takže zase si myslím, že pak jako na tom si říct vlastně tu roli toho senátu, na tom ten zájem o ten senát a vlastně jako zase i postupně pomalu vyhodnocovat tu činnost té druhé komory, která ano, je trošku tak jako je takový otloukánek, protože tím, že máme takzvaný asymetrický bikameralismus, to znamená dvě komory a ta jedna má to slabší postavení, tak je jasné, že vždycky jako ten zájem o ní bude takový menší. Jasný, že třeba ve Spojených státech amerických ty dvě komory jsou rovnocené, takže tam jako o ten zájem i ze strany voličů je trošku jiný a jinak je tam ta politická dynamika než u nás, ale i nad tím je prostě potřeba se zamýšlet, protože dlouhodobě máme tu účast, jako respektive zájem volit, extrémně prostě nízký, jo, do toho senátu, takže je to něco na zamýšlení na příští debaty.
3: Jenom na okraji, pane Školníku, vládní poslanci přehlasovali podle očekávání senátní veta, znovu schválili jednodušší výměny úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Tak to vás asi také nepřekvapilo.
4: Ne, protože tady vidíme jednak tu jednotnost vládní většiny, ale jakékoliv vládní většinu, jednak toho, že ten senát je prostě přehlasovatelný, takže ta role toho senátu je, že maximálně může spozdě zdržet, řekněme, ten legislativní proces, ale pak stejně, pokud ta koalice sněmovně je jednotná, tak tam a má tu většinu, tak stejně si vlastně nakonec o co hlasí, co potřebuje.
3: Když jste popisoval v podstatě to, jak strany a hnutí přistupují k volbám obecně, tak dokážou politici oslovit voliče. Je to velké téma v sousedním Německu, aniž bychom teď teda šli do nějakých větších detailů, jenom připomenu, že před týdnem zažila CDU spolkového kancléře Merce velký výprask v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, kde se propadla na 17%, méně než polovinu zisku z těch předchozích voleb, triumfovala, jak víme, Alternativa pro Německo. Jistou náplast na ten propad CDU na zemské úrovni dostala strana ve včerejších obecních volbách v Dolním Sasku, kde teda CDU obhájila v komunálních volbách Křesťansko-demokratická unie vítězství. Přesto další a mnohem těžší zkoušky konkrétně teda tuto vládní stranu čekají.
4: Tady je strašně těžké a je to zajímavé, že je těžké vyvozovat v rámci třeba Evropy nějaké trendy, protože jako to, co platí v jedné zemi, nemusí platit v druhé. Nejenom co se týče nástupu třeba takových těch různých trošku těch krajnějších, ať už levice nebo pravice stran, ale i co se týče třeba těch tradičních, protože někdy ty tradiční strany pořád ještě jsou silné, třeba sociální demokraté. Jinde třeba u nás my sociální demokracii už jako nemáme kolik let. Takže to jsou takové jako určité paradoxy. Pak máte třeba Meloniho v Itálii, která jako začínala a jako říkalo se, jaká to je krajní pravice a která se teďka jako už patří pomalu jako k nejdále sloužícím jako premiérům Itálie a působí tam stabilně. Díky tomu, že se jí podařilo tu její forma politicko jako posunou spíše do středu, někde do centra a stává se z ní v podstatě už trošku jako tradice, jo, když to trošku zjednoduším. Takže vidíme, že ty trendy někde jsou, někde nejsou, někde jsou úplně opačné, než se dá čekat. Takže ta Evropa, možná je to hezké, jako, že ta Evropa je taková rozmanitá, ale je pak těžké jako něco predikovat nějaké, řekněme, jako regionální vlny, když vidíme, že se to chová trošku jinak. V případě české politiky já jenom bych jako doufal, že a naštěstí se to děje, že ti naši politici, tím, že ta naše země není tak velká, takže nejsou až tolik jakoby odtržení od těch lidí, až snaží se minimálně před těmi volbami objíždět ty regiony. Jak jsme tady zmínili ten pragocentrismus, tak ne všichni zůstávají v té Praze, ale snaží se to jako objet. Někteří jsou v tom aktivnější, někteří méně, někteří jako umějí udělat v podstatě to třeba hnutí, ano, totální nasazení před volbami, opravdu objet jednu vesničku jako za druhou. Tam třeba, že zmíním Andrej Babiše v tom Moravskoslezském kraji, kde minule kandidoval, něco jiného, samozřejmě, když jste ve vládě, tak tolik toho času nemáte. To se třeba hodně jako vyčítalo třeba tehdy Petru Fialovi. Teďka zmiňuji jako ty špičky, ale spousta těch a je potřeba na to jako nezapomínat, že ta politika, když zmíním třeba ty řadové regionální poslance, že to není jenom o tom konfliktu té sněmovně, což často vidíme a přenáší se to samozřejmě jako z těch obrazovek k nám, jako do těch obýváků, ale že ty poslanci a stejně senátoři mají regionální kanceláře, že ta jejich činnost má spočívat i v tom regionálním působení, zakotvení, že mají třeba zprostředkovat kontakt mezi starosty nebo i řadovými lidmi, občany z regionu a centrem, to znamená ministerství, snažit se dělat, anebo třeba let se snaží dělat jakéhosi ombudsmana vůči úřadům, když prostě ten člověk řeší nějaký jako složitý problém, nevím, třeba na sociálce nebo někde jinde, je tam nějaká komplikace, tak ten poslanec do toho může vstoupit, vyžádat si, samozřejmě nemá velké jako možnosti, ale minimálně si může vyžádat ty informace, více se jako snažit se do toho vstoupit, případně si tam zajet a snažit se ty věci řešit, protože ten člověk třeba jako, nebo jenom třeba i vyhledat nějakou informaci, má na to asistenty, že třeba ten člověk prostě neví. Jo? A od toho třeba jsou ty regionální poslanecké kanceláře, ale i senátorské a málo jsou využívané. Další věc je otázka, jestli tam toho politika najdete, co se také stává někdy jako novináři, teda už z té Prahy vyjedou a vpadnou do nějaké té jako poslanecké nebo senátorské kanceláře, zjistí, že tam třeba jenom úřední hodiny jsou dvě hodiny v pondělí, celý týden jinak zavřeno. A dokonce ani během těch dvou hodin tam ten politik není, dokonce ani jeho asistent. Jo, i to se stává. Takže od toho tam má být ta role těch novinářů, aby řekli, hele, teď jsme tady byli, nikdo tady nebyl, takže otázka, jak vlastně ta regionální zákonodárská kancelář funguje. Ale to snad doufám, že jsou jenom ojedinělé případy a že prostě ty politici se snaží i v těch regionech k tomu přistupovat více zodpovědně. Ale to jenom dodávám tu regionální dimenzi té politiky, že to není jenom o tom střetu v tom parlamentu, co vidím, ale že vlastně má nějakým způsobem fungovat i v tom regionu.
3: Tak když se vrátíme do těch parlamentních lavic, poslanec motoristů Filip Turek odmítá, že by neuváženě zveřejnil informace o údajném nálezu Iperitu v Národním parku Šumava. Za svým vyjádřením si stojí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že vycházel z oficiálních zpráv a informací odborníka z Ministerstva životního prostředí. Tak jak vy tomu rozumíte?
4: Ne, ale tady je zase, když jako odhlídu do tohohle konkrétního příkladu, tak tady zase jde jako příklad nějaké nekoordinace, nekomunikace, vyhodnocení té situace a možná i absence odborného zázemí. To znamená, to i kdyby vám jako někdo dal nějaký jako papír, kde bude nějaká blbost a ona se to tvářilo jako sebe víc prostě věrohodněji, tak sakra od toho máte ty stranické kolegy nebo ty kolegy ve vládě nebo i nějaký váš odborný aparát, se kterým tohle to komunikujete, než s tím půjdete ven. Takže já si myslím, že tady zase, jestli to nebylo jenom nějaká snaha zase na sebe upozornit, tak si myslím, že to zase trošku ukazuje nějakou jako politickou prostě nevyzrálost, že je prostě potřeba ty věci jako vyhodnocovat, komunikovat, analyzovat. Já jako chápu, že někdy zejména když se týká těch bezpečnostních věcí, když se jako teď něco stane, někde dopadne dron, že jako není moc jako času, prostoru.
3: Tak
4: se očekává nějaká asi spontánní reakce, než teda se jako ty hlavy vychladnou a zaujme se nějaké stanovisko, postoj, ale zrovna u věcí, které vyloženě nehoří, jo, tak si myslím, že je potřeba jako více jako rozumu, koordinace, komunikace a prostě těch podkladů k tomu, než s tím prostě ten politik půjdete ven, protože zase, jo, bavíme se, když jste v té opozici, jak si ve výsledku, jak říkám, můžete dělat jako vlastně co chcete, protože vy víte, a všichni víme, že nemáte přístup jako k těm vládním jako dokumentům, ale v momentě, kdy jste v té vládě, tak vlastně můžete způsobit i poprask. Jo? Jsme třeba zmínili tady ty Spojené státy americké. Vemte si, když třeba Donald americký prezident něco řekne, tak jak to dokáže třeba zahýbat na burze, jo? Prostě jako cenami a vším. Jo? Takže my samozřejmě takový dopad naštěstí na tu geopolitiku nemáme, pořád to může způsobit jako nějaký poprask minimálně mediální a může to mít i třeba nějaké jako negativní konotace. Takže prostě je potřeba si na

0: nebo chtěl odejít. Je to trošku samozřejmě jako pro vlastně běžné lidi ten dopad samozřejmě toho je minimální, téměř žádný, ale my strašně zapomínáme na ten, řekněme, že Václav Havel, jméno Václav Havel a pořád, jo, je jako značný vývozní artikl do zahraniční z hlediska té svou diplomacie, z hlediska té kulturní diplomacie, že to je vlastně jméno, které ještě pořád jako někde rezonuje, že ho znají, pamatují, protože z řada těch, zejména těch západních demokracií, má ráda ty příběhy, že ten Václav Havel ten příběh měl toho disidenta až po prvního prezidenta. A nemluví o tom, a na to vlastně navazovala ta kniha na Václava Havla, nemluví o tom, o tom následem jeho odkazu a role ve společnosti. A myslím si, že i Václav Havel byl dobrý příkladem toho, a jak, řekněme to, odcházení, on už jako on napsal tu hru odcházení, že jo, ale vlastně viděli jsme i jeho jako politiky, jak zvládl odcházení. Já jenom tady dávám příklad, že málo kdo to odejít z té nejvyšší politiky zvládne nějakým způsobem důstojně, aby pak už, řekněme, zůstal spíše v té poradní roli a snažil se třeba předávat třeba to, co nabyl případně mladším generacím a podobně, tak i to je, myslím si, jakoby, jako škoda, že třeba tohle to tam jakoby zapadá, protože když se podívám na některé třeba bývalé hlavy státu, nejenom třeba u nás, ale i jinde, nebo bývalé vrcholné politiky, jak vlastně to odcházení jako nezvládly. A jako pořád potřebují být v tom centru té pozornosti a myslím si, že to je trošku jako škoda, protože když se jim pak jako něco třeba v průběhu toho fungování v politice jako podařilo, tak pak to vesměs jako zapadne v rámci toho jejich současného působení, které třeba je i mnohdy třeba výroky kontroverzní, protože samozřejmě se názorově mezi tím jako výrazně posunuli. Já neříkám, že bych se neměl dávat prostor. Naopak těch bývalých třeba hlav státu tolik nemáme, nebo těch bývalých vrcholných politiků, bývalých premiérů. Ale myslím si, že by si měli jako uvědomovat, jaká už je jako jejich role a snažit se třeba spíš jako předávat třeba těm mladším generacím nebo těm novým generacím politikům, nebo třeba i měli přístup k různým jako informacím, které už třeba nejsou tak aktuální, ale prostě dát radu, jak to třeba tehdy řešili. Jo, to jsou jako ty modelové situace, když se něco třeba stane, tak už v minulosti se to třeba nějakým způsobem řešilo. Jo, být třeba například jiné situace. Takže i tohle to mě trošku jako přijde škoda, že moc jako neumíme pracovat, a když on otázka, jestli by jako oni chtěli. Jo, s těmi bývalými vrcholnými politiky, jak je třeba lépe jako zapojovat do toho politického procesu z hlediska té poradní funkce, jo, než prostě té čistě egoistické, že mají prostě potřebu komentovat kdekoliv, co se kde jakoby šustne. Takže to jenom dávám do kontextu toho, že třeba si myslím, že Václav Havel tohle to jako docela zvládal. Jo, na rozdíl třeba od jeho nástupců. Takže uvidíme, jak ten první prezidentská kniha bude fungovat, bude to samozřejmě už mimo samozřejmě Dagmar Havlovou, ta prostě má své projekty, jiné projekty, což jako samozřejmě na ní, ona je samozřejmě jako primárně tou nositelkou odkazu Václava Havla, ale říkám, pořád bychom neměli zapomínat odkaz toho Václava Havla v zahraničí, že pořád jako rezonuje, dá se na to odkázat, dá se s tím pracovat. A samozřejmě ten odkaz Václava Havla jako bývalého prezidenta, který jako si uvědomoval roli toho bývalého prezidenta.
1: Konstatuje Milan Školník, politolog, pedagog katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký zbytek dne.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Vláda by dnes měla projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Schůzka mezi Íránem a státy zálivu k Hormuzskému průlivu se odkládá. Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky a teploty do 22 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Zpřísnění pravidel pro jeho prodej by dnes měla projednat vláda. Návrh počítá s tím, že od příštího roku by měli mít možnost koupit si kratom lidé až od 21 let. Zároveň by nebylo možné ho prodávat přes internet. Obce by případně mohly zakázat i licencované kamenné obchody. Kratom by taky mohl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Řekla už dřív ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební dani přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
2: Se zákazem e-shopů nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saudské ropy do rudomořského přístavu Yanbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu.
5: Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu a pro setkání se teď hledá nový termín. Irán sliboval, že v Salále představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map zobrazujících nové plavební trasy. Znovu otevření Hormuzského průlivu nicméně iránská diplomacie dál podmiňuje ukončením americké blokády iránských přístavů a návratem k červnovému memorandu o porozumění mezi Tehránem a Washingtonem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: V Turnově dnes začínají opravy dvou frekventovaných hlavních tahů. Rekonstrukce se týká dálnice D10 a rychlostní silnice číslo 35. Řidiči musí v těchto místech počítat s omezením do začátku listopadu. Dálnice bude směrem na Prahu zúžená do jednoho pruhu a některé sjezdy a nájezdy budou zavřené. Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem, potrvá víc než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem.
6: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
7: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
6: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
7: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19, na horách kolem 14 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je kolona od sjezdu na Chlumec z 68. kilometru. Zdržíte se asi 50 minut. U nájezdu na 62. kilometru se v omezení srazilo nákladní a osobní auto. Ucpaný je i příjezd do Chlumce po silnici 211. A na D1 z Vyškova do Brna je fronta od sjezdu na Rousínov po pojíždí z kilometru 216 na 211. Tam zastavil kamion, blokuje pravý pruh a zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy, teď začínají 2:00.
8: Dobrý den, přesně 9:05 vás zdraví Jiří Holoubek a Patricie Strouhalová. A my pro vás máme dnes coby téma něco, co možná mnozí z vás si nosíte v srdcích už dlouhá léta. Budeme si totiž povídat o tom, co vám udělalo v životě radost, čemu jste propadli, co jste si oblíbili, co si vás prostě získalo.
9: Ono to totiž může mít několik kategorií nebo vrstev. Jsou věci, záležitosti a fenomény, které nás mohou oslovovat, mohou se nám líbit, pak ale jimi také můžeme být doslova posedlí, můžeme být skalními fanoušky něčeho, což se může projevovat nejrůznějšími způsoby. Například, že o víkendu, jako byl ten, který je právě za námi, vyrazíte oděni, jako dejme tomu seriálová postava, někam mezi spřízněné duše a budete se věnovat téhleté kratochvíli. Shodou okolností jsem v sobotu něco podobného zažil, jenom jako pozorovatel, nikoli jako účastník.
8: A nebo můžete propadnout třeba takovou fenoménu, jako jsou filmové hity a filmové seriály, a nemusíte se přímo oblékat za ty dané postavy, ale můžete putovat po místech, která jsou s tím spojená. To je zase můj životní příběh.
9: O tom všem si budeme povídat v následujících minutách a také vysvětlíme, proč vás zveme k poslechu. Přejeme krásné dopoledne a hezký celý den.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

kolikrát budem ponocovat.

0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: A jdeme na to. Ty fenomény, o kterých jsme před chvílí mluvili, budou hrát hlavní roli a my se na to povídání velmi těšíme. Proč jsme se k tomu dostali? No například proto, že i ve vysílání dvojky, konkrétně v příbězích z kalendáře, se minulý týden mluvilo o tom, že kultovnímu seriálu Star Trek je 60 let.
3: No a jeho fanoušci si právě tyhle kulatiny připomínali nejrůznějšími způsoby, a to prakticky ve všech zemích, ve kterých se kdy Star Trek vysílal, včetně tedy České republiky.
2: U nás se slavilo například v Ostravě mimo jiné speciálním promítáním jednoho z nejúspěšnějších filmů té série, a to je film Star Trek První kontakt. Na velitelském můstku lodi Enterprise je v tomto případě kapitán Picard. No a v Mžiku bylo vyprodáno to veliké kino a na konci se tleskalo jak na divadelním představení ve stoje.
3: No, o tom setkání si můžete přečíst něco víc taky na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Nás ale úctyhodné kulatiny Star Treku a zmínky právě o komunitě pravověrných fanoušků přivedly k tomu zamyšlení, jestli jsme také někdy propadli kouzlu nějakého kulturního
2: A že je z čeho vybírat. Z posledních let asi tím nejzásadnějším a nejviditelnějším fenoménem zůstává Harry Potter. Dávno před ním ovšem vedle Star Treku třeba Hvězdné války, Pán prstenů nebo Matrix.
3: No, pravda je, že i rychlé šípy ve své době byly jistě kulturním fenoménem, a kdybychom třeba zabrousili do muziky, tak nevím, Beatles, Elvis, později třeba Michael Jackson nebo moji oblíbení Depeche Mode.
2: Oblíbení Depeche Mode, tak já čekal, že přijdeš jako dneska v černém, jako správná depešačka. Mimochodem zajímavý moment je opravdu i to, co ty jsi zmiňovala, to cestování po filmových místech, těch filmových nebo seriálových fenoménů. To se rozmáhá v poslední době, už jsem o tom hodně slyšel.
3: No, mě uchvátil seriál Cizinka, v originále tedy Outlander, a tak jsem tedy přemluvila kamarádku a jeli jsme do Skotska, tam jsme putovali pěšky, schválně jsme si to udělali jako pěší výlet, takže denně takových 25 kilometrů a navštívili jsme některé památky a panství.
2: Nechystáš se to zopakovat, tu cestu?
3: Ráda bych.
2: No tak až se rozhodneš, tak já ti přidám do party svoji ženu, která by to velmi ráda absolvovala, no, něco takového. Je také faninka Outlandera. No. Ačkoliv mám pocit, že to je nějaké nekonečné, že teď už tomu nevěnuje tolik pozornosti.
3: Ale jo, budou další díly.
2: Budou, no právě, toho se obávám. No.
3: Neboj se.
2: Každý z těch jmenovaných fenoménů má opravdu široký okruh svých věrných, ale možná jsou i další, které jsme nezmínili. A tak se i vás chceme při pondělku zeptat na to,
3: jestli vy jste propadli nějakému takovému kulturnímu fenoménu, nebo jste dokonce skalními fanoušky a proč, tak napište nám.
2: No a můžete právě připsat i to, jestli se ta vaše příslušnost k tomu fenoménu nějak projevuje na venek, to znamená lenonky, oblečení jako depešák, co by to ještě mohlo být, brýle jako Harry Potter, rukavička jako Michael Jackson a podobně. Dvojka@rozhlas.cz nebo SMSka?
3: SMSka 702 222 220.

0: Propadli jste někdy nějakému kulturnímu fenoménu, který to byl nebo který to je, pokud ta vaše posedlost v nejlepším smyslu slova tímto fenoménem stále trvá? O tom všem nám dnes můžete psát. Musím se tě zeptat, Patriko, ty jsi zmínila ty depešáky, říkala si moji oblíbení. Dá se říct, že bys někdy některému z těch fenoménů jako propadla, že opravdu, a teď jedno, jestli na pár let nebo na pár měsíců, jako úplně posedlost?
1: Úplně posedlost ne, líbila se mi ta muzika, líbí se mi dodnes, samozřejmě v té době jsme chodili v černém. Ono v té době, tak to je hodně dávno, ono sehnat jako jen tak obyčejné černé tričko v té době bylo poměrně jako těžké.
0: Mluvíme o, já nevím, konci 80. let,
1: ano,
0: něco takového.
1: Ano, ano, takže tak. No a teď, co jsem zmínila, třeba ten seriál Cizinka, Outlander, tak to je zase jenom, že tě to, nebo aspoň mě to vtáhlo do studia té historie a vrátit se vlastně k těm dějinám, které tak trošku jsme jako ve škole věděli, co se dělo, ale už si z toho moc nepamatuješ. Takže spíš tímhle tím způsobem.
0: No tak. Moc pěkné, já jsem zvědavý na to, kolik fenoménů se tady sejde, protože už nám chodí zprávy našich posluchačů a třeba Lukáš mi připomněl seriál, který já tuším jsem jako nikdy neviděl, vím o něm, protože je určitě v určitých kruzích fenoménem, a to je Kobra 11. A tady je napsáno, už od 4 let sleduji Kobru 11 a považuji se za skalního fanouška, ten seriál prostě miluji a jeho hlavního hrdinu Simíra, a ano, nosím i podobné oblečení jako on, píše Lukáš.
1: Jirka zase píše, no já kdysi propadnul Cimrmanům, mám všechny jejich hry na DVD a když nevím co, pustím si je a vždy mi zvednou náladu.
0: Tak to jsme na tom stejně. Já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vlastně vzpomněl, že asi nejblíž takovému propadnutí fenoménu jsem byl v oblasti Beatles, protože jsem velký fanoušek, samozřejmě je to kapela, kterou já nikdy naživo neuvidím, ani jsem nemohl vidět a tak dále, ale v takových těch dobách, jako okolo toho 13., 15., 16. roku, tak to byl jako, to byl klíč ke štěstí, mít vlasy jako John Lennon, a nejvíc jsem si přál Lennonky, které jsem taky dostal, tuším někdy okolo 13 let, a aniž jsem potřeboval brýle tehdy, dneska bych to mohl nosit a doufám, že si ještě jednou takové jako vysněné pořídím, ale no tak to jsem byl asi hodně blízko.
1: Je to i hezké to, co napsal Jirka, tvůj jmenovec, ten zase napsal, že v mých 5 letech mi táta dal jako fotograf do ruky dětský jednoduchý foťák. A fotografii jsem okamžitě propadnul a už 72 let je mým velkým koníčkem.
0: Je to krásné a ať to vydrží. My se za chvíli budeme dívat na fenomény, kterým jako lidé propadáme pohledem odborným, a to pohledem antropologa a kulturologa.
1: Martin Soukup bude naším hostem.
2: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: O fenoménu, kterému jsme propadli, nebo jsme se vlastně nějakému kulturnímu fenoménu věnovali a věnujeme celý život, prostě nás to baví a nějak nás to k tomu táhne, tak o tom si povídáme s vámi, našimi posluchači, a slíbili jsme také, že si budeme povídat s naším hostem, kterým je antropolog a kulturolog Martin Soukup. Tak vítejte s námi ve vysílání, dobrý den.
1: Dobré ráno, zdravím vás i posluchačstvo.
0: Děkujeme.
2: Mně ještě napadá, a to teď nemyslím pana Soukupa, že je skvělé, když si někdo z toho svého oblíbeného fenoménu udělá dokonce živobytí, protože když jsem v sobotu viděl kapelu Queenie, jak hrají Queenie a dělají to úplně stejně jako oni, tak to je báječné. Ale pane Soukupe, povězte, když začneme trošku oklikou, co vnímáte jako nejsilnější nový kulturní fenomén posledních, dejme tomu, 20 let, protože nás tak napadl Harry Potter, Patricie zmínila seriál Outlander, tedy Cizinka v češtině, napadl by nějaký takový vás?
1: Já si myslím, že třeba zrovna ten Harry Potter, že to je tak hodně dobrá ukázka, protože potom začali třeba mladí kluci přizpůsobovat outfit tomu, aby se podobali co nejvíc hlavnímu hrdinovi. Ale vlastně je to něco, co známe vlastně, netrochnu si tvrdit, celá staletí, desetiletí v každém případě, že je to prostě nějaký fenomén, kterému propadneme. Že to je otázka nějaké lidské imaginace, představivosti, že najednou, jako kdyby třeba hlavní hrdinové, jako kdyby vypadli z těch knih nebo z těch filmů a začali si žít vlastním životem.
0: No a co vede člověka k tomu, že ho právě nějaké dílo, ať už je to třeba ta knížka nebo film nebo píseň, vlastně přiměje k tomu tak silně s tím dílem nebo jeho autorem nebo protagonistou se ztotožnit?
1: Já si fakt myslím, že to je otázka lidské představivosti, lidské imaginace. Rovno mě napadá, co kdysi napsal, prohlásil Schwanmeier, že světy možné jsou někdy mnohem zajímavější než ty světy skutečné. Mm-hmm. Že se dokážeme ztotožnit s těmi hrdiny, s těmi příběhy. Teď slavil výročí Star Trek, nepletuli se, že najednou i klingonština žije vlastním životem, že lidé mluví klingonsky, napadá mě Tolkien. A to jsme jenom u fenoménu nějaké fantazie, ale my můžeme zůstat třeba i na rodné půdě v Československu, protože takhle vyklouzly i hrdinové z Foglerových knih, z Foglerových románů a vzniklo vlastně vonské hnutí a šlo třeba v 90. letech, což je pro spoustu asi posluchaček už pravěk, tak šlo třeba v 90. letech pro nás teda do Vonty na Starém městě.
2: Mě připomněla ta klingonština, že i na takové té nejrozšířenější aplikaci na učení jazyků, kterou používá mnoho lidí, se lze mimo latiny například učit i klingonsky. Jako to mě zaujalo, když jsem se to dozvěděl. Martin Soukup.
1: Taky překvapení.
2: Kulturolog a antropolog. Martin Soukup je s námi ve vysílání. Povězte, ale vy jste mluvil, že si nejste jist, jestli se dá vypravit někam hluboko do historie a říct třeba stovky let, ale přeci jenom, dalo by se něco podobného jako ty dnešní kulturní fenomény najít i v historii, že se něco takového rozpoutalo v minulých stoletích, dejme tomu kolem knihy nebo nějakého uměleckého výtvarného díla?
1: Tak pochopitelně, protože to je spíš jako smutná záležitost, ale třeba od Goethe Utrpení mladého Wertera, tak to pochopitelně vedlo k třeba k vlně sebevrá, že to jako vzbudí prostě nějakou lidskou představivost, imaginaci, nějaký životní pocit, že to není podle mě nic neobvyklého a troufnu bych si tvrdit, že něco takového mohli vzbuzovat i třeba malby v politických jeskyních, mám zde na mysli Altamíru, Lasko, Šové a další, že když tam ty naprosto realistické malby, tak tam prostě vidíte, že tam se zrodilo nějaké lidské symbolické myšlení.
0: Něčím takovým byl jste někdy zasažen?
1: Kromě toho, že jsem viděl některé politické malby a politické rytiny, tak mě třeba fakt zasáhlo v 90. letech takové to znovu obnovené fogarovská fantazie, kdy on byl skutečně fenomén, akorát nezasáhl, teda mimo Československo, pokud je mi známo, tak třeba tohle pro mě bylo takovým velkým impulzem.
2: Mm-hmm. Losnu nebo Mažňáka, pane Soukup?
1: Já bych byl spíš pro Losnu, ale...
0: Tak já se rozloučím klingonsky, jestli chcete, jo? Tlcho.
1: Dobře.
0: Tlcho, děkujeme.
2: Tlcho. Tak klingonsky rozloučení s Martinem Soukupem, kulturologem a antropologem. Děkujeme pěkně a přejeme krásný týden, ať se vám daří.
1: Mějte se krásně a hezký den.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas 2.

0: O fenoménech, kulturních fenoménech, kterým jsme kdy propadli a také o tom, jak se to případně projevilo v našem životě, no poměrně zásadní, dramatický, klíčový projev takové příchylnosti. O tom píše Jana, která napsala, měla jsem po dědečkovi své kamarádky ocelové kulaté brýle, přesné lenonky, nechala si do nich vsadit svá dioptrická skla s tmavým zabarvením. Brýle jsem po pár letech odložila, na rozdíl od svého manžela, a teď je to zásadní, líbil se mi zpěvák Petr Spálený a podle něj jsem si vybrala svého manžela a mám ho dodnes. V srpnu to bylo 50 let, to nám napsala Jana. Gratulujeme a jsme rádi, že to dopadlo takhle, protože kdybyste šla přímo na Petra, to by se Milušce nelíbilo.
1: Asi nelíbilo, no, to určitě ne, ale Renata z Prahy taky píše moc hezkou věc. Já když si vzpomenu na seriály, tak vzpomínám hodně na Meš. Nejdřív jsem byla obezřetná, ale pak jsem se na něj taky těšila s rodinou. Doteď používáme některé hlášky, které tam zazněly, tak třeba, že je to někdo tak divně divný, jako byla třeba ta Majorka. No a hlavně taky píše, že jí ovlivnila hodně potřeba psát, když si i básně dávala dohromady, tak má stále kontakt s kamarádem a básníkem z jejich skupiny Pustina, že to byla nádhera scházet se s lidmi podobného typu a ražení, jako se já, jako jsem byla já, a hlavně tam byla ta legrace psát básně po hospodách, včetně popovídání o knížkách a metafyzice.
0: A někdo nám tady stručně dodává, nezapomeňte na Vinetua. No to by nás ani nenapadlo, se nedá zapomenout na Vinetu. A shodou okolností před několika týdny jsme tady ve vysílání mluvili o tom, že se do Čech, do rukou jednoho sběratele, dostala ta originální stříbrná puška, kterou Pierre Brice používal při natáčení. No a to je jasná známka vlivu takového fenoménu, že někdo si prostě koupí, touží po takovéhle relikvii. Dostalo se to sem i s tou koženou košilí Vinetuovou. To je jako, to mě taky bere, teda musím říct, že když si to člověk připomene a představí,
1: do ní vešel.
0: Tak to bych jako taky rád. Mimochodem ovlivnil Vinetu třeba holky? My kluci to bylo jasný, že? Ale co opat?
1: Mluvím za sebe, mě ne.
0: Tebe ne. No tak něco jiného.
2: Radioservis představuje audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: 9 hodin 41 minut a naše povídání o fenoménech, kterým jsme kdy propadli.
1: Napsal nám posluchač, no, Monty Python rovná se fenomén a já osobně Ozzy Osbourne.
0: A někdo tady před chviličkou napsal krátkou zprávu, která je nadepsaná velmi jednoznačně, Sandokan.
1: A také zcela jsem podlehl nekonečnému rozhlasovému seriálu Toulky českou minulostí. Poslouchám dvakrát denně na dvojce i na pohodě a kvůli tomu jsem si koupil i DAP rádio, tak díky.
0: Což nás těší. Mimochodem zaznamenala si, že teď nevím kde, někde asi v rámci programu České televize před časem začali opakovat Sandokana.
1: Vážně.
0: No jo. A to byly doby, kdy kdo neměl tričko se Sandokanem, jako by nežil.
1: Já ho měla.
0: Ty jsi ho měla, já taky, někde na pouti jsem ho vystřelil, na válečky tuším, nebo něco takového. Teď se ale dostáváme k tomu, co vlastně už před chviličkou napověděl jingle, pravda puštěn poněkud předčasně. Máme tady i dnes jedno přání, vlastně to bude přání, které můžete realizovat vy, protože jde o to, že tak jako alespoň jednou v každém týdnu máte možnost popřát někomu k narozeninám. Tedy víte-li o někom, kdo právě dnes slaví narozeniny a koho by překvapilo nebo potěšilo přání naším prostřednictvím v celoplošném rozhlasovém vysílání, tak nám dejte vědět. Potřebujeme, abyste k nám SMS-kou nebo e-mailem poslali jméno toho oslavence a samozřejmě jeho telefonní číslo.
1: No a pošlete nám to ideálně na SMS bránu 702 222 220.
0: A my se pokusíme toho oslavence překvapit.

0: O fenoménech, kterým jsme propadli, si povídáme dřív, než se pokusíme zavolat někomu, kdo dnes slaví narozeniny, jak jsme o tom před chvílí mluvili. Píše Kamila a Patricie, je tady i dotaz na tebe, protože Kamila píše, jestli do tématu spadá také podlehnutí klubovým sportovním barvám v takovém ikonickém oblečení, třeba návštěva sportovního utkání. Ano, Kamilo, ano, může být. Ano. A já vím, kam směřují kroky Kamily, protože znám její jaksi sportovní vášeň, aha, velmi jednoznačně, ale tady dodává, měla bych dotaz na Patrici, když jste faninkou Depeche Mode, nebo jste byla, měla jste i účesy podle depešáků?
1: Hodně jsem chodila vystříhaná.
0: A podle kterého?
1: To já si nepamatuju to
0: jméno. Bylo podle Martina Goreho, tedy v tom případě.
1: Zřejmě.
0: A teď tedy ty narozeniny.
1: Narozeniny, no tak napsala nám posluchačka, která tady, mně se to ztratilo, já se omlouvám.
0: To vůbec
1: ale
0: nevadí.
1: Ano, dnes slaví 35. narozeniny.
0: Ano, vydržte, ano, Patriko, dopověz to.
1: Můj báječný syn Martin Kukla.
0: A jsme s Martinem Kuklou právě teď ve spojení, dobrý den.
2: Dobrý den, ano.
0: Tady Patricie Strouhalová, Jiří Holoubek, Český rozhlas Dvojka, teď jsme v živém vysílání, to jenom, abyste nebyl překvapena, nebo nám nezačal vyčiňovat.
2: Mm-hmm. Jasně, rozumím.
1: Tak všechno nejlepší, Martine.
2: Moc rád, děkuju.
1: Jaké to je probudit se v 35?
0: My už si to nepamatujeme totiž.
2: Je to takový hodně podobný, jako to bylo den předtím, ve 34.
0: Aha. No, tak doufejme, že to vydrží, až vám budeme volat k 55. nám. Když máte narozeniny v pondělí, slavilo se o víkendu, nebo se bude slavit o tom následujícím? Nebo vůbec nic?
2: Ještě se neslavilo, slavit se bude a já jsem svoje narozeniny oslavil předčasně včerejším závodem v běhu, takže.
0: Jak jste dopadl?
2: Devátý ve své kategorii.
1: A co to znamená? Jaký běh to byl?
2: Byl to terénní běh, nebo trailový běh tady u nás na Plzeňsku, takže jsem si střihnul takový lokální menší běh, takže jsem oslavil narozeniny.
1: A během. Menší běh to je 10 kilometrů, nebo?
2: 14, jenom 14.
0: Jenom. No ale trailových 14 kilometrů, klobouk dolů.
1: No, nám totiž napsala vaše maminka, že dnes máte ty narozeniny, tak by mě zajímalo, od maminky tradičně vždycky dort?
2: Jo, přesně tak, vždycky dort nebo něco dobrýho, něco sladkýho.
0: No tak my přejeme ještě jednou všechno nejlepší, hodně zdraví. Doufáme, že jsme vás, jestli ne potěšili, tak aspoň překvapili, ale určitě nás potěšila vaše maminka, která na vás očividně myslí.
2: Potěšili jste mě moc a moc krát děkuju mamince i celý rodině, takže to je úplně, jsem zaskočený.
1: To je dobře.
0: Hodně štěstí, hodně zdraví, užijte si to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
3: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: čemu jste kdy propadli, tak napsala nám posluchačka. No, my jsme byli tři kámošky a milovali jsme seriál Profesionálové. Já jsem měla čerstvou trvalou, tak jsem byla Doyle.
1: Profesionálové určitě další fenomén, o kterém by se dalo dlouze mluvit. My jsme probrali mnoho fenoménů, o kterých jste nám napsali a děkujeme za všechny vaše zprávy a věříme, že to bylo povídání úsměvné a že vás třeba dovedlo ve vzpomínkách také k něčemu, na co si normálně už člověk nevzpomene.
0: Tak děkujeme moc, no a za chviličku, protože leto pomalu končí a před námi jsou poslední týdny, kdy ještě bude potřeba pravidelně posekat a dosekat trávník, tak si budeme povídat o tom, jak dopadlo testování robotických sekaček.
1: Bude tady dnešní spotřebitelská poradna s Michalem Mikolášem z D-testu a samozřejmě i s vašimi dotazy, pokud nějaké budete mít. My ještě připomeneme po 10. hodině naše kontakty. No a přesně v 10 tady budou další čerstvé zprávy. Tak i dál hezké pondělí.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Herec, komik a mistr suchého humoru, který dokáže být nepřehlédnutelný i s dokonale kamennou tváří. Herec Tomáš Jeřábek bude mým hostem v Blízkých setkáních. Je větší dobrodružství stát před kamerou, na jevišti nebo improvizovat v životě? Co ho ještě dokáže vyvést z role? A kdy je Tomáš Jeřábek nejvíc sám sebou?
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Pražský IKEM opakovaně podle nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákony. Ve švédských parlamentních volbách mírně vede středolevicová opozice a bude převážně zataženo na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával také zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Ve švédských volbách mírně vede středolevicová opozice. Podle zatím sečtených hlasů bude mít nejspíš skupina 4 stran vedených sociální demokracií, a to o 3 mandáty. Sociální demokracie bude s jistotou nejsilnější stranou v parlamentu. Získala ale historicky nejméně hlasů od zavedení všeobecného volebního práva.
4: Výsledky jsou velmi těsné a jasno, kdo vyhrál, nejspíš nebude dříve než ve středu. Teprve tehdy se totiž ve Švédsku sčítají korespondenční hlasy. Ty při několika minulých volbách zahrnovaly asi 3% hlasovacích lístků.
5: To respektuje, jo.
4: Premiér Ulf Kristersson uvedl, že pokud bude mít levice většinu, bude výsledek voleb respektovat. Je ale připraven hledat varianty pro, dle jeho slov, nesocialistickou vládu, protože vyjednávání mezi středolevicovými stranami budou složitá. Strany jeho vlády ve volbách dokonce posílily, o voliče přišli jen krajně pravicoví švédští demokraté. Slavili například liberálové, menší strana se obávala, že z parlamentu zcela vypadne, na poslední chvíli ale velmi posílila. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejich 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
6: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
1: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů, pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
7: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19, na horách kolem 14 stupňů.
3: Doprava.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nechanice se na 69. kilometru zastavuje pravý pruh. O kilometr dál stojí oba pruhy a pomalu pojedete do omezení na 62. Tam se po nehodě zdržíte 30 minut. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru stojí porouchaný kamion a blokuje pravý pruh. Popojíždí se z 216. kilometru asi 20 minut a silný provoz je i na souběžné silnici. Tolik zprávy, pokračují Dva na dvojce.
5: Kteří zvou k poslechu poradny, ta tady bude už za chvíli. Léto zvolna končí a před námi jsou poslední týdny, kdy ještě bude potřeba sekat trávník, pokud ho sekáte. Ovšem, jestliže uvažujete o robotické sekačce, tak dobře děláte, že jste právě teď na příjmu dvojky.
8: Protože zrovna může být teď ta vhodná chvíle pro vás vlastně zjistit, co od takové sekačky čekat, podle čeho hlavně vybírat a třeba ještě na tu příští sezónu si vyberete. Tak poslouchejte nás a za chvíli tady přivítáme redaktora spotřebitelského časopisu D-Test Michala Mikuláše.
3: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A vyrazíme na zahradu, chceme-li sekat trávník, výsledky testování robotických sekaček, o tom budeme mluvit. Michal Mikoláš, redaktor spotřebitelského časopisu D-Test s námi po čase ve studiu. Rádi vás vidíme, Michale, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: No, tak robotická sekačka má samozřejmě hlavně ušetřit práci, ale jak poznáme, že se hodí právě na tu naší zahradu. Co vlastně před tím výběrem by člověk měl nebo doporučujete, aby zvážil?
3: Já musím říct, že když jsem sem ráno vlakem jel, tak jsem měl takový trošku pocit deja vu, že před pár týdny jsem tady byl s robotickými vysavači a vlastně jsem mluvil trošku podobně, jako budu mluvit teď. Měli bychom se podívat na to, jak vlastně to pracovní prostředí toho plánovaného, zamýšleného robota vypadá. Jestli je ta zahrada rovná, to by bylo samozřejmě úplně ideální, taková zahrada rovná jako stůl, to je naprosto přirozené prostředí pro robotickou sekačku. Měli bychom se také zamyslet nad tím, co všechno vlastně na té zahradě je za překážky, kolik tam máme třeba záhonů, jestli třeba ta zahrada je i hodně zarostlá dřevinami, protože v dnešní době vlastně velká část robotických sekaček už se neorientuje jenom podle hraničního kabelu, který vytyčíme na okrajích zahrady, ale využívají třeba radar nebo kamery a podobně. A v případě toho, že máme třeba velké množství košatých stromů na zahradě, tak ta sekačka, která se řídí podle radaru, může začít trošku bloudit nebo má s tím problémy. Takže bychom se měli dávat pozor na to, jak vypadá ta zahrada, jak je velká. Také různé sekačky se hodí pro různě velké zahrady. Správně by to výrobci měli nějak deklarovat, jak velká ta zahrada by měla být, ale ne vždycky to je teda pravidlem. A další věc je, jak je ta zahrada svažitá. Dnešní sekačky zvládnou často nějakých 30% svažitost, nebo i více, nicméně někdy to taky může dělat problémy.
2: Pokud je ta zahrada velmi členitá, není, dejme tomu, úplně rovná, je tam spoustu záhonků a spoustu stromů a podobných záležitostí, prostě přirozená zahrada, která není vytvořena někde v satelitu a je to pěkně jako tam všechno nalinkováno, tak taková vesnická zahrada, dá se vůbec uvažovat o tom, že by některá z těch sekaček zvládla takovouhle zahradu, tak aby to bylo opravdu funkčně, abychom prostě nestrávili další hodinu a půl tím, že to dosekáme tam, kde to nezmákla?
3: Musím říct, že dá, nemůžeme teda čekat zázraky. Pořád jde o výrobek, který slouží hlavně k jakémusi udržovacímu střihu. Pokud třeba máme zahradu na chalupě a jezdíme tam jenom jednou za čas a když tam nejsme, tak necháváme zahradu volně bujet, tak to není úplně to pravé ořechové. Skutečně těm sekačkám jde nejlépe udržovací sečení, dejme tomu třeba 4x, 5x týdně, kde má už nějaký nastavený režim a v takovém případě vlastně zastávají svoji práci dobře nebo i velmi dobře. Tak.
4: Dobře, no a teď je ten robot opravdu schopný nahradit tu klasickou sekačku?
3: Pokud bych si pořídil robotickou sekačku, tak bych se nezbavoval i klasické sekačky, protože právě se může stát, že ne vždycky můžeme zahradu posekat, můžou přijít třeba nějaká deštivá období, kdy není úplně vhodné vypouštět robota na trávník a v takovém období právě ta tráva velice ráda a velice rychle roste a potom už by mohly být jisté problémy. Navíc bychom neměli zapomínat vlastně na to, že sekačka je robotická sekačka je svým způsobem takový mulčovací stroj. Ona tu trávu nezbírá, ale rozsekávají vlastně na malé kousky, čímž trávník i hnojí. A v případě toho, že by ta tráva byla vysoká, tak bychom si asi moc neporadili. Takže na určitá místa nebo určité situace je stále dobré mít ještě klasickou sekačku nebo třeba vyžínač.
4: Tak pokud chtějí naši posluchači, tak se mohou ptát a mohou samozřejmě posílat svoje otázky. Ať už je zavolají na telefonní číslo 22 155 25 25, anebo odešlou na SMS-ku 702 222 220.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Povídáme si o tom, co zvládne robotická sekačka a na základě čeho bychom ji měli vybírat a jak dopadly výsledky testování robotických sekaček. A máme tady hosta Michala Mikuláše, redaktora spotřebitelského časopisu D-Test, který už teď bude odpovídat na jednu z vašich otázek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak posloucháme vás.
3: Haló.
2: Můžete se ptát?
3: Jo, jsem vysílání?
4: Ano, nějakou chvilku.
2: Všechno slyšíme.
3: Výborně. Já jsem se chtěl zeptat, mám zahradu, která je rovinná a chtěl bych robotickou sekačku, která nepotřebuje mít zakopaný drát. Ale můj problém je, že tam mám několik vzrostlých stromů, které asi budou bránit tomu, aby se spojil s nějakým satelitem a nějakým způsobem se po té zahradě orientoval. Jakou sekačku pro takový typ zahrady byste mě doporučil?
4: Mm-hmm. Děkuji za zavolání.
5: To je otázka, na kterou se neodpovídá úplně jednoduše. Na druhou stranu, nebo takhle, těžko řeknu jeden určitý model, ale vlastně tenhle ten problém, kdy právě lidé mají třeba více hustých stromů na zahradě, nechtějí zakopávat kabel do trávníku a rádi by právě nějakou takovou bezdrátovou sekačku, tak to vlastně výrobci řeší tím způsobem, že existují modely, které vlastně kombinují více způsobů navigace. Že třeba používají radar, nebo orientují se podle satelitní navigace a zároveň třeba bývají vybaveny kamerou, takže vlastně oni mají i takové oči, které jim vlastně pomohou k tomu, aby se lépe orientovali v případě, že třeba zrovna signál není úplně dokonalý. Ona vlastně, tahle kombinace několika různých způsobů navigace je poměrně častá a dá se očekávat, že bude čím dál častější, nicméně samozřejmě je pravda, že některé tyto modely bývají o něco dražší než třeba právě ty klasické modely s kabelem.
4: Je to srovnatelné, co dnes zvládnou sekačky, pro které ten prostor, jak si jasně ohraničíme tím zakopaným drátem, jak jste o tom mluvil, a ty, které jsou naváděné právě třeba satelitním signálem, zvládnou jak si svoji práci podobně?
5: Podle toho, jak vyšly výsledky testu, tak se zdá, že ano, že se zorientují poměrně dobře a ta samotná kvalita sečení je srovnatelná u obou těchto typů, těch drátových i bezdrátových. Má to samozřejmě své také ale pozitivum a negativum. Pozitivum je jasné, není s tím vlastně žádná práce, je to takové elegantnější, než skutečně tlačit drát do trávníku a to negativum právě může být to, co řekl i právě pan v rámci svého dotazu. Takže na některých zahradách může být trošku problém právě s tou navigací, pokud jsou tam nějaké překážky. Kromě těch velkých stromů to mohou být třeba i nějaké další budovy nebo nějaká stavení, pokud tam třeba mám nějakou garáž nebo více budov blízko sebe, tak i tam může teoreticky dojít k nějakému rušení.
2: Abychom měli úplně jasno, jaký sklon svahu už ta sekačka nezvládne?
5: Liší se to, většina dnešních sekaček, nebo aspoň těch, které byly v testu, by měly zvládnout alespoň 30% svah, to znamená tady nějakých 30 cm převýšení na jednom metru. Nicméně poměrně běžné dneska už je sehnat i sekačku, která zvládne i svahy větší, třeba 45% nebo dokonce i 50%, což už je poměrně velký kopec. Existují také vysloveně terénní modely, ale ty bývají dražší a ty se bohužel nedostaly do našeho výběru.
4: To je škoda, protože tam směřoval můj další dotaz, že někdy člověk zahlédne v obchodě takovouhle sekačku, která se tváří jako, že jde prostě tahat kmeny z lesa. Téměř by člověk řekl, a mě by zajímalo, jestli to je jenom taková jako hra na efekt, anebo jestli to skutečně funguje.
5: Podle toho, co víme z laboratoře, tak by to fungovat teoreticky snad mělo. Nemáme to tedy černé na bílém, ale i na základě toho, že vlastně takové ty měštější, když to takhle řeknu, sekačky si nevedly v terénu zas tak špatně, tak se dá očekávat, že takové ty sekačkové terénáky by nemusely být na podobnou zahradu úplně marné.
2: Mě by zajímalo, jak je to s bezpečností, protože na zahradě občas máme nějaké to zvíře, ať už je to ježek, nebo mu třeba vběhne té sekačce do toho pracovního procesu kočka nebo pes. Zastaví se ten stroj hned?
5: Je to jeden z testů, které jsme zahradili poměrně nedávno. V případě, že si tam člověk něco zapomene na té zahradě, třeba tenisovou raketu, nebo dokonce se testovalo právě i případné přijetí přes psí ocásek. Naštěstí to dopadlo dobře. Ty sekačky většinou bez problémů poznají, že se blíží k nějaké překážce, nebo pokud se stane to, co nechceme, že od něco přejedou, tak by se měli vlastně okamžitě zastavit a ta čepel by se neměla dál pohybovat. Takže tohoto bychom se bát neměli. Nicméně je pravdou, že i samotní výrobci důrazně doporučují, aby ten trávník v případě, že se jde do práce, tak aby byl čistý, nepohybovali se tam nezvaní návštěvníci v té době, nebo abychom tam nenechávali třeba nějaké zahradní náčení a podobně.
4: Michal Mikoláš, z té testu robotické sekačky, o těch mluvíme, dostaneme se také k cenovým relacím a samozřejmě k výsledku těch testů a vy se stále můžete zeptat třeba po telefonu.
2: 22 155 25 25.
0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
6: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A Michal Mikuláš, redaktor spotřebitelského časopisu D-Test, teď bude zase radit další volající na naší telefonní lince. Vítáme vás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Irena Mnichovo Hradiště. Já bych měla nejdříve dotaz a pak vám ještě něco řeknu. Provozuju 3 roky už sekačku robotickou. Tak nejdříve ten dotaz. Když je jenom to obvodový, ty kabely, tak jezdí tak jako náhodně. A je rozdíl, když je to obětý tím laserem? Mm-hmm. Jezdí náhodně nebo jezdí dopředu jako na fotbalovým tom? Mm-hmm. Já mám totiž tu kabelem a stromy ji nevaděj. Ducne si do něho obědeho.
4: Dobře, děkujeme za dotaz. Mm-hmm.
5: Díky. Mm-hmm. Je pravda, že se ty sekačky orientující se pomocí satelitní navigace a podobně pohybují různým způsobem. Některé jsou takzvaně lineární, zkrátka jedou dopředu, jakmile narazí na něco nebo se blíží k nějaké překážce, tak ten směr změní. Pak jsou také sekačky, které se pohybují v podstatě náhodným způsobem. On tady nebude úplně náhodný, ale pro člověka nezúčastněného to skutečně vypadá, takže si zkrátka sekačka vybere nějaký směr a tím se vydá, potom pojede někam jinam a podobně. Takže není to tak, že by vlastně všechny tady ty sekačky, takové ty novější sekačky se orientovaly stejně, každý, kdo se k tomu přistupuje po svém.
4: Děkujeme za zodpovězení toho dalšího dotazu. Doufáme, že ku spokojenosti naší posluchačky. Povězte, Michale, jaké je cenové rozpětí těch sekaček, protože opět jde o jeden z produktů, kdy můžeme koupit něco za pár tisícovek, ale také za několik desítek tisíc.
5: Snažili jsme se právě tenhle aspekt sekaček zohlednit a proto nejlevnější sekačka stojí necelých 7 tisíc korun a ta nejdražší o nějakých 40 tisíc více. Ale nicméně je teda pravdou, že se dají celkem bez problémů sehnat ještě i výrazně dražší sekačky, které stojí třeba jako poměrně nové ojeté auto. Mm-hmm.
2: No a když se podíváme na to, kolik energie za ten rok taková sekačka si vezme, jak ten provoz její je drahý?
5: Na to, co ta sekačka vlastně všechno umí, tak to není věc, která by nás měla nějak strašit. Skutečně my jsme se teda jako spíše zaměřovali než na samotné spotřebované kilowatthodiny, na to, jak dlouho vlastně vydrží baterie a jak často se musí nabíjet.
2: A průměrná životnost tedy té baterie je jaká?
5: To se vlastně ani nedá říct, jestli průměrná, protože ty rozdíly byly opravdu enormní. Když se tady dívám na ty konkrétní výsledky, tak ta, co měla nejkratší výdrž, musela zpátky do domečku nabít se už po nějaké čtvrt hodině. A pak jsme tu měli i sekačky, které vydržely nějakých 6 hodin pracovat. Hmm. Což je skutečně až jako těžko uvěřitelný rozdíl.
4: A teď už se tady pojďme podívat k těm výsledkům konkrétněji. Buď to můžete nějak zobecnit, anebo samozřejmě můžete vypíchnout jednotlivé modely, záleží na vás?
5: Rád bych vypíchnul nějaké konkrétní, nicméně opravdu velká část nás potěšila. Takže mám vlastně dobré zprávy, my jsme rozdávali jenom velmi dobré a dobré celkové známky. Spíše teda můžeme vypíchnout to, co se nám třeba nelíbilo, nebo co bylo trošku zvláštní. Naprostá většina dnešních sekaček je párovatelná s mobilním telefonem přes aplikaci a podobně, což je ve většině případů fajn věc, nicméně narazili jsme i na takovou sekačku, která to možná až trošku přehání, protože v jejím případě vlastně nemůžete ani nastavit samotnou výšku sečení bez toho, aniž byste si zapli mobil a zapli jste tu aplikaci a tam právě přenastavili tu výšku sečení, což v případě, když jsme třeba na té zahradě, nemáme mobil po ruce, chceme zkrátka jenom zmáčknout tlačítko na té sekačce a mít hotovo, není úplně uživatelsky přívětivé.
4: Děkujeme.
2: Tak děkujeme moc, děkujeme i za vaše dotazy. Poradna dnes s redaktorem spotřebitelského časopisu D-Test Michalem Mikulášem. Naslyšenou.
5: Hezký den, naschledanou.

0: Patricie Strouhalová, moje milá kolegyně, pije svou druhou kávu v průběhu našeho dnešního dopoledního vysílání, ale pro ní to není rozhodně káva poslední. Čeká jí ještě káva o čtvrté.
1: Káva o čtvrté a po 16. hodině budu moc ráda, pokud nás budou poslouchat i muži, byť by se zdálo, že to téma, které jsme na dnešek vybrali s paní doktorkou dermatoložkou Markétou Majerovou, by bylo spíš určené ženám. Budeme se totiž bavit o naší pleti, protože to horké a slunné léto jí dalo docela zabrat, takže potřebné živiny, hydratace, proč věnovat pozornost pigmentovým skvrnám a budeme se bavit i po kterých vitamínech třeba ta naše pleť může vypadat dobře teď i na podzim.
0: Poslouchejte tady po 16. hodině, ale u nás za chvíli my věnujeme pozornost Alešovi Cibulkovi, protože přijde s dnešním červeným kobercem.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: No a červený koberec je tu mimo jiné i od toho, aby blahopřál těm, kteří slaví a třeba se i zapsali do dějin rozhlasu.
3: No ten muž, který slaví dnes, tu zanechal opravdu znatelnou stopu. Připomeneme třeba jeho legendární pořad Láska za lásku.
2: Takže už víme, které jméno je před námi.
3: Jiří Anderle.
4: Dneska slaví devadesátiny malíř Jiří Anderle. On je právě v nemocnici po operaci srdečních chlop, ale zdárně se zotavuje a aby mu celé ráno a dopoledne neřinčel telefon s přáními k těm dnešním devadesátinám, tak jsem se domluvil s Vaškem Žmolíkem, který mu za náš rozhlas gratuloval už ráno na Pohodě, že si kousek toho jejich povídání vypůjčíme. No a nebyl by to pan Anderle, aby nebyl originální, jako vždycky i ve svých pořadech. Vyprávět tedy bude nejen o tom, jak bude slavit, ale prozradí ne, jak se narodil, ale přesně, kdy a jak byl počat, což asi ví málo kdo z nás. Takže přejeme všechno nejlepší, mistře.
5: Děkuju. Já jsem takový neslavič, tak to oslavím procházkou se svojí ženuškou, ano.
6: Co pro vás znamená ta číslovka? 9-0.
5: Je. To mě ještě nikdy nikdo tuto otázku nepoložil. To je magický číslo nějaký.
6: Máte za sebou bohatý a plodný život, za kterými obdobími se zejména rád ohlížíte.
5: Tak teďko se zaobírám tím zřetězením náhod, to mě zdůrazňovala maminka, moje zlatá, duše čistá, ohromná maminka, říkala, víš, ty jsi dítě zřetězení šťastných náhod, protože on ten den štědrej 24. prosince 1935, ona zrovna přišla sestřička, tak nás trošku vyrušila, tak prostě maminka říkala, jak to bylo nádherný, to ona si vydobila prestižní místo díky své pracovitosti v rakovnický noblesní rodině, který měli továrnu na mýdlo Ota Rakovník. A továrníkovic na štědrý den roku 35 odjeli do Prahy. A maminka se těšila, že teda přejde do toho Pavlíkova a že bude štědrý den slavit se svojí rodinou. Ale ono se tak rozesněžilo, že ta maminka prostě nemohla nikam jít a tak se zamkla v té opuštěné vile Rakovníku a dívala se smutně, jak se zvyšuje napadaný sníh, až to byl skoro půl metr, a najednou si všimla, že už je soumrak a tam melancholicky přešlapuje ve sněhu Adam Anderle, což byl chod, který dělal v továrníkovi s mýdlo ta Rakovník, pomáhal udržovat různé věci tam. Takže maminka říkala, Adame, ty jsi blázen, pojď já tě jdu dolů otevřít, já jsem tady sama. No a to byl ten prolog, potom už si snadno domyslíme, že jsem se narodil toho 14. září 1936, že jo?
6: Ano, vychází to.
5: Tak tím se teďko zrovna zaobírám, jaký to bylo zřetězený náhod a bylo to takový jako pohádkový.
3: No a my musíme ještě připomenout, že u příležitosti 90. narozenin Jiřího Anderleho vznikly dva speciální díly jeho pořadu Láska za láskou. První jsme vysílali včera a druhý nás čeká v neděli.
2: A my, Aleši, moc krát děkujeme za to, že jsi zprostředkoval tohle setkání, které si posluchači Pohody poslechli už ráno, a samozřejmě pana Anderleho zdravíme, přejeme všechno dobré, hodně zdraví, hodně štěstí a těšíme se na další setkávání. Ovšem teď jdeme ještě o krůček dál, protože si snad dnešek přichystal ještě jednoho oslavence.
4: Ano, to je další řetězení šťastných náhod. Možná si vzpomenete na loňský úžasný koncert, který Vojka uspořádala Jaroslavu Uhlířovi, to byly osmdesátiny. Je to přesně rok od té chvíle, takže 81. narozeniny má Jarda Uhlíř, takže my přejeme taky všechno nejlepší na dálku, no a dáme si jednu z těch jeho úplně nejslavnějších písní. Ano, vy, kdo jste u rozhlasových přijímačů, můžeme si teď společně s Dvojkou a s Jardou Uhlířem zaspívat.
2: Aleš Cibulka a dnešní Červen Koberec. Naslyšenou zítra, hezký den.
4: Mějte se krásně, hezký den. A dámy, dávejte si pozor, koho pustíte do domu, vidíte, jak to dopadá. Mějte se krásně.
2: No ne, tak pokud je z toho takovýhle malíř, tak jenom, to je jenom dobře.
4: No ale jak víš, že děláš zrovna malíře, Mějte se krásně.

0: To byla Jennifer Rush, kterou už za chvíli vystřídá Valdemar Matuška. Teď je 10 hodin 49 minut a my už jsme vás před chvílí zvali k odpolednímu poslechu dvojky. Patricie mluvila o kávě o čtvrté a o tom, co se bude dít, ale máme tady ještě jednu pozvánku. Dnes v podvečer nás totiž čekají další příběhy z kalendáře. Ty dnešní jsou spjaté s tanečnicí Isadorou Duncanovou. Ta se nechtěla věnovat baletu, viděla v tanci volnost a kreativitu a vytvořila vlastní originální taneční styl, čímž ovlivnila celé další generace tanečníků.
1: Mluví se o ní jako o matce, dokonce matce moderního tance. Ale
0: matce
1: ten,
0: tance.
1: Ano, ale ten její život byl plný těžkostí a taky zvratů. Ona se provdala za ruského básníka Sergeje Jesenina a její život ukončila rudá šála, kterou si oblékla na jízdu kabrioletem. Ale právě, že víc o tom životním osudu Isadory Duncanové uslyšíte v dnešních příbězích z kalendáře a těmi dnes budou provázet Tereza Stýblová a Honza Kovařík. Takže vás tady od mikrofonu dvojky pozdraví krátce po 17. hodině.
0: A nás těší, že alespoň my si to myslíme, dvojka vám celých 24 hodin denně nabízí cokoliv zajímavého k poslechu nebo co si zajímavého k poslechu. Tohle byl jasný důkaz po 16. káva od 4. s Patricí a vy pak plynule přejdete k té 17. a můžete si poslechnout další příběhy z kalendáře. No ovšem za chvíli už vám prozradíme, kdo bude hostem dnešních blízkých setkání a také kdo si s hostem bude povídat.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: větší. Netušíme, jestli to po 11. ve studiu dvojky bude nějaké Eldorado, ale rozhodně to bude zajímavý rozhovor, ke kterému vás zveme.
1: Zveme vás totiž k poslechu blízkých setkání. Dnes bude hostem moderátora Marka Němce, jeho kolega, herec, moderátor a taky hudebník. Mimochodem za pár dnů bude mít narozeniny 24. září a je to z jedné reklamy takový ten hamižný bankéř.
0: Takže vy už asi tušíte jméno dnešního hosta blízkých setkání, Tomáš Jeřábek, tedy poslouchejte po 11. hodině, předtím čerstvé zprávy, no a od nás už jenom loučení.
1: Mějte se moc hezky, zdraví vás Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
0: Krásný den všem přejeme a zůstaňte s dvojkou.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách dnes projedná vláda. V Německu sílí hlasy po zastropování cen benzínu a bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Příjemný poslech. Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat i v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministerstva zdravotnictví na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Možnost zavést očkování v lékárnách podporuje i ex-ministr zdravotnictví a poslanec opoziční TOP 09 Vlastimil Válek. Je ale podle něj nutné stanovit jasné podmínky.
2: V lékárnách jako takových, že by ten pacient přišel, vybíral recepty a přitom ho někdo očkoval, to nejde. Že? Ale pokud ta lékárna má vedle nějakou místnost, která splňuje všechny podmínky, které jsou potřeba u řady očkování, je potřeba, aby ten pacient po očkování tam byl určitou dobu a sledoval se, tak určitě to není problém.
0: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Země Perského zálivu odložily dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot nahoru. V Německu sílí hlasy pro zastropování cen.
3: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Katarína Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to má Žavlín, Český rozhlas.
0: Policie od včerejška pátrá po 62-letém Emilu Tkáčovi. Ztratil se při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Naposledy ho viděl jeho kamarád, když pohřešovaný od cesty na Mezihorskou zamířil směrem k Jedovníku. Hledaný měří asi 175 cm. Je hubený a má prošedivělé vlasy i bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. U sebe nemá mobil. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Necelé 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup za 100 korun. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky Kdyby se holuby proměnily ve zlato nebo časozběrný portrét Bára Basiková. Zítra říká předseda asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
4: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních míst a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na severovýchodě do 19, na horách kolem 14 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona od sjezdu na Slavkov. Jede z 211. kilometru za Rohlenku. Osobním autem se zdržíte do 15 minut. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové zpomalte za sjezdem na Bíšť. Na kilometru 138 se srazilo nákladní a osobní auto. Průjezdný je pouze levý pruh. Na místě je policie a vybočuje se. A silnice 38 z Poděbrad do Kolína je zavřená zapňovém po nehodě dvou aut. Objíždí se přes Velim a je to tam ucpané v obou směrech. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
6: Krásné pondělní dopoledne, vážení milí posluchači. Doufám, že u vás není nic ucpané. Já sám jsem prožil ráno jako korálek, kdy mi nejprve nepřijel taxík, potom mi ujelo metro. No a pak jsem tady v budově dvojky Českého rozhlasu stál před výtahem a říkal jsem si, jak je možné, že ten výtah nejede. No, zapomněl jsem zmáčknout to tlačítko. Nicméně i tak jsem se dostavil do studia. Přeji vám, ať máte začátek pracovního týdne trochu lepší než já, ale já ho teď budu mít určitě dobrý, protože mým dnešním hostem je muž, kterému lidé dlouhá léta věřili hlavně proto, že jim v televizi vysvětloval, co mají dělat se svými penězi. To už mu neodpářeme. A je to zvláštní, protože to je herec. Teď tedy povýšil a už neřídí naše finance, ale rovnou tramvaj. A to v novém seriálu Boží plán. A dokonce řídí i životy několika dalších lidí. I o tom si budeme povídat. Je zároveň členem legendárního divadla Vo 105. Davidského divadla, je mistr improvizace, herec s mimořádným talentem zahrát člověka, kterému současně věříte úplně všechno a máte podezření, že byste mu vlastně neměli věřit vůbec nic. Tomáš Jeřábek je mým dnešním hostem. Vítej.
7: Dobrý den, to byl jeden z nejkrásnějších mých úvodů, který jsem kdy slyšel.
6: A to si představ, že to byl můj úvod. Na ten tvůj se budeme těšit. Po písničce každopádně. Rovnou pojďme na věc. Tomáši, řídíš se ty nějakým božím plánem, nebo vlastně jedeš tramvají, kdy je potřeba aktualizovat jízdní řád a dosud nebyl aktualizován. Jak to máš ty?
7: Jestli se ptáš jako na můj život,
6: jo, ano.
7: No tak já jsem takovej jakoby taková vozová hradba, která se řítí z kopce a snaží se všechno vybrat.
6: No, skvěle.
7: Ale nestěžuju si.
6: Díky, že nás tentokrát vezmeš na ten střemhlavý let sebou. Tomáš Jeřábek je mým dnešním hostem.
1: Český rozhlas dvojka.

0: blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Tomáš Jeřábek je mým dnešním hostem, ještě jednou vítej u nás ve studiu a díky, že jsi udělal čas.
2: Já jsem přišel rád a hlavně proto, že jsem tě dlouho neviděl a teď tě konečně můžu vidět.
1: Což ostatně můžou i naši posluchači, můžou se stát i našimi diváky prostřednictvím webových kamer, tak máváme domů maminkám. Mě to dojalo už na začátku, protože ty jsi ještě před začátkem toho vysílání volal mamince, jestli se bude koukat nebo bude poslouchat. To, já to dělám taky často, ale neklaplo to.
2: Neklaplo to, protože to jsem se na to vzpomněl asi minutu před prvním živým vstupem a říkal jsem si s tvým svolením, že to zkusím stihnout. Maminka to vzala, byla v autobuse a říkala, že teďka nemůže mluvit, že mi zavolá později, takže si to pustí ze záznamu. No. Ale vždycky mi vyčítá, že jí neřeknu, že je se mnou nějaký rozhovor v časopise, nebo že jsem v rozhlase, nebo tohle, tak jsem se to snažil teďka napravit.
1: Každopádně je v autobuse, ty jsi nějakou dobu strávil v tramvajích, protože respektive v tramvaji, 26 to byla, pokud se nepletu.
2: Myslím, že jo, 26 dědina, tam bylo vždycky napsáno.
1: Já když jsem viděl úvodní díl toho seriálu Boží plán, který teď brázdí obrazovky komerční stanice, tak z toho na mě dýchl takový klid toho nočního řidiče té tramvaje. Vlastně mě to připadalo velmi poetické. Pojďme trošičku ten seriál přiblížit, protože mně přijde velmi jako dynamický a vlastně jako moderní v tom myšlení. Téma sdíleného bydlení je tam zosobněno, což si myslím, že vzhledem k tomu, jak jsou drahé byty a jak je těžké vlastně vůbec jako mladý člověk obstát teď na těch nejzákladnějších rovinách, to znamená uživit se a zároveň někde bydlet, je téma taky aktuální. Ty tam hraješ postavu Mirka, což je taková esence dobrosrdečnosti, já bych tak řekl. Přestože má asi úplně jako nelehkou minulost, tak to dokáže všechno nějakým způsobem kulantně zpracovat. Je tobě tohleto blízké, nebo spatřuješ v tom sílu té postavy, to, že navzdory osudu dokáže být laskavý?
2: Jo, protože jsem úplně jiný, nebo nemůžu říct úplně, ale jsem jako jiný. Samozřejmě on je až nadlidsky jako dokonalej, což mě u té postavy tak napůl jako fascinuje a napůl vytáčí.
1: No právě, no, jak se ale, to hraje tohle?
2: Jo, hraje se to jako dobře, no, nebo dobře. Docela jsem si dal jakoby velkou práci, jako když jsem přemýšlel o tom, jak to budu hrát. A pak jsem se rozhodl, že to budu hrát jako co nejjednodušejc.
1: To znamená opravdu nespochybnitelné dobro.
2: Nespochybnitelné dobro a snad to vyšlo, no, protože vlastně jakoby, jako když hraješ někoho, kdo vypadá jako pan dokonalý a vlastně i ty věci, co říká, jsou takový trošku jako z příručky prostě dokonalého člověka, a tak si říkáš, jako jak tohle budu dělat a pak si řekneš, prostě to nebudu řešit, nebudu tlačit nikde na pilu, nebudu nic akcentovat, asi to bylo jako jediný možný to, ale uvidíme, jak to vyjde. Já jsem dost sázel na to, že vlastně, když to budu takhle hodně jako jednoduchý, že to vyzní líp přes ty ostatní postavy, že to nebudu jako hrát přes sebe, ale spíš přes ty ostatní postavy. A snad to zatím vypadá, že to jakoby klaplo tohleto, no. Jakože ten přístup k tomu. Protože hrát stělesněný dobro je za trest.
1: Je to trochu za trest. V okamžiku, kdy ty sám si stělesněné dobro a ty říkáš, že ty to máš naopak, pověst takového bouřliváka, divadelního pankáče a i životního pankáče, vlastně s tebou jde. Já jsem někde četl v rozhovoru, že si říkal, že do 40 let to byl čistý punk a pak se to tak nějak zlomilo. Mm-hmm. Zlomilo se to, nebo zlomil si to ty v sobě? Nebo to přišlo díky příležitostem pracovním?
2: Asi od všeho trochu. No, jakoby ten čistý punk, to zní takhle jako romanticky, ale ono to souviselo i dost jako s nějakou jako nezodpovědností a tohleto, takže to nebylo vlastně úplně takový jako romantický, občas to bylo tak jako na přezdržku. Ale já jsem prostě tenkrát byl tak nastavený a nějak jsem to neřešil. A já jsem v sobě tak nějak jakoby cítil, že tohle jako není jako na věky. Jako. Měl jsem v sobě spíš takový pocit, jako pojď si to ještě jako užívat, dokud to jde. A ono se to fakt jako stalo, že okolo té 40 najednou jsem si že si jakoby nějaký pravidla jako dávám a dodržuju a tak se to nějak celý jako přehouplo až v to, že jsem se jako rozhodl, že nějak budu jakoby účastný víc, i co se týče nějaký ty profesní kariéry. No a nějak se to tak jako otočilo, ale přirozeně velmi jemně a neříkám, že to nebolelo a poslední hřebíček do toho přerodu dalo narození mýho syna.
1: No to jsem se chtěl zeptat právě, ano, protože to člověku zreviduje trošičku
2: totálně,
1: tu psyché.
2: To, jako, no, to jako píchneš vidle do hnoja, zamícháš tím hnojem a seš úplně zmatený a musíš to znova nějak jakoby ten hnůj jako postavit do té kupky.
1: To je dobře, že jsi zmínil to slovo hnůj, protože možná, že kdyby nebylo Cukety na hnoji, není ani syna. A i o tom si budeme povídat s mým dnešním hostem Tomášem Jeřábkem.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: S Tomášem Jeřábkem si povídáme o jeho novém seriálu Boží plán. Hraje postavu Mirka, který řídí tramvaj a také se snaží v dobrém řídit životy lidí, které má okolo sebe. Je pro tebe třeba představa tramvajáka nějaký romantický únik od toho, co děláš, třeba od té práce herecké? Nebo se ti daří to všechno vyrovnávat tak, že odpočíváš i prací?
1: Ty brďo, to jako teď je té práce naštěstí jako tolik. Říkám naštěstí, ale ono je to dvousečný, že o tom moc dobře víš, že prostě takže prací jako neodpočívám. Já vlastně moc jako neodpočívám teďka, ale ono zase přijde v období, kdy budu odpočívat hodně, tak protože prostě ta práce nebude. To je taková ta naše profese, ale tím se teďka nebudu trápit. No, k tomu té profesi toho tramvajáka je to zajímavý. A ty si tady před chvilkou říkal, ještě to jsme asi nebyli v éteru, jak je jakoby romantický jezdit tou noční Prahou. Je to tak. Já jsem tou noční Prahou jezdil ve 4 hodin ráno, kdy jezdí těch tramvají nejmíň. A já jsem teda tu tramvaj neřídil, řídil to pán, co byl v tom druhém vagón, ale já jsem prostě držel to madlo a koukal jsem před sebe.
0: Plakal jsi?
1: A fakt mě to dojímalo. Jezdíš tou noční Prahou okolo té právnické fakulty po starém městě a takhle. A tam jsme měli takovou smyčku a jezdili jsme, tak je to fakt jako v něčem romantický. Ale pak mi došla druhá věc, že vlastně v té noční tramvaji může být někdo jako opilej, může někoho napadnout, může to... A já jsem se na to ptal těch řidičů, jestli oni v tu chvíli mají povinnost jako zasáhnout, jako jo, když se tam něco takového děje. A oni říkali, že vlastně úplně ne, že by měli spíš jako zavolat nějako, jako policii nebo něco takového.
0: Ale tvoje postava by jim domluvila.
1: Ale moje postava, ne, ta by jenom vstoupila a oni by toho nechali.
0: Jo. Tak přirozenou autoritu ano, Mirek má,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Přirozenou autoritu Mirek má, přesně tak.
0: Každopádně, našla si tě ta role, je v ní něco, co třeba napsáno nebylo a co si tam ty přidal, protože pak se budeme povídat o seriálu Volha taky, kde jsi byl oceněn Českým lvem za stvárnění bodrého produkčního. A tam já jsem se dočetl, že s panem režisérem Pachlem, že jste měli takovou drobnou disputaci na téma řečová vada a ty si údajně řekl, že nechceš, že by to splošťovalo tu postavu. To znamená, že jsi byl opravdu tvůrcem té postavy. Tak je tady něco v Božím plánu, co je čistě teda made in Tomina Jeřábek?
1: Ne, tady není nic takového. Tady nějak jako na začátku jsem to jako nastavil. A režiséři to vlastně jako přijali, řekli ano, takhle se nám to líbí, takhle to ta. A já už si tu postavu vlastně jakoby držím a tím, jak je ona opravdu, jak už jsem tady naznačil, jak je ona opravdu taková jako dobrosrdečně hodná a milá, tak já se spíš snažím tu postavu tvořit jako přes ty ostatní postavy, jako by přes ty situace, než jako, že bych sám, jako... Ona vlastně jako nemá ani moc velkého prostoru, že by se něco odehrávalo v ní, jako jo. Čili vlastně jako s tímhle tím jsem se ještě opravdu jako nesetkal a je to vlastně zajímavý. Já bych to možná popsal jako takového nezávislého pozorovatele, tu postavu. Že ona vlastně jakoby pozoruje to okolí okolo sebe a
0: vlastně nesoudí.
1: Vlastně nesoudí a ty lidi okolo řeší nějaký problém, překotně teďka tohleto a on to tak jako pozoruje a pak řekne jednu větu, která to vlastně všechno vyřeší.
0: Mně připadá, že v tomhle je ale jako velká lidská síla. Já myslím, že třeba člověk si to neuvědomuje v tom mladém věku, kdy potřebuje bouřlivě vstupovat do všech jako životních situací. Ale pak nastane okamžik, kdy možná opravdu ta laskavost, to dobrosrdečnictví je prostě, myslím, velká komodita nebo velká duševní hodnota, kterou člověk má.
1: Samozřejmě, že jo, je otázka, jestli je to aplikovatelné v dnešní době. Nicméně musím říct, teda teď mě jako napadlo, na postavě ne, ale mě to trošku vstoupilo do života. Jsem si uvědomil teďka tím, že jsem zjistil, že víc jako poslouchám. Díky tomu, co jsem říkal, že třeba teďka, když jsem nějaký jako společnosti a tam se něco jako řeší, takže vlastně daleko díl si dávám času, jakoby, abych to naposlouchal, ten problém celý a opravdu mluvil až ve chvíli, kdy mám pocit, že mám něco říct.
0: To znamená, že to je opravdu ten případ, kdy ta role zpětně ovlivňuje i tvůj osobní náhled na život.
1: Jo.
0: A to myslím na tom herectví, ale je velmi zajímavý a zábavný, že inspiruje člověka. On vlastně musí inspirovat tu roli na začátku, ale když se to podaří, tak pak ta role nebo ta postava nějakým klidem a nějakou atmosféru dokáže inspirovat i tebe zpětně.
1: A vzniklo to opravdu jako úplně nenásilně, protože najednou jsem jakoby, já si uvědomil, že najednou jakoby ostatní mi říkali třeba v rámci 105, že jo, tohleto, tak tam furt jako se překřikujeme tohleto, a říká, jsi nějaké jako baví tě to, nebo tohleto, nebo to říká, ne, já poslouchám, jako co říkáte, a tohleto, tak jsem, až na tom jsem si vlastně uvědomil, aha, tyjo, to já už bych jako dřív předtím jako do toho vstupoval a něco se tady snažil jako řešit a říkám, a to je možná tím Mirkem. No, takže...
0: Tak to je přerod velkého pankáče do pozice naslouchače.
1: Ty jo, to jsi řekl hezky.
0: Já ti děkuju.
1: Ty bys měl psát knihy.
0: Každopádně, pojďme jemně otevřít tu cuketu na tom hnoji. Protože to je okamžik, kdy ty jsi se nějak velmi přímo konfrontoval se svou ženou, se kterou tedy máš to štěstí, že máš toho svého syna, který ti pomohl v tom se přerodit trošičku.
1: Jo.
0: Člověka moudrého, řekněme, tak jako příjemně stárnoucího. Budeš mít za chvilku narozeniny.
1: Moudrého a příjemně stárnoucího, nevím. Stárnoucího určitě, ale nevím si příjemně. A moudrého, a tak na tom je taky ještě hodně práce.
0: Skvěle, tak po písnice už pojďme konečně otevřít tu cuketu.
2: Český rozhlas 2.

0: Děkuju ti.
1: Blízká setkání Marka Němce
2: na dvojce.
3: S Tomášem Jeřábkem jsem slíbil, si budeme konečně povídat o tom, kterak se seznámil se svou drahou ženou, Halkou Třešňákovou. Tak povídej, jak to bylo, protože to mě opravdu zaujalo.
4: Ty to víš, vyprávěj to ty.
3: Ale já to nevím tak dobře jako ty, já znám tu oficiální verzi.
4: Jo, jo.
3: Pojď takovou lehce neoficiální.
4: Ty jsi tady naznačil Cuketa, že otevřeme Cuketu, no. Hele, to je hezký, já to zkusím nějak vrcnout. No, já jsem Halku znal docela dlouho předtím, ne úplně osobně tohle. Přišla mi neuvěřitelně jako krásná, sexy, nafoukaná a pyšná. Jako, a vlastně jsem si říkal, jako, že to je úplně příšerná povaha. Pak kluci z Vostopětky řekli, že bychom ji oslovili do jednoho projektu, který jsem měl Zahrádkáři, a že by tam hrála jakoby tykev na hnoji. Nebyla to Cuketa, byla to tykev teda. A nevadí. Jakože ona byla z toho pohybového divadla, jí se to strašně líbilo a já jsem protestoval, říkal jsem si, s touhletou ženou jako budou jenom problémy prostě, jo. Tyjo, a jak to tak bývá, že jo, love and hate, a takže během toho zkoušení nějak jako něco přeskočilo, já jsem si nejdřív myslel, že to je jenom takový jako taková hra ode mě i od ní. No a dopadlo to, že jsme spolu, tyjo, 20 let a máme 8letýho kluka.
3: Co víc říct, no, tak ano. Tykev, omlouvám se. Každopádně pojďme.
4: Omlouváš se Halce, mě nebo tykev?
3: Ne, teď se omlouvám posluchačům, že jsem nebyl dostatečně připraven, co se zeleniny týče. Každopádně, pojďme ke tvým začátkům, protože já si tě pamatuju jako spolužáka na DAMU. Mm-hmm. Ten paradox tohle toho vysokého učení divadelnického spočívá zejména v tom, že je někdo o dva ročníky níž, ale přitom je o 6 let starší. Uhum. A to byl přesně ten náš případ. To znamená, já jsem pro tebe musel být naprosto indiferentní, vlastně nezajímavý objekt, protože mě bylo 18, to by bylo, nebo 19, to by bylo 25. A to je poměrně velký rozdíl.
4: Jo, jo, jo.
3: Naše režisérka Natálka Deáková tě potom angažovala do Weissova Domu o tisíci patrech. To si pamatuju, to bylo jako velmi výrazná role. Jak ty vzpomínáš sám na ta studia? Protože, abychom posluchače uvedli, tak ty si vlastně se vyučil strojním zámečníkem, pak si studoval střední školu strojírenskou, která ale nebyla úplně dokončena,
4: ano.
3: DAMU, ale mezi tím taky uběhlo pár let, kdy Tomáš Jeřábek se nějakým způsobem prodíral životem. Jasně. S úspěchy i neúspěchy, jak to tak bývá u mladých lidí. A pak ta DAMU, a to vzniklo...
4: Já tě trošku, já opravím to pořadí, jo. Já jsem byl nejdřív původně, to vypadalo, že budu, jak jsem se učil a všechny učitelky na základce mi říkali, že jednou budu vysokoškolák, tak začalo to tou střední průmyslovou školou, strojní, což už to strojní byla chyba, tam to bylo úplně mimo obor. A tam, kterou jsem nedokončil, pak jsem se vlastně vyučil a vlastně studium mě v tu dobu vůbec nezajímalo, zajímalo mě úplně jiné věci, ale nějakým způsobem se mi podařilo získat teda aspoň jakoby ten, to studium, to střední odborné. A pak jsem opět proplouval životem velmi svobodně a svérázně a pak jsem se jednou naprosto drze bez maturity přihlásil na přijímačky na DAMU, kde mě pro nepřehlédnutelný obrovský talent přijali, s tím, že si tu maturitu budu muset dodělat, abych měl magisterský titul, což se nestalo, ale stal jsem se absolventem DAMU a od té doby jsem herec.
3: Každopádně ty jsi mi tady vyprávěl během písničky, která tě častovala přední pedagožka na DAMU, tedy nutně říct na činohře. Ty jsi vystudoval alternativní a loutkové divadlo, katedru. Jak tě ta Eva častovala?
4: Eva Salsmanová, a to už bylo po DAMU, a my jsme dělali představení na Nový scéně, kde ona hrála, my jsme se trošku znali a tam jsme se jakoby seznámili, začali jsme se bavit a ona mi říkala, a ty máš teda co? Já říkala, já mám DAMU. A on říkala, že se tě nepamatám. Já mám alternu. A říká, jo, katedra alternativního a loutkového divadla. To je taková ta katedra, jak umíte všechno, ale nic pořádně.
3: Je to tak. My jsme vám samozřejmě záviděli, to je čirá závist činohry.
4: Je to tak.
3: Protože, aby posluchači byli uvedeni v obraz, tak my na činohře zpracováváme skutečné, kvalitní, dramatické texty, zatímco vy na alterně si hrajete, nechodíte tam, blbnete, no a jste svobodními umělci. Je. A někde se to potká s úspěchem, někdy ne.
4: Je to tak.
3: To by se to evidentně potkalo. Mě by zajímala jedna věc. Ty jsi opravdu proslul jako tady ten bodrý lidový... bankéř v dlouhotrvající reklamě, která mě provází snad celým dospíváním. Opravdu. Vydrželo to dlouho.
4: Vydrželo, no.
3: Což je skvělé. Často se říká, že takováhle angažovanost v reklamě může člověku v té jeho profesi spíš uškodit. U tebe se to nenaplnilo tohleto. Naopak, možná, že ti to pomohlo trochu. Mm-hmm. Pomohlo. Dá se říct, že tedy ocenění Český lev za vedlejší roli v seriálu Volha může být považována za něco, co směřovalo od té reklamy?
4: Od té reklamy?
3: No.
4: Jo, tak těch nějakých důležitých zastavení na té cestě bylo víc. Já myslím, že ta, jak říkal jsi to správně, vlastně ta reklama paradoxně mi spíš jakoby pomohla se dostat jako do hledáčku, jakoby třeba i jak divadelních, tak filmových, tak televizních režisérů, takže vlastně mě to jako trošku spíš otevřelo dveře, než k tomu herectví, než zavřelo. Další si myslím takový jako důležitý milník bylo angažmá v Davidském divadle, což bylo jakoby hrozně důležitý, co se týče nějakého jako vystoupení z komfortní zóny a nahlídnout na to herectví i taky trošku jinak, a dostavilo se díky tomu Davidskému určitě i sebevědomí. To bylo důležitý. No a jestli teda chceš směřovat k tomu lvu, jestli jsem se správně pochopil, tak tyhle ty věci se nějak zúročily a pak přišla tato jako nabídka od Honzy. Já jsem si ten scénář přečetl a viděl jsem, že ta postava není hlavní, ale je strašně jako silná, dobrá, že tam je co hrát, že jsem vlastně jakoby do té doby takovouhle postavu neměl. A nějak mi to jako seplo a všechno to klaplo a skončilo to tím lvem, no.
3: No, musím říct, že já jsem si to strašně užíval, když jsem to viděl a říkal jsem si, jak jako inteligentně a hezky na to jdeš, na tu postavu. Mě opravdu moc bavilo a doporučuji všem divákům, aby se na ten seriál podívali, stojí určitě za to. Každopádně po písnice si budeme povídat o Vostopětce a o Davidském divadle s Tomášem Jeřábkem. Je naprosto
0: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
6: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: křehké i silné zároveň dokáže být herectví. A i o tom si chci povídat s mým dnešním hostem Tomášem Jeřábkem. Tomáši, my jsme si teď říkali, jak to je vlastně všechno o štěstí. Ty jsi měl na Damu poměrně štěstí na kolegy, spolužáky, kamarády. Dlouhá léta působíš ve Vostopětce. Jak bys tenhle ten improvizační a neřízený útvar popsal ty?
1: Vostopětku? Hele, já bych ho popsal, možná tě překvapím, ale hlavně jakoby skupinu dlouholetých přátel.
0: Já si myslím, že to přátelství je velmi důležitý u toho
1: dělat. Já myslím, že tam jakoby zásadní, ale obecně jako, protože jsme spolu hrozně dlouho a i když se vlastně jako nevídáme, tak často jako dřív, tak já je vlastně furt jako považuji za svoje jako největší přátelé. A to přátelství dlouhodobý, to je u mě na prvním místě, pak druhá věc je humor společnej a až na třetím místě je třeba jako práce. To znamená divadlo, nebo když se domluvíme, že budeme natáčet nějaký spot, třeba podpora něčeho nebo takhle, tak my jsme si říkali, že určitý téma to tady nebudeme akcentovat. Takže tak a tak to je až vlastně jako na třetím místě. Ale jako není to daleko od sebe.
0: Takže považuješ vlastně to přátelství a tuhle tu základnu za to nejcennější, co to divadlo umí nabídnout?
1: Vostopětka.
0: Nebo myslím teď divadlo obecně, nemyslím teď přímo Vostopětka. Nebo je to něco, čeho si ceníš, když seš mezi lidmi, mezi kterými jsi?
1: Jo. Já vlastně Vostopětku jako nedokážu vnímat jako divadlo, nedokážu ji vnímat jako zájmovou skupinu lidí, kteří se stýkají, protože mají společný humor, nedokážu ji vnímat jakoby nějakou svoji jako základní kmenovou skupinu. Je to prostě Vostopětka a je specifická se vším všudy. I tím, že děláme divadlo a polovina nejsou vlastně jako herci. A tím nechci říct, že jsou špatní, tím naopak si říct, že přesto, že nejsou herci, tak jsou skvělí, ale je to celý zaštítěný nějakou specifickou naší poetikou, čehož si taky cením, protože naše pokusy vlastně jako dělat jako univerzální věci trošku selhaly, protože je to navázaný na tu naší poetiku, souvisí to i s tou improvizací a že vlastně ani není vůle, ani chuť a možná ani schopnost se jako hybnout někam diametrálně jinam, že bychom třeba udělali antický drama. Možná v našem duchu, jako vlastně jsme ho udělali, Souboj titánků, ale to je v rámci přesně Vostopětky, kdy během hodiny řešíme stav lidstva jako olympští bohové a regulárně u toho vypijeme každý litr a půl červeného a pak jsme úplně nametený, takže je to spíš happening.
0: No. Je ti ta improvizace opravdu blízká, nebo je to nějaký zásadní nebo základní proud vlastně inspirace, to, že ty texty a ty situace vznikají tím, že zkoušíte, vlastně blbnete, tvoříte. To znamená, že všechny takové ty věci jako trapnost je úplně naprosto žádaná komodita, protože s tím člověk musí umět pracovat jako herec.
1: Totálně.
0: A musí mít rád. Je ti to blízký teda ta improvizace?
1: Je mi to blízký a je to pro mě strašně důležitý a zásadní. Jakoby, že nedokážu si představit, že bych byl repertoárový herec, hrál jenom prostě naučený texty a mám to taky rád, jo? Ale potřebuji tam mít jakoby v tom spektru, tam potřebuji mít tohle. A jednou za čas prostě s těma klukama jako vystoupit a čekat prostě na to, kdy přijde ten nápad, který jako nemusí přijít jako hned, jo. A projít si tím trapnem a pak ta euforie, kdy jako někdo něco řekne, druhý ho doplní. Teď vlastně to cítíš, to není o tom, jako že si to řeknete, to tajnou cítíš, že jsme napojení na stejný vlně a už to jede. To je prostě pocit, jako když popisují ty blázni, co lezou na ty 8000, že jako vylezou na ten kopec, že se ten pocit nedá popsat. Jako. Tak tohle je vlastně, když se jako při té improvizaci, jako, když se probrodíš tím trapnem a tohleto, a teď se to najednou chytne, vyjede to a najednou cítí, že všichni vědějí, o čem mluví a doplňují se. Taky se to nedá popsat.
0: No každopádně po písnice si určitě ještě budeme povídat o Davidském divadle, ale i o tom, co tě čeká příjemného v nadcházejících měsících. Tomáš Jeřábek je mým dnešním hostem. Když

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S Tomášem Jeřábkem jsme probrali angažmá ve Vostopětce v improvizačním divadle, které vzniklo za jeho působení ještě na škole, na DAMU. Každopádně teď se přesuňme do Davidského divadla. To je taková splněná meta, nebo alespoň tak by to si myslím mělo být vzhledem ke kvalitám Davidského divadla a toho souboru. Jak ty se tam cítíš a jaký byl ten nástup mezi tyhle ty velikány herecké?
3: Hele, zvláštní, já jsem nikdy žádnou jako metu neměl. Takže vlastně já jsem chtěl být vždycky na volný noze a být co nejvíc jakoby svobodnej. Takže když přišla ta nabídka, shodou okolností zase, bavili jsme se o tom, že to je všechno o velkým štěstí. Jo. Tak já jsem v té době točil vlastně od sebe seriál s Hinkem Čermákem, s Ivanem Trojanem, s Vaškem Neužilem a zdal jsem se s Jardou Pleslem a tenkrát David Novotný se rozhodl, že bude odcházet a soubor řešil jako jméno, padlo mu je jméno. Díky tomu, že ty kluci znali, jo, pojďme ho zkusit oslovit. Martin Mišička mě oslovil, já jsem tak na ně koukal a říkám, jako já do angažmá, jo, to nevím. Dal jsem si 14 dní na rozmyšlenou a druhý den jsem mu volal samozřejmě, že jo, protože pak mi to došlo, že jako kurňák, jestli někdy do angažmá tohleto, tak tohle je příležitost kam jinam než tam třeba. Takže to klaplo. První 2-3 roky byly těžký, protože já jsem jako byl hodně jiný, než nastavený na angažmá.
2: Dokážeš to specifikovat, v čem ta jinakost toho nastavení spočívala?
3: Dokážu, já jsem prostě měl pocit, že jsem se ocitl někde, kde nemám bejt. To trvalo 2 roky, jo? Ale zároveň jsem si říkal, hele, jako, a všichni se ke mně chovali velmi jako fajn, ale nebylo to takový, jako, že mě drželi za ruku. Bylo to takový, hele, jsi tady, tak se rozlížej, koukej se, třeba se zeptej, ale jako tohle. A byly to fakt jako 2 těžký roky, než jsem se jakoby to, a zpětně musím říct, že to bylo moje nejlepší, jedno z nejlepších životních rozhodnutí hned potom založit rodinu a mít syna. A jsem za to doteďka strašně rád, protože, a od té doby používám takový kliše, ale mám to vyzkoušený sám na sobě, že opravdu to koření toho života je jako neposrat se a umět opustit tu komfortní zónu a zkusit něco jiného jinak, prostě tohle, že to je prostě důležitý, aby člověk jako měl pocit, že žije furt.
2: Je to třeba i způsob nebo důvod, proč si vybíráš tu roli, kterou si třeba právě vybíráš, když přijde nějaká nabídka na natáčení? Je to přesně to, že si říkáš, ne, já se teď musím primárně se musím dostat zase z té komfortní zóny a dostat se někam trošičku dál, šlápnout trochu do neznáma?
3: Takhle to určitě nedělám. Že to musí každý ten krok musí být vždycky nový. Takhle to určitě nedělám. Ale zrovna teďka jsem se zamýšlel a říkal jsem si, že z těch prací, co jsem teďka bral, že už jsou si ty věci dost podobné a že by bylo na čase vlastně jako zase šlápnout někam trošku jinam.
2: Podaří se ti to tenhle rok? Co tě čeká?
3: Podaří se mi to ne úplně takhle, jak jsem si představoval, ale čeká mě trošku změna. Rozhodl jsem se, že zkusím trošku i zájezdové divadlo. Cítil jsem, že jsem to ještě nikdy nedělal a že mám na to jako chuť, takže s Romanem Zachem, Luckou Štěpánkovou a Dančou Šiškovou děláme takovou konverzačku, moc povedená hra francouzská, jmenuje se to Partneři a zkoušíme to. Mm-hmm. A tak to je takový jako novější u mě, potom v Davicích budu dělat 2 představení za sebou, jedno

0: systéma, domy, stavba domů a tohleto. A je tam taková retrospektiva do 80. let, jako lehká. Takže to mě čeká, to budu mít teďka. No a vlastně od toho tohle dotočím s Honzou a pak budu mít teda zase jakoby divadelnější část roku, zhruba půl, se budu věnovat jenom divadlu a to už jsem všechno vyjmenoval.
1: Já ti přeju každopádně, ať se ti daří, ať ten tvůj boží plán opravdu vede směrem, který tě bude bavit a který bude bavit i posluchače a diváky a zároveň, ať se ti podaří být dobrým tátou a dobrým manželem. To je, myslím, že velmi důležitý, aby člověk měl pocit, že neprokoučoval ty roky. Tak to ti přeju z celého srdce. Moc krát děkuju za návštěvu. Tomáš Jeřábek byl mým dnešním hostem.
0: Já moc děkuju, bylo to strašně milý a teďka ke konci se mě dojal.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude potápěč, dobrodruh a filmový producent Steve Lichták, na které podmořské setkání se žralokem nemůže zapomenout. Dokáže napínavý filmový thriller zachránit více zvířat než tradiční vědecký dokument? A proč asijská polévka představuje pro žraločí populaci vážnější hrozbu než průmyslový rybolov?
0: Noční mikrofórum.

0: večer po půl jedenácté
1: na Dvojce.
0: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
3: Zavůní oceánu.
2: Jaký je první úkol?
3: Místními chutěmi.
4: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
3: Historií.
2: Tady se narodilo Portugalsko.
3: I nečekanými zážitky.
4: Počkej.
3: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
4: Takhle nějak vypadá ideál.
3: Premiéra 23. září na ČT2 a v iVysílání.
5: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: V podvečer se na Pražském hradě sejde prezident s premiérem a IKEM opakovaně porušoval zákony při zadávání veřejných zakázek. Máme převážně zataženo na většině území s dešťem nebo přehánkami. Oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Prezident Petr Pavel v podvečer přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten řekl, že se jí po dohodě s premiérem nezúčastní.
6: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Paliva zdražuje přerušení dodávek saúdské ropy do Janbu v Rudém moři i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu. A velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh dnes ráno poprvé od konce roku 2022 překročila hranici v přepočtu asi 2040 korun za megawatt hodinu. I tady jsou na vině výpadky dodávek z Blízkého východu. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle jeho zjištění IKEM v letech 2022 až 2024 porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával také zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, řekla jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
7: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
5: Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Poškodilo ji také extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Pokračuje šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
8: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionu. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
5: Policie od včerejška pátrá po 62-letém Emilu Tkáčovi. Ztratil se při houbaření nedaleko Jindřichovice na Sokolovsku. Naposledy ho viděl jeho kamarád, když od cesty na Mezihorskou zamířil směrem k Jedovníku. Hledaný měří asi 175 cm, je hubený a má prošedivělé vlasy i bratku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Případné informace o něm prosím volejte na linku 158. Poruchy rovnováhy mohou způsobovat závratě a s věkem jejich riziko výrazně roste. I na to upozorňuje Světový týden rovnováhy, ke kterému se přidali třeba lékaři z pražského Motola. Součástí akce je řada odborných kurzů a workshopů. Podle Vladimíra Kouckého z Neurootologického centra fakultní nemocnice v Motole mají zvýšit povědomí o závratích a poruchách rovnováhy a ukázat, že tyto problémy jsou řešitelné.
9: Onemocnění rovnovážného systému jsou v naší populaci poddiagnostikovaná. U řady pacientů, kteří přisuzují své problémy problémům s krčních páteří či psychogenním vlivům, je po specializovaném zhodnocení možné najít jinou příčinu jejich rovnovážných obtíží.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Nejprve bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na východě odpoledne se ojediněle může objevit i bouřka. Během dne bude od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat, večer většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
1: Doprava.
5: Na 221. kilometru D1 směrem na Prahu brzdí kamiony do kolony a pomalu pak jedou k omezení na 196., což je u D2. Levý pruh jede rychleji, osobním autem se chvíli zdržíte před Rohlenkou. A se zdržením počítejte na příjezdu do Brna po D2. Na 2. kilometru se tam srazilo nákladní auto s osobním. A kvůli omezení u letiště počítejte se zdržením asi 15 minut na výjezd z Prahy po D7. To byly zprávy, po nich Jitka Asterová.
10: Jsem zde a přeji vám krásné pondělní poledne. Dnes je tam opravdu takové už podzimní počasí, ale představte si, já jsem ještě včera, to si musím pochlubit, přeplavala jezero v Sadské. Byla jsem tam jediná. No, dnes si v naší hře byl jednou jeden rok, posvítíme na rok, kdy jsem dělala něco poprvé. Zkuste si tipnout. Dáme takovou malinkou anketu. Takže za A. Poprvé jsem jela metrem a za B, nebo zapálila jsem si svoji první cigaretu. Ale co rozhodně platí, takže to není za C, v našem roce jsme všichni slyšeli poprvé píseň, kterou si teď zahrajeme od anglické popové skupiny Rubec. Vzpomínáte, byla to parta chlapíků, kteří vystupovali v takových bílých oblecích a v plátěných baretkách a jejich hit určitě všichni znáte. Sugar Baby Love. Takže zkuste si tipnout, ze kterého je roku a posílat mi SMSky na číslo 702 222 220 nebo mi můžete zaslat e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na Dvojce.

Tak, jak jsem řekla v úvodu, dnes si posvítíme na roky, kdy jsem poprvé buď jela metrem, anebo si zapálila první cigaretu. Takže typovali jste buď A nebo B, ale správně je za C. Já jsem v našem roce jela poprvé metrem a poprvé jsem si zapálila cigaretu na konečné stanici Kačerov, výstup z metra C. Takže já moc zdravím Janu, která byla samozřejmě jako vždycky nejrychlejší. Píše, dnes jsem šmírovala, super kabelka, děkuju moc. Typujete rok 1973. Zdravím Michala, který si typuje právě tu první cigaretu. Ano, tak na to už jsem odpověděla, tak bylo to tři v jednom. A typuje rok 1976. A zdravím do třetice moc Treperendu, kterou jsem potkala teďko v březnu, kde jsme vystupovali se sirénama. A ta typuje rok 1974. Takže a píšete dál, já jsem velešťastná a to jsem ještě nedala žádnou nápovědu. V našem roce, to bude ale velká nápověda, jsem hodná po prázdninách, se v České republice narodilo úplně nejvíce dětí vůbec v poválečné historii. Je to tak, ano, rok, který dneska hledáme, je vlastně ten nejsilnější ročník a přesné číslo máme pro vás z dat Českého statistického úřadu. V roce, který dnes hledáme, se narodilo 194 215 dětí. Kromě jiného tomu napomohly podnikové byty a v neposlední řadě také novomanželské půjčky. No a kdo se ze známých osobností narodil právě v našem roce? No tak třeba Jaroslav Plesl, můj oblíbený herec, anebo Roman Šebrle. No a teď si zahrajeme moji nejoblíbenější píseň, takovou smutnou, v podání Heleny Vondráčkové, pro kterou náš rok byl veleúspěšný. Jednak získala stříbrného slavíka, no a jednak získala zlatou liru v anketě Bratislavská lira. No tak zkuste si tipnout rok. Projde.

0: Já moc zdravím Járu a vás všechny, protože dneska opravdu hojně píšete. Jára píše, jestli jste jela poprvé metrem, tak to bylo zkolaudováno v roce 1974. Pamatuji si to, protože mi říkají, že jsem starý jak to metro. Co se týká první cigarety, tak to jsem byl v první třídě za školní jídelnou pod bezem a cigareta značky Start ve filtru. Tak já si vzpomínám, že značka mé první cigarety byla značka Klea. To bylo to nejhorší, co jsem mohla vložit do úst. A pamatuju si, že po té první cigaretě mě bylo strašně špatně několik hodin. No ale já jsem to pak pěkně rozkouřela a kouřila jsem několik desítek let. Ale teď se musím pochlubit, že už 2,5 roku nekouřím. Tak, a myslím si, že mi to vydrží už po celý život. Tak, v našem roce poprvé vychází knížka od Ty Pavla, pohádka o Raškovi. Předlohou pro hrdinu knížky je příběh slavného a známého českého skokana na lyžích Jiřího Rašky, korunován jeho úspěchem na zimní olympiádě v Grenoblu. Vyšla 6 let po oné zlaté medaili na olympiádě. Tak si to zkuste spočítat. Když se v našem roce knížka poprvé dostala do ruky čtenářům, no tak bylo jasné, že bude vycházet později v dalších a dalších vydáních. Ale o mnoho let později, konkrétně o 44 let později, dostala také rozhlasovou podobu. V ukázce uslyšíte v režii Aleše Vrzáka, skvělého Oldřicha Kaisera.
1: V nevelkém městě Frenštátě, uprostřed Beskydských hor, žil Švec Oldřich Raška. Měl za ženu Bedřišku a měl 4 děti. 2 holky, Věru a Ladislavu, a 2 kluky, Zdeňka a Jirku. Na to musí být kumštýř, pořídit si děti takhle vejpůl na půl.
0: A teď si dáme kapelu Slade, která v našem roce vydala veleznámou písničku, kterou si samozřejmě teď zahrajeme. No a teď je právě ten moment, kdy mi můžete své tipy a také své vzpomínky buď posílat SMS-kami nebo e-mailem, a nebo mi také můžete volat sem přímo rovnou do studia. Budu moc ráda, když vytočíte číslo 22 155 25 a 25.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Takže já teď moc zdravím Petra, kterého mám na telefonu, který se dovolal sem na dvojku do naší hry, byl jednou jeden rok. Já vás moc zdravím, Petře, dobrý den.
1: Zdravím vás, Jitko, a já typuju rok 1974.
0: Takže se přidáváte k většině. No a z čeho tak soudíte?
1: Většině a mě v té době bylo 10 roků a moje maminka si pořídila pletací stroj a pletla takový čepice, kterým se říkalo Raškovka, taková rohatá. Nevím, jestli na to vzpomínáte.
0: No samozřejmě.
1: Vy jste ji určitě nenosila.
0: Pozor! Já jsem ji nosila taky. Mě ji pletla babička. Jako, já jsem ji nosila na krasobruslení, opravdu. Měla jsem v tom strašnou šlehu, teda to si pamatuju taky.
1: A můžu vám říct, že občas, když jdu třeba před dům vyhrnovat sníh, tak si ještě vezmu, protože tam ještě nějakou mám.
0: Je, tak
1: maminka si se už nežije, ale opravdu jenom takhle před dům, jako jinde bych s tím už nešel.
0: Já si myslím, že jo, protože teď se to zase vrací do módy, teď byste byl strašně in, Petře. Je to retro. Petře, já vám moc děkuji za krásnou vzpomínku i za váš tip a samozřejmě za vaši přízeň. Děkuji. Mějte se moc krásně.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou někdy rozhodně. A dalšího, koho mám na telefonu, je paní Eva, kterou také moc zdravím. Evi, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás taky moc zdravím a připomněli jste mi takovou krásnou vzpomínku. Mně se narodil kluk v roce 1973 a tou půjčkou nebo novomanželskou půjčku oni to uzákonili 6. dubna. A syn se měl narodit 8. dubna. A narodil se 28. března, takže mi tu půjčku neuznali. Takže to jsem si na to vzpomněla, když jste řekli o té půjčce.
0: Ježiš, tak to úplně teda... Tak to bolí, takže váš tip
2: ne,
0: je...
2: nebolí, ale že mi to připomnělo právě tak je to 1973.
0: 1973.
2: Ano.
0: Dobře, Evičko, já vám moc děkuju a je mi to teda zpětně líto, no.
2: Ne, to vůbec ne, to je jenom taková vzpomínka.
0: Tak jo.
2: To takhle navodilo.
0: Děkujeme tak moc a o to taky jde v naší hře. Mějte se taky moc hezky. Naslyšenou. No a teď už přichází ke slovu moje milovaná Marie Rotrová a její velký hit Lásko.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Zdravím Magdu, která napsala SMSku právě teď a typuje rok 1975. Tak já jsem zvědavá, jaký typ bude mít Pavlína, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den, Pavlíno.
1: Dobrý den, zdravím vás do Prahy. Otevřela jsem si rádio a vaše nabídka se mi strašně líbí. A já bych si dovolila typovat.
0: Ano.
1: Rok 1974. Protože to jsem byla přešťastná, bylo mi strašně málo, ale narodila se mi druhá sestřička.
0: Aha, takhle.
1: Takže tam je narození mojí drahé sestry.
0: To je krásné.
1: Kterou tímto do Prahy zdravím. A hlavně teda ty písně byly nádherný, co jste dávali, tak to mě úplně zvedlo ze židle.
0: No, já teda musím říct...
1: Od koho točů.
0: Ano, já teda musím říct, že také mému uchu lahodí velice. A ještě se vás zeptám, Pavlínko, která ta nápověda moje vás dovedla konkrétně k tomu roku?
1: No, já si myslím, že to byla ta první skladba, teď asi přesně nepovím, anglicky nevládnu.
0: Sugar Baby Love od skupiny Rubec.
1: To byla nádhera, prostě já, když jsem tohle slyšela, tak jsem utíkala ke kolotočům. Ani mě tak nezajímalo, co se tam děje, ale ta hudba a ty klavírní doprovody, to všechno, to aranžmá, ty zpěvy, mě bylo 9.
0: No, stárnou tyhle ty hity krásně, musím říct, nebo respektive nestárnou vůbec, jsou skvělí. Pavlínko, já vám moc děkuji za váš tip, mějte se moc krásně, pozdravujte sestřičku.
1: Přeju, děkuji a mějte se hezky, rozkranu.
0: Taky se mějte krásně, naslyšenou. A další, koho mám na telefonu, je pan Pepa, kterého moc zdravím. Pepo, dobrý den.
2: Já vás zdravím, můžete mi klidně říkat Pepíno, protože já mám pozdrav z Jezerek.
0: Tak já mávám do Jezerek.
2: Musím vám říct, že budete mít originál, protože budete mít někoho, kdo v té době ještě ani nebyl. Já jsem v té době byl ještě na Šlestkách, já jsem březnovej, takže já jsem se akorát narodil ten 73. rok a jsem tudíž Husákovo dítě.
0: Ano.
2: Ale vím, že nejsilnější ročník je 74.
0: Jasně.
2: To jsme věděli, že my, když jsme byli v osmičce, takže sedmáků je nejvíc a říkalo se vždycky Husákovi děti, tak já vím, že 74. ročník, Grenoble byl 68. a plus těch 6 let.
0: Mm-hmm.
2: Takže za nás, za chlapy, šovinisticky, jedině 74.
0: Dobře, Pepo, takže se přidáváte k většině, takže samozřejmě já vám to nemohu potvrdit ani vyvrátit, protože před námi je ještě hodně nápověd. Já rozhodně mávám do Jizerek a mějte se moc krásně a nikdy naslyšenou.
2: Také. Zdravím.
0: No zdravím také moc. No a teď si dáme teda opravdový hudební skvost. Joe Cocker.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666.
3: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.

0: Já moc zdravím Honzu, který nám sem napsal do naší hry Byl jednou jeden rok a typuje, přidává se k většině a typuje rok 1974, píše: protože jsem jel na černo v noci 9. května 74, jsem se svezl zkušební jízdou ze Sokolovské na Kačerov, ještě před Husákem a jeho slavnostní jízdou při otevření 9. května 1974. Tak, teď si připomeneme jednu belgickou módní návrhářku židovského původu, která se přivdala za německého šlechtice rodu Fürstenberg. Ano, jmenuje se Diane von Fürstenberg. V našem roce sice už byla rozvedená, ale příjmení si nechala. A víte, čím se proslavila? Přišla s jednoduchými, dnes doslova ikonickými šaty, které byly propínací a kolem těla a v pase se zavázaly na takový uzel, který byl vyrobený ze stejné látky jako šaty. Šaty jsou to ohromně pohodlné, praktické a samozřejmě velice lichotí postavě a dají se nosit při jakýkoliv příležitostech. Velký comeback měly tyto šaty v roce 1997 a jsou moderní dodnes. Já jich mám několik a z našich celebrit je velice oblíbila herečka Kateřina Brožová, která je jednak krásná a má vkus a říkala, že prakticky nic jiného nenosí. V našem roce se celosvětově proslavila skupina Nazare díky hitu, který si teď pustíme, no a vy během písničky můžete nejenom psát své tipy, ale také telefonovat sem přímo do studia. Budu moc ráda, když opět vytočíte číslo 22 155 25 a 25.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: ten obrovský hit za druhým hrajeme dnes. V naší hře byl jednou jeden rok na dvojce. Z kolikátého roku jsou všechny ty písně? Na to se zeptám paní Mirky, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Mirko, dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko.
0: Dobrý den, Mirko. Tak co vy na to? Jaký rok si myslíte, že to je?
1: Já si myslím, že je to rok 1974.
0: Takže samozřejmě se vás nemohu nezeptat, dle čeho podle, tak soudíte?
1: Podle toho, že vyšla teda kniha o Raškovi a olympiáda byla v roce 68.
0: Ano.
1: A taky nejsilnější ročník Husákových dětí.
0: Takže jste si to spočítala, ale vy jste v našem roce nebo v tom typovaném roce už byla na světě?
1: No, mě už bylo 12 let, už jsem...
0: Až
1: takhle.
0: Tak to jsme tak přibližně stejně. Máte nějakou...
1: Já vás poslouchám denně, pokužu, takže to všechno už vím za ty leta.
0: Tak dobře, a máte nějakou vzpomínku? A máte nějakou vzpomínku, co se vám stalo v těch 12 letech, něco výrazného?
1: Ne, výrazně se nic nestalo, akorát vím, že v té době kolem té sedmý třídy, šestý, sedmý, osmý, jsme hodně chodili s kamarádama ven a hodně jsme cvičili a hráli jsme si na Indiány samozřejmě, to v té době byl populární Winnetou a na Indiány, na policajty.
0: Tak to je krásný, takže jste jenom tak jako prostě hezky blbli. A...
1: Hezky blbli, byli jsme pořád venku a...
0: Tak to je krásný. Takže v podstatě hezký vzpomínky. Mirko, já vám moc děkuji za váš tip. Mějte se moc krásně naslyšenou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: A další, koho mám na telefonu a koho moc zdravím, je paní Stanislava. Dobrý den, Stanislavo, odkud nás posloucháte?
2: Já vás poslouchám z Prahy, z křesla. A já osobně si myslím, že to je rok 72, protože mě se narodil rok předtím druhej syn. A ještě jsem říkala, tak my jsme nepřispěli k tomu velkému rozvoji těch, nebo tomu boomu těch dětí. Tak myslím, že 72 já vyhádala.
0: 72. Dobře, váš druhý syn se jmenuje?
2: René.
0: René, no tak no. Ho moc zdravím, tak samozřejmě větší vzpomínka než porod, to asi jako nepřebije z toho roku, to asi žádná není. Takže,
2: no, bylo to docela fajnový takový, nemůžu si stěžovat.
0: Takže moc ho pozdravujte, respektive celou vaší rodinu. Mějte se moc krásně.
2: Se těšit, jak to dopadne. Dobře, děkuju.
0: To já taky, mějte se moc krásně, naslyšenou. Tak, já ještě moc zdravím Evu do Českého ráje, která si myslí, že dnes hledáme také rok 1974. No tak uvidíme a teď si dáme Hanu Zagorovou.

0: před námi poslední nápověda naší hry Byl jednou jeden rok. Celý východní blok si v našem roce připomínal 50 let od úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina. Rudé právo, orgán ústředního výboru komunistické strany Československa, vyšel 21. ledna našeho roku s velkou fotografií Lenina v Beranici. Celé titulní straně dominoval výrazný nápis Leninovo jméno a dílo budou žít navěky. Tomuto výročí se v naší době zcela přirozeně museli věnovat také tvůrci filmového týdeníku. Tohle jste v našem roce mohli slyšet ze zvukové stopy týdeníku v kinech.
1: K úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina před 50 lety napsal Maxim Gorký. Nebylo dosud člověka, který by si byl na světě skutečně zasloužil věčnou památku v té míře jako on. A kdyby mrak nenávisti k němu, mrak lži a klevet kolem jeho jména byl sebehustší, nic na tom nesejde. Není už síly, která by mohla zastínit pochodeň, kterou zvedl Lenin.
0: Teď ještě pozdravím Milana z Horních Počernic, který píše, nám začínala 1.10.74 jiná písnička. Rukovali jsme na vojnu. Hezký den.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Já mám opravdu obrovskou radost, protože dneska jsem dostala snad nejvíc e-mailů a SMSek, taky jste volali jak o život a to mám velikou radost. A taky mám velikou radost, že 99% z vás se trefili skoro hned na poprvé. Takže já teď moc zdravím Petra od Tiché Orlice, který si myslí, že podle metra Rašky je to zcela určitě rok 1974. Pro něj taky určitě významný rok. V tomto roce jsem se vrátil z povinného vojákování. Takže ještě jednou moc zdravím Péťu, dále moc zdravím Veroniku. Jitko, metrem poprvé jsme zřejmě objeli v roce 1974. Přijeli jsme kvůli tomu s tátou z chaty. Asi tedy se začalo jezdit o prázdnách.

0: Dnes to byl opravdu rok 1974, takže já vám všem tleskám, strašně moc se na vás budu těšit i zítra. Já se s vámi loučím velkým hitem Vincent v podání Pavla Bobka, který je z roku 1974. A stejně tak se na vás těší můj milý kolega Mirek Vaňura. Mějte se moc hezky, naschle zítra.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudící. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ukrajinský prezident požádal parlament o odvolání generálního prokurátora a hygienici letos na jihu Čech zaznamenali méně případů klíšťové encefalitidy než v loni. Máme převážně zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, oblačnosti ale bude ubývat, teplotní maxima do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na Ukrajině pokračuje aféra kolem generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Minulý týden podal v souvislosti s korupčním skandálem v jeho úřadu demisi a dnes v noci odjel do zahraničí. Ukrajinský prezident požádal parlament o jeho okamžité odvolání.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že generální prokurátor Ruslan Kravčenko má pouze jedinou možnost opustit svou funkci a pokud to považuje za politický nátlak, ať to tak nazývá. Sám Kravčenko předtím ve videonahrávce obvinil ukrajinskou zvláštní protikorupční prokuraturu SAP a protikorupční agenturu NABU ze zasahování do vyšetřovaných případů a jejich vedení nařkl z porušování zákonů a korupce. Podle NABU ale vedení generální prokuratury za peníze krylo podvodná call centra, která okrádala občany Ukrajiny i cizince. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Vláda má dnes projednat návrh, který by umožnil lidem nechat se očkovat i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuto možnost ale měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdříve museli absolvovat povinný kurz. Tři nové nákazy klíšťovou encefalitidou v minulém týdnu zaznamenali hygienici na jihu Čech. Od začátku roku jich evidují 660, meziročně je to o 24 méně. Hygienici očekávají na konci roku celkově nižší počet případů než v loni, kdy zaznamenali 123 případů.
3: Od začátku roku hygienici evidují nejvíc případů na Strakonicku, kde se encefalitidou nakazilo 21 osob. Vyšší výskyt onemocnění je i na Českobudějovicku se 17 případy. Naopak Písecko nadále zůstává bez jediné nákazy. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v univerzitním areálu v Olomouci Holici letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Část exemplářů najde využití v herbářových sbírkách jako doklad o výskytu druhu. I pro budoucí výzkum pokračuje olomoucký botanik Michal Hroneš.
4: Ten masivní výskyt a masivní kvetení v našem kampusu zřejmě vzniklo kvůli tomu velmi suchému a teplému létu, protože ten ibišek měl dostatek času načerpat svoje zásoby. Kromě toho ibišku rostou na našich pokusných plochách i další vzácné a ohrožené plevele, což teda ukazuje, že ta naše pole nejsou vhodná jenom pro výzkum, ale vlastně můžou sloužit trošku i na podporu biodiverzity.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na východě odpoledne se ojediněle může objevit i bouřka. Během dne ale bude od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat, většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně na 75. kilometru D5 směrem od Prahy u středových svodidel by se mohl pohybovat člověk. Na 269. a 5. kilometru D1 směrem na Prahu leží na vozovce pneumatika, náhle se tam brzdí a vybočuje. A na silnici 33 je silný provoz na průjezdu náchodem kolony na půl hodiny už z polské strany hranice. To byly zprávy, po nich Mirek Vaňura.
6: Pepa Maršál zprávy připravil. Já doufám, že vy se pohybujete jen tam, kde můžete a hlavně, že máte na blízku Dvojku. Pokud mě teď slyšíte, tak je to pravda. Český rozhlas Dvojka začíná další týden, je pondělí 14. září a pranostika těch je hned několik na dnešní den, tak třeba tahle. Po svatém kříži podzim se blíží. Ani nám to nemusíte připomínat, ale ostatní, hlavně ty dobré zprávy, vám rádi prozradíme a možná i připomeneme.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: No, čeká nás po většinu pracovní týden, jak už jsem říkal, ale ono to letí, za chvilku tady budou Vánoce, považte, máme polovičku, téměř polovičku měsíce září. A tak pojďme na něco příjemnějšího, pojďme třeba na jídlo, proč ne po obědě, ne? Tak představte si, že podle vědců už nám brzy budou luštěniny chutnat jako maso. Oni, tedy ti vědci, zjistili, že hrášek, fazole nebo čočku lze pomocí vody a mrazáku přeměnit na potravinu s jemnou vláknitou strukturou. A právě ta je podle nich jedním z důvodů, proč nám může maso nebo ryba při kousání připadat tak příjemná. A ta nová studie představuje jednoduchou metodu, při níž vědci využívají řízené zmrazení k vytvoření vláknité struktury, připomínající právě to maso. Klíčovou roli v celém procesu hrají hlavně obyčejné ledové krystaly. Tak prostě ušetříme, dočkáme se toho, koupíme si čočku, miluju fazole, obdivuju hrášek, chutná mě, a budeme mít takový malý steak. To jsou věci, ne všechno je špatně. No, aspoň taky ušetříme u toho. No. Dochází vám během dne energie? Pojďme to řešit také jídlem. Možná stojí za to podívat se právě na to, co jíte. Téma pro tento týden, projeste, ať vám to sluší. Tereza Bebarová se ptá nutriční terapeutky Andrej Pospíšil Jakešové. Tak uvidíme, jestli dokážeme ovlivnit náš jídelníček.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Jeste, ať vám to sluší, si tento týden budeme povídat o únavě a jak proti ní bojovat pomocí správného jídelníčku. No tak tohle téma mě zajímá, protože jako matka dvou velmi čilých dětí vím o únavě své. Jak na únavu nám poradí můj pravidelný host, nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Já vás vítám, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak povídejte, Andreo, má strava vliv na celkový objem naší energie? Jako myslím tím, jestli jsou nějaké potraviny, které nás vysloveně nakopnou a jiné, které nás spíš utlumí. Mě třeba napadá taková ta kachna s knedlíkem se zelím, člověk se báječně nají, ale místo, aby byl doslova nabitý energií, tak se pak svalí na gauč. Tak jak to je?
3: Tak samozřejmě ta strava má vliv na naší míru energie a určitě jsou jídla, po kterých se cítíme unavenější. Nicméně nedá se říct, že by to bylo tím, že by nám nějak energii brali, oni nám energii dodávají, ale různé živiny nám dodávají energii různě rychle. Sacharidy, to jsou vlastně ty nejrychlejší zdroje energie. Bílkoviny jsou důležité pro správnou funkci celkového energetického metabolismu. A potom právě tuky, které budou ve větším množství v té zmíněné kachně, tak ty poskytují takovou pomalou energii, dá se říct. Čili oni nám dost energie dodají, ale nemůžeme ji využít úplně hned a tuky se dlouhou dobu tráví, takže opravdu potom přijde takový ten útlum, protože tělo dlouze a náročně tráví. Ale energii nám to dodá v takovém tom dlouhodobém měřítku. Opravdu v tom jídelníčku je tedy důležitá taková rovnováha těchto živin a také bychom neměli zapomínat na takzvané mikronutrienty, takové ty menší živiny, což jsou právě vitamíny, minerální látky, stopové prvky.
2: Jaké potraviny jsou v boji s únavou naprosto zásadní a rozhodně by v našem jídelníčku neměly chybět?
3: Mně se chce vyjmenovat vlastně úplně všechny, protože tam opravdu je důležitá nějaká pestrost a to, abychom nějakou živinu úplně nevynechávali. Dnes je populární v mnoha dietách vynechávat právě třeba sacharidy z toho důvodu, že jsou energetické a tak to může být tedy pro někoho pocitově problém, ale my samozřejmě musíme tu energii z potravin přijímat a sacharidy jsou proto ideální. Pouze bychom se neměli soustředit jenom na sacharidy a na ty sladké sacharidy obzvlášť. Samozřejmě musíme konzumovat také i bílkoviny, tuk a potom z těch dalších živin bych vypíchla si železo, které je velmi důležité, nebo například takový vitamin D. Jeho nedostatek se může projevit nedostatkem energie a je to v našich končinách poměrně časté.
2: Co třeba správný pitný režim? Pomůže nám zatočit s únavou, protože já když se nenapiju, tak většinou zívám. Proto se ptám.
3: Určitě, to je pravda. Děkuji za doplnění, protože ten nedostatečný pitný režim je opět něco, s čím se často setkávám a co se typicky tou únavou projeví. Vlastně i nějaká menší dehydratace i hned způsobí, že je člověk takový bez elánu,
2: bolí
3: bez energie,
2: hlava,
3: bolí ho hlava.
2: Ano.
3: Tekutiny jsou zásadní pro ten náš energetický metabolismus, pro udržování hladiny různých minerálních látek v našem těle. Takže ano, pokud budeme málo pít, tak pravděpodobně budeme velmi unavení.
2: Tak, díky, Andreo. Příště probereme chyby, které nám na svižnosti rozhodně nepřidají, takže si nás pustíte zítra ve stejnou hodinu, tedy po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Ve své době králové populární hudby ve Švédsku, Roxette dnes na dvojce 2 minuty před 1:30 odpoledne. České korunovační klenoty opustí dnes odpoledne bezpečí korunní komory a zamíří přímo do Vladislavského sálu. Tentokrát ale nebudou jedinými vzácnými předměty, které tam návštěvníci uvidí. Letošní výstava a totiž připomene také klenoty spojené s pohřbíváním českých panovníků. Jak bude expozice konkrétně vypadat a co všechno nabídne? Přípravy na Pražském hradě sledovala reportérka Českého rozhlasu Tereza Cedidlová.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené, palce vítám, možná, že zastavím.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

Tak teď nevím, jestli léto bylo horké a sluné, třeba ještě bude, ale v každém případě dalo pořádně zabrat naší pleti. Jaká péče naší pleti dodá potřebné živiny a hydrataci? Proč bychom měli věnovat pozornost pigmentovým skvrnám, které se nám během léta na kůži objevily? A po kterých vitamínech bude naše pleť vypadat skvěle i v těchto pošmourných podzimních dnech. Říkám těchto a teď tady zrovna v Praze vysvětlo sluníčko. Nevím, jak bude v 16 hodin, ale určitě vím, že po zprávách u nás na dvojice opět uslyšíte kávu o čtvrté. Ta dnes přivítá dermatoložku doktorku Markétu Majerovou, ptát se bude Patrika Strouhalová, třeba i na to, jak stárnout s grácí. Ptát se můžete i vy a i teď ve 13 hodin a 40 minut stačí svůj dotaz napsat na dvojka@rozhlas.cz.

0: Česku začal měsíc dobročinné závěti. Ano, slyšíte dobře, měsíc dobročinné závěti. Akci, která chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Tuto akci vyhlásila koalice za snadné dárcovství. Se mnou už je ve studiu Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já teda musím říct, že my na dvojce nemluvíme o měsíci dobročinné závěti poprvé.
1: To určitě ne.
0: Ale pojďme přesto připomenout, co přesně je, abych tak řekl, cílem této akce.
1: Tak cílem měsíce dobročinné závěti je samozřejmě připomenout veřejnosti, že je možné odkázat svůj majetek nebo jeho část nějaké dobročinné organizaci a daří se to. Za prvních 10 let kampaně dárci ve svých testamentech odkázali na dobročinnost 400 milionů korun. V minulém roce získala například organizace Lékaři bez hranice závěti 4 dárců téměř 6 milionů. No a samozřejmě dobročinné organizace jsou vděčné i za menší dary.
0: Cílí, Věrko, kampaň na lidi, kteří nemají žádné dědice, tak mě to připadá.
1: Nejen na lidi bez dědiců, ale zase na druhou stranu, jak víme, majetek lidí bez příbuzných a bez závěti propadá po jejich smrti státu. Ten získá také pozůstalost, kterou dědicové odmítli, a loni úřad pro zastupování států ve věcech majetkových řešil 1615 případů za víc než 560 milionů korun. Ta hotovost a peníze na účtech se převádí rovnou do státního rozpočtu.
0: V dobročinných závětech už lidé, jak si tedy říkala, odkázali přes 400 milionů korun. Kdo patří mezi takto štědré dárce například?
1: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc přes 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za svého života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové.
2: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
0: Teď jsme určitě, Věrko, někoho zaujali, a tak si říká, co všechno se dá odkázat? Jsou to jen peníze? Může třeba odkázat i nemovitost?
1: Tak to samozřejmě záleží i na tom, jaké organizace chce pomoci. Hmm. Někde jsou to peníze, jinde i dar v podobě třeba louky, jak může pomoci, jak říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentišková.
3: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
0: No, Věrko, jedna věc je dobročinná závěť u lidí bez dědiců, jiná pak, pokud v rodině dobrodince nějací prostě zákonní dědicové přesto jsou.
1: Ta závěť je možné sepsat i bez právníka vlastní rukou, ale jak si říkala, je potřeba dodržet zákonný podíl majetku, který dědí takzvaní nepominutelní dědicové, tedy potomci. Důležité je také jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
4: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí. I když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
1: K tomu ještě dodám, že sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun.
0: Tak lidé v Česku na dobročinnost ročně darují desítky milionů korun ze závěti. Na tuto možnost upozorňuje měsíc dobročinné závěti, který právě začal. A proto tady byla Věrka Pfeifrová. Věrko, děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: Šťastnou cestu na sever.
1: Děkuju.
5: Odpolední dvojka.
6: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Kde jsou ty časy? Petr Habka, pan Horáček, Hana Hegerová, Levandulová. No, konec 80. let a i v pondělí 14. září roku 2026 si o tuhle písničku píšete. No, a co na

0: Dnes je prý dnem, kdy se má slavit donut s krémem a kdy se má obejmout i nabručený člověk. No a tak mě napadlo. Naprotivu se dnes směj, radost si tak udělej.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Cena zemního plynu byla dopoledne nejvyšší od roku 2022. U soudu padly tresty za obchodování s fosforem pro výrobu pervitinu. Máme převážně zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami oblačnosti, ale ubývá nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. Jedna megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun, což je 3x

0: Víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ obchodování s červeným fosforem, který se používá při výrobě pervitinu. Skupina obžalovaných podle soudu dovážela desítky kilogramů této látky z Ukrajiny a následně ji prodávala také do Polska. Nejpřísnější trest, 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, senát vyměřil Lukáši Pomklovi. Jeho manželku poslal na 9 let do vězení a jejího otce na 4,5 roku, potvrdil mluvčí soudu Jaromír Paro.
1: Hlavní obžalovaný jako organizátor řídil činnost této skupiny osob v době svého vazebního stíhání v předchozí drogové trestní věci, tedy z vazební věznice Ostrava, uděloval pokyny své manželce, která do této trestné činnosti neváhala zapojit svého otce.
0: V jezeře Milada na Ústecku se objevili invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku. Informoval o tom Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Druh je přenašečem račího moru, který je fatálním ohrožením pro tuzemské raky. Korýš pochází ze Severní Ameriky a je považován za nejinvazivnějšího raka v Evropě. Jeden z nejcennějších obrazů v českých sbírkách Růžencovou slavnost od Albrechta Dürera čeká až 5letá oprava. Dílo vlastní Národní galerie Praha. Odborná zkoumání naposledy v letech 2010 až 2012 odhalila vážná narušení původní malby. Nejdůležitější otázkou bude míra zásahů, kterou bude český tým konzultovat s Mezinárodní komisí, pokračuje hlavní restaurátor Národní galerie Adam Pokorný, který dnes nastínil podobu prací.
2: Abychom vlastně byli schopni pochopit tu velmi komplexní problematiku, tak je nejprve nutné vytvořit velmi detailní restaurátorský průzkum, který je zaměřen jednak na poznání originální techniky malby, tak vlastně, a to zejména v tomto případě, na poznání stavu díla.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Máme převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na východě odpoledne ojediněle i bouřky. Během odpoledne bude od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat, večer většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14.
4: Doprava.
0: Na výjezdu z Prahy po D5C na 6. kilometru leží palety z Pomalte. Na 36. a 5. kilometru D2 směrem od Brna je odstavena dodávka, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. V opačném směru popojíždějí kamiony od 7. kilometru, osobní auta před Brnem jedou rychleji. Dlouhé obousměrné kolony popojíždějí před Vysokým Mýtem na silnici číslo 35, delší je kolona směrem od Litomyšle asi na půl hodiny. Zprávy končí, Mirek má opět slovo.
5: Také tyto zprávy připravil na dvojce Pepa Maršál. Dnes má svátek jméno, které znamená radostná nebo radující se, prostě Radka. Tak všechno nejlepší z dvojky.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dneska je přinejmenším zajímavý den, totiž 14. září roku 1886 se narodil Jan Masaryk a 14. září roku 1937 zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. Ale jinak se také narodil tento den Jiří Andrle, Jan Vala, herečka Jana Gazdíková, Jaroslav Uhlíř, další hudební skladatel Jindřich Parma, Petr Jákl, režisér, ale hlavně producent, Felix Slováček mladší, také výborný muzikant jako tatínek, anebo Kristýna Lajtová, herečka. Přemýšlíte v těchto dnech, kdy začal nový školní rok, kam vzít děti, aby se prostě nenudili? Tip právě pro vás bude mít už za pár minut u nás na dvojce Vašek Žmolík. Na svých cestách po Česku totiž zavítal do Science centra Vida. To je v Brně a chystá se nás tam pozvat.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Tak, vida, mě to tak, 14 hodin 12 minut, už je čas na pozvánku a na výlet po Česku. Dnes to bude do Brna, že Vašku Žmolíku, vítám tě tady.
3: Ano, vida, to je ten správný typ pro všechny rodiny s dětmi. Psáno ovšem samými velkými písmeny. Vida Brno. To je brněnské science centrum, které se nachází v bývalém pavilonu D na brněnském výstavišti. Je podobné liberecké Ikvelandii anebo plzeňské Techmánii.
2: Ano, připomínalo mě to trochu ten Liberec. Teď jsme tedy v Brně. Co tam nás, návštěvníky, vlastně všechno čeká?
3: Já to povím čísly, ta jsou výmluvná. Mají tam na ploše větší než 6000 metrů čtverečních a víc než 180 interaktivních exponátů. Díky nim mohou návštěvníci lépe porozumět světu kolem nás a pochopit základní principy přírodních jevů. Stálá expozice tohoto zábavního vědeckého centra je rozdělena do 6 sekcí. Planeta, civilizace, člověk, mikrosvět. Tak to jsou 4. Pátá, to je dětské science centrum pro caparty od 2 do 6 let. To se ovšem právě rekonstruuje a jenom část exponátů je k vidění na galerii ve 3. patře science centra. No a 6. sekce ve vidě, ta je venkovní a nabízí hravé exponáty pod širým nebem. Třeba hučící kámen, tlakovou fontánu anebo akustické uši.
2: Všechno zní zajímavě, ale stejně se zeptám, Vašku, která sekce děti nejvíc baví?
3: Asi planeta, jak jsem viděl. Mohou tam rozpoutat tornádo a pokusit se ustát zemětřesení. V rotující místnosti mohou zažít účinky odstředivé síly, mohou plout v ponorce, pumpovat vodu do výšky, na vlastní kůži zažít vichřici a potom si třeba vyzkoušet moderování televizní relace o počasí. Ovšem děti baví také sekce člověk. Tam si mohou změřit výšku skoku, pokusit se masáží srdce zachránit lidský život anebo vyndat ježka z klece a luštit nejrůznější šifry a hlavolamy. A nebo sekce civilizace. Tam děvčata a kluci mohou postavit z lega střed Brna, rozjet ledničku na lidský pohon, anebo v hlukové místnosti překřičet tryskáč. To jsem ovšem neskoušel, abych teď mohl mluvit.
2: Mimochodem, lednička na lidský pohon, něco mi to připomíná, ale je to úplně něco jiného. Půjdeme dál. Začal nový školní rok, tak jestli pak na to ve vidě mysleli?
3: Mysleli, otevírají vědecké kroužky pro děti, kde si děvčata a kluci vyzkoušejí experimenty, robotiku anebo programování. V kroužcích jsou poslední volná místa. Na zářijové víkendy také připravili hru s výmluvným názvem Poklad ve vlnách, díky které účastníci zjistí, proč se v moři s hloubkou mění teplota anebo barva vody, proč je moře slané a třeba jak se lidé dokázali potápět bez moderního vybavení.
2: No, což by mě také zajímalo. Dobře, překvapilo tebe konkrétně něco ve vidě?
3: Jistě tamnější dronová aréna, ve které si nasadíš speciální brýle a pilotuješ dron, jako bys seděl přímo v jeho kokpitu. Kam se podívá on, tam se díváš i ty. Dron DJI Avata 2 přenáší obraz v reálném čase přímo do brýlí. Tenhle způsob řízení se nazývá FPV, tedy First Person View, a umožňuje velmi přesné a intuitivní ovládání. Během zhruba 3minutového letu si vyzkoušíš základní pilotní dovednosti, vzlet, zatáčení náklonem, otáčení i přistání. A tohle všechno můžeš dělat za přítomnosti proškolené obsluhy.
2: Teda, úplně si nás nalákal, mě určitě, tohle všechno by mě bavilo. Tak ještě prosím tě nakonec, Vašku, pověz, kde konkrétně tedy v Brně Vida Centrum najdeme?
3: Je to jednoduché, v bývalém pavilonu D brněnského výstaviště, jak už jsem říkal, a vchod je naproti hotelu Voroněž.
2: Budeme si to pamatovat a návštěva, jak jsme slyšeli, stojí za to. Do Science Centra Vida v Brně nás pozval kdo jiný než Vašek Žmolík. Moc děkujeme.

0: Koncentrační tábor Dachau. Ten se stal jedním ze symbolů nacistických zločinů. Přesto v jeho areálu existovalo místo, kde vonily bylinky a pěstovala se zelenina. No a právě tam nás dnes v podvečer zavede premiérový díl cyklu Stopy fakta tajemství. Stanislav Motl ho nazval Deníček Gudrun Himmlerové aneb Zahrada v sousedství pekla. Dcera jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa, Heinricha Himmlera, si totiž do svého deníku nadšeně zaznamenala návštěvu této zahrady. Za její idylickou podobou se ale skrýval experiment, na kterém tvrdě pracovali vězni koncentračního tábora. Víte co? Nebudu moc mluvit a raději pustíme tuto ukázku.
1: Bylinková zahrada se rozkládala na východní straně koncentračního tábora, na místě bývalého rozlehlého močálu. Vězni byli nuceni nejprve vykopat kilometry odvodňovacích příkopů. Až dopadnutí museli na močalovitou půdu navážet zeminu. Během prvních 5 let tu vězni i za cenu obětí vytvořili 150 hektarovou plantáž. Později to bylo 210 hektarů. Areál bylinkové zahrady, to však zdaleka nebyly jenom pole a záhony. Byly tu výzkumný ústav, správní budova, skleníky, sušárna, zpracovna koření, také prodejna. Výsledky otrocké práce vězňů se totiž také prodávaly lidem z okolí.
0: Dnešní premiérový díl cyklu Stopy fakta tajemství vysíláme u nás na Dvojce po 18. hodině, jak jste zvyklí při pondělku, a i tento díl najdete potom na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas a na to jsme rádi také zvyklí.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
0: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
0: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád jí deptaly obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: 14 hodin 34 minut. Teď si něco představte. Představte si, že na jednom místě potkáte všechny české krále středověku. Prostě od prvních Přemyslovců přes Lucemburk až po Jagellonce a spolu s nimi také královny, to dá rozum, dvorní dámy, šermíře, hudebníky nebo šaška. Přesně tak vypadá průvod králů, který každý rok míří do jiného historického města. No a letos si tento průvod vybral Havlíčkův Brod, který slaví 770 let od první písemné zmínky. Už tuto sobotu jeho ulicemi projde na 150 účinkujících a všech 19 panovníků, kteří ve středověku vládli v českých zemích. Jak se taková královská společnost dává dohromady? O tom si dnes budeme povídat s předsedou spolku Průvod králů Jiřím Brabcem. Já vás tady vítám a zdravím.
1: Já děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Já když jsem vás potkal na chodbě, tak jsem se lekl. Vy vypadáte jako král, že vám to každý říká. Jste vysoký.
1: No, dneska v civilu mi to moc lidí říká a já v tom našem defilé hraju Jiřího z Poděbrad. On byl sice při těle jako já, ale byl malinkatej. I tuhle tu výtku jsem si někdy vyslechl, že jsem na krále moc veliký.
0: Jiří z Poděbrad byl malinkatý, jo?
1: Byl malinkatej, kila měl asi jako já, ale výšku určitě ne.
0: No tak jste lepší Jiří z Poděbrad.
1: Rozhodně, rozhodně.
0: Tak, jak vás to, koho všechno a proč a kdy vás to napadlo dělat průvod 19 panovníků po královských městech?
1: Napadlo nás to, je to desítky let, opravdu možná 15-18 let, kdy se naše parta, která čítá třeba 200 lidí, zúčastňuje historických městských akcí a podobně a potom se jde někam na pivo, na víno, tak jsme si povídali, že tam se to věnuje tomuhle purkrabí, tam se to věnuje tomuhle císaři a někteří králové jsou úplně upozaděni, vůbec se o nich neví. A když tyhle ty akce někteří pořádají a my se účastníme, tak vidíme tu neznalost, nebo slyšíme neznalost mezi lidma, že prostě nikdo neví, že byl český král, který byl Maďar, že bylo období, kdy jsme měli dva český krále, že bylo období, kdy jedna královna královala dvakrát, dokonce jeden král královal dvakrát. A lidi tak jako vy kroutějí hlavou, tak jsme si řekli, pojďme udělat průvod králu, kde všechny představíme. Že to nebude akce, kde na akcích je jeden císař, jeden purkrabí, jeden vévoda, ale skutečně všech 19 českých králů středověku.
0: Podle čeho je vybíráte? Takhle. Vy jste se stanovil, ne? Vy jste si Jiřího z Poděbrad nějak vybral.
1: Já jsem si vzhledem k vejšce moc na toho Jiřího netroufal, ale vzhledem k tomu, že jsem Jiří, tak pak to nějak mi byl přidělen.
0: Dobře, a co ti ostatní? Co to jsou za lidi? To jsou historici? Nebo...
1: My jsme si o tom vždycky po nějaký akci povídali. Skutečně 5-8 let jsme si rozdělovali, já budu Zikmund, já budu tenhle. A vždycky to odeznělo dostracena. A pak najednou na odboru kultury Středočeského kraje se to někdo doslech, byl covid, nic se nedělo, pojďme, uděláme to. Tak jsme dostali pozvání od kultury Středočeského kraje, že to můžeme udělat v Kutné Hoře. No a měli jsme na to 2 měsíce a ono se povedlo. Čili rozhodili jsme sítě, hledáme 10 králů, protože 9 už bylo rozděleno z těch akcí od toho piva po předtím. A dali jsme to dohromady, prošli jsme se Kutnou Horou, měli jsme, myslím, úžasný ohlas, úžasnou odezvu. Řeknu takovou příhodu z toho prvního roku, kdy jsme vycházeli z toho, že ve městě Českým Krumlov je vždycky zahájení a ukončení zámecké sezóny a to je taková akce, kdy se sejdeme odpoledne, projdeme se městem a jsou 3-4 zastavení, kde je nějaký vystoupení, takový makový. A my jsme ty vystoupení rozdělili těch 19 králů po 4, po 5, takže byly 4 vystoupení. A když tý Kutný Hoře vystupoval Václav IV., tak lidi měli ohromný hlas, pískali, tleskali. A když vystupoval potom Zikmund, tak lidi bučeli, nadávali. Snad i nějaký zmačkaný papír na něj letěl. Prostě už, a to nám vlilo krev do žil a už jsme prostě jeli dál.
0: No, já si neumím představit, že jakkoliv jsem říkal účinkujících...
1: 150, do nás asi 130, do nás i 168.
0: Jak to dáváte dokupy? To si neumím představit. Těžko. Vůbec těžko. Jenom 19 panovníků, jo. A už nevím, jak se dá sehnat 19 králové na těch dvorních dám, šašek, tam je snad jenom jeden. A těch věděl víc, ale...
1: Budeme mít letos dva.
0: No tak, dobře. Ale tak jak to dáváte dokupy? To musí být neuvěřitelná ta organizace.
1: Je to těžký a práce s lidma je ta nejhorší, co může být.
0: No.
1: A teďka opravdu je to tak, že každý král má, víte, kde díru a každý si myslí, že to musí být podle něho.
0: Uh-huh.
1: Naštěstí těch 12-14 králů už to pochopilo, ale pořád se prostě najde někdo, kdo si myslí, že musí být po jeho. A to skutečně, ale sladíme to. Já věřím, že diváci popovzejtří nebo kde je v sobotu přijedou do Havlíčkova Brodu a že to uvidějí.
0: No, určitě to uvidějí, proto tady stavby přijeli. Teď mě ještě zajímá, jaká je historická věrnost od kostýmů až po to třeba, já nevím, napadá mě, jak se třeba choval, určitě ty záznamy historické jsou, tak do jaké míry si můžete vůbec dovolit i finančně tu historickou věrnost?
1: Snažíme se být co nejvěrnější.
0: No.
1: Někteří králové hrají krále z období, kterýmu se věnují i na jiných akcích.
0: Uh-huh.
1: Ale máme krále, kterým se vůbec v Čechách v té době nikdo nevěnuje. Takže tam je to takový trošku záskok. Takže třeba kostýmy nesedí o 50 let u někoho. Ale pro nás je důležitější mít skutečně všech 19, 20 králů, než mít living history, to znamená LH, že to prostě, jak říkám já, máme i brejle, máme i plomby v puse, takže nejsme středověcí lidé. Ale snažíme se, aby to bylo dobově věrně. Dobově věrně.
0: Tak dobře, tak jestli se snažíte o tu věrnost, tak někteří králové pili pivo, někteří králové pili víno, to dodržujete?
1: Rozhodně. Ještě pijeme medovinu.
0: No, jasně, to tam nesmí chybět. Tak já si povídám vlastně s Jiřím z Poděbrad. Mým hostem je Jiří Brabec, předseda spolku Průvod králů. A přišel proto, aby jsme vás pozvali na zajímavý víkend do Havlíčkova Brodu letos, protože Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky. Tak si o tom budeme dál povídat hned po písničce.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka

0: Už tuto sobotu se Havlíčkův Brod vrátí o několik století zpátky. Jeho ulicemi totiž projde všech 19 českých králů středověku a vyroste tam také dobové lešení a vůbec to tam bude středověké. Jak bude ten průvod králů, kam vás zveme, na který vás zveme vypadat a co všechno návštěvníky čeká? I na to se ptám Jiřího Spoděbrat, kdy se to stane, aby do Českého rozhlasu zavítal Jiří Spoděbrat, tedy Jiří Brabec, předseda spolku Průvod králů. Vy máte dvě manželky? To mě teď říkal.
1: Mám dvě manželky, ano.
0: To měl Jiří Spoděbrat dvě manželky.
1: Měl Kunhutu a měl Johanu.
0: A jak to mezi sebou mají, když jdete v průvodu?
1: Oni jsou to kamarádky, takže...
0: Jo, takže v pořádku.
1: Takže v pohodě. Naopak jsou rádi, že můžou někdy i za mými zády hodnotit to, co... že se na nějakou dvorní dámu víc podívám, tak...
0: No, právě.
1: Mám to ze dvou stran.
0: Hned. Máte to hnedka ze dvou stran. No, teď, jak to budeme mít my? My přijedeme do Havlíčkova Brodu, musíme si najít asi nějaké místo, v kolik ten průvod vypukne, bude něco před tím průvodem, někde vás uvidíme, ano. Tak v kolik, kde máme být?
1: Historický ležení letos je Smila z Lichtenburka, to ano. Je zakladatel Havlíčkova Brodu, čili bude i jeho jméno mít. A začneme těsně před devátou, neměl bych to říkat, mělo by to být překvapení. Bude výstřel z děla, čili budou ještě i další výstřely a pak jednotlivý programy budou navazovat. V 10 hodin bude pobožnost v kostele na nebevzetí Panny Marie, která bude zaměřená k výročí 770 let a vůbec k přítomnosti 19 českých králů. Po pobožnosti opět bude program v ležení a hlavní hřeb, nebo prostě hlavní vystoupení ano. našeho spolku Průvod králů je vlastní Průvod králů.
0: To ležení je kde na náměstí?
1: Ne, ležení je v parku Budoucnost. Ten park Budoucnost de facto sousedí prostřednictvím kostela s hlavním Havlíčkovým náměstím.
0: Ano.
1: Je to 150-200 metrů od sebe.
0: Tak.
1: Ty nejbližší body jsou do 100 metrů, čili je to hned vedle.
0: Tam to ležení vypadá tak, že každý král má nějaký svůj prostor, ne? Má tam ty manželky, dvorní dámy a
1: ano,
0: tak dále.
1: Řekněme většina králů, ono by se tam každý král skutečně nevešel, ale většina králů tam bude mít svůj stán, kde bude vyzdobený, bude tam mít praporce a podobně. Čili.
0: Ten průvod půjde odkud?
1: Půjde ze spodní části toho parku Budoucnost a obejde takovéto historické centrum Havlíčkova Brodu, obejde celý náměstí a vrátí se opět do parku Budoucnost.
0: V kolik vyjde?
1: 13.30.
0: Ve 13.30, to je ten hlavní vlastně bod.
1: No, pro nás je hlavní bod všechno, ale tohle to je to, jsme tak. Průvod králů, prezentujeme Průvod králů, tak řekněme, je to hlavní bod.
0: Tak jsem to myslel. Teď určitě tam bude plno tedy dobrovolných akcí, tak umím si představit. Historická nějaká jídla, pití, ne?
1: Budou tam, mám za to, že by měly přijet dvě historické kuchyně, bude tam historická lukostřelba, historická ražba mincí,
0: no.
1: Můžou jet děti na koních, na ponících, můžou jít i velcí pánové jako já na koních se svést. Máme Kasanovu, má skoro tunu, čili uveze každýho klidně. Přijďte se svést na koni.
0: Kůň se jmenuje Kasanova.
1: Kůň se jmenuje Kasanova, neboli Kasík.
0: Ano, takže. Kasík. No a samozřejmě nějaká muzika středověka, aby
1: jasně,
0: to mělo tu náladu takovou.
1: Ten průvod jako takový i to dění by bylo suchý, fádní. Máme dvě dobové hudby, je to Duronux a Trificus, který budou hrát během průvodu, budou hrát i před, i po na jevišti. Máme Krumlovský Pišce, což jsou dětičky, které budou pískat během průvodu, budou pískat i potom.
0: Takže všechno prostě, co k tomu patří, tam bude.
1: Ano.
0: Teď ještě, než se rozloučíme, mě taková zajímavost. Vy jste říkal, že ono jako srovnat 19 králů do latě není legrace. Každý si prostě myslí, že je panovník, že? Tak dokážete je seřadit tak, aby šli dobově, jak vládli?
1: Jasně.
0: Jak vládli, jo?
1: Jdou chronologicky.
0: Chronologicky,
1: předpokládám,
0: tak.
1: Že není čas, abych vám je tady vyjmenoval.
0: No ne, asi.
1: ale určitě jdou chronologicky, to znamená, začínáme Vladislavem a skončíme Jagellonci. Věřím, že nebude nikdo se mnou polemizovat, jestli Jagellonci ještě patří do středověku nebo nepatří. Rozhodně Vladislav, ano, takže tam patří i jeho syn.
0: Pak, hotovo. No. Tak nakonec konců, vy to tomu šéfujete, tak jste prostě řekl, že tam patří, tak tam patří.
1: Jsem král?
0: Tak, průvod králů. Havlíčkův Brod. Letos slaví 770 let od první písemné zmínky. Přijeďte v sobotu už před 9:00, najděte park.
1: Park Budoucnost.
0: Park Budoucnost. To se dobře pamatuje, když jdeme do minulosti v parku Budoucnost. Nemusíte hledat Jiřího Brabce, toho poznáte, to je Jiří z Poděbrad, ale máte šanci vyfotit se s 19 českými panovníky. A to jen tak se vám nestane.
1: No to jsem zvědavý, jestli to někdo dosáhne.
0: No to taky. Tak schválně. Přijdete za rok a budete říkat, nevím, v jakém městě zrovna budete, že někomu se to povedlo v Havlíčkově Brodě se 19krát blejsknout s panovníkem. Ať se vám daří. Ano, chtěl jste něco dodat?
1: Určitě, určitě. Dneska je moderní doba, i když moderní doba králů nepřála. Podívejte se na www.průvodkrálů, tam všechno uvidíte.
0: Tam všechno najdete, i ty časy, které byste mohli zapomenout. Ať se vám to povede, ať vám neprší, ať se vám nesplaší žádná manželka a kůň a máte chuť udělat podobnou akci zase za rok. Mějte se hezky.
1: Děkuju za pozvání a přijďte.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Stará dobrá Lucie, za 5 minut bude 15 hodin. Při pondělku, jak u vás, kde posloucháte dvojku, tak u nás. Za 5 minut přijde Josef Maršál a přinese čerstvé zprávy, mohli to tak říci, po uprchlé ženě z psychiatrické nemocnice Bohnice pátrají teď pražští policisté. Více tedy od Pepy. A teď také starý dobrý Stevie Wonder.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramatický rozchod a strach o malého syna. Výhrůžky smrtí narůstaly každý den. Nová kriminálka. Stín ex-přítele.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Cena ropy na světových trzích roste a vláda dnes schválila novelu o návykových látkách neboli svůj lex kratom. Postupně ubývá oblačnosti, stejně tak srážek, nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Je zatím přerušení dodávek saudské ropy do rudomořského přístavu Yanbu i pokračující problémy v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili schůzku s arabskými zeměmi zálivu.
2: Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu a pro setkání se teď hledá nový termín. Irán sliboval, že v Salále představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map zobrazujících nové plavební trasy. Znovu otevření Hormuzského průlivu nicméně iránská diplomacie dál podmiňuje ukončením americké blokády iránských přístavů a návratem k červnovému memorandu o porozumění mezi Tehránem a Washingtonem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Kratom bude možno koupit od 21 let a ne od 18 jako do...

0: Dosud prodej přes internet se zakáže a zpřísní se i pravidla pro certifikované obchody i požadavky na bezpečnost produktů. Vláda dnes schválila příslušnou novelu o návykových látkách neboli svůj Lex Kratom. Pražští policisté pátrají po ženě, která odešla z psychiatrické nemocnice Bohnice. Léčila se tam kvůli pyromanii. V minulosti spáchala několik žhářských útoků, zapalovala například kontejnery. Podle mluvčího policie Jana Daňka se před hospitalizací v léčebně pohybovala často v Holešovicích v Praze 7.
1: 44-letá žena je hubené postavy, má modré oči a středně dlouhé rovné blond vlasy. Naposledy na sobě měla černé krátké kalhoty, bílé tričko s krátkým rukávem a černé tenisky. Celkově by ale neměla být nebezpečná.
0: Případné informace ohledané sdělte na lince 158. Řidičům se asi za hodinu otevře zmodernizovaná a rozšířená odpočívka na dálnici D1 u Vyškova. Má výrazně vyšší kapacitu a oddělená stání pro osobní a nákladní auta. Rekonstrukce začala loni v listopadu a vyšla na 173 milionů korun. Kolik parkovacích míst bude k dispozici, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Celkem je zde nyní tedy k dispozici 86 stání pro osobní vozidla, 76 pro nákladní, 6 pro autobusy a 7 pro karavany. Součástí areálu je také samostatné kontrolní stanoviště Policie České republiky a stání i pro nadrozměrné soupravy.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Od severozápadu ubývá oblačnosti večer většinou až do vyjasnění. Na východě území se ještě ojediněle mohou objevit bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 14.
4: Doprava.
0: Na příjezdu do Prahy po D1 na 7,5 kilometru stojí v levém pruhu auto po defektu. Pohybují se tam lidé, zpomalte a projíždějte velmi opatrně. Na 310. kilometru D1 směrem na Prahu havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku a zasahují tam hasiči. Pozor, v místě nehody hustě prší. A na Pražském okruhu ve směru od D1 regulují vjezdy do tunelů. Před nimi už počítejte s kratším zdržením. To byly zprávy, Mirek Vaňura zůstává s vámi.
5: A to byl a za hodinu zase bude Josef Maršál, který na dvojce dnes, tedy při pondělku, zprávy připravuje. Další pronostika. Dnes máme den povýšení svatého kříže a říká se právě na povýšení svatého kříže, odkud fouká vítr, odtud přijde drahota. No, tak to jsme ještě potřebovali. V každém případě necháme pronostiky stranou a Český hydrometeorologický ústav bude mít opět v našem vysílání své místo. Do té doby mnoho zajímavého a třeba hned po Janu Kalouskovi soutěž.
4: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, a také rychlost svého telefonu. I když není to úplně o rychlosti, musíte se trefit se správnou odpovědí na našem SMS-kovém čísle 702-222-220 do páté správné odpovědi. Ale to dobře víte. Možná ale nevíte, ne. Určitě nevíte, o co dneska hrajeme. Ve hře je balíček od české značky Citronek.com. Jeden z vás, posluchačů dvojky, získá premiérový mořský kolagen Natikol. A k tomu ještě poukázku na 500 korun na nákup na e-shopu. Pokud jste byli v roce 1981, ano, jedna dětmi, co se mi říct, také dětmi, možná jste ji tehdy slyšeli. A jestli ne, můžete si ji poslechnout třeba dneska. Už asi tušíte, že mluvím o pohádce, rozhlasové pohádce. Ještě prozradím, že ji ve zmíněném roce natočil legendární rozhlasový režisér Karel Weinlich a v hlavních rolích uslyšíte Silvu Sekvencovou a Marcela Vašenku. Kdo poslouchal naši nedělní pohádku včera, nejspíš už ví, že je to slavný Andersenův pasáček vepřů. A kdo chce soutěžit, tak ať teď opravdu pozorně poslouchá.
2: Chtěla bych vědět, co se dneska u nás chystá k obědu.
3: Stačí se sklonit takhle? Nad kotlík?
2: Srnčí na smetaně. A co pak si zrovna teď podstrojuje můj císařský tatínek? Holoubátka. Podívejme. A pak samozřejmě nikdy nechce polívku.
4: S dovolením směla bych si čichnout, co zrovna teď svačí dvorní dámy. Pro pána topinky s česnekem. Jako dragouni.
2: Náramná věcička tenhle kotlík.
4: Vyšpekulovaná.
2: Já bych ji asi chtěla.
1: No, tak nevím, jestli tam ten česnek zavoněl, nebo spíš, no zavoněl, určitě zavoněl, ale pojďme od česneku. Ptám se vás, kdo si nechal podstrojovat ty hloubátka? Kdo si v té ukázce, tedy v té pohádce pasáček vepřů, nechal podstrojovat hloubátka? Pište 702-222-220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: A je to tady, budeme odměňovat, kdo získá dárkový balíček od české firmy Citronek.com, kde bude premiérový mořský kolagen Nachtykol a také k tomu ještě dostane poukázku na 500 korun na nákup na e-shopu, se dozvíte, jen co uslyšíte správnou odpověď. Já jsem se vás ptal, kdo si v té pohádce Pasáček vepřů nechal podstrojovat jak holoubátka.
1: Co pak si zrovna teď podstrojuje můj císařský tatínek? Holoubátka. Podívejme.
0: Ano, podívali jsme se, byl to císařský tatínek. Kdo také jiný? Takže věděla to Marie Štěpánová, SMS-kovala a její SMS-ka přišla jako pátá, tedy se správnou odpovědí. Balíček je váš, Marie. Díky, že posloucháte a že soutěžíte. Nedělní pohádku, ze které jsme čerpali, si stejně jako rozhlasové hry nebo četby, můžete poslechnout i vám na webu Dvojky, anebo také v aplikaci Můj rozhlas Pasáček vepřů, už tam na vás čeká.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na Dvojce.

0: Po prázdninové pauze se na cesty znovu vydává naše roadshow Rozhlas jde za vámi. Už tento čtvrtek zamíří do Ivančic a společně s ní třeba Honza Rosák a nebo Ilona Čáková. Chybět nebude zajímavý program, autograbiáda, nebudou chybět soutěže od Prádia. No a právě soutěžní část bude mít opět na starosti moderátor Michal Jagelka, který už je tady. Michale, tak díky,
1: hezké,
0: že jsi
1: odpoledne, já děkuji za milé pozvání. Ahoj Mirku, tak, dobré odpoledne všem posluchačům našeho milovaného českého Rozhlasu Dvojka.
0: Tak, Ivančice, to je pan Menšík, ne?
1: To je pan Menšík, potom také Emil Boček, ano, protože my se sejdeme s posluchači v muzeu RAF Emila Bočka právě v Ivančicích, takže Ivančice, nádherné moravské město s obrovskou historií a samozřejmě i těch osobností odtamtud pochází hodně. Hmm. Mimochodem Honza Rosák, to je také vlastně Moravák, takže ten se moc těší právě do Ivančic.
0: No a Ilona mě řekla, že bydlí na
1: Moravě. Ilona je kousek, ano, ta bydlí někde u Brna, no, co by kamenem dohodil. Potom Aleš Cibulka, ten je trošku ze západu, takže ten tam trošičku nepasuje.
0: No,
1: a já jsem
0: trochu
1: z Prahy, z Libně, to skřípe.
0: Počkej,
1: už úplně, ano.
0: Ty jsi rodák z Prahy.
1: Ano, já jsem z Bulovky.
0: A jdeš na Moravu, jo.
1: A jdu na Moravu, ale pozor, já jsem měl babičku a část rodiny u Znojma na Moravě, takže já jsem také takový světoběžník, Evropan a také trošičku Moravák. Takže já se moc těším. A jak jsi říkal, je to po 25. Rozhlas opět vyráží za svými posluchači. My už vlastně 2,5 roku vyrážíme po České republice a představ si, dneska jsem to počítal, my jsme najeli víc než 10 000 kilometrů. Takže neuvěřitelné číslo. My už jsme byli všude a ty si jistě vzpomeneš, že jsi s námi byl 22. ledna roku 2025. Víš kde?
0: Bylo to na západě.
1: A bylo to na západě,
0: ale
1: ano.
0: Jak se jmenovalo to městečko?
1: Starý...
0: Jak se tam vyrábí to pití?
1: Starý Plzenec.
0: Ano,
1: tak tam se byl ty spolu s tebou. No a tentokrát, jak jsme říkali, Honza Rosák, Ilona Čáková, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, potom samozřejmě Kačka Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová, Jarda Nikl a ten náš malý minitým z Českého rozhlasu. No a tak jako vždycky budeme vlastně šířit slávu téhleté slovutné instituce, budeme trošičku poodhalovat něco z toho zákulisí vysílání a budeme vzpomínat, budeme vyprávět, bude se zpívat a bude to opět moc hezký večer. Takže pokud snad by někdo chtěl za námi ještě vyrazit, tak ať se podívá na stránky rozhlas.cz. Já vím, že je tam ještě několik málo míst volných, takže pokud jste z Ivančic, od Brna, z okolí, tak vás moc rádi uvidíme právě tento čtvrtek 17. v muzeu RAF Emila Bočka v Ivančicích, jak říkám, 25. výjezd projektu Rozhlas jede za vámi. Toto letí.
0: No tak já nevím, na co bych se tě zeptal.
1: Hele, když už mě tu máš, je to vzácná chvíle pro tebe jako pro moderátora, takže využij toho.
0: Ty tam máš soutěžní otázky, tak nám aspoň jednu prozrad.
1: Tak mohu prozradit snad jen to, že jedna se opravdu bude týkat mistra Menšíka, protože když už jsme v Ivančicích, tak jak by to mohlo být? Ta moje soutěž, to je, ty jsi to viděl, je to takový strašně příjemný a zábavný blok ode mě, pro mě, protože vlastně jsem taková mini součást celého toho večera, takže já poslouchám, co tam moderátor Aleš Cibulka předvádí se svými hosty, co tam vypráví náš pan generální ředitel.
0: Ale
1: poslední čtvrtinu přijdu a já jsem, jak oni hezky říkají, takový malý rozhlasový Ježíšek, takže já přináším ta daprádia a různé dárky od Českého rozhlasu. Vždy si připravím několik nezáludných otázek, bývá jich 5 a já vždycky říkám našim posluchačům, nebojte se toho, je to hra, je to legrace a ty otázky jsou spíš takové hravé, takže my spíš si jako zahrajeme, zasmějeme se a potom rozdáme tedy našim věrným posluchačům ta daprádia. No a když tedy se ptáš, tak jedna otázka se bude týkat Vladimíra Menšíka, ale že si to ty. Jedna se bude týkat Honzy Rosáka, jedna Ilony Čákové, jedna Českého rozhlasu, jedna Ivančic, no a máš to. Když budeš jenom trošičku bystrý, tak si vygoogluj něco o Ivančicích a o těch osobnostech a nemůžeš nevyhrát, Mirku, daprádio. Nemůžeš.
0: Jdem na to. 17.9. Ivančice, 19. hodina, Michal Jagelka. Když se najdete předem, tak z něj alespoň jednu otázku.
1: Ne, já už mlčím, já už nic neřeknu, už jsem toho řekl víc než dost, ale pokud budete chtít, tak za námi vyrazte. Těšíme se na vás, milí posluchači, a užijeme si opět společně hezký večer. A teď Ilona, ne?
0: Ilona Čáková. Ona vozí, a to na ní prozradí, lahve vína v kufru.
1: Vážně?
0: No a když ji nedáte to víno, tak ona si otevře svoje.
1: Tak já s ní vyměním víno za Dapradio.
0: Tak výborně, to bude ráda, protože Dapradio Ilona Čáková v autě rozhodně nemá. Seděl jsem tam s ní. Michal Jagelka, děkujeme.
1: Děkuju.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude dirigent a hudebník Felix Slováček mladší. Je mu dnes bližší saxofon, klarinet nebo už definitivně dirigentská taktovka. Co pro něj znamenalo hudebně nastudovat České ledové království a podaří se rozvinout hudební gen Slováčků i ve třetí generaci? Samozřejmě nejen o tom si budu povídat s dirigentem a hudebníkem Felixem Slováčkem mladším.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký nás teď zdraví. Petře, dobré odpoledne.
3: Krásný den.
2: Ano. Ty jsi dnes vybral téma jako...
3: Hadriánův val, ano. To slyšela spousta z nás, dokonce se to občas používá i v běžné řeči v rámci různých příměrů, ale je to taková jako inspirace k velmi zajímavému výletu. Uh-huh. Konkrétně Hadriánův val je kamenné a hliněné hraniční opevnění, taková jako hradba nebo zeď, doplněná o 17 pevností, stavilo to římské vojsko a táhne se to napříč celou severní Anglií, jižně od skotských hranic, od pobřeží severní moře. A má to délku zhruba 117 kilometrů, takže je to nádherný fakt námět jako k cestě. Vede tam národní stezka, která vlastně směřuje od pobřeží k pobřeží přes severní Anglii, takže si můžeš dopřát takový krásný zážitek, že kráčíš historií, kráčíš napříč Anglií a zažiješ si takový ten pocit, že ten dopravní prostředek, kterým jsou naše nohy, tě opravdu přepraví od moře k moři, což je krása.
2: Mm-hmm. Naše děti tam totiž letos byly, tak mě o tom hodně vyprávěli. Proč se to vlastně začalo stavět? To byla hranice?
3: Přesně tak. Začalo se s tím někdy kolem roku 122 a samozřejmě, že císař Hadrián to nestavil osobně, on tam poslal 3 římské legie a zhruba 6 let tam pracovali a sloužilo to k tomu, aby to oddělilo tehdejší obrovskou gigantickou římskou říši od zbytku světa. Zajímavé je, že tam pracovalo 9000 vojáků, 9000 mužů, kteří tam pak zůstávali na místě a hlídali ten Hadriánův val před těmi možnými útočníky zvenku. Někdy kolem roku 410, když skončila římská vláda v Británii, tak samozřejmě Hadriánův val ztratil svůj smysl, ta stavba byla úplně opuštěná, ona chátrala a někdy kolem 17. století teprve, což vezmeš si, to je 1300 let, se tomu začali věnovat nějací vědci a odborníci. A během toho tedy více než tisíciletí samozřejmě lidé používali kamení z toho Hadriánova valu na vlastní stavby a vlastní konstrukce. Takže kdo bydlí jižně od hranic se Skotskem, tak má prostě ve svém domě kousek Hadriánova valu, který patrně měl v rukou nějaký ten voják těch římských legií.
2: Ano.
3: Až od roku 1987 se to nesmí, protože tehdy byly ty zbytky valu, který tam zůstal zařazené na seznam dědictví UNESCO.
2: Ano, tak tady je hezká jedna věc, Hadriánův val, něco, kam v podstatě můžete sami zavítat, pakliže jste se nechali dnes inspirovat Petrem Horkým. Děkujeme.
3: Krásný den a šťastné cesty.

0: Tomáš Mejstřík poslouchá Dvojku, protože musí. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám.
0: Ano, Tomáš má službu Český hydrometeorologický ústav. Já jsem tady říkal pranostiky, které nebudu opakovat raději, nebyly takové přívětivé. Tak jak tedy je a jak bude, Tomáši?
1: Tak v tuhle chvíli si myslím, že počasí na aspoň na půlce našeho území je celkem příjemný a ta lepší půlka je v Čechách, kde je většinou polojasno, na Moravě a ve Slezsku je většinou oblačno nebo skoro zataženo a také se tam ještě místy objevují slabé přehánky. Teploty jsou poměrně příjemné, 18 až 22 stupňů Celsia, v Doksanech dokonce až 23 a vítr nafouká jenom slabý, většinou západní nebo severozápadní.
0: Tak a jak bude v noci?
1: V průběhu noci bude docházet tomu, že začne se od západu vyjasňovat, to znamená, že během noci většinou skoro jasno nebo jasno, zpočátku ještě na krajním východě bude zvětšená oblačnost a doznívání přehánek, ale během noci se také začnou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou poměrně nízko na 11 až 7 stupňů, v údolích může být lokálně až 5 stupňů a vítr zůstane foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
0: A zítra?
1: Během zítřejšího dne to počasí, dá se říct, podle učebnice, bude skoro jasno až polojasno a ráno a dopoledne mohou být ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost, ale počítáme s tím, že by se během dopoledne rozpustili. Zítřejší maximální teploty budou mezi 19 a 24 stupni Celsia. Na horách čekáme teplotu kolem 16 a vítr zůstane jenom slabý, většinou proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Tak máme to podle učebnice, zítra se zase propojíme a budeme si věřit, že to vyjde, tedy ta předpověď. Tomáš Mejstřík, hezké odpoledne, pokud možno s Vojkou. Mějte se, Tomáši.
1: Naslyšenou, krásné odpoledne.

0: Ne.
1: Patrika je tady, ne poprvé dneska.
2: Dobrý den.
1: Ano. Ale už dobré odpoledne, možná dobrý podvečer, o čem bude káva?
2: Budeme si povídat o naší pleti, co s ní máme, nebo měli bychom dělat teď po létě s příchodem podzimu. Mým hostem za chvíli už bude dermatoložka paní doktorka Markéta Majerová. No a tak, abychom dostali do té pleti správné živiny, nejenom ženy, ale i muži. Hmm. Proč bychom třeba se měli zaměřit i na kontrolu pigmentových skvrn? A samozřejmě vitamíny, ty můžeme dodávat i naší pleti, tak které právě na podzim naší pleti udělají dobře.
1: Tak, budeme vypadat dobře všichni, i pánové, když si poslechneme kávu o čtvrté. Patrika Strouhalová, Mirek Vaňura bude v roli posluchače. Já budu zasilovat tedy na dálnici. Tak příjemný poslech.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nové brněnské nádraží se začne stavět nejdříve za 4 roky. V Ostravě na Bazalech vzniklo pietní místo, kde mohou fanoušci uctít Luďka Mikloška. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a teplotní maxima do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdříve na začátku 30. let, uvedla to Správa železnic. Dosud přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady se odhadují na více než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží má vzniknout v místě dnešního Dolního nádraží.
2: Klíčovou roli budou hrát finanční možnosti státního rozpočtu a etapizace přestavby celého brněnského uzlu.
3: Uvedl k plánovanému začátku stavby mluvčí Správy železnice David Kabele. Pro Brno je ale zpoždění problém. Město podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS už počítalo s původním harmonogramem.
4: My skutečně investujeme 100 miliony do té přilehlé infrastruktury a připravujeme.
3: Začala například stavba bulváru, který má spojit nové nádraží s centrem. Město zároveň připravuje navazující tramvajové trasy. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách. Zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Policie by také mohla dočasně uzavírat prodejny, které kratom nabízejí. Státní podnik Diamo dosud neuzavřel smlouvu s firmou, která bude pokračovat ve druhé etapě obnovy území u Hustopečí nad Bečvou. Loni v únoru tam vykolejil vlak převážející vysoce toxický benzen. Původně společnost avizovala, že vítěze oznámí v srpnu. Smlouvu ale zatím neuzavřela. Proč? Vysvětluje její mluvčí Tomáš Indrej.
5: Jeden z účastníků řízení podal v zákonné lhůtě návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. O jeho podání ale neinformoval zadavatele veřejné zakázky, tedy Diamo. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚHOS. Je důležité zdůraznit, že sanační práce v lokalitě se nezastavily.
0: Od zahájení sanačních prací odborná firma na místě odstranila

0: Víc než 174 tun benzenu. Celkové množství, které po havárii uniklo, odborníci odhadují na 200 až 250 tun. Lidé mohou přijít uctít památku Luďka Mikloška na ostravských Bazalech. Pietní místo vzniklo u hlavního vchodu stadionu. O úmrtí fotbalové legendy dnes Baník Ostrava informoval na svém webu. Bývalý brankář a sportovní ředitel klubu zemřel včera ve věku 64 let.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 16.
2: Doprava.
0: Opatrně na 72. kilometru D1 směrem na Prahu, je tam odstaven autobus. V témže směru popojíždí dlouhá kolona kamionů před Brnem, brzdí už na 230. kilometru. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu, pomaleji pouze od 210. kilometru k Rohlence. A na silnici číslo 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem kolabuje doprava. U Cerekvice se jezdí kyvadlově zdržení celkově skoro hodinu. Zprávy končí, po nich Patricie s kávou o čtvrté.
3: Zdravíme vás z dnešního vysílání kávy o čtvrté. No, dnešní káva bude patřit zejména ženám, i když muži také o svoji pleť pečují, tak se zeptáme, co naše pleť po létě potřebuje, když víme, že slaná i chlorovaná voda po košku a slunce ji vysušují. Na co si dát pozor, jak třeba změnit rutinní péči a postupovat, pokud se nám objevily nějaké pigmentové skvrny. A jestli třeba ty krémy s ochranným faktorem už teď máme odložit do skříň v koupelně a nechat je přes zimu spát. Naším hostem je paní doktorka dermatoložka Markéta Majerová. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
3: Vedoucí lékařka korektivní dermatologie Medicom Clinic bude připravena odpovídat na vaše otázky, které můžete už teď odesílat na naši adresu dvojka@rozhlas.cz. No, paní doktorko, já vím, že vy jste se dneska dopoledne vrátila z dovolené, tak by mě zajímalo, jestli jste se během léta dopustila na své pleti nějakých prohřešků. Jestli se přiznáte pár hodin po dovolené.
4: Já se přiznám, že stále bojuju s tím po těch 2-3 hodinách dotírat krém s ochranným faktorem. Tohle je pořád moje slabina. Už jsem si koupila i přípravky ve spreji, že se jenom tak jako rychle přistříknu a tady to potřebuji ještě doladit.
3: Laďte s námi a jsme rádi, že jste naladili v tuhle chvíli v 16 hodin a 6 minut kávu o čtvrté.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Zpráva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A dermatoložkou paní doktorkou Markétou Majerovou. Jak leto ovlivnilo naši pokožku? Jak se na ní podepsalo to, že jsme byli opravdu víc venku? Možná, že jsme trošku zvolnili to životní tempo. Odlehčili jídelníček, bylo hodně teplo. Tak jsme se hodně asi koupali.
3: Já si myslím, že léto je něco, na co se těšíme každý rok a že nás tak celkově harmonizuje. Jediný, co se týče pokožky, tak tady máme to UV záření a ochranu pleti proti sluníčku, protože ta expozice v létě je mnohem významnější a na pleti se to podepisuje tvorbou pigmentací. Můžou se zvýraznit drobné vrásky. Po létě můžeme mít i hrubší texturu pleti. Pokožka může být vysušená. U někoho se objeví i mírné zarudnutí, případně tvorba jemných žilek.
2: No a které vlivy na tu pokožku působí negativně? Když tedy pomineme to záření, tak je tam ještě něco?
3: Myslím si, že teplo jako takový může zhoršit některé kožní diagnózy, které máme v genech, jako je třeba růžovka, určitě klimatizace, chlorovaná voda, také sůl, když se koupeme v moři, pokud ji neosprchujeme a má čas tam působit, může trošku podráždit. A určitě i samotný plavání, koupání, sprchování může trošičku narušit tu kožní bariéru.
2: Já jsem slyšela, že ten, kdo má psoriázu, tedy lupenku, a jede k moři, že pokud to vydrží, měl by na sobě nechat tu sůl i několik dnů. Je to pravda nebo ne? Nebo se to říkávalo dřív?
3: Jo, myslím si, že části lupenkářů opravdu vyhovují ty solné koupele a sluníčko. Je to tak, ale nejde to doporučit plošně. Každá ta pokožka je jiná. Tohle se vlastně doporučuje moře a sluníčko i exematikům, ale není to univerzální recept.
2: Proč ta pleť po létě někdy bývá vysušená?
3: No, my ji máme vysušenou vlastně vždycky trošku. Vidíme to i na předloktích, vidíme to v podstatě i v průběhu toho léta, že potřebujeme nakrémovat nějakým tělovým máslem nebo mlíkem.
2: A je to, nebo mají k tomu víc sklony než muži?
3: Určitě jo, protože ženy mají tenčí pokožku. Chlapská kůže je pevnější a mnohem víc toho vydrží. Co se týče těch fyzikálních vlivů, ať je to zima, mráz, je prostě odolnější.
2: Takže ti nemusí doplňovat hydrataci pokožky?
3: Helejte. Bylo by dobře, aby taky používali UV faktor, bylo by dobře, kdyby se také o pleť starali a používali nějakou hydratační péči, ale máme zkušenost s mužskýma, co máme doma, a je překvapivý, že i když to zanedbávají, tak vlastně mají tu pleť relativně, když se s nima budeme srovnávat, tak dobrou.
2: No a má smysl teď koncem léta změnit tu svoji, řekněme, rutinní péči o pleť, jak ženy, tak i muži?
3: Já si myslím, že co se týče péče o pleť, je významná ta pravidelnost. Takže nějaké šetrné čištění, hydratace a pak konkrétně, co která pleť potřebuje doladit. Ale myslím si, že to je hlavně o té pravidelnosti. Protože pokud bychom nějaké kroky nedělali správně, pleť nám to dá hned vědět. Bude pnout, bude červenat, bude se loupat nebo se opupínkuje. Hnedka signalizuje, tohle se mi nelíbí. Takže mít nějaké rozumné schéma péče o pleť a pravidelně se starat.
2: No, dívala jsem se na taková ta doporučení a přečetla jsem si nepoužívat mýdla a pěnivé gely. Proč? Co je šetrnější náhrada?
3: Já si myslím, že tady zase je řeč o tom vysoušení pokožky a narušení bariéry. Myslím si, že tyhle přípravky jsou určené mladé pokožce, která má sklony k většímu maštění, k pupínkům a patří to do skincare, pro mladé.
2: Mm-hmm. Peeling, máme po něm sáhnout na konci léta?
3: Já bych na konci léta
2: ještě počkala.
3: Netrestala kůži žádnýma drastickýma procedurama a opravdu nejdřív dala do pořádku bariéru a pak případně to, co pokožka dál bude potřebovat, pokud budeme řešit pigmentové skvrny nebo jemné vrásky, tak tomu upravila tu péči. Co si ještě myslím, že hodně odborníků varuje od peelingu pokožky obličeje a trošičku jinak se na to dívá v rámci těla.
2: Mm-hmm. No, na ty pigmentové skvrny už na naší adresu dvojka@rozhlas.cz přicházejí první otázky, takže mm-hmm. samozřejmě, že se o tom také budeme bavit.

0: Lékařka korektivní dermatologie, paní doktorka Markéta Majerová ve vysílání Kávy o čtvrté. Otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz klidně posílejte dál. Hned se na ně podíváme, na ty první z nich, ale vy jste mluvila před písničkou, paní doktorko, o tom, že je dobré teď jako na začátku podzimu, po konci toho léta dát pleť do pořádku, zlepšit tu bariéru. Tak jaké přípravky té pleti udělají teď dobře? Jsme-li v tom věku kolem 50?
1: Mm-hmm. No, my si můžeme představit tu kožní bariéru, kde kožní buňky jsou jako cihly a ta malta jsou kožní lipidy, ceramidy, mastné kyseliny a ty my potřebujeme doplnit, aby z pokožky neunikala voda. Takže to jsou přípravky, které můžeme koupit běžně v lékárně na úpravu kožní bariéry, často je i používají eczematici. Bývají bez parfemace, velmi dobře se tolerujou a jsou přesně určený pro tenhle problém.
0: K té hydrataci, jak jste o tom mluvila, tak jak vlastně správně hydratovat? Tam asi nejde jenom o ten vizuální efekt, tam je i ten zdravotní důvod, ne?
1: Přesně tak.
0: No a tak tedy, jak správně hydratovat a jak pleť udržet hydratovanou, protože samozřejmě ráno na tu naší vyčištěnou pleť je většina z nás používá nějaký pudr nebo make-up, tak vy jste zmiňovala třeba i ty možnosti těch sprejů s tím UV faktorem, pak jsou ty rosící spreje, tak jak jak začít a jestli třeba ten rosící sprej má smysl, nebo jestli je to jenom takový ten pocit osvěžení.
1: Ne, mně přijde, že rosící sprej je perfektní, když jsou venku ty vysoké teploty, 40, že nás jakoby schladí a udělá nám dobře. Ale s tou hydratací takovou, o které se teď bavíme, to nemá co dočinění, protože většinou to bývají nějaké termální vody, které obsahují minerály, kdežto my se teďka bavíme o doplnění těch kožních lipidů v té kožní bariéře, jak jsme si říkali, cihličky malta, takže my potřebujeme trošičku přidat na té maltě. Takže přípravky, které obsahují ceramidy, mastné kyseliny, v lékárně je poznáme, protože je většinou používáme i léčebně u právě pokožky, která má sklon k vysušení a to jsou eczematické pokožky a je to i naše pokožka po létě. Vlastně se pak potýká s podobným problémem.
0: Pomůže té hydrataci i to, že budeme dostatečně pít?
1: Já si myslím, že dostatečná hydratace je prostě důležitá, aby nás nebolela hlava, aby jsme se cítili fit, ale že se to propíše na tu pokožku, až když jde do tuhýho. Já myslím si, že ta hydratace je sice spojená s tou vodou, proto spreje s termální vodou, proto vlastně mít dostatek tekutin. To je prostě všechno skvělý pro to tělo jako takový. Ale v našem případě jsou to prostě ty krémy s dostatečnýma mastnýma funkčníma kyselinama.
0: Jak vznikají ty pigmentové skvrny? Vždycky přes léto?
1: Tak za pigmentaci můžou kožní buňky, které se jmenují melanocyty. A oni reagují na impuls toho sluníčka, UV záření. Vlastně opálení je obraná reakce organismu. Vytvoří se pigment, který chrání jako deštník jádra buněk, aby nedošlo k poškození DNA. Takže ano, za pigmentacema vždycky stojí sluníčko a ta jeho UV složka.
0: No a proč, nebo takhle, kdo k ním má sklony? Já jsem chtěla říct, že většina žen v tom věku nad 50 už má ty pigmentové skvrny.
1: Tak, myslím si, že určitě něco z toho si neseme v genech a dál se tam propisuje ta naše péče o pokožku v rámci ochrany proti sluníčku a dobře jste zmínila, že ženy k tomu můžou mít větší sklon, protože my máme pigmentace solární lentiga, jsou to takový ty hnědý skvrnky, který pozorujeme v obličeji nebo na hřbetech rukou, nazývají se někdy jako jaterní skvrny, i když mají málo kdy co společného s játry. A další forma pigmentace je takzvané melasma a to je vlastně diagnóza nás žen. Jsou to symetrické skvrnky pod očima, na tvářích, na horním rtu a nebo u kořené nosu. A tady opravdu hrajou velkou roli estrogeny, UV záření a i viditelné světlo. Takže vlastně u téhle diagnózy my doplňujeme rozšířit tu péči ještě o tónované přípravky oxidy železa. Takže UV faktor a pigmentovaný z oxidy železa.
0: Posluchačka Naděja vás zdraví a ptá se, prosím, když už mám pigmentové skvrny na obličeji, jakým způsobem je lze odstranit a vznikají i jiným způsobem než slunečním zářením? Tak o tom jste teď
1: to
0: vlastně
1: mluvila. To už jsme si řekli.
0: Mm-hmm. Tak jak je odstranit?
1: Tak část pigmentací z léta odejde přirozeně sama tím, jak se obnovuje kožní povrch, takže povrchová pigmentace zmizí v průběhu podzima zimy. Pigmentace, která je ve střední a hlubší vrstvě, už potřebuje trochu pomoct a na to pro domácí péči rádi používáme přípravky s vitaminem C, kyselinou kojovou, niacinamidem a můžeme přidat pozvolna, nejdříve s lehčí formou přípravky s retinem.
0: Další otázky přivítáme třeba i přes telefonní linky 22 155 25 25.

0: Paní doktorka Markéta Majerová připravená odpovídat na vaše další dotazy k péči o pleť, zejména teď po létě, když jsme se bavili o těch pigmentových skvrnách, tak vy jste tam zmínila ten vitamin C. Jak vůbec pomůže naší pleti krém s obsahem vitamínu C? A je lepší krém anebo olej, paní doktorko?
1: Já si myslím, že většina textur s vitamínem C je buď krém nebo gel. Mm-hmm. Že vlastně mu olejová forma úplně jako nesvědčí, protože tam je důležitý to prostředí, v kterém se nachází, aby nám nezoxidoval. A myslím si, že vitamin C funguje jednak jako antioxidant, že nás chrání proti volným radikálům, může i z lehínka stimulovat nějaký kolagenogenní procesy, prostě novotvorbu kolagenu a i pomáhá odstraňovat jemně, pigmentace. Já tady vlastně chci říct, že i když máme spoustu pomocníků i nových látek, přístrojů, pulzní světlo, laser, tak to není záruka, že odstraníme pigmentaci kompletně. Mm-hmm. Je vždycky dobře tomu předcházet.
0: Dotaz od Hanky, která vás moc zdraví, píše, používám několik let, je mi 50, každý večer na pleť pouze bioarganový olej. Může něco po kožce chybět, anebo v tom mohu pokračovat? Přes den mám samozřejmě denní krém s SPF.
1: Já si myslím, že arganový olej je takovej historický, jako už z historie známý přírodní poklad. Takže pokud vám dělá dobře, používejte ho dál. A s tím, že v denní péči nezapomínáte na tu fotoprotekci, tak si myslím, že to je v pořádku. A zase, kdyby vám něco chybělo, kůže si řekne, poznáte to.
0: Poznáte to hned. No, další dotaz. Dobrý den, koncem ledna jsem utrpěla úraz, mám odřenou tvář pod levým okem, na kořeni nosu mám šití. Dermatolog mě posílal na poúrazovou chirurgii. Mohla by mi paní doktorka poradit, co mohu pro stále ještě červenou tvář udělat a jaký krycí krém používat. Mm-hmm. Od ledna stále červená tvář, paní doktorko. Mm-hmm.
1: Já vím, že to působí překvapivě, ale opravdu pokud byl úraz a poškození kůže hlubší a i třeba větší plocha, tak to probledávání si může vzít opravdu hodně času. Každopádně, každá červená pokožka jednou probledne po úraze. Ty hojivý procesy můžou trvat déle, můžou být pomalejší s věkem, ale určitě probíhají. Co je pro vás důležitý? Chránit proti sluníčku, takže používejte faktor s nějakou pigmentací. I zde by možná stály za to i nějaké ty oxidy železa jako ochrana proti viditelnému světlu. A nebo dáte faktor a přesto nějaký make-up, který vám bude sedět. Vy vlastně potřebujete mít textury, které nebudou tu pokožku, která bude stále ještě citlivá, nějakým způsobem dráždit. A to je důležitý.
0: Když se ještě vrátím na chviličku k těm pigmentovým skvrnám, tak je spousta kosmetických produktů, které slibují, že to zmírní ty projevy, a nebo že dokonce nám mohou zmizet. Tak co vlastně ty kosmetické produkty v sobě mají, co obsahují? Mm-hmm.
1: Teďka je velkou novinkou látka, která se jmenuje tiamidol, blokuje enzym tyrosináza, který se vlastně podílí na výrobě toho pigmentu. Takže přípravky s touto látkou si myslím, že jsou velmi účinné. Další látkou je novou je kyselina tranexamová a ta přináší velkou úlevu u diagnóz právě toho melasmatu. Jak jsem zmiňovala, že to jsou ty symetrické pigmentace, kterým trpí ženy, protože u této diagnózy je i cévní složka, je tam trošku toho zánětu. Takže tady je kyselina tranexamová velmi slibná.
0: Uh-huh. No, řekněte, co na první pohled vlastně dermatologa na naší pokožce zajímá a upoutá jeho pozornost.
1: No, popravdě, když budu mluvit za sebe, tak já vždycky kontroluju znamínka. Musím říct, že první, co upoutá moji pozornost, pokud vidím nějakou výraznější pigmentaci nebo pigmentový znamínko, tak to je to, co, po čem jdu.
0: A teď na konci léta je ten vhodný čas nechat si zkontrolovat znamenka? Nebo máme ještě chvíli počkat? Nebo kdy? Kdy?
1: Já si myslím, že po létě je to dobře, protože pokožka dostala tu největší expozici UV záření z roku a my vlastně máme v živé paměti, jak ta znamínka vypadala a jak se chovala. Nicméně je zapotřebí zkontrolovat cokoliv, co je znepokojivého. Takže když uvidíme nějaký nový pigmentový útvar, určitě je dobře ho nechat zkontrolovat. Další, co si myslím, že by vlastně posluchačům mohlo pomoct, tak vždycky je zapotřebí zbystřit, když uvidíme na kůži projev, který by se dal nazvat něčím jako ošklivé káčátko. Vlastně se nehodí do té rodiny pych, které máme, protože naše evropská pokožka bude mít vždycky nějaké pigmentové skvrnky, bude mít různé intradermální névy, to jsou takový ty névy, pyhy, co dělají bambulky, bude mít i pigmentové névy klasické a jsou si vlastně podobný, mají podobnej oválnej nebo okrouhlej tvar, jsou i podobně zbarvené, většinou ta pigmentace je jednolitá, ale pokud bude mít nějaká piha, trošku jiný nepravidelný okraj, bude mít různorodou tu pigmentaci, nebo bude celkově taková jakoby nepravidelná, prostě bude vypadat jinak než zbytek pych, co máme na kůži, tak to je důvod zastavit se u dermatologa i hned.
0: Děkuju. Další otázky, které přicházejí na adresu, si necháme po písničce a můžeme k ním přidat i vaše telefonáty 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
4: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
4: 666. Úžasné, pane doktore.
5: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
6: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
6: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: A my jsme taky zpátky spolu s paní doktorkou Markétou Majerovou. Už posloucháme prvního volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Chtěla bych se zeptat paní doktorky, prosím vás, já jsem, když měla melanom, na sluníčko vůbec nechodím a stalo se mi to, ovšem je to na břiše, úplně mám takový výšev pigmentových vrn a pod prsy se mi dělají takový, tři mám pod jedním velké, hodně tmavé a nepatrně jako vystupující na povrch, je se to dá nahmátnout, mám tyhle ty velké skvrny. Koupila jsem si na to Eucerin, myslíte, že to pomůže, nebo jsou to vůbec pigmentové skvrny, když břicho a to nikdy neodhaluju a nechodím jenom na obličeje, tam je nemám.
0: Děkuju za telefonát naslyšenou.
2: To, co popisujete, se domnívám, že budou takzvané seberoické veruky. Když to přeložím do češtiny, říká se tomu stařecké bradavice, což taky nezní bůh ví jak. A je to takový typ bradaviček, kdy se nám zmnoží ta rohová vrstva kůže. Takže někdy můžou trošku svědit, můžou se drolit, můžou mít i takovou hnědou, někdy i načernalou barvu. Je to v podstatě kosmetický problém. Nikdy, když je to tato diagnóza, tak nás to nijak neohrožuje na zdraví, jenom to není příjemný, že to na pokožce máme. Bohužel tu seborojickou veruku nedokáže odstranit sérum od Eucerinu. To obsahuje tu účinnou látku tiamidol a pokud by šlo o pigmentovou skvrnu, opravdu pigmentovou, tak tam by jsme byli v naději, že ji zmírníme a nebo i odstraníme. Ale tato seborojická veruka se musí odstranit mechanicky. Takže jednak laserem nebo chirurgicky lžičkou.
0: Mm-hmm. No, tak necháme na posluchačce, jakou variantu případně by zvolila. Další telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko, omlouvám se. Pravděpodobně mám velmi podobný dotaz. Vytváří se mi hlavně na zádech takový bílý skvrny, který jsem asi hříšná, ale když je horkou vodou myji, tak je pak lehce seškrabuji normálně rukou. Je to, pravděpodobně jsou to taky ty stařecký skvrny, protože je mi 92 let, ale vytvářejí se mi už hodně dlouho. Mm-hmm. Tak jestli je to
0: Děkujeme.
3: Ten samý případ. Děkuji.
0: Mm-hmm. Také děkujeme. Děkujeme.
2: Já vás zdravím. Blahopřeju k takovému věku a zníte hrozně pozitivně a čiperně. Ta seborojická veruka může být i v barvě pokožky a opravdu je to to, že to může jít i se škrábnout. Tady by se možná hodila v péči o pokožku nějaká lufa. Je to taková jakoby drsnější houba, nebo možná jemně pemzičkou a po koupeli to zkusit lehce takhle mechanicky opílingovat, odrbat.
0: Lehce a jemně jsou to podstatná
2: přesně
0: slova.
2: Tak, přesně tak.
0: Telefonický dotaz další, dobrý den.
4: Haló?
0: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Já bych prosím vás měla dotaz, já nejsem taky žádná mladice, ale dost jako jsem sportovala, sportuju, dost jako se pohybuju na sluníčku. Až poslední teda teďka léto se mi objevujou takový, jako co říkají, ztráta pigmentu, takový nestejný mapy. Já jsem slyšela, že se s tím nedá nic dělat, ale mě to hrozně jako znervozňuje, protože to mám na obličeji kolem, jenom kolem rtů, jako vy to, dá se teda na ten obličej něco použít?
2: No, z toho, co popisujete, tak si myslím, že mluvíte o diagnóze vitylíka. Je to ložiskovitá ztráta pigmentu, protože melanocyty, které vytváří pigment, v téhle oblasti nepracují. Většinou jde o imunitní záležitost, která se odehrává v kůži, že vlastně protilátkama ty melanocyty oslabíme. Bohužel ta léčba je doposud stále jako obtížná a komplikovaná. Vlastně se mi nechce říct, že jsme na to krátký, ale je to tak.
0: Děkuji i za tohle odpověď. Další otázky si přečteme z naší adresy dvojka@rozhlas.cz, případně vám zvedneme telefon, ale až po kvínech.
5: Káva o čtvrté.
6: Vaše každodenní inspirace.
5: Dnes s Patricí.

0: Posluchačka Hanka se ptá, paní doktorky, a teď budu citovat, paní doktorko, měla jsem bazaliom v obličeji odstraněn do zdravé tkáně. Mám chránit pleť krémem a na to dávat ještě sérum s UV filtrem? Zdá se mi, že pleť by to zbytečně zatěžovalo. A co mám používat hlavně na podzim a v zimě?
1: Mm-hmm. Tak je dobře, že byl bazaliom odstraněn do zdravé tkáně. To je vždycky zapotřebí. Jenom pro posluchače chci upozornit, že to je kožní nádorek, který je zapotřebí chirurgicky odstranit, ale nemetastázuje, takže jeho prognóza je víc než dobrá. Nijak nás neohrožuje na životě. Co se týče ochrany proti sluníčku, ta je u vás velmi důležitá a vy použijte buď krém, já bych řekla i krém, protože séra mají tendence vysušovat. Takže krém s dostatečným UV faktorem, takže 50+. Tak a tady bych rozlišila dvě věci. My se chráníme v létě jednak proti spálení a za to může většinou UVB. A UVA záření umí prostupovat i mraky, takže proti němu se musíme chránit i na podzim a v zimě, pokud trávíme čas venku, sportujeme nebo jedeme na hory. Takže vy pokračujte v dostatečné péči proti sluníčku i během podzima a zimy, pokud budete trávit čas venku. Pokud budou dny v plískanici a vy budete doma, není to zapotřebí, ale jinak v dostatečné fotoprotekci pokračujte dál.
0: Jakou schopnost regenerace má vlastně stárnoucí pleť? Proč třeba po tom letě vypadá jako trošku ještě víc starší?
1: Já si myslím, že se nám do kůže propisuje nejenom ta poslední dovolená, ale celá ta fotohistorie, sluneční historie naší pokožky, protože to už jste slyšeli asi mockrát, že pokožka má paměť a všechny expozice UV zářením se načítají. A v určitou chvíli může ta pokožka už být unavenější, upotřebovaná a ty změny se nám na kůži objeví výrazněji. Myslím si, že i hned po létě tam bude hrát roli to vysušení, který dokážeme zahydratovat, zreparovat. Umíme si i částečně pogumovat ty pigmentové skvrny, zjemnit pokožku, pokud je hrubší po létě. Ale samozřejmě to fotostárnutí se odrazí na pokožce tak, jak jsme se o ní starali.
0: Poprosím vás, vezměte si, paní doktorko, sluchátka, máme ještě telefonický dotaz. Dobrý den.
2: Dobrý den, moc zdravím a mám jeden dotaz na paní doktorku. Já začala mít potíže, nakonec zjistili, že vitiligo a brala jsem tak od těch 45 do 75, jak je ten přípravek z lékárny Biosalen se zinkem. Chci se zeptat, dopadlo to dobře? Měla jsem oči jako brýlovec kolem. Mám pleť úplně teď čistou. Můžete mi říct, paní doktorko, jak působí právě ten zinek, hlavně s tím selenem, že mi to tak pomohlo?
0: Děkujeme za dotaz. Mm-hmm.
1: Zinek obecně klidní pokožku, takže vlastně přípravky na podráždění, ať jde o miminka nebo nějaký opruzeninky, tak se většinou řeší zinkovejma pastama. Potom jsme se už i bavili o tom, že oxidy zinku pomáhají odslonit viditelné světlo, takže se u některých diagnóz doporučují, aby ještě doplnili tu fotoprotekci, kterou máme proti UVA a UVB záření. Jinak si myslím, že tam ten zinek jinou roli nehraje. Určitě to není léčba vitiliga obecně, ale spíš jakoby doprovodná a podpůrná léčba.
0: Ptá se posluchačka Anna, jestli to dělá dobře. Ráno používá na pleť vitamin C, večer střídá retinol a peelingový toner, to obden, a následně hydratační krém.
1: Mm-hmm. Tak, myslím si, že je tohle hodně úderná terapie, že vitamin C ráno není špatná volba, protože chrání pokožku proti volným radikálům. Určitě to doplňujete i ochranou proti sluníčku. Myslím si, že to střídání retinolu s tím peelingovým tonikem záleží, v jaké koncentraci ty látky máte. Jak je koncentrovaný retinol a co peelingové tonikum obsahuje a v jaké koncentraci. Pokud je to mírné a šetrné k pokožce a vaše pleť proti tomu neprotestuje, můžete pokračovat dál, ale jak jsem řekla v úvodu, myslím si, že je toho hodně.
0: Já jsem se dívala, paní doktorko, že teď je přístup well aging, tedy stárnout s grácií, velkým trendem namísto toho anti-agingu. To znamená, že vrásky jsou žádané?
1: Vrásky jsou žádané, ale jak kde? Myslím si, že že jinak působí přísná vráska na kořeni nosu, která mění vlastně výraz v obličeji a dělá nás tak trošku jako
0: přísnou,
1: přesně tak. A něco jiného způsobují vějířky okolo očí, které jsou vlastně nositelkama, já nevím, pozitivních emocí. Domnívám se, že není vráska jako vráska.
0: Tak děkuju i za tuhle odpověď. A pokud máme pár vrásek kolem očí, tak to znamená, že se umíme životem prosmát a to je dobře. Děkuju moc. Naším dnešním hostem ve vysílání Kávy o čtvrté byla vedoucí lékařka korektivní dermatologie Medicom Clinic, paní doktorka Markéta Majerová. Tak moc děkuju za rozhovor a nashledanou.
1: Nashledanou. Bylo mi potěšením.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění a armáda vyčistí kontaminovou oblast na Šumavě, oznámil to premiér Babiš. Zítra bude skoro jasno až polojasno, dopoledne místem mlhy nebo nízká oblačnost a nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Žalobci by se třeba měli podle vlády odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu anebo i týrání zvířat. Dál by také měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy anebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
5: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
4: Ministr má z požadavky seznámit státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dříve navrhoval, aby zakázku za 192 milionů korun dostala soukromá firma Dekonta. Kabinet ale bod kvůli neschodám přerušil. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace by měla skončit v červnu 2028. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, řekl její ředitel Aleš Čermák.
6: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
4: Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může i nadále přijímat k pobytům nové klienty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně zrušila zákaz vydaný minulý týden. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění norovirovou infekcí. Od 9. září se už ale neobjevil žádný nový případ a pro provoz lázeňského domu teď postačí jen zvýšená hygienická opatření.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude skoro jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty 19.

0: 14 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem na Prahu vázne provoz od 226. kilometru, úsek ke stému 90. pojedete osobním autem skoro hodinu. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem kolabuje doprava, první kolona před Litomyšlí a druhá pak před omezením u Cerekvice zdržení celkově skoro hodinu. A na jižní spojce v Praze popojíždějí kolony od Spořilovské až ke sjezdu na Zahradní Město, kde v pravém pruhu překáží kamion. To byly zprávy, po nich Tereza a Honza.
2: Krásné odpoledne ze studia Dvojky Českého rozhlasu. Zdraví vás Jan Kovařík
3: a Tereza Stýblová. Dobrý den. Máme pro vás další příběhy z kalendáře, tedy vyprávění, které souvisí s dnešním datem 14. zářím.
2: Přiblížíme vám dnes život jedné zajímavé osobnosti a spolu s ní procestujeme svět od západu na východ a zase zpátky.
3: Dnešní první nápovědou je tanečnice, když ona sama toto oslovení vůbec neměla ráda.
2: Druhou indicií je Jesenin, bouřlivácký, ale také lyrický ruský básník.
3: A třetí nápověda je smutná. Smrt v autě. Víc už v tuto chvíli neprozradíme a kdo tápe, dočká se rozluštění tajenky hned po písničce.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Mám prostě

0: Žena, která dnes bude předmětem našeho zájmu v příbězích z kalendáře, je světově proslulá americká tanečnice Isadora Duncanová.
1: Mohli jste ji v našem úvodním kvízu poznat podle toho, že jejím manželem byl ruský básník Sergej Jesenin. Jejich bouřlivý vztah bude rozhodně jednou z kapitol našeho dnešního vyprávění.
0: Stejně jako nemůžeme a nechceme vynechat ani osudnou automobilovou nehodu, při které Isadora 14. září roku 1927 zemřela.
1: Začneme ale pěkně po pořádku, tedy narozením. Isadora Duncanová přišla na svět v květnu roku 1877 v San Francisku.
0: Tomu, že by její život byl jakkoliv výjimečný, zprvu nic nenasvědčovalo. Spíš naopak. Spolu s dalšími třemi staršími sourozenci vyrůstala ve velmi nuzných poměrech.
1: Když jí byly 3 roky, matka se s otcem rozvedla, což bylo v tehdejší americké společnosti hodně pobuřující a také stigmatizující.
0: Otec po rozvodu rodinu opustil a matka se s dětmi usídlila na opačné straně Sanfranciského zálivu v Oaklandu.
1: Živila se jako učitelka hry na klavír a neustále lamentovala, jaký byl její muž darebák.
0: Malá Isadora si proto mohla jen nechat zdát o guvernantkách, které doprovázely její spolužačky do školy. Na něco takového v její rodině vůbec nebyly peníze.
1: Před neveselou životní realitou Isadora často utíkala na dlouhé procházky k moři, které ji přitahovalo svou nespoutanou energií. Celé hodiny dokázala pozorovat bouřlivé vlny a v jejich rytmu na pobřeží tančila. Jen tak sama pro sebe.
0: Když jí bylo 14 let, začala dávat hodiny moderního tance. Jak později přiznala v jednom z rozhovorů, k tanci ji přivedla bída. Esteticky zvládnutý pohyb ovšem milovala a tak se zdá, že pro ni tato stránka chudoby byla vlastně příjemná.
1: A právě o tanečním stylu Isadory Duncanové budeme v příbězích mluvit už za malou chvíli.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře jsou dnes o významné tanečnici Isadoře Duncanové, která zemřela 14. září roku 1927. Svět ji tehdy oplakával jako ikonu moderního tance. V čem vlastně spočívala její výjimečnost a originalita?
1: Pokusíme se to alespoň stručně vysvětlit. Základy jejího stylu lze hledat ve starověkém Řecku, kterým se hodně inspirovala, a určitě také v její originální osobnosti odmítající jakékoliv konvence.
0: Projevovala fyzickou nespoutanost, proto odhodila tehdy obvyklý korzet i baletní střevíčky a rozhodla se tančit bosa s rozpuštěnými vlasy, oděna jen do řecké tuniky.
1: Odmítala se podřizovat předepsaným figurám baletní průpravy. Využívala své tělo jako nástroj ke svobodnému vyjádření emocí.
0: Ač takový styl Amerika tehdy neznala, Isadora byla o svém pojetí tance bytostně přesvědčená a hledala cestu, jak se prosadit.
1: Vyžebrala si tedy od matky poslední ušetřené peníze a vyrazila za štěstím do Chicaga.
0: Ani tam se jí ale zprvu nedařilo. Vystupovala v tehdy oblíbených music hallech, kde tančila v oblacích cigaretového dýmu a nevábném odéru piva a potu. Obnažovala nejen své tělo, ale i duši, zatímco obecenstvo si přálo, aby už uvolnila místo dalšímu číslu v programu.
1: Většinová společnost zkrátka považovala její taneční kreace za zvrhlé a zavrženíhodné umění. Ovšem avantgardní umělci z ní byli naopak nadšení.
0: A tak Isadora objevila svět bohémů, ve kterém našla pochopení a oporu. Postupně se vytvořila vlastní osobitý styl, který čerpal i z úzkého spojení s přírodou.
1: V podstatě světu objevila formu tance, která je otevřená přirozenosti a nedokonalosti. Prima balerin se rodí opravdu málo, ovšem skoro každé děvče rádo tancuje.
0: Isadora Duncanová neměla ideální postavu pro balet a podobně obyčejným dívkám a ženám ukázala cestu, na které se i oni mohou vyjádřit tancem a najít v nespoutaném pohybu radost a uspokojení.

0: 14. září roku 1927 zemřela Isadora Duncanová, žena, která byla jednou z průkopnic moderního tance.
1: Na přelomu 19. a 20. století byla její rodná Amerika ještě příliš puritánská a moderní tanec zbavený baletních konvencí zavrhovala.
0: Isadora se proto vypravila do Evropy, kde se rychle stala hvězdou. Kromě angličtiny ovládala francouzštinu i němčinu, takže mohla pohodlně pracovat prakticky po celém starém kontinentu.
1: V roce 1902 ji mohli spatřit i milovníci tance v Čechách. Absolvovala tehdy sérii vystoupení ve Františkových a Mariánských lázních a také v Karlových Varech.
0: Od roku 1904 se hrdinka dnešních příběhů z kalendáře soustavně věnovala výuce dětí. Založila několik různých škol moderního tance, vždycky na nich ale finančně prodělala.
1: Třeba v Berlíně otevřela školu pro nemajetné děti, které ji mohly navštěvovat zdarma. Nenašla však mecenáše, který by její provoz financoval.
0: Praktická stránka života Isadoře Duncanové jaksi protékala mezi prsty. Byla si toho ovšem dobře vědomá.
1: Nikdy jsem neměla kontrolu nad svým životem. Právě nedostatek kontroly mě přiměl vytvořit moderní tanec, přiznávala v pozdějším věku.
0: Nekonvenční, řekněme, byl i její přístup k partnerským vztahům. Od dětství byla rozhodnutá, že se nikdy nevdá. S anglickým jevištním výtvarníkem Gordonem Craigem měla dceru. Ovšem, když na ní partner začal naléhat, aby kvůli péči o dítě omezila své taneční aktivity, bez váhání tatínka své dcery opustila.
1: Otcem jejího druhého dítěte byl syn bohatého amerického průmyslníka Paris Singer.
0: Počkej, ten Singer přes šicí stroje?
1: No, přesně tak. Plnil jí každé přání, ovšem ani to ji ke svatbě nepřimělo.
0: Isadora Duncanová si zkrátka razila svou vlastní cestu a dařilo se jí. Osud jí ovšem dal do vínku i velké životní tragédie, kterým se vyhnout nedokázal.

0: 14. září roku 1927 zemřela známá americká tanečnice, manželka ruského básníka Sergeje Jesenina Isadora Duncanová. Průkopnice moderního tance. Už jsme to dnes zmínili a také jsme se dotkli začátku jejího tancování, kdy do rytmu bouřlivých vln tančila na pobřeží jako malá holčička a rozhodla se potom tanci věnovat. Amerika v té době ale na její styl tance ještě nebyla připravená a tak se Isadora vydala do Evropy. Tehdy jsme ji na začátku 20. století mohli vidět i v Čechách. Vystoupila například v Karlových Varech anebo v Mariánských Lázních.
1: Pokud nás posloucháte pozorně, uvědomujete si, že Isadora Duncanová byla dvojnásobnou matkou. V další části příběhu z kalendáře ovšem zmíníme jednu osudovou tragédii, která způsobila, že své děti přežila. Vypravíme se s ní do říše, kde zítra už znamená včera, tedy do Sovětského svazu, kam se pokusila importovat své umění taktéž. Zde dokonce porušila celoživotní přesvědčení a poprvé se vdala za básníka Jesenina. A nemůžeme se vyhnout ani tragické projížďce Bugatkou na francouzské riviéře. Tam se život Isadory Duncanové uzavřel.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
5: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
6: Každý den po 17. hodině
5: na dvojce.

0: Životní osudy Isadory Duncanové, významné tanečnice, jsou dnes náplní příběhu z kalendáře na dvojce.
1: Zatím jsme poměrně dost mluvili o tom, jak se jí dařilo. Pravdou je ale také to, že fatální neštěstí ji provázela celý život. A jedna taková událost ji přinesla snad to nejhorší, co může ženu potkat.
0: V dubnu roku 1913 měla zvláštní zážitek. Tančila na Chopinu v pohřební pochod a dostala se téměř do tranzu. Se zavřenýma očima podávala nevšední výkon, který publikum úplně fascinoval, ale i trochu děsil.
1: Po skončení tohoto vystoupení přiznala, že v duchu viděla, jak její dvě děti ohrožuje zlo.
0: Velmi brzy se ukázalo, že to byla pravdivá předtucha.
1: Jen o pár dní později se totiž vypravili její dcera a syn v doprovodu chůvy na výlet. Jeli autem s řidičem.
0: A když auto na jednom místě poblíž řeky vyjíždělo do kopce, motor vysadil. Řidič vystoupil, aby ho opravil.
1: Bohužel ovšem zapomněl zatáhnout ruční brzdu. A když motor znovu naskočil, auto se rozjelo a sjelo do řeky.
0: Při tomto neštěstí se utopila chůva a dcera i syn Isadory Duncanové.
1: Osud jí nedopřál, aby dovedla své potomky k dospělosti. Měla ještě třetí dítě, které ovšem zemřelo při porodu.
0: Snad o to více se potom věnovala výuce dětí, které měly zájem o tanec. Šest svých žákyň dokonce adoptovala.
1: Přijali její příjmení a pak pod značkou Duncan šířili osobitý styl zakladatelky.
0: Vizuální záznamová technika byla tehdy ještě v plenkách, a tak se taneční styl Isadory Duncanové zachoval do současnosti hlavně díky jejím pokračovatelkám.
1: V Čechách k ním patřili Jarmila Jeřábková a Jarmila Krešlová.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: příbězích z kalendáře se dnes zaměřujeme na bouřlivý život Isadory Duncanové, významné moderní tanečnice.
1: A nemůžeme samozřejmě vynechat její sovětskou anabázi. Když se moci v Rusku chopili komunisté, mimo jiné vyhlásili, že divadlo a umění patří všem.
0: Chtěli demonstrovat, jakou velkorysou péči lidem nabízejí, a tak pozvali Isadoru Duncanovou do Moskvy.
1: Plná ideálu a nadšení, současně však v naivní důvěře se svěřeného úkolu naše hrdinka ujala.
0: Dostala k dispozici luxusní vilu, kterou předtím zabavili jedné prima balerině, a v ní vzdělávala 20 žaček. Brzy se ale ukázalo, že komunistická vláda nemá na provoz školy peníze, takže z velkolepého snu o lidovém učilišti moderního tance potichu sešlo.
1: Díky cestě do Ruska ale Isadora potkala muže svého života. Byl jím lyrický básník Sergej Jesenin. Jí bylo 45, jemu 27.
0: A byl to vztah bouřlivý a provokativní nejen velkým věkovým rozdílem, ale i svou proměnlivou dynamikou.
1: Mladý básník od stárnoucí ženy opakovaně utíkal a ona ho pak hledala po různých putikách.
0: Jindy zmizel na několik dní a když se vrátil, bez milostí ji nafackoval, aby ji v zápětí zahrnoval něžnostmi.
1: Jesenin byl fascinován jejím tancem, bez skrupulí však dokázal ponižovat slovy o jejím stárnoucím těle.
0: Vztah nestmelilo ani turné po Spojených státech, kde Jeseninovi verše nikdo neznal. Isadora dokonce porušila své celoživotní předsevzetí a za Sergeje se provdala, ale nebylo to nic platné.
1: Po návratu do Ruska se jejich divoké manželství rozpadlo definitivně. Jesenin odjel na Kavkaz, kde se znovu oženil a s rozvodem si hlavu nelámal.
0: Dřív, než z toho mohly být nějaké úřední patálie, zemřel ve svých 30 letech. A nikdy se už asi nevyjasní, jestli v prosinci roku 1925 spáchal sebevraždu nebo mu někdo pomohl.

0: Izadora Duncanová, hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, je výraznou osobností v historii tance. Byla jednou z průkopnic jeho moderní podoby.
1: Zatímco v rodné Americe pochopení nenašla, Evropa se jí klanila. Vypráví se, že po jednom vystoupení v Mnichově ji tamní obdivovatelé poctili tak, že z jejího kočáru vypřáhli koně a sami ho táhli ulicemi města.
0: Poznala ale i odvrácenou stranu života. Přišla o všechny své děti a nevydařilo se ani její jediné manželství s ruským básníkem Sergejem Jeseninem.
1: V roce 1924 přestala ruská vláda financovat její taneční školu v Moskvě, takže světoznámá tanečnice musela z Ruska odjet a v západní Evropě znovu hledat obživu.
0: Poslední rok svého života strávila ve Francii, kde se opět obklopovala mladšími muži a vztah s jedním z nich se jí stal osudovým.
1: Byl to pohledný, mužný Ital jménem Falchetti. Pracoval pro automobilovou firmu Bugatti.
0: V září roku 1927 spolu pobývali v jeho francouzském městě Nice a jednoho dne se rozhodli, že vyrazí na projížďku autem.
1: Urazili sotva pár metrů, když se stala těžko uvěřitelná věc. Dlouhý šál, který měla Izadora kolem krku, se zachytil do paprsků zadního kola otevřeného vozu a prudkým trhnutím jí zlomil vaz.
0: Byla na místě mrtvá. Stalo se to 14. září roku 1927.
1: Osud k ní byl dost možná krutý, ale v jistém slova smyslu i milosrdný. Když zemřela, bylo jí právě 50 let, takže nestihla zestárnout.
0: Kdo ví, jak by se směřovala s tím, že její tělo už nezvládne všechny taneční krátce, které by jí přicházely na mysl.
1: Smrtí Izadory Duncanové však neskončilo její úsilí o novou podobu tance. Desítky a později stovky a tisíce pokračovatelů převzali její pomyslnou pochodeň a dodnes její styl udržují a dál rozvíjejí.
0: Ostatně i v Praze se jedna taneční škola jmenuje Duncan Center.

0: příbězích z kalendáře jsme si dnes díky scénáři Jana Hergeta mohli vyprávět o Isadoře Duncanové, o ženě, která vtiskla svůj osobitý styl modernímu tanci.
1: Odmítala dosavadní konvence baletu a byla stělesněním svobody, rebelie a sebevědomí.
0: Ale upřímně, když jsme tady o ní necelou hodinu mluvili jako o tanečnici, vlastně jsme udělali chybu. A kdyby nás slyšela, zřejmě by nebyla dvakrát nadšená. Jednou totiž prohlásila.
1: Nenávidím tancování. Vyjadřuji krásu. Tělo používám jako médium, stejně jako spisovatel používá slova. Nemluvte o mně jako o tanečnici.
0: Pro Isadoru Duncanovou byl totiž tanec něco víc. Byl to celý její život. Tak nevím, snad vizuální umělkyně Isadora Duncanová?
1: Ano, kreativní umělkyně života, tak bychom to mohli nazvat.
0: Pokud zvládáte tanec v jejím stylu, smekáme před vámi v obdivném úklonu a jinak doporučujeme udělat to, co jsem tady, když nesvítila červená, řekl já. Zkusím najít nějakou nejstarší filmovou nahrávku.
1: A zkusíš si podle ní zatancovat?
0: No to ne, já tančím jenom v sebeobraně, ale chtěl bych se podívat, jak to v jejím podání vypadalo.
1: Tak to udělejte třeba i jako Honza a klidně si i zatancujte. Nestyďte se. Mějte se krásně, děkujeme za vaši dnešní přízeň.
0: A brzy se těšíme tady na dvojice zase naslyšenou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude potápěč, dobrodruh a filmový producent Steve Lichták, na které podmořské setkání se žralokem nemůže zapomenout. Dokáže napínavý filmový thriller zachránit více zvířat než tradiční vědecký dokument? A proč asijská polévka představuje pro žraločí populaci vážnější hrozbu než průmyslový rybolov?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: 7 držitelů klíčů otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále, kde jsou uloženy korunovační klenoty, a vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Zítra bude skoro jasno až polojasno, dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, teplotní maxima do 24 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. 7 zástupců států, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci a pak od 19. do 28. září taky veřejnost. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé starší 21 let místo současných 18. Takzvaný lex kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech anebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově také obce, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.
4: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
3: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová anebo hospodářská komora. Ukrajina a Rusko souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu, uvedl to americký prezident Donald Trump. Podle něj tyto útoky a nikoliv konflikt s Íránem vedly k nárůstu globálních cen nafty. Jemenští povstalci Husijové hlásí zásah letecké základny v Saúdské Arábii. Podle nich jde o odvetu za nedávné saúdské letecké údery v Jemenu. Riad to zatím nepotvrdil. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy. Severomořská ropa Brent se dnes vrátila nad úroveň $107 za barel.
5: Husijové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. Íránem podporovaní Husijové bojují proti mezinárodně uznané jemenské vládě, která má podporu Saudů. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
3: Na 34. kilometru D11, a to v obou směrech, vyšetřují nehody v omezení. Blokovány jsou levé pruhy a tvoří se kolony na 10 až 15 minut. Na D1 směrem na Prahu stále popojíždí nesouvislá kolona kamionů od 222. kilometru k omezení na STEM 96. Levý pruh jede rychleji. A na začátku k Belské směrem do Hloubětína se srazilo nákladní auto s dodávkou. I tady počítejte se zdržením. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: A teď už tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství v premiérové řadě. Nacistická princezna, která tolik milovala svého tatínka. Tatínek, masový vrah, který chtěl Evropu osídlit nadřazenou árijskou rasou. A český vězeň, jemuž výtvarný talent zachránil život. To jsou hlavní protagonisté našeho příběhu. Příběhu o experimentální plantáži. O výzkumech s pečlivě opatrovanými rostlinami a plodinami a o lidech, kteří směli žít pouze do chvíle, dokud mohli otročit. Otročit ve jménu květin a ve jménu Třetí říše.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
2: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
3: Deníček Gudrun Himmlerové aneb zahrada v sousedství pekla. Kamenná brána a cesta lemovaná živým habrovým plotem. Osamělá borovice. A kolem rozlehlá zelená pláň. Vidím zrazivlé rámy někdejší skleníku. Svého času tu kvetly květiny. Nad ním létali včely a čmeláci. Vědci tu zkoumali, mimo jiné, možnosti pěstování léčivých rostlin. Tedy i možnosti alternativní farmacie, alternativní medicíny. Na plantáži dřeli stovky otroků. 12 i více hodin denně. Dřeli na plantáži, které se oficiálně říkalo Byrinková zahrada. Rozkládala se v těsném sousedství pekla. Pekla zvaného Dachau. Byl červenec 31. roku, když se tu objevila teprve 12-letá dívenka. Jmenovala se Gudrun. Blond vlasy, modré oči a růžový nos, napsala její přešťastná matka na první stránku dceřina dětského deníku. Už jako dítě se prý chovala jako vzorná árijka. Její blízké okolí přezdívalo nacistická princezna. Toho červencového dne, 41. roku, byla dívenka v Dachau nadšená. Obdivovala pestré květy, skleníky s nejrozmanitějšími rostlinami a plodinami. Ještě plná šťastné nálady si do svého deníčku zapsala.
4: Papi nás přivezl do jednoho velmi, velmi rozlehlého místa. Bylo tam ale nádherně. Viděli jsme i bylinkovou zahradu, hrušně, jabloně. Prohlédli jsme si i všechny obrazy, které tu vězni namalovali. Nádhera. A potom jsme měli velmi dobrý oběd.
3: Malá Gudrun, příjmením Himmlerová, dcera druhého muže Třetí říše Reichsführera Heinricha Himmlera, jemu říkala papi, prožila tedy v Dachau, 16 kilometrů od Mnichova, den plný radosti. Den plný radosti v těsném sousedství koncentračního tábora, v němž měl do roku 1945 zahynout, včetně táboru pobočných, 70 tisíc vězňů. Svědkem červencové návštěvy byl také jeden z malířů vězňů, jejichž práci malá Gudrun tak nadšeně oceňovala. Pocházel z Čech. I on si psal deník. Ten však musel tajit a schovávat na nejrůznějších místech. V případě prozrazení mu šlo o život. Tehdy v červenci 41. roku rovněž i on zaznamenal své pocity. Byly ale úplně jiné než pocity malé Gudrun Himmlerové.
5: Přijelo přepichové auto a v něm frau Himmler, její dcera, žába jako vyžle v bílých šatičkách a s copánky na hubeném krku. Pak největší nacistický žijící básník Hans Jost, týž, který se proslavil svým výrokem o kultuře a revolveru. A nakonec nezbytný průvodce SS Obergruppenführer a generál zbraní SS Oswald Pohl, inspektor německých koncentráků. Bohorovná prohlídka plantáží nad zády skloněných a pracujících politických vězňů všech evropských národností. Prohlídka, jakou konávali králové a princezny, ovšem bez té pohádkové dobromyslnosti. Bezduchý obličej dámy v černých šatech, i tuto zavánělo gestapem, jsme tehdy pozorovali kradmo na záhonech, v magazínech, ve sklenicích. Žába zřejmě považovala vězně za část rodinného majetku a milost paní snad ani za to ne.
3: Jméno pisatele Karel Kašák, předválečný novinář, vedoucí kladenské filiálky Českého slova, reportér, protlulý odvážnými články proti sudetoněmeckým headlinovcům, kteříž v polovině 30. let rozpoutali pomocí teroru nevyhlášenou válku proti Československé republice. Začený již na počátku německé okupace. Bude to právě Karel Kašák, který také díky svým utajeným zápiskům uchová jedinečné svědectví o projektu zvaném Bylinková zahrada v Dachau. V roce 1987 bude v pořadu Československého rozhlasu A léta běží vzpomínat na okamžiky, kdy se coby vězeň ocitl právě na Bylinkové zahradě.
6: Nastala doba, kdy nás museli rozdělit do práce. Tak jsme se seskupili, celá ta kladenská skupina, a protože vedle koncentračního tábora už byly vybudovány od podzimu 1938 velké, 2 čtvereční kilometry velké plantáže, SSácké plantáže léčivých bylin, tak teď hledali zahradníky. A my jsme se skoro všichni šmahem přihlásili jako zahradnicí. Zahradníkem byl advokát, zahradníkem byl malíř pokojů, zahradníkem byl obchodník a tak dále. A poslali nás na ty plantáže, kde denně pracovalo 1200 vězňů, a naše skupina v počtu asi 25 vězňů jsme se dostali ke skleníku číslo 2, těch skleníků tam bylo 5, a sice ke kápovi Vamzrovi.
3: Za zřízením Bylinkové zahrady neboli plantáže nevstal nikdo jiný než milovaný papy slečny Gudrun Heinrich Himmler, absolvent zemědělské fakulty v Mnichově, už jako student posedlý údajně novátorskými metodami zemědělství, rovněž ale už tehdy posedlý spiritismem a tajnými okultními naukami. Nyní, co by všemocný Reichsführer, duchovní otec jednotek SS a druhý muž Třetí říše, má dvě velké životní vize. První, zlikvidovat mimo jiné na 11 milionů mužů, žen i dětí. Lidi, kteří mají tu smůlu, že se narodili jako Židé. A druhá vize, přesvědčit národ, aby beze zbytku naplňoval ideologii německého nacionálního socialismu, ideologii krve a půdy, tedy zpět k pomyslným kořenům, k čistým germánským árijcům, a ovládnout svět. Himmler věří v návrat k půdě, věří v renesanci čisté německé rasy skrze zemědělství, skrze půdu. A proč zrovna Bylinková zahrada v koncentračním táboře Dachau? Její význam umocnilo mimo jiné nacistické vojenské tažení směrem na východ.
5: Cílem této války rovněž bylo získat půdu pro německé farmáře, kteří měli východ kolonizovat, což ale naráželo na řadu nedostatků. Jedním z těchto nedostatků bylo, že Německo nemělo dostatek umělých hnojiv. Východní oblasti totiž byly a jsou velmi rozsáhlé. Třeba zrovna tolik potřebný syntetický amoniak potřebný pro hnojivo byl za války využíván na výrobu munice. Hledaly se tedy alternativní metody.
3: Četli jsme ze studie německé historičky doktorky Anny Sudrovové Bylinková zahrada v Dachau. Historie a důsledky zemědělských pokusních ploch koncentračního tábora Dachau. S knihy rovněž zjistíme, že Bylinková zahrada měla také posloužit nacistické reformě lékařství a výživy. Rovněž třeba výrobě léčiv a luxusního zboží. Včetně například kosmetiky do dnes známé firmy Veleda. Kosmetiky vyrábené na bázi rostlinných surovin. Zkoumali se tu také možnosti, jak pomocí rostlin nahradit určité potraviny. Jednoduše řečeno, Heinrich Himmler chtěl, aby se Německo stalo méně závislé například na dovozu cizích léčiv a také některých druhů koření, například pepře. Jak již vzpomínaná historička Anna Sudrová napsala, název Bylinková zahrada je úmyslně zavádějící. vyvolá představu klidného až idylického prostoru. Jenomže tu vládla ďábelská kombinace masově nucené práce a brutálního násilí. Nepředstavitelná dřina za každého počasí. Tělesné tresty. Smrt. Jak se můžeme ze zápisku vězně Karla Kašeka dozvědět, otročila tu i velká skupina Čechů.
5: Plantáže to byly rozsáhlé zahradnické podniky pro pěstování léčivých, kořených a čajových bylin patřící říšskému velení SS. Léta tu pracovalo denně mnoho set vězňů, od hrubé práce zednické až po nejjemnější práci vědeckou. Byli to četní čeští lidé, kteří jako zedníci stavili plantážní budovy a zakládali zahradnické záhony, a byli to mnozí čeští židé, kteří za velkého týrání na úzkokolejné dráze sváželi úrodnou prst na pískový podklad dachauské plantáže. Pátrání Stanislava Motla po nacistickém experimentu, jehož cílem byla potravinová soběstačnost nové Evropy, složené pouze z vybraných příslušníků tzv. Čisté árijské rasy, pokračuje.

0: Bylinková zahrada se rozkládala na východní straně koncentračního tábora, na místě bývalého rozlehlého močálu. Vězni byli nuceni nejprve vykopat kilometry odvodňovacích příkopů. Až dopadnutí museli na močalovitou půdu navážet zeminu. Během prvních 5 let vězni i za cenu obětí vytvořili 150 hektarovou plantáž. Později to bylo 210 hektarů. Hra Bylinkové zahrady to však zdaleka nebyly jenom pole a záhony. Byly tu výzkumný ústav, správní budova, skleníky, sušárna, zpracovna koření, také prodejna. Výsledky otrocké práce vězňů se totiž také prodávaly lidem z okolí. Koncentrák tedy jeho představitelé slušně vydělávali. A jaké to mělo postavení námi známý vězeň Karel Kašák? V roce 1987 v pořadu Československého rozhlasu Léta běží vyprávěl.
1: 6členná skupina politických vězňů v Dachau byli zavřeni do jedné místnosti s rozkazem malovat léčivé byliny, které byly na plantážích pěstovány. Naším úkolem bylo malovat ty květiny, vždycky si najít na těch plantážích ten nejlepší vzor, tu nejlepší květinu a podle toho ji nakreslit a namalovat.
2: Já umím malovat od dětství, díky Mikuláši Alšovi, jehož každou polednici jsem jako klub obkreslil.
0: Karel Kašák využil toho, že Heinrich Himmler inicioval vytvoření kompletního herbáře léčivých rostlin a k tomu potřeboval kvalitní výtvarníky. Karel Kašák mezi ně patřil. Mimochodem, Himmlerův herbář nikdy nevyšel. Karel Kašák tomu ještě napsal.
3: Využil jsem také své schopnosti malovat a kreslit a zachycoval jsem akvarelem výsledky vědeckého bádání v urychleném růstu zeleniny a travin, které tu v druhém skleníku a kolem něho prakticky prováděl doktor Fahrenkamp z Mnichova. Ta práce mi vlastně zachránila život.
0: Zmíněný doktor medicíny Karl Fahrenkamp byl osobním lékařem Heinricha Himmlera. V Dachau, kromě jiných aktivit, experimentoval právě s rostlinami. Účel využít lidové léčitelství, léčivé rostliny, pokusit se, aby výnosy byly co největší. Na místě je malé odbočení. Byla už zmínka o studii doktorky Anny Sudrovové, Bylinková zahrada v Dachau, historie a důsledky zemědělských pokusních ploch koncentračního tábora Dachau. Jak už víme, autorka tu píše také o některých cílech dobyvačné války nacistů na východ a o nutnosti zajistit půdu pro německé farmáře, kteří měli východ kolonizovat, což byla podstata ďábelského plánu, označeného jako generální plán Východ. Citujeme nyní z knihy Cesty za oponu času.
3: Šlo o nacistický plán genocidy obyvatelstva teritorií okupovaných nacistickým Německem ve východní Evropě. A po ukončení této genocidy o kolonizaci těchto území německým obyvatelstvem. Tato genocidní politika se netýkala, což si dnes leckdo neuvědomuje, zdaleka jenom Židů, ale i dalších slovanských obyvatel, včetně Čechů. Z dochovaných dokumentů dodnes mrazí. Už také proto, že výkonní plánovači byli úctyhodné vědecké kapacity, lidé s univerzitními tituly, intelektuálně zdatní, chladnokrevní, bezcitní. Lidé, kteří ve své vědecké kariéře úspěšně pokračovali, i po skončení války.
0: V dokumentu Generální plán Východ můžeme najít třeba i tuto pasáž.
3: Předpokládá se, že počet přesídlenců pro okamžitou kolonizaci východních oblastí po skončení války bude činit 4 550 000 lidí. Uvážíme-li růst obyvatelstva zvýšením porodnosti a do jisté míry i přílivem přesídlenců z jiných území obývaných germánskými národy, je možno přibližně do 30 let počítat pro kolonizaci těchto území se zhruba 8 miliony Němců. Na uvedených 8 milionů Němců připadne podle plánu 45 milionů místních obyvatel neněmeckého původu, z nich musí být 31 milionů z těchto území vysídleno.
0: A jaký je pravý význam slova vysídlení? Likvidace. Fyzická likvidace. Ono zmíněné číslo 31 milionů vysídlených lidí však mělo být podle dalších studií nacistických plánovačů ještě vyšší. Až se měl ustalit zhruba na 50 až 60 milionech lidí. A součástí generálního plánu Východ byly také experimenty v zemědělství, včetně bylinkové zahrady v Dachau. Hlavním garantem tu byl Německý výzkumný ústav pro výživu a zásobování potravinami. Ze studie doktorky Anny Sudrovové se můžeme dozvědět.
3: Ústav podléhal organizaci SS. Jedním z akcionářů byl Oswald Paul, důstojník a posléze generál SS, vedoucí hlavního hospodářského a správního výboru SS. Mezi úkoly instituce patřilo například pěstování a výzkum koření léčivých bylin, zásobování německých, ale i zahraničních trhů německými drogami. Termín droga se tenkrát používal ve smyslu sušené rostlinné nebo živočišné látky, ať už koření nebo léku. Bylinková zahrada v koncentračním táboře Dachau byla v duchu nových metod obdělávána biodynamicky.
0: Šlo o alternativní způsob hospodaření. Vycházelo mimo jiné z učení rakouského filozofa, sociálního myslitele, také zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera. Co je to antroposofie? Vychází z mystického pohledu na podstatu člověka, přírody a nadsmyslových duchovních světů. Vychází také z ezoterie. Steiner propagoval správný vztah například mezi polním hospodářstvím, pěstováním ovoce a chovem zvířat. Přičemž za obzvlášť důležité Steiner pokládal oživení půdy a udržení trvalé plodnosti. Ve jménu těchto a dalších metod, ve jménu honby za vyššími výnosy a také proto, aby na dobytých územích měli germánští osídlenci dostatek potravy, na plantáži koncentračního tábora Dachau lidé, jak už bylo uvedeno, dřeli. Za každého počasí, takřka bez odpočinku. Opět zalistujeme v deníku vězně Karla Kašáka.
3: Žili jsme jen nadějí, že to vše brzy skončí a pracovali jsme jako dobytek bez špetky lidské důstojnosti. Při namáhavé práci na plantážích, například při pletí lánů kalenduly, nesměl si nikdo ani kleknout, ani sednout, ani ulevit v podřepu, nesměl nikdo ani promluvit, ani se ohlédnout, nebo ve velkém parnu si udělat jakékoliv pohodlí.
0: Kalendule. Tuto rostlinu známe spíše jako měsíček lékařský. Jde o účinnou bylinu používanou v tradiční medicíně, také kvůli protizánětlivým a protibakteriálním vlastnostem, nebo i k léčbě kožních problémů. V roce 1942 už bylo zjevné, že bylinková zahrada v Dachau nezůstane osamocena. Jak ve svém deníku psal český vězeň Karel Kašák.
3: Koncem ledna 1942 koná se na plantážích pracovní konference hospodářských činitelů říšského vedení SS za předsednictví SS Obergruppenführera Paula. K tomuto účelu zakreslují podle rozkazu do mapy ta místa, kde SS panstvo zřizuje nebo hodlá zřídit SS plantáže. V Novém Jičíně, v Dolním Kubíně na Slovensku, v Hodoníně, v Hustopečích, ve Znojmě a v jiných částech Evropy.
0: Bylinková zahrada prosperovala. Například z vedení tábora a se souhlasem Heinricha Himmlera bylo rozhodnuto prodávat přebytky obyvatelům v okolí. Pro Karla Kašáka to byla šance. V roce 1987 v rozhlasovém pořadu Aleta běží vyprávěl.
1: Mezi těmi 1200 politických vězňů pracovalo několik civilních zaměstnanců zahradnických mistrů. Mezi nimi jsme objevili dva antifašisty, kteří bydleli ve vesnici Hebershausen za koncentračním táborem. A tito dva zahradníci nám odnášeli dopisy, dávali je na poštu buď ve vesnici Hebershausen, nebo v městě Dachau, nebo dokonce v Mnichově, a nebo zase naopak na svou adresu nebo na adresu svých příbuzných přijímali dopisy a balíčky z domova a roznášeli to potom zase mezi nás při práci na plantážích.
0: Troufalost Karla Kašáka šlo tak daleko, že si z domova nechal tajně poslat fotoaparát a začal tajně fotografovat. Spojil se s dcerou německých sociálních demokratů Marii, která pracovala ve fotolaboratoři. Oba tak uchovali jedinečné svědectví nejenom o Bylinkově zahradě, ale hlavně o zvěrstvech, které se v Dachau každodenně odehrávaly.
1: Já jsem fotografoval kamarády, různé scény z vězňů, hromadu mrtvých, umučených vězňů, odvážených do hromadného hrobu. Odchod vězňů do práce přímo za zády SS-áckého komandofíra na plantážích, který pocházel od Karlových varů, jmenoval se Jenč a byl to zuřivý henlajnovec, který týral zvlášť české vězně na těch plantážích tím, že najížděl na ně se svým jízdním kolem. Když jim poručil poklusem im Lauschritt marsch, poklusem poklus, tak na ně najížděl na lejtka a na paty. Tak já přímo za zády tohoto komandofíra ve vzdálenosti asi necelých čtyř metrů z oken kovárny fotil celou tu skupinu vězňů, jak odchází z práce. Z plantáží do koncentračního tábora na večeři a na noc. Hromady mrtvých kamarádů. Nemáte představu, jak taková mrtvola vypadá. Kost a kůže. A nebo ten valník plných mrtvol, tady to vidíte na té fotografii, která je před náma.
0: Děsivé scény se odehrávaly i přímo v Bylinkově zahradě. Jak Karel Kašák psal.
3: Začátkem března 1941 rukuje na plantáž několik set duchovních. V téže době pracuje trestní oddělení, skoro vesměs židé, za nepředstavitelného týrání na zvlášť ohraničeném úseku plantáže. Koncem dubna 1941 začíná na zadním konci plantáže hromadné střílení židů. První obětí je mladý český žid, který byl z vtipu SS-many poslán za linii stráží a takzvaně na útěku postřelen. Postřelen tak, že mu musela být amputována ruka. Byl povoláním pianista.
0: Je 29. duben 1945. Do koncentračního tábora Dachau vstupují příslušníci americké armády. Jsou zděšeni z toho, co tu vidí. Plné vagony mrtvol. Vězni, kteří připomínají spíše chodící kostry. Tábor je svobodný. A Karel Kašák už doma v Praze si do svého deníku zapíše.
3: Na plantážích v Dachau už asi nekvete kalendula majorán ani miliony gladiol potřebných pro výrobu vitamínu C. Dnes kvetou na plantážích Dachau americké úsměvy a v rukou tamních německých dětí americká čokoláda.
0: Karel Kašák odejde z tohoto světa v roce 1991. Bude mu 86 let. Zhruba o 10 roků později stojím před moderní vilkou. Nachází se v zahradní čtvrti nedaleko Mnichova. Vím, že tu žije paní Gudrun Burovicová. Ano, někdejší modrouká a copatá dívenka nadšená z návštěvy Bylinkově zahrady v Dachau. Po válce pak nějakou dobu zaměstnankyně západoněmecké zpravodajské služby BND a také vlivná příznivkyně organizace Stillhilfe, neboli Tichá pomoc. Organizace pomáhající mužům a ženám stíhaným pro nacistické zločiny. První kontakt s paní Gudrun mi nevyšel. Mluvit odmítla. Po druhé byla vstřícnější. Ano, můj otec byl Reichsführer SS a já vždycky budu Himmlerová, řekla. Snažil jsem se v ní rozpoznat tu nevinnou dívenku, to vyžve v bílých šatičkách, jak ji tehdy viděl vězeň Karel Kašák. Přede mnou ale stála stará paní v brýlích, která se mě mimo jiné snažila přesvědčit o tom, že mezi SS-many bylo prý hodně Čechů. Zřejmě tomu nesmyslu opravdu věřila. Tak jako vždy věřila, že měla milujícího otce, který nikdy nikoho nezabil a šlo mu jen a jen o blaho německého národa. Paní Gudrun Burovicová zemřela v roce 2018. Bylo jí 88 let. Kdo ví, jestli si uchovávala svůj deníček a jestli si někdy ještě vzpomněla na návštěvu Bylinkově zahrady v Dachau, jestli si vybavila prostudněné lány rostlin či krásné obrázky botanických malířů, tedy i českého vězně Karla Kašáka. A že se na plantáži odehrávalo každodenní peklo. S tím by paní Gudrun zřejmě nesouhlasila. Byla přece oddanou dcerou svého otce. Až do svých posledních dnů.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tak to byl další díl cyklu Stopy, fakta, tajemství. Autor Stanislav Motl, dramaturgie Magdalena Šorelová, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, spolupracoval Libor Vacek, zvukovým designérem byl Petr Šplíchal.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Mým hostem bude dirigent a hudebník Felix Slováček mladší. Je mu dnes bližší saxofon, klarinet nebo už definitivně dirigentská taktovka. Co pro něj znamenalo hudebně nastudovat České ledové království a podaří se rozvinout hudební gen Slováčků i ve třetí generaci? Samozřejmě nejen o tom si budu povídat s dirigentem a hudebníkem Felixem Slováčkem mladším.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Dobrý den.
6: Eva Adamčíková.
5: Dobrý, dost dobrý.
7: Já jsem vás viděl v televizi.
5: Jo, no tak.
6: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
8: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
5: Jo, jo, jsou.
8: Já teda moc nebulím, ale...
5: To je dobrý.
9: Máš nějakou fobii?
5: Z vejšek trochu.
10: Jakou sladkost máš nejradši?
5: Čokoládu na různý způsoby.
6: Talk show na jedno.
5: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
6: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.
11: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: Srdcovky od Dvojky.
12: V pravidelném podvečerním čase se na Dvojce scházíme nad písničkami od srdce pro srdce, pro duši a pro uši. A moc si vážím toho, že jste napřímo. Digitální hodiny tady ve studiu Dvojky na Královských Vinohradech právě ukazují 18 hodin 33 minut 48 vteřin. Je pondělí 14. září a svátek mají dnes dívky a ženy s křestním jménem Radka, který žije v České republice podle posledních zveřejněných údajů 26 939. Jde zřejmě o osamostatněnou podobu jmen Radoslava a Radmila a jazykovědci se domnívají, že jméno lze vysvětlit jako radostná nebo radující se. Ze známých nositelek křestního jména Radka uvedu pár následujících. Jsou to zpěvačky Fischerová a Vranková, ta ovšem vystupuje pod jménem Raduza, herečka Fiedlerová, fotbalistka Bednaříková, maratonská běžkyně Churáňová, krasobruslařka Kovaříková, novinářka Kvačková, sochařka a restaurátorka Levínská nebo spisovatelka Třeštíková, používající od tohoto roku jméno Velikovsky. Ke všem Radkám právě letí z Dvojky sváteční blahopřání. A zatímco v uplynulých třech týdnech vám dělal v tomto pořadu společnost kolega Pepa Melen při poslechu nové série nahrávek, vás po italské dovolené vítá a krásný pondělní večer od studiového mikrofonu přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

Já ti ráda každé slovo uvěřím. Úvodní nahrávka dnešního hudebního setkání vznikla před více než 40 lety v roce 1983. Naďu Urbánkovou, kterou jsme si právě připomenuli, doprovodili ve studiu Mozarteum Country Beat Jiřího Brabce a dívčí sbor Bezinky. Melodii pro Naďu Urbánkovou kolegiálně složil Karel Černoch a autor textu Jaroslav Machek. Písničku nazval právě Já ti ráda každé slovo uvěřím. Roy Orbison patří k těm interpretům, respektive zpívajícím autorům, se kterými se v tomto pořadu setkáváme poměrně často. Rodák z Vermontu v Texasu byl ročník 1936 a zemřel předčasně na Mikuláše roku 1988, kdy podlehl infarktu, a to v pouhých 52 letech. Majitel výjimečné hlasové barvy, za jehož ohebný rockový tenor není dodnes na hudební scéně náhrada, se prosadil už v polovině 50. let, kdy patřil k průkopníkům rock'n'rollu a nedlouho před svou smrtí se stal členem kamarádského hudebního seskupení Traveling Wilburys, ve kterém byli jeho hudebními souputníky Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne a Tom Petty. V roce 1987 vstoupil Roy Orbison do rock'n'rollové síně slávy, ale Grammy za svou celoživotní tvorbu získal až posmrtně v roce 1998. V roce 1988, krátce před svým odchodem na věčnost, nahrával Roy Orbison sérii skladeb pro chystané album Mystery Girl, záhadná dívka, jehož vydání v roce 1989 už se ale bohužel nedožil. Mezi novinkami byla tehdy i píseň In the Real World, ve skutečném světě.

Nahrávka z roku 1988, výjimečný Roy Orbisona In the Real World, v opravdovém, tedy ve skutečném světě. Domácí hudební scénu let minulých budou v následujících minutách zastupovat Petr Němec s Marií Rotrovou. Marie Rotrová je ročník 1941, Petr Němec 1950. Oba jsou neodmyslitelně spjatí s hudební scénou rodného ostravského regionu. Marie Rotrová začala zpívat se skupinou Flamingo Richarda Kovalčíka v roce 1968 nejprve jako host. Zanedlouho se však stala kmenovou zpěvačkou skupiny, ke které přišla se zkušenostmi z ostravského rozhlasového orchestru, z rockové skupiny Samuel a kapely profesionální úrovně Majestic, zatímco Petr Němec přišel v roce 1967 do skupiny Flamingo z amatérské skupiny Komáři, a to nejprve jako kytarista, a v roce 1969 se začal prosazovat také jako zpěvák. Zejména v době působení po boku Marie Rotrové byl Petr Němec velice populární, což se odrazilo i ve výsledcích ankety popularity Moravský Brabec, ve které obsadil v letech 69 a 70 třetí místo. Když Marie Rotrová s Petrem Němcem soutěžili v roce 1974 na bratislavské Lyře s písní Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce Hej, nebuď nesvá, získali cenu publika. Dnešní zastavení u Marie Rotrové a Petra Němce má letopočet 1970. Na konci února tohoto roku totiž vznikla v suprafonském studiu Davice za doprovodu Fleminga a jeho sboru pod vedením Vladimíra Figara nahrávka melodie Drahoslava Volejnička, kterou autor textu zesnulý Vladimír Čort nazval Opatruj svých 17 a pokračoval slovy jako vzácný květ.

0: Nahrávka z konce února roku 1970. Marie Rotrová s Petrem Němcem a Opatruj svých 17. Anglickou dvojici Erasure založil klávesista Vince Clark poté, co odešel ze skupiny Depeche Mode a začal se stavět na vlastní nohy. Uspěl s dvojicí Jezu, kterou tvořil se zpěvačkou Alison Moaye, působil také ve skupině The Assembly, ale největší úspěch mu přinesla právě dvojice Erasure, kterou dal dohromady se zpěvákem a autorem textu Andym Bellem. Premiérově tenhle tandem uspěl na podzim roku 1985 s minihitem Who Needs Love Like That? Kdo potřebuje takovouhle lásku? Ale o rok později už byla dvojice v britské singlové dvacítce na druhém místě s písničkou Sometimes, tedy někdy. No a od té doby se z hudebního výsluní Erasure nestratili. Z kraje roku 1997 bodovala dvojice na 13. místě britské dvacítky nejprodávanějších singlů s autorskou nahrávkou skladby In My Arms, V mém náručí.
1: Srdcovky od dvojky.

anglická dvojice Erasure, tedy Vince Clark a Andy Bell, a hit ze začátku roku 1997 In My Arms, v mém náručí. Čeká nás skupina Rangers, která z kraje 90. let působila v následujícím obsazení. Milan Dufek, kytara, flétna a solový zpěv, Mirek Řihošek, pětistrunné banjo a kytara, Jirka Weiser, housle, Jirka Kaleš, elektrická kytara, Jan Podjukl, basová kytara a Luboš Řehák, bicí nástroje. No a všichni hudebníci také samozřejmě zpívali. Na konci ledna roku 1992 nahráli Rangers ve studiu Mozarteum převzatou písničku ze zpěvníku amerického countryového interpreta Rickyho Skaggse The Fields of Home, Pole domova. S českým textem Milana Dufka dostala skladba název Novodobý Robinson.

novodobý Robinson, a to v nahrávce skupiny Rangers z konce ledna roku 1992. Blíží se 7. hodina večerní, teď máme 18 hodin 58 minut, k tomu 21 vteřinu je pondělí 14. září 2026 a dvojka vysílá živě. Americký zpěvák Michael Bolton, vlastním jménem Michael Bolotin, který se v poslední době potýká s vážnými zdravotními problémy, se narodil v rodině potomků ruských přistěhovalců v New Havenu v americkém státě Connecticut v roce 1953 a v únoru oslavil 73. narozeniny. Na hudební scéně prorazil se svým soulovým vokálem v první polovině 80. let a my jsme mu nadšeně aplaudovali v polovině listopadu roku 2008, kdy vystoupil v pražské Lucerně. Na jaře roku 1990

Na jaře roku 1990 v žebříčku amerického Billboardu místo třetí, v týdencích Cashbox a Radio and Records shodně místo čtvrté a v britské singlové 20 pozice desátá. Michael Bolton a How Can We Be Lovers. Na pozvání Marty Kubišové, která svou řadovou diskografii uzavřela v roce 2016 album Soul, o kterém prohlásila, že je definitivně její poslední řadové, zamíříme v následujících minutách dnešních písniček Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši na konec března roku 1995, kdy vznikla nahrávka české verze autorské balady Lionela Richieho Hello. Někdejší frontman americké skupiny The Commodores vévodil žebříčkům se svou nahrávkou na jaře roku 1984. Jeho skladbu opatřil českým textem Pavel Vrba, nazval ji Halo, a Marta Kubišová ji naspívala v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně za doprovodu hudební formace Golden Strings, aranžéra skladby Vladimíra Popelky s přispěním vokální skupiny Voice Mix a s kytarovým sólem Jana Kučery.

0: Poslouchali jsme Martu Kubišovou a její Halo v nahrávce z konce března roku 1995. Anglická skupina The Trucks u jejího solového mikrofonu stával autor písní skupiny Reg Presley, který se ovšem narodil jako Reg Ball, uspěla se 4 svými singly také ve Spojených státech, zatímco doma ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska měla rovných 10 hitparádových zápisů a 4 její alba se propracovala do žebříčku nejprodávanějších. Z toho šlo ve 2 případech o hitové výběry. Na sklonku roku 1967 byly The Trucks na 4. místě britského žebříčku nejprodávanějších singlů a z kraje příštího roku na 7. pozici žebříčku amerického Billboardu a na 10. místě v týdeníku Record World s milostnou baladou Love is All Around. Všude kolem je láska. Té potom vdechla v roce 1994 nový život skotská skupina Wet, Wet, Wet, která píseň nahrála pro film 4 svatby a 1 pohřeb. My si ale poslechneme originál skupiny The Trucks. Love is All Around.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od 2.

Tolik skladba Rega Presleyho Love is All Around v podání jeho domovské skupiny The Trucks. Reg Presley, vlastním jménem Reginald Kenneth Ball, zemřel z kraje února roku 2013, kdy mu bylo 71 let. Aktuální čas 19 hodin 12 minut 38 vteřin, dvojka vysílá živě. No a po vzpomínce na frontmana anglické skupiny The Trucks a tvůrce repertoáru tohoto souboru Rega Presleyho nás čeká vzpomínka na Evu Pillarovou, se kterou se přeneseme na konec 80. let. Eva Pillarová odešla na věčnost 14. března roku 2020 ve věku 80 let a při vstupu na hudební scénu jí výrazně pomohlo angažmá v divadle Semafor. My se však vrátíme do doby úplně jiné. V létě roku 1989 vznikla v televizním studiu nahrávka skladby Jana Neckáře a Jiřiny Fikejzové Přelet nad propastí, kdy Evu Pillarovou doprovodila skupina Bacily pod vedením autora hudby Jana Neckáře.

To byl Přelet nad propastí, jinak nahrávka Evy Pilarové z léta roku 1989. Čeká nás další hudební vzpomínka, a sice na těžkotonážního amerického zpěváka a herce, který se říkal Meat Loaf, což je zvláštní umělecké jméno v překladu, je to totiž sekaná. Narodil se jako Marvin Lee Eddy v roce 1947 v texaském Dallasu a proslul především nahrávkami rozměrnějších epických písní Jima Steinmana, stejně jako rolí Eddyho v dnes kultovním filmu Rocky Horror Picture Show. Zatímco Jim Steinman odešel na věčnost v dubnu roku 2021 ve věku 73 let. Meat Loaf ho následoval v lednu příštího roku, kdy mu bylo 74. Tahle sehraná dvojice se nesmazatelně zapsala do dějin světové hudební scény několika skvělými nahrávkami. A mezi ně patří i ta, která se jmenuje Pro tebe bych udělal všechno, ale tohle ne, I'd lie for you, but I won't do that.

Tak jsme nakonec poslouchali Meatloafa ve skladbě I'd Lie For You And That's The Truth. Kvůli tobě bych lhal a to je pravda. To byla nahrávka z roku 1995 a napsal písničku samozřejmě zmíněný Jim Steinman. Viktor Sodoma, jehož rodiče Vlasta a Viktor patřili k zakladatelskému okruhu pražské Reduty, je pražský rodák, ročník 1945. V Bechyni vystudoval střední průmyslovou školu keramickou a po návratu do Prahy skončil v roce 1964 na druhém místě soutěže Hledáme nové talenty. Zpíval s orchestrem Zdeňka Bardáka, na vojně působil v souboru Šimka a Grossmana a potom vystupoval se skupinami Flamengo a Matadors. Stal se solistou orchestru Václava Zahradníka a v první polovině 70. let přijal nabídku Františka Ringo Čecha, aby nastoupil do jeho skupiny Shut Up. No a v téhle spolupráci vznikly přímočaré hity jako Žárlivý kakadů, Parní stroj nebo Tigers Indie. Poslední jmenovanou písničku z repertoáru britské skupiny The Bonzo Dog Do Dech Band, která prorazila se svým komediálním rokem, naspíval Viktor Sodoma s textem Františka Ringo Čecha z kraje března roku 1974 v televizním nahrávacím studiu.

0: Nahrávka z roku 1974. Viktor Sodoma, skupina Františka Ringo Čecha Shut Up a Tigers Indie. Skladba původně z repertoáru ostrovní skupiny The Bonzo Dog Do Dag Band. Anglický zpěvák a kytarista Paul Young, jehož hudební projev je výrazně poznamenaný soulovou muzikou, se narodil v polovině ledna roku 1957 v hrabství Bedfordshire. Začínal jako zpěvák skupin Q-Tips a Street Band a s těmito zkušenostmi se potom vydal na velice úspěšnou soulovou dráhu. Získal několik výročních hudebních cen Brit a jeho debutové soulové album z roku 1983, nazvané francouzsky No Parler, nemluvit, si na celém světě zakoupilo 7 milionů zájemců a z toho 1 milion v jeho rodném Spojeném království. Z tohoto alba pochází v pořadí druhý singlový hit Paula Younga, písnička Come Back and Stay, vrať se a zůstaň, která na podzim roku 1983 obsadila 4. místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

0: Vrať se a zůstaň, come back and stay. Paul Janka single, se kterým na podzim roku 1983 uspěl na obou stranách Atlantiku. Vzpomeneme si na Karla Štědrého, který vystudoval v Praze Vysokou školu železniční obor stavební, kde získal v roce 1960 inženýrský titul. Amatérsky zpíval už od roku 1953 s orchestrem svého bratra Ivana. V roce 1958 vystupoval s orchestry Zdenka Marata a Karla Vacka mladšího a současně začal v Redutě spolupracovat s Jiřím Šlitrem, s Jiřím Suchým a s orchestrem Ferdinanda Havlíka. Po založení divadla Semafor se stal v roce 1959 členem tohoto divadelního souboru. Vystupoval ve hrách Člověk z půdy, Noc turné, Taková ztráta krve, Zuzana je sama doma a Zuzana je zase sama doma. V roce 1962 potom přestoupil spolu s Evou Pilarovou a Valdemarem Matuškou do divadla Rokoko, kde hrál a zpíval mimo jiné v představeních Čekání na slávu, Drak je drak, Filozofská historie nebo Pan Pickwick. V roce 1972 se potom vydal na volnou nohu. Vystupoval jako zpěvák a konferenciér s orchestry Karla Vlacha nebo Václava Hybše, zpíval i s rozhlasovým a televizním orchestrem a na obrazovce také uváděl vděčné pořady pro pamětníky. Na pořadu Diskotéka pro starší a pokročilé se současně podílel také jako autor scénáře. Životní pouť Karla Štědrého, který se po revoluci úspěšně věnoval podnikání v oboru nápojových automatů, se uzavřela 7. listopadu roku 2017, kdy mu bylo 80 let. No a my si Karla Štědrého připomeneme v převzaté písni, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec nazval Nic není gratis. Jde o duet, který Karel Štědrý naspíval s Karlem Hálou v květnu roku 1969 ve studiu Davice a za doprovodu orchestru Václava Hybše.
1: Když jsem rozum brál,
2: když rozum brál,
1: hned jsem se ptal,
2: tak hned se ptal,
1: co je to gratis.
3: A víte, že bych to taky rád věděl.
1: A to řek mi strýc,
2: co řek ten strýc,
1: na světě nic
2: a vůbec nic,
1: nic není gratis.
3: No to bych pochopitelně

0: Ne, evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene.
1: Gratis, než bys řekl švec.
0: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda vodu.

0: by vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: Nic není gratis, a to je svatá pravda. Karlové Štědrý a Hála s orchestrem Václava Hlibše, a to v nahrávce z jara roku 1969. Vydáme se do dávnověku domácí hudební scény, protože se zastavíme stejně jako teď v roce 1969 a čeká nás klasika skupiny Olympic. Písnička, kterou budeme poslouchat, znamenala poté, co ze skupiny odešel textující basový kytarista Pavel Chrastina, začátek úspěšné spolupráce Petra Jandy s textařem Zdeňkem Vrbou, ve které vznikly písničky jako namátkou Dynamit, Otázky, Strejček Jonathan, Bonsoir, Mademoiselle Paris nebo Okno mé lásky, známá spíše pod náhradním sloganem Kdo tě líbá, když ne já. No a ukázka začátku spolupráce Petra Jandy se Zdeňkem Rytířem nás právě teď čeká. Nahrávka jejich písničky Kufr v podání skupiny Olympic vznikla v suprafonském nahrávacím studiu Davice v září roku 1969.

Olympika, jeho kufr, to byla nahrávka ze září 1969. Dnešní setkání s písničkami od srdce, pro srdce, pro duši a pro uši zvolna končí, ale vy samozřejmě nikam nepřilaďujte, protože dvojka, kterou posloucháte, vysílá 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a jen co dozní závěrečná nahrávka, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Naďa Urbánková, Roy Orbison, Marie Rotrová s Petrem Němcem, dvojice Erasure, skupina Rangers, Michael Bolton, Marta Kubišová, skupina The Trox, Eva Pilarová, těžkotonážník Meat Loaf, Viktor Sodoma, Paul Young, Karel Štědrý s Karlem Hálu a teď dohrála skupina Olympic. A je tady hudební tečka, o kterou se postará anglická skupina Cutting Crew se svým zásadním hitem I Just Died In Your Arms Tonight. Dneska v noci jsem zemřel, respektive zemřela ve tvém náručí, což mimochodem vůbec není špatná představa. Na konci léta roku 1986 byla tahle nahrávka na 4. místě britské dvacítky nejprodávanějších singlů a ve Spojených státech doslova triumfovala. V žebříčcích hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Radio and Records obsadila totiž na jaře roku 87 místo první. No a tímto hitem skupiny Cutting Crew, mimochodem hitem debutovým, také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali. Vám u rozhlasových přijímačů, ať se vydaří dnešní večer, k tomu hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tady budou bleší pohádky a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Bylo nebylo pět kamarádů, kteří nebyli větší než blechy. No, oni to vlastně byli blechy. Spokojeně se vozili v kožíšku malého voříška a vypadalo to, že je nic nerozdělí. Jenže pak si pejsek našel nové paničky a bleší pětku čeká stěhování. Chcete vědět, jak se to vlastně všechno seběhlo? Tak si poslechněte první bleší pohádku s názvem Pět blech a ťapka.

0: Dobrý večer, děti. V jednom velikém parku, tam, kde už to začíná být spíš les, pod starým mostkem přes potok, žilo na jednom toulavém psíkovi 5 blech. Jmenovali se Meda, Béda, Renča, Skóča a Pišta. Jejich psík byl útulný, huňatý a jakoby z mnoha pejsků poskládaný. Neměl obojek, neměl pána a neměl skoro žádné starosti. Oni totiž ty jeho blechy byly náramně chytré, šikovné a se vším mu vždycky pomohli. Svému pejskovi říkali Ťapka a měli ho moc rádi. No dobře, občas ho některá trošičku štípla, ale jen málo. Většinou se o něj výborně starali. Tak třeba Béda, nejsilnější a největší z blech, bydlel na Ťapkově hlavě a úplně první ráno vstával. Protáhl se, zacvičil si a pak rázně vzbudil ostatní blechy a Ťapku. To on rozhodoval, co se ten den bude dělat. Zvolal třeba:
1: vstávat, jde se k popelnicím, cítím, že tam bude nová nadílka něčeho k snědku.
0: Ale pak, než se stihl Ťapka rozběhnout, se většinou ozval Medin jemný hlásek. Moment, Ťapko, nemyslíš, že než vyrazíme, měl by ses napít, ať pak nemáš žízeň? Bleška Meda byla nejmenší z celé bleší party a žila na Ťapkově pravém oušku. Celé dny si s psíkem povídala a tak nejlépe ze všech věděla, jak se cítí. Když Ťapka souhlasně štěkne, Béda zavelí, že se jde tedy nejdříve k potoku. V tu chvíli obvykle spustí Skóča, který bydlí na psíkově hrudi.
2: Pro pánička, ať se tak nenaklání. Já se bojím, že spadnu. Je mi z toho špatně. Ťapko, neotřepávej se. Posledně na mě spadla kapka.
0: Skóča ječí, ale Ťapka už stojí tlapkami v potoce a hlasitě chlemtá svou raní vodu. Po Skóčovi se ohlásí zrzavá bleška Renča, která jako vždycky vstává poslední. Líně se protahuje, do toho se chechtá a volá:
3: tak pojď bydlet sem ke mně, na zadek Skočuldo, tady je vždycky teplo, tady ti žádná voda nehrozí.
0: A pak se ozve ze psích zad veselý hlahol blešáka Pišty.
1: To bude dnes krásný den, doufám, že u popelnic budou krysy, pěkně je doštípáme.
0: Těší se Pišta a už se nadšeně natřásá, píská si a posiluje své zadní a střední skákavé nožky.
2: No, já hlavně doufám, že tam bude něco k snědku.
0: Bručí si pro sebe Ťapka a ťape si to směrem k popelnicím. Béda s Pištou na něm zatím trénují, skáčou proti sobě ze psí hlavy na záda a zpět a Renča se spokojeně rozvaluje na psím pozadí, prospěvuje si a leští tykadélka. No a maličká Meda jemně škrábe pejska na uších a uklidňuje Skóču, který běduje, že tentokrát bude určitě u popelnic nějaký zlý člověk, který je vyžene pryč.
4: Ale Skóčo, vždyť jsme blechy, my si přece dokážeme smlsnout i na člověku,
0: oponuje mu Meda. Pamatuješ, jak jsme poštípali toho zlého kluka, co házel po Ťapkovi kameny? A tak si dál povídají a hopsají, ochraňují svého Ťapku a dělají mu společnost. A nejspíš by to tak dělali do konce dní, kdyby se u popelnic nestala následující věc. Ke kontejneru s odpadky se totiž jednou v pondělí přiloudaly dvě holčičky. Proč? Chystali se tam vyhodit své školní svačinky. A tak se stalo, že se setkali s voříškem Ťapkou, který se na jejich nedojedené svačinky díval přímo zamilovaně. Moc se jim líbil. Své jídlo tedy nevhodili dovnitř, ale nechali položené na zemi a z dálky koukali, jak ho Ťapka blaženě baští. Následující den přišli zas a za pár dalších dní už jim Ťapka žral z ruky a nechal se i podrbat. Schození za psíkem se stal každodenní zvyk, jakož i z žádosti děvčat, aby jim maminka dělala svačiny pořádné, protože mají ve škole hlad jako vlk. Možná by to takhle pokračovalo do nekonečna, kdyby ty čím dál větší svačiny nezačaly být jejich mamince podezřelé. A protože to byla velmi chytrá maminka, nakonec se jednoho dne doplížila k popelnicím přesně ve chvíli, kdy tam děvčata mazlila žvíkajícího Ťapku.
5: Co to je?
0: vykřikla rozlobená maminka.
4: Pejsek, řekly holčičky. Náš,
5: váš pejsek nemá obojek,
0: pravila zmatená maminka. Načež jí holčičky zahrnuli vysvětlováním.
4: Nemá domov, má strašně hezký očička, je moc hodnej a nemá vůbec nikoho. Má pořád hlad, má tak rád svačinky, má krásný čumáček.
0: Má blechy, zaprotestovala maminka.
4: Mami, my bychom ho chtěli domů, prosím,
0: žadonili holčičky.
4: Ty přece vždycky říkáš, že máme pomáhat a tenhle pejsek potřebuje pomoct.
0: Na maminku prosebně zíralo 6 zoufalých očí.
4: Ale má blechy,
0: zasténala a přitom cítila, že tlaku 3 smutných čumáčků dlouho odolávat nedokáže. Těch se dá zbavit, mami, zjistili jsme si to, pravili moudře dívky.
2: Aha, řekla maminka.
5: Aha,
0: řeklo Ťapkovi do ucha 5 tenkých hlásků.
5: Tohle jsme si nedomluvili, vykřikl Béda.
6: Já vím,
0: omluvně zašeptal Ťapka. Ale kdo mě pořád tahal k popelnicím? A pak se maminka nadechla.
4: No a když ho vezmeme domů a zbavíme blech, začnete normálně jíst svačiny?
5: Ano,
0: souhlasili holčičky. Tak dobře. Ale nejdřív dojdeme koupit obojek, vodítko a něco proti těm blechám, rozhodně řekla maminka.
5: Šampon, mami,
0: volali šťastné holčičky.
5: Šampon, ne,
0: vřískal mnohohlas na Ťapkově hlavě.
4: Co s námi bude,
0: vyděsila se Meda.
2: Šampon nepřeperu,
0: posmutnil Pišta.
4: Mně je špatně, já se bojím,
0: kvílel Skóča.
5: Ty jsi nás zradil, Ťapko,
0: vyčetl Ťapkovi Béda. Tak se uklidníme, jo, zavrčel na blechy pejsek. Vždycky jste si se vším poradili, jste moc chytré blechy, připomněl jim. Prostě si najdete jiného psa.
3: Koukejte kolem, parkem jich chodí spousta.
2: Chodí, no,
0: připustil Béda.
4: Jenže nikdo už nebude jako ty, náš Ťapka, zlikala Meda.
3: Ale možná to bude dobrodružství, napadlo Pištu.
5: Legrace, zašklebila se Renča.
4: Katastrofa,
0: povzdychl si Skóča. Tak jdeme, řekla maminka.
3: Myslíte, že pejsek půjde s námi?
6: Myslím, že půjde, řekli holčičky.
1: Myslím, že půjdem, řekl Béda. Tady u laviček čůrá hodně psů, tak se tedy rozloučíme.
6: Bylo nám potěšením, Ťapko,
0: uklonila se Renča s výskokem.
4: I mě, moje blešky,
0: odpověděl zdvořile Ťapka.
6: Přejeme ti pěkný domov,
0: zavolala na něj Meda.
2: A toho šamponu co nejméně,
0: popřál mu Pišta.
4: Každý šampon je zlo,
0: bylo ještě slyšet z kočů. A pak maminka a holčičky i s Ťapkou odbočili za roh a už je nebylo vidět. 5 smutných blech osamělo na lavičce v parku.
3: A jak to s nimi bude dál?
0: To se, milé děti, dozvíte zítra. Dobrou noc.
7: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
8: Český rozhlas 2.
9: Rádio, které vás baví.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý. Ano, tak se již nějakou dobu jmenují čtyři obytné místnosti virtuálního domu jménem Toulky českou minulostí. Samozřejmě spolu se základy vybudovanými Petrem Horou Hořejšem, který nás svou stejnojmenou knihou inspiroval, i když nejenom on. No a v podkroví hlídá, aby dovnitř do té složité, památkovým úřadem chráněné stavby nezatékalo, režisér Jaromír Ostrý. A zbývá již dodat pouze název dnešní 73. schůzky. Zní jako titul a on jim v skutku je, a nejenom čestným titulem je, nýbrž skutečným, každopádně však pravdivým.
2: Rytíř.

0: 30. červencového dne roku 1863. probudilo v časných ranních hodinách měšťany staroslavného města Chomutova houkání moždířů. Slavnostní budíček kapely střelecké gardy procházející ulicemi o chvíli později vylákal toho pošmourného rána z postelí i spáče nejzarytější. Ulice se rozšuměly životem a o 9:30 dopolední se již na náměstí před radnicí podél domů ozdobených prapory a řetězy z květin tísnili davy domácích i cizích diváků. Nečekali dlouho. O 9:30 vyšel z radnice slavnostní průvod. Cechy se svými prapory, školní mládež, gymnazisté s celým profesorským sborem, kapela střelecké gardy. Nakonec starosta s městskou radou, vzácnými hosty a místní honorací. Průvod ubíral se pomalu a rozvážně kolem kostela svatého Ignáce na předměstí. Tam, před jednopatrovým domkem číslo popisné 227, se zpěváci postavili do půlkruhu a pan starosta proslovil slavnostní řeč. Pak spadla rouška z litinové desky, zasazené v průčelí domku, a odhalila text, který měl chomutovským občanům hlásat na věčné časy, že v tomto domě narodil se 23. února 1756. roku doktor filozofie, CK, guberniální rada, stavební ředitel, organizátor a první ředitel technického učiliště František Josef Rytíř Gerstner.
1: Dnes bychom už prostý ten domek s vysokou dřevěnou lomenicí marně hledali, ale jméno Gerstner se nevytratilo ani z dějin města, ba ani z české minulosti.
2: Jeho otec byl mistr řemenář. Brzy po synovi se mu narodila i dcerka.
3: Daleko častěji než v dílně svého otce chodíval malý František Josef k sousedovi truhlářovi.
2: Ale nejenom tam. Rád se díval na práci rukou, jak pod nimi rostou a vznikají věci.
3: Ledva se stal žákem místní školy, tak se v něm probudily skryté vlohy.
1: Který pak předmět si oblíbil?
3: Ten, který pravděpodobně měl rád málo kdo ze zde přítomný.
1: Tak takové jsou nejméně tři.
3: Já myslím na ten nejhorší případ.
1: Aha. Matematika.
3: A právě počty si František Pepík náramně oblíbil, ba přímo zamiloval.
1: Prazvláštní sklon. A jak pak se to projevovalo?
3: Ale to je celý příběh.
1: Na příbězích tento seriál stojí.
0: Bylo to jednou v hodině počtů. Pozorně, ale bez zájmu sledovali žáci v hrubých dřevěných lavicích učitele ve skořicovém ošoupaném fráčku, který počítal na černé tabuli příklad. Byl mrzutý. Sám nebyl zrovna výtečníkem v matematické vědě a příklad ne a ne vyjít. Ostatně těm řemeslnickým hlavám to bude jedno, pomyslil si asi učitel a odhodil zlostně křídu a usedl za katedru.
3: A tenkrát ve chvíli nejnevšení

0: vhodnější, hlásil se František Josef Gerstner.
1: Že musí na malou?
0: Ne, že v tom příkladu pana učitele je chyba.
1: To si tedy dovolil hodně.
0: Dovolil. Však mu to taky pan učitel počtů pěkně spočítal.
1: S jakým výsledkem?
0: Vynesl zákaz návštěv početních hodin.
1: Ach, jak rádi bychom byli ve školním věku podobným výrokem potrestání.
0: Malý Gerstner nikoli.
2: Ani jeho tatínek se s tím nesmířil.
0: Počty jsou přece pro řemeslnického synka důležité.
2: A tak se obrátil na svého příbuzného, venkovského faráře, ke kterému jeho syn chodil na hodiny matematiky za Chomutovské hradby.
0: A jelikož důstojný pán se vyznal v matematice stejně jako v katechismu, stal se z jeho svěřence nejlepší počtář v širokém okolí.
2: Což zase způsobilo, že ze školy neodešel na řemeslo, nýbrž prošel hlavní branou Chomutovského jezuitského gymnázia, aby tu pod vedením výborných učitelů dokázal, jestli se hodí pro něco víc.
1: Ano, tak nějak to řekl asi otec Gerstner, když svolil, aby se jeho jediný syn dal na studia.
0: Vedle matematiky si mladý student oblíbil také fyziku a techniku.
2: To ještě nevěděl, že těm třem oborům zůstane věrný až do smrti.
3: V 16 letech ukončil František Josef gymnaziální studia a téhož roku opustil rodný Chomutov navždy. Odešel studovat filozofii na Pražskou univerzitu. Nemajetného studenta se ujala církev. Našel útulek v klášteře svatého Bartoloměje, kde po 3 léta opakoval denně s tamními chovanci matematiku a fyziku. Za to dostával byt a stravu. Jinak se živil kondicemi a hrou na varhany v pražských kostelích. Přitom všem studoval. Vedle běžné filozofické látky poslouchal také přednášky o astronomii, vyšší matematice a vědách teologických, dále řečtinu a hebrejštinu. Okruh jeho zájmů byl široký a student sotva viděl cestu, po které by se měl pustit do života. Rozhodla skutečnost, že ve vědách, které ho vábily, se mu dostalo těch nejlepších učitelů. Byli to jezuité, matematici Stanislav Vidra a Jan Tesánek a astronom Josef Stepling.
1: Se všemi třemi jmény jsme se na své pouti českými dějinami už setkali. Ve své době to byla vědecká a pedagogická elita.
0: Však se k ním Gerstner celý svůj život vděčně hlásil.
2: I když v některých jeho problémech mu neporadili.
1: V jakých studijních?
2: Ne, to byl jeho ryze osobní problém.
1: Jaký?
2: Takový logopedický.
1: Aha, rotacismus, lambdacismus, sigmatismus nebo snad palatolálie?
2: Odborný termín neznám, ale František Josef koktal.
1: Takže to byl balbutik.
2: Zadrhával, když byl rozčilen.
1: No, já většinou koktám v klidu. V rozrušení mi to manželka spraví.
2: Když měl Gerstner vystoupit před veřejností, musel přemáhat značný ostych.
0: Ale přemohl ho. Ve velké aule Karolína se podrobil veřejné zkoušce z astronomie a z Newtonových základů filozofie přirozené.
1: Hlavně, že tu hrůzu z auditoria měl za sebou.
2: Neměl. Okamžitě se pustil do dalšího studia.
0: Nikoli ovšem na pražském vysokém učení, nýbrž na inženýrské škole, kterou roku 1718 otevřel v Praze Christian Wielenberg.
1: Co se na ní učilo?
3: Geometrie, fortifikace a mechanika. Tak, aby si žáci osvojili vyměřování země, zakládání pevností, též splavů, jakož i řízení útoku na pevnost.
0: 2 roky tomuto oboru věnoval.
2: A pak se přihlásil na místo
3: inženýra u dvorské komise pro vyvazování z roboty.
2: Byl přijat a zastával tu místo praktického zeměměřiče při vyměřování lesů a rozstřiďování pozemků.
0: Do 3 let však byly tyto práce u konce a Gerstner
1: si hledal novou práci.
0: Hledal, leč nikoli práci.
1: Tak co?
0: Odešel kvůli tomu do Vídně.
1: Proč?
0: No přece, aby studoval medicínu.
1: Medicínu? No jasně, tak měl za sebou filozofii, techniku, ale medicínu ještě neskusil. Nebyl on jenom tak náhodou věčný student?
3: Nikdy není pozdě něco nového začít.
1: To bylo jeho krédo?
0: Bez pochyby.
2: Ve Vídni ho velký přírodovědec Mikuláš Žakén seznámil s botanikou a chemií.
0: Ale František Josef si studium medicíny zpestřoval návštěvami vídeňské hvězdárny, kterou v těch letech vedl proslulý astronom páter Maximilián Hell.
2: Ten ho taktně odradil od studia medicíny a přivedl ho k astronomii.
0: Na jeho doporučení se stal Gerstner ve svých 28 letech adjunktem.
1: Neboli elévem, koncipientem.
0: No prostě adjunktem slavného astronoma a také meteorologa, ředitele pražské klementinské hvězdárny Antonína Strnada.
3: Tak se tedy Františku Josefu Gerstnerovi konečně otevřela cesta, po které toužil jít jeho duch.
1: Říká slovy dobově nadnesenými jeho životopisec Jiří Štrajt.
3: Viděl ji jasně před sebou.
1: Moment. Koho?
3: Cestu. Konečně mohl pracovat svobodně, netísněn těsně střiženým úředním kabátem, který tenkrát spíše brzdil, než podporoval podnikavost. František Josef si v Praze zhluboka oddechl a pustil se s chutí po nové lákavé cestě, kterou mu osud nabídl. Nesklamal naděje, které do něho vkládal jeho učitel. Technický duch mu velel, aby svou vědu využil v řešení otázek praktických. Začal se tedy zabývat přesným určováním zeměpisných délek evropských měst. Staré metody mu nevyhovovaly, vynalezl tedy nové, své vlastní. Určil jimi přesně dosavadní odchylky zeměpisných délek měst Marseje, Padovy, Kremsminstru, Drážďan, Berlína a Gdaňsku a svou celoroční vědeckou práci předložil k posouzení členům Královské české společnosti nauk, která tehdy právě vystoupila ze soukromí a stala se nejvyšší veřejnou institucí kulturního života národa. Učení pánové dovedli rozpoznat mladý talent a nejenže jeho práci uveřejnili, ale zvolili ho i svým členem, což bylo tenkrát pro mladého muže velké nečekané vyznamenání. Členství otevíralo synu chomutovského řemenáře brány nejen do světa vědy, ale i do salonů tehdejší společnosti.

0: věru pozoruhodný postup v kariéře.
1: Přišel po přípravě více než důkladné.
2: Pracoval za dva, za tři, no kdo ví, za kolik další.
0: Jsou tací i dnes.
3: Pozoroval děje nebeské, odvozoval z nich poučky a dělal pokusy. Nebylo snad jediného roku, aby v něm nevydal aspoň jedno vědecké dílo. Sestrojil barometr tak citlivý, že jim bylo lze odměřovat nadmořské výšky. Ověřil si to při studijní cestě do Krkonoš. Napsal pojednání o metodě, jak lze určit zeměpisnou délku některého místa ze zatmění slunce. Podílel se na pozorování dvou měsíců planety Uran.
0: Tehdy známých. Dnes se ví, že jich Uran má 27, tedy zatím.
3: Byl tedy František Josef Gerstner na nejlepší cestě stát se věhlasným astronomem. Ale osud určil, že jeho život nebude náležet pouze hvězdnému nebi.
0: Nýbrž, čemu?
2: No, začalo to chorobou.
0: Ať ta či ona, jen málo komu se vyhne přítelkyně nezvaná.
2: Nebylo to ovšem nemocí Gerstnerovou.
0: Tak na koho usedla?
2: Na pana profesora Tesánka.
0: Tedy na Gerstnerova učitele.
2: Pro jeho žáka neznamenala vděčnost jenom prázdné slovo. Staral se o toho nemocného muže, jako by to byl jeho vlastní otec.
1: A právě ten ho přiměl, aby za něj suploval v přednáškách docela soukromně ve vlastním bytě.
2: Což byla věc, která Františka Josefa nikdy nenapadla, totiž, že by se mohl postavit za učitelskou katedru. Byl na svůj řečový handicap příliš citlivý.
1: Jenomže přání nemocného profesora se jen tak odmítnout nedalo.
2: A tak začal přednášet.
1: Nejprve pouze 5 posluchačů.
2: Ale když se ukázalo, že právě tito studenti mají ty nejlepší výsledky, byla mu nabídnuta katedra vyšší matematiky a ještě téhož školního roku i řádná profesura vyšší matematiky na Pražské univerzitě.
1: Ve 33 letech.
3: Budu se snažit získat studium matematiky nejen větší zájem, ale i větší počet posluchačů. A to ne snad pro vědu samotnou, ale proto, že jsem přesvědčen, že právě matematika a na ní založené učení o mechanice poslouží českému řemeslu a průmyslu nejvíce.

0: Hlavně bylo zapotřebí vysoké učení technické.
1: Podle vzoru pařížské École Polytechnique.
0: Navzdory tomu, že právě s Francií vedlo Rakousko válku,
1: byla nová škola slavnostně otevřena 10. listopadu roku 1806.
0: A to ve svatováclavském semináři naproti kostelu svatého Jiljí na Starém městě pražském.
1: Prvním ředitelem
0: a současně profesorem mechaniky a hydrauliky
1: byl zvolen František Josef Gerstner.
0: Vídeň dostala podobnou školu až za 9 let na to a Berlín dokonce až za 18.
1: Nový ředitel v žádném případě nezahálel. V hlavě se mu rodil nový velkolepý plán.
2: Od nepaměti drkotali po úzkých horských stezkách šumavskými hvozdy těžké vozy. Z Čech vyjížděly prázdné. V Mauthausenu na Dunaji ve velkých skladištích nakládali na ně salzbindři.
3: Doslova solní bednáři, tedy ti, kteří vyráběli bečky na sůl.
2: Tedy salzbindři na ně nakládali těžké bečky se solí. Pak nastupovali vozy cestu přes horské hřbety zpět do Českých Budějovic. Z rakouské solné komory byl cenný náklad dopravován po řekách Travně a Dunaji do Mauthausenu a Lince. A pak vozy putovaly starou solnou cestou do Čech. V Českých Budějovicích přejímal sůl od lodního správce CK Loďmistr, který se staral o její splavení přes 33 vltavské jezy až do Prahy, do solných skladišť Karlínského přístavu, odkud se pak rozbíhala do světa.
0: Tak tomu bylo od nepaměti.
1: Nákladné a nepohodlné.
3: A mohlo být jinak?
1: Už císař Karel IV. Uvažoval v roce 1375 o průplavu mezi Vltavou a Dunajem.
0: A všemocný rod pánů z Růže se nabídl, že bude hradit všechny výdaje s tímto podnikem spojené.
1: V šumavských hvozdech se už dokonce začaly vyměřovat výšky obou řek a bylo nalezeno vhodné místo, odkud by se dala voda Dunaje převést podzemním průkopem do horního toku Vltavy.
3: Ano, vzpomínám si, že biskup Dubravius tvrdil, že stopy po tomto díle byly patrny ještě v jeho době, tedy v polovině 16. století.
0: Za císaře Ferdinanda II. Ožil projekt znovu.
1: Tehdy se nabízel Albrecht z Valdštejna, že dá spojit Vltavu s Dunajem na vlastní útraty.
3: Pak všechno zase umlklo.
1: Až Josef I. navrhl, aby holandští stavitelé kanálů prozkoumali možnost splavnění Vltavy a jejího spojení s Dunajem.
3: Zůstalo ale jenom u návrhu.
0: Za císařovny Marie Terezie byla tato otázka svěřena zvláštní komisi.
3: Ale i tato snaha zmizela v propadlišti času.
2: Doba dozrála teprve na přelomu 18. a 19. století. Tehdy se začalo horečně přemýšlet o problémech dopravy, obchodu a výroby. Tuhle skutečnost měl na mysli Antonín Kníže Zlobkovic, předseda hydrografické společnosti v Čechách, když v roce 1806. pověřil ředitele Františka Josefa Gerstnera, aby prohlédl a vyměřil území mezi Vltavou a Dunajem a vypracoval ještě jeden návrh na spojení obou řek. Ten se s nadšením a houževnatostí sobě vlastní chopil nového úkolu. Vyjížděl stále častěji z Prahy, mluvil s plavci i salzbindry, obhlížel, měřil a počítal. A čím víc a urputněji se tou věcí zabýval, k tím rozpornějším přicházel závěrům. Nový průplav, který by podle jeho propočtů a úvah vyžadoval 243 plavidlové komory na Vltavě, by nebyl zrovna nejvhodnějším prostředkem ke spojení dvou řek. A pak pod dojmem zpráv, které pronikaly z Anglie, vynořila se nová možnost. Očití svědkové vyprávěli, že v zemi za kanálem v některých uhelných dolech pokládají dva dřevěné pásy na zem, pobíjejí je plechem a po nich jezdí vozíky sem a tam. Lidé, kteří měli dřív co dělat s jedním naloženým vozíkem, jich nyní utáhnou celou řadu.
1: O těch dvou dřevěných pásech a o té koleji, jak tomu v Anglii říkali, Gerstner intenzivně přemýšlel.
0: A uzrávalo v něm přesvědčení, že by taková dřevěná kolej, položená přímo přes hory a doly, byla daleko lepší, účelnější a lacinější než tolik vytoužený kanál a že by ho mohla docela dobře nahradit.
3: A tak se stalo, že v roce 1807 podal ředitel Gerstner hydrografické společnosti zprávu, v níž navrhoval, aby zamýšlený průplav mezi Vyšším Brodem a Lincem byl nahrazen podle anglického vzoru koněspřežní železnice.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 703. schůzka s toulkami českou minulostí, 704. s podtitulem Cestující do Lince nastupovat uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den a celý nový týden. Je tady první ze série rozhovorů, ve kterých od pondělí do pátku nasloucháme názorům našich hostů na vše aktuální a důležité kolem nás. Dnes svůj pohled nabídne Milan Školník, politolog, pedagog katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Buďte vítán, dobrý den.
5: Hezký den vám i posluchačům.
4: Zeptám se vás zejména na to, proč se zrovna nyní chtějí usmířit prezident a premiér. Čím je letos typická předvolební kampaň a co slibuje první prezidentská knihovna? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Dnes se na Pražském hradě sejdou prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO. Chtějí mluvit o koordinaci zahraniční politiky, zejména účasti hlavy státu na valném shromáždění OSN. V lednu Petr Pavel svolal koordinační schůzku zahraniční politice. Pánové Babiš a Macinka nepřišli, Pavel schůzku po hodině čekání zrušil. Od té doby tyto konzultace neobnovil. Pane Školníku, proč dochází k obratu ve vztazích právě nyní?
5: Je to zajímavé, protože ona tam není opravdu nějaká příčina, že bychom si řekli, aha, z tohohle důvodu tam vlastně jdou, tohle se vynařilo. Je to takové spíš, jako, že to tak nějak jako přirozeně vyplynulo. Možná to souvisí s tím, že máme po prázdninách, takže se zase jako vrací k tomu politickému řemeslu. Ale tady je pravda, že to malinko trošku jako zapadá ve světle nejenom toho, že budou komunálky a senátky za pár týdnů nebo v podstatě už za pár dní, ale i taky v kontextu toho, že médii prosvištěla spousta jakoby zase informací, třeba co se týče motoristů a zpráv, tak tato poměrně jako zásadní událost poměrně zapadla, takže je dobře určitě, že ji zmiňujeme. Já si myslím, že to je dobře, protože poslední měsíce jsme se tady vlastně o tom bavili, že je trošku nestandardní, že ty nejvyšší politické špičky v tom našem systému bez pochyby prezidenta, zejména premiér jsou, se minimálně v těch oblastech, do kterých oba mají co mluvit z ústavy, co se týče zahraniční bezpečnosti politiky, že se jako nekomunikují spolu, nekoordinují a že jsme vlastně tady i poslední měsíce řešili, kdo kam pojede nebo nepojede ohledně toho summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, takže je dobře, že se to vrací do nějakých, jako do nějakého klidu, do nějakých kolejí. Uvidíme samozřejmě, co z toho vznikne. Tady je ještě jiná věc, že vlastně Petr Macinka, jsem zaznamenal nějak včera, že řekl, že tam nepůjde a média na to nějakým způsobem reagovala. Já říkám, tady v tomhle případě to je úplně jedno, protože ministr je jenom řadový člen vlády, byť samozřejmě zahraničí, ale tady jde o to, že šéfem vlády je premiér. To znamená, předpokládám, že to, co se vykomunikuje na tom hradě mezi prezidentem a premiérem, tak stejně půjde dolů do vlády a ta vláda podle toho bude jednat, respektive ten ministra, ministerstvo zahraničí. Takže tady se úplně nic neděje, že tam třeba ten ministr nebude, protože bude tam ten jeho šéf, předseda vlády.
4: Ale to napětí mezi oběma pány, Petrem Pavlem a Petrem Macinkou, stále trvá. Ostatně Petr Macinka, tak říkajíc, vyhlásil před pár měsíci extrémní kohabitaci, kterou docela naplňuje, tak nebylo by vhodné, byť jste popsal i i tu hierarchii, přece jenom, že by ledy minimálně roztály i mezi Černínským palácem a Pražským hradem.
5: Já jsem popisoval tu ústavní, řekněme, tu hierarchii, ale druhá věc je ta politická rovina, kdy jako možná si tam ten Petr Maceňka nechává manévrovací prostor na to, aby dále mohl pálit na hrad a vlastně oslovovat tak nějak jako určitou část voličů. Tady ono je strašně jako těžké jako oddělovat to, když jste v té vládě, oddělovat tu vládní státnickou nebo případně zahraničně bezpečnostní rovinu od té politické, přece když jste v opozici, tak jako tyhle věci si více či méně můžete dělat a nějak jako i jsou tolerovány. Bere se to, že v té opozici můžete být hlasitější a dovolovat si i kousky, které v té vládě nemůžete. Tady by bylo fajn, kdyby jako docházelo zase k nějakým dalším politickým výbojům mezi hradem a ministrem zahraničí, tak aby to mělo nějakou jako tu rovinu toho, že dobře se jako OK, teď se něco stalo, přimouří se nad tím oči, řekne se, je to v rámci politického boje, ale v momentě, kdy dojde opravdu na ta témata klíčová stát a na ty cesty do zahraničí, takže to tam bude prostě fungovat a vlastně bude tam jako třeba i shoda, jednota a budou mluvit stejným jazykem, hlasem, i když spolu třeba jako nebudou souhlasit. Takže tohle to bych byl rád, kdyby se nějak jako vrátilo i, a myslím, že třeba ta schůzka mezi premiérem a prezidentem může přispět, že ten premiér pak řekne na vládě, hele, jako už to bylo dlouhé, únavné, žádné politické body to nikomu jako vlastně nepřinášelo, pojďme zase třeba normálně ty věci řešit. A myslím, že jsem i zaznamenal, že na příští summit na to by měl jet prezident, takže i třeba v tomhle tom, že se jde třeba naproti i té kompetenční žalobě, protože to si řeknu, že teďka to byla ojedinělá záležitost v případě té Ankary, ale dál pak se to zase třeba vrátí do nějakých jako dohod těch gentlemanských, které tady byly, to znamená, že prezident jezdí na jednání NATO a premiér jezdí na jednání, nejvyššího jednání Evropské unie.
4: A Petr Pavel nejenom, že pojede na ten příští summit, který se uskuteční v Tiraně, ale bude v čele české delegace. Aniž bych chtěla, pane Školníku, napovídat, tak mohla by v tom jistém restartu, který čekáme dnes podvečer mezi panem prezidentem a panem premiérem, sehrát roli i bezpečnostní situace vzhledem k hybridním útokům Ruska, které se stupňují. Víme, že ruské drony zaútočily poblíž polské hranice a podobných útoků vůbec přibývá.
5: Naši věc Německo nemluví o tom, samozřejmě různé dezinformační hybridní kampaně a podobně. Takže ono jako je to hodně, určitě samozřejmě tyto nejvyšší představitelé získávají informace od tajných služeb, nejenom samozřejmě od těch našich, ale dostávají samozřejmě i různé bezpečnostní materiály, zejména od Severoatlantické aliance jako bezpečnosti obrané aliance, tak samozřejmě se tohle se řeší i na příslušných radách Evropské unie, předpokládám bezpečnostních ministrů jako zahraniční obrana nebo popřípadě i vnitro. Takže jako předpokládám, že ten příliv informací tam teďka jakoby je značný a určitě by bylo fajn i zejména z toho důvodu, že jako, a říkáme to jako pořád, že relativně nedaleko našich hranic tady pořád probíhá zbrojný konflikt a ta jedna regionální volmoc jako testuje právě ty spojence jako napříč tou Evropou, takže zejména jako v těchto chvílích by bylo fajn, kdyby jako minimálně v těch zahraničních bezpečnostních otázkách probíhala komunikace, byla shoda mezi těmi nejvyššími představiteli. Protože by se nedej bože něco stalo, taky třeba jako okamžitě jednat, zvolit a to stanovisko už mít třeba jako předjednané mezi těmi všemi a když se teda něco stane, tak jít s ním ven, jak teda budeme postupovat. Nemyslím si, že úplně jako my sami, jak budeme postupovat jako stát, na to jsme moc v fotovkách maličcí, i když nejsme až tak malí, patříme spíše v rámci té Evropy k těm středně velkým státům, ale jak budeme postupovat dovnitř třeba Evropské unie nebo Severoatlantické aliance.
4: A jaký možná v tomto kontextu, řekněme bezpečnostní, pane Školníku, postupuje, jak se vám jeví vztahy a vůbec strategie vládní koalice?
5: Tam je, my jsme zmínili, že teďka teda proběhne to jednání mezi prezidentem a premiérem, ale on prezident občas zajde i na bezpečnostní radu státu, takže minimálně na té bezpečnostní rady státu tam to, ta komunikace probíhá. Zaznamenali jsme teďka i třeba různé jako mediální signály ze strany premiéra a představitele polské vlády Donalda Tuska ohledně, jsme zaznamenali ty fotky ohledně krtečka a toho maskota v Polsku. Takže jsou jako, že myslím, že tam probíhají dvě fronty. Jedna fronta je ta za zavřenými dveřmi, to znamená bezpečnostní rada, získávání informací od tajných služeb, získávání informace od těch nadnárodních organizací a pak zároveň, když to nějakým způsobem jako ta zpráva zarezonuje v tím mediálním prostorem, tak na to nějakým způsobem se jako reaguje a to všichni vidíme. Takže myslím, že i to je asi jako optimální v kontextu toho, co se dá dělat. A plus samozřejmě platí a konec konců ta vláda si to i vytyčela a promítlo se to i teďka do toho rozpočtu navyšování výdajů na obranu, to znamená ty 2%, po případě i víc do budoucna. A to průběžné naplňování ze strany ministerstva obrany a ministra Zuny těch kroků, těch řekněme, kritérií náplní, co je třeba ve vztahu k armádě, to znamená navyšování počtu vojáků, budování střední a těžké brigády, řešení protivzdušné obrany. A takže tohle ty věci tam předpokládám, jako probíhají kontinuálně. Takže a myslím, že to je jako takové to minimum, co se asi dá dělat, jakým způsobem prostě ukazovat, že ta obrana bezpečnost nám není cizí a že nejsme jako lhostejní těm věcem, co se dějí.
4: Pohled politologa Milana Školníka.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Za měsíc už bude po komunálních volbách a také po prvním kole voleb do třetiny Senátu města obce pokryly billboardy. Tak v jakém duchu se nese ta předvolební kampaň podle vás, pane Školníku?
5: Mně nepřijde, kdo ví, jak výrazná, což možná jako souvisí s tím, že ty komunální volby, že máme více než 6000 obcí a že vlastně ty obce, že zejména jako většina obcí jsou ty obce do 1000 obyvatel, kde opravdu politika se tolik jako neodehrává, neděje, kde kandidují primárně nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů, takže jediné, co tak jako více zaznamenáváme, je ta Praha, což je zase trošku takový ten pragocentrismus těch pražských jako novinářských jako redakcí, že se jim nechce moc ujíždět do regionu, takže vlastně tady pořád vidíme nějakou debatu kandidátů nebo jednu debatu za druhou těch kandidátů nebo kandidátek na pražského primátora, ale zároveň také jsou senátní volby do 1/3 senátu, což jsou vlastně ty celostátní volby. A vzpomeňme, že třeba v roce 2008, tuším, to bylo v oranžové tsunami, kdy sociální demokracie využila krajské a senátní volby k tomu, aby to využila jako jakési referendum vůči vládě. Jo, to velké téma tehdy poplatky ve zdravotnictví a podařilo se jim opravdu ten senát přebarvit na oranžovou, nebo minimálně tu 1/3. A tady vlastně vidíme, že očividně není nějaké velké silné téma, jo, že by ta opozice vzala ten prapor a šla s ním na barikády a snažila se to využít jako referendum o vládě, jestli to je slabostí opozice, nebo jestli to je tím, že není téma, možná jako kombinace obou faktorů, ale možná právě proto nám ta kampaň doposavat nepřijde moc výrazná. Taky, co je zajímavé, když jsme zmínili opozici, tak musíme zmínit i ten vládní tábor. Mně nepřijde, že by si dali kdo ví jak velkou práci s těmi senátními obvody, co se týče postavení těch kandidátů. Motoristi třeba jako vesměs vůbec odpískali postavení senátních kandidátů, což je takové zvláštní, protože ono jde o to se tak jako aspoň, i když víte, že to nevyhrajete nebo nedostanete se druhého kola, tak ta taktika je se alespoň připomenout, ukázat, že tam toho kandidáta máte, že tam ta značka se zakandiduje a že ten volič se má s kým stotožnit a dát tam ten hlas té vaší jako preferované straně. V momentě, kde nemáte, když tam toho kandidáta nepostavíte, tak ten volič samozřejmě musí vybírat z toho, co je. A jde o to, že by třeba teďka někomu dáte hlas a pak si řekne, no tak už jsem mu jednou dal hlas, proč bych mu nedal hlas třeba ty další volby, třeba sněmovní nebo krajské nebo jiné. Jo, to znamená, je tam určitá vždycky procentuální přenositelnost toho hlasu. Nedělá to každý volič, ale když už jednou pro někoho hlasujete, tak už to trošku jako otupíte a říkáte si, proč nedat hlas třeba i příště. A v momentě, když tam ty kandidáty nepostavíte, tak vlastně tomu voliči vlastně dáváte možnost vybrat si z konkurence. Takže to mě u těch motoristů trošku zaujalo. Ale přijde mi, že ani ostatní ty vládní strany nepostavili. I když jako nechci kritizovat, nevím, kolik na to měli času nebo jak moc práce si s tím dali, ale je vidět, že možná je ten trend obecnější, že lidi moc jako nechtějí, myšlení jako kandidáti nechtějí kandidovat. Jo? Že různé osobnosti třeba nechtějí do té politiky a že nám ta politika trošku vyprazňuje. Protože řada těch kandidátů, co kandiduje, tak jsou spíše asi známí lokálně, maximálně regionálně, u některých teda mám pochyb vůbec, ale nejsou tam třeba nějaká výrazná jména, že bychom jako řekli, ano, některá jsme zaznamenali, nechci teďka tady jmenovat, abychom jim nedávali velkou propagaci, ale to se bavíme o pár jako jednotkách, jo, v rámci těch všech jako senátních obvodů a zejména teda v Praze, ale v těch jiných senátních obvodech je to spíše slabší. A co je ještě jako větší problém, že v některých senátních obvodech najdeme třeba jenom dva kandidáty, jo, takže ti lidé si budou vybírat buď ano nebo ne. A když si vezmete, že ten obvod má několik tisíc, desítek tisíc vlastně obyvatel a vybíráte mezi dvěma kandidáty. Vidím tam praktické hledisko, že tím, že nebude, nebo je velká pravděpodobnost, že nebude druhé kolo, takže se ušetří, ať ti komisaři a ti voliči nemusí do toho druhého kola. Ale je to poměrně jako zoufalý stav jako naší demokracie, když si vezmete, že vybíráte jenom mezi dvěma jmény. Takže zase si myslím, že pak jako na tom si říct vlastně tu roli toho senátu, na tom ten zájem o ten senát a vlastně jako zase i postupně pomalu vyhodnocovat tu činnost té druhé komory, která ano, je trošku tak jako, je takový otloukánek, protože tím, že máme takzvaný asymetrický bikameralismus, to znamená dvě komory a ta jedna má to slabší postavení, tak je jasné, že vždycky jako ten zájem o ní bude takový menší. Jasný, že třeba ve Spojených státech amerických ty dvě komory jsou rovnocené, takže tam jako o ten zájem je ze strany voličů je trošku jiný a jinak je tam ta politická dynamika než u nás, ale i nad tím je prostě potřeba se zamýšlet, protože dlouhodobě máme tu účast, jako respektive zájem volit, extrémně prostě nízký, jo, do toho senátu, takže je to něco na zamýšlení na příští debaty.
4: Jenom na okraji, pane Školníku, vládní poslanci přehlasovali podle očekávání senátní veta, znovu schválili jednodušší výměny úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Tak to vás asi také nepřekvapilo.
5: Ne, protože tady vidíme jednak tu jednotnost vládní většiny, ale jakékoliv vládní většinu, jednak toho, že ten senát je prostě přehlasovatelný, takže ta role toho senátu je, že maximálně může spozdě zdržet, řekněme, ten legislativní proces, ale pak stejně, pokud ta koalice ve sněmovně je jednotná, tak tam a má tu většinu, tak stejně si vlastně nakonec odsouhlasí, co potřebuje.
4: Když jste popisoval v podstatě to, jak strany a hnutí přistupují k volbám obecně, tak dokážou politici oslovit voliče. Je to velké téma v sousedním Německu, aniž bychom teď teda šli do nějakých větších detailů, jenom připomenu, že před týdnem zažila CDU spolkového kancléře Merce velký výprask v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, kde se propadla na 17%, méně než polovinu zisku z těch předchozích voleb, triumfovala, jak víme, Alternativa pro Německo. Jistou náplast na ten propad CDU na zemské úrovni dostala strana ve včerejších obecních volbách v Dolním Sasku, kde teda CDU obhájila v komunálních volbách Křesťansko-demokratická unie vítězství. Přesto další a mnohem těžší zkoušky, konkrétně teda tuto vládní stranu, čekají.
5: Tady je strašně těžké a je to zajímavé, že je těžké vyvozovat v rámci třeba Evropy nějaké trendy, protože jako to, co platí v jedné zemi, nemusí platit v druhé. Nejenom co se týče nástupu třeba takových těch různých trošku těch krajnějších, ať už levice nebo pravice stran, ale i co se týče třeba těch tradičních, protože někde ty tradiční strany pořád ještě jsou silné, třeba sociální demokraté. Jinde třeba u nás my sociální demokracii už jako nemáme kolik let. Takže to jsou takové jako určité paradoxy. Pak máte třeba Meloniho v Itálii, která jako začínala a jako říkalo se, jaká to je krajní pravice, a která se teďka jako už patří pomalu jako k nejdále sloužícím jako premiérům Itálie a působí tam stabilně. Díky tomu, že se jí podařilo tu její formaci politickou jako posunou spíše do středu, někde do centra, a stává se z ní v podstatě už trošku jako tradice, jo, když to trošku zjednoduším. Takže vidíme, že ty trendy někde jsou, někde nejsou, někde jsou úplně opačné, než se dá čekat. Takže ta Evropa, možná je to hezké, jako, že ta Evropa je taková rozmanitá, ale je pak těžké jako něco predikovat, nějaké, řekněme, jako regionální vlny, když vidíme, že se to chová trošku jinak. V případě české politiky já jenom bych jako doufal, že a naštěstí se to děje, že ti naši politici, tím, že ta naše země není tak velká, takže nejsou až tolik jakoby odtržení od těch lidí, až snaží se minimálně před těmi volbami objíždět ty regiony. Jak jsme tady zmínili ten pragocentrismus, tak ne všichni zůstávají v té Praze, ale snaží se to jako objet. Někteří jsou v tom aktivnější, někteří méně, někteří jako umějí udělat v podstatě to třeba hnutí, ano, totální nasazení před volbami, opravdu objet jednu vesničku jako za druhou. Tam třeba, že zmíním Andrej Babiše v tom Moravskoslezském kraji, kde minule kandidoval, něco jiného, samozřejmě, když jste ve vládě, tak tolik toho času nemáte. To se třeba hodně jako vyčítalo třeba tehdy Petru Fialovi. Teďka zmiňuji jako ty špičky, ale spousta těch a je potřeba na to jako nezapomínat, že ta politika, když zmíním třeba ty řadové regionální poslance, že to není jenom o tom konfliktu té sněmovně, což často vidíme a přenáší se to samozřejmě jako z těch obrazovek k nám jako do těch obýváků, ale že ty poslanci a stejně senátoři mají regionální kanceláře, že ta jejich činnost má spočívat i v tom regionálním působení, zakotvení, že mají třeba zprostředkovat kontakt mezi starosty nebo i řadovými lidmi, občany z regionu a centrem, to znamená ministerství, snažit se dělat, anebo třeba takhle se snaží dělat jakéhosi ombudsmana vůči úřadům, když prostě ten člověk řeší nějaký jako složitý problém, nevím, třeba na sociálce nebo někde jinde, je tam nějaká komplikace, tak ten poslanec do toho může vstoupit, vyžádat si, samozřejmě nemá velké jako možnosti, ale minimálně si může vyžádat ty informace, více se jako snažit se do toho vstoupit, případně si tam zajet a snažit se ty věci řešit, protože ten člověk třeba jako, nebo jenom třeba i vyhledat nějakou informaci, má na to asistenty, protože třeba ten člověk prostě neví. Jo, a od toho třeba jsou ty regionální poslanecké kanceláře, ale i senátorské a málo jsou využívané. Další věc je otázka, jestli tam toho politika najdete, co se také stává někdy jako novináři, teda už z té Prahy vyjedou a vpadnou do nějaké té jako poslanecké nebo senátorské kanceláře, zjistí, že tam třeba jenom úřední hodiny jsou dvě hodiny v pondělí, celý týden jinak zavřeno. A zrovna a dokonce ani během těch dvou hodin tam ten politik není, dokonce ani jeho asistent. Jo, i to se stává. Takže od toho tam má být ta role těch novinářů, aby řekli, hele, teď jsme tady byli, nikdo tady nebyl, takže otázka, jak vlastně ta regionální zákonodárská kancelář funguje. Ale to doufám, že jsou jenom ojedinělé případy a že prostě ty politici se snaží i v těch regionech k tomu přistupovat více zodpovědně. Ale to jenom dodávám tu regionální dimenzi té politiky, že to není jenom o tom střetu v tom parlamentu, co vidím, ale že vlastně máte nějakým způsobem fungovat i v tom regionu.
4: Tak když se vrátíme do těch parlamentních lavic, poslanec motoristů Filip Turek odmítá, že by neuváženě zveřejnil informace o údajném nálezu Iperitu v Národním parku Šumava. Za svým vyjádřením si stojí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že vycházel z oficiálních zpráv a informací odborníka z Ministerstva životního prostředí. Tak jak vy tomu rozumíte?
5: Ne, ale tady je zase, když jako odhlídu tohle konkrétního příkladu, tak tady zase jde jako příklad nějaké nekoordinace, nekomunikace, nevyhodnocení té situace a možná i absence odborného zázemí. To znamená, to i kdyby vám jako někdo dal nějaký jako papír, kde bude nějaká blbost a ona se to tvářilo jako sebe víc prostě věrohodněji, tak sakra od toho máte ty stranické kolegy nebo ty kolegy ve vládě nebo i nějaký váš odborný aparát, se kterým tohle to komunikujete, než s tím půjdete ven. Takže já si myslím, že tady zase, jestli to nebylo jenom nějaká snaha zase na sebe upozornit, tak si myslím, že to zase trošku ukazuje nějakou jako politickou prostě nevyzrálost, že je prostě potřeba ty věci jako vyhodnocovat, komunikovat, analyzovat. Já jako chápu, že někdy zejména když se týká těch bezpečnostních věcí, když se jako teď něco stane, někde dopadne dron, že jako není moc jako času, prostoru. Tak se očekává nějaká asi spontánní reakce, než teda se jako ty hlavy vychladnou a zaujme se nějaké stanovisko, postoj, ale zrovna u věcí, které vyloženě nehoří, jo, tak si myslím, že je potřeba jako více jako rozumu, koordinace, komunikace a prostě těch podkladů k tomu, než s tím prostě ten politik půjdete ven, protože zase, jo, bavíme se, když jste v té opozici, jak si ve výsledku, jak říkám, můžete dělat jako vlastně co chcete, protože vy víte, a všichni víme, že nemáte přístup jako k těm vládním jako dokumentům, ale v momentě, kdy jste v té vládě, tak vlastně můžete způsobit i poprask. Jo? Jsme třeba zmínili tady ty Spojené státy americké. Vemte si, když třeba dal americký prezident něco řekne, tak jak to dokáže třeba zahýbat na burzách, jo? Prostě jako cenami a vším. Jo? Takže my samozřejmě takový dopad naštěstí na tu geopolitiku nemáme, pořád to může způsobit jako nějaký poprask minimálně mediální a může to mít i třeba nějaké jako negativní konotace. Takže prostě je potřeba si na tyhle věci jako dávat pozor, co víc na to říct.
4: Doporučuje Milan Školník.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Knihovna Václava Havla se přejmenovala na první prezidentskou. Jméno prvního polistopadového prezidenta z názvu instituce zmizelo po sporech s jeho vdovou Dagmar Havlovou, která počátkem srpna odvolala souhlas s jeho užíváním. Navzdory změna bude knihovna i nadále sídlit v Pražské Ostrovní ulici. Otázkou ale zůstává financování. Co říkáte na první prezidentskou?
5: Ona je trošku jako zvláštní až absurdní, jako kam se to jako dostalo vlastně s nástupem tedy nového ředitele, jak se jako dokázalo vlastně dělat takové jako úplné obraty, že to tam jako z ničeho nic se v podstatě sesypal kolektiv nebo chtěl odejít. Je to trošku samozřejmě jako pro vlastně běžné lidi ten dopad samozřejmě toho je minimální, téměř žádný, ale my strašně zapomínáme na ten, řekněme, že Václav Havel, jméno Václav Havel a pořád, jo, je jako značný vývozní artikl do zahraniční z hlediska té svou diplomacie, z hlediska té kulturní diplomacie, že to je vlastně jméno, které ještě pořád jako někde rezonuje. že ho znají, pamatují, protože prostě z řada těch, zejména těch západní demokracií, má ráda ty příběhy, že ten Václav Havel ten příběh měl toho disidenta až po prvního prezidenta. A nemluví o tom, a na to vlastně navazovala ta kniha na Václava Havla, nemluví o tom, o právě o tom následem jeho odkazu a role ve společnosti. A myslím si, že i Václav Havel byl dobrý příkladem toho, a jak, řekněme to, on napsal tu hru odcházení, že jo, ale vlastně viděli jsme i jeho jako politika, jak zvládl odcházení. Já jenom dávám příklad, že málo kdo to odejít z té nejvyšší politiky zvládne. Nějakým způsobem důstojně, aby pak už, řekněme, zůstal spíše v té poradní roli a snažil se třeba předávat třeba to, co nabyl případně mladším generacím a podobně, tak i to je, myslím si, jakoby, jako škoda, že třeba tohle to tam jakoby zapadá, protože když se podívám na některé třeba bývalé hlavy státu, nejenom třeba u nás, ale i jinde, nebo bývalé vrcholné politiky, jak vlastně to odcházení jako nezvládly. A jako pořád potřebují být v tom centru té pozornosti a myslím si, že to je trošku jako škoda, protože když se jim pak jako něco třeba v průběhu toho fungování v politice jako podařilo, tak pak to vesměs jako zapadne v rámci toho jejich současného působení, které třeba je i mnohdy třeba výroky kontroverzní, protože samozřejmě se názorově mezi tím jako výrazně posunuli. Já neříkám, že bych se neměl dávat prostoru. Naopak těch bývalých třeba hlav státu tolik nemáme, nebo těch bývalých vrcholných politiků, bývalých premiérů. Ale myslím si, že by si měli jako uvědomovat, jaká už je jako jejich role a snažit se třeba spíš jako předávat třeba těm mladším generacím nebo těm novým generacím politikům, nebo třeba i měli přístup k různým jako informacím, které už třeba nejsou tak aktuální, ale prostě dát radu, jak to třeba tehdy řešili. Jo, to jsou jako ty modelové situace, když se něco třeba stane, tak už v minulosti se to třeba nějakým způsobem řešilo. Jo, být třeba například jiné situace. Takže i tohle to mě trošku jako přijde škoda, že moc jako neumíme pracovat, a když on otázka, jestli by jako oni chtěli. Jo, s těmi bývalými vrcholnými politiky, jak je třeba lépe jako zapojovat do toho politického procesu z hlediska té poradní funkce, jo, než prostě té čistě egoistické, že mají prostě potřebu komentovat kdekoliv, co se kde jakoby šustne. Takže to jenom dávám do kontextu toho, že třeba si myslím, že Václav Havel tohle to jako docela zvládal, jo, na rozdíl třeba od jeho nástupců. Takže uvidíme, jak ten první prezidentská knihovna bude fungovat, bude to samozřejmě už mimo samozřejmě Dagmar Havlovou, ta prostě má své projekty, jiné projekty, což jako samozřejmě není, ona je samozřejmě jako primárně tou nositelkou odkazu Václava Havla, ale říkám, pořád bychom neměli zapomínat odkaz toho Václava Havla v zahraničí, že pořád jako rezonuje, dá se na to odkázat, dá se s tím pracovat. A samozřejmě ten odkaz Václava Havla jako bývalého prezidenta, který jako si uvědomoval roli toho bývalého prezidenta.
4: Konstatuje Milan Školník, politolog, pedagog katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré. Naslyšenou.
5: Také děkuji, hezký zbytek dne.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude potápěč, dobrodruh a filmový producent Steve Lichták, na které podmořské setkání se žralokem nemůže zapomenout. Dokáže napínavý filmový thriller zachránit více zvířat než tradiční vědecký dokument? A proč asijská polévka představuje pro žraločí populaci vážnější hrozbu než průmyslový rybolov?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, přátelé. Vítejte v klubu Evergreen, který se dnes na vlnách dvojky vydá na malou, ale velmi příjemnou plavbu přes Atlantik. Z Francie do Severní Ameriky.
1: A odstartoval jim už 100 000 voltů Gilbert Bécaud. Jeho Ematenno z roku 1961 patří k těm francouzským písním, které se zrodily doma u Sény, ale velmi rychle zjistili, že jim sluší i Amerika.
0: Dnes vám nabídneme vždycky nejprve francouzský originál a následně jeho americkou, případně anglicky zpívanou podobu. Někdy půjde o téměř věrný překlad, jindy spíš o úplně nový příběh postavený na stejné melodii.
1: A hned první příklad je ukázkový. Z otázky Ematenno a teď se v angličtině stala bolestná píseň What Now My Love, která zakotvila v repertoáru Franka Sinatry, Elvise Presleyho, Sonnyho a Cher, dnes ale v klubu Evergreen zazní v podání jiného slavného hlasu.
0: Jeho majitelem není nikdo jiný než charismatický soul jazzový zpěvák Lou Rawls, který píseň What Now My Love vydal v roce 1966, tedy až 5 let po Bécaudovi, ale zároveň o pár měsíců dříve než Sinatra.

0: Rose, I would now my love. Přátelé, právě v takových chvílích je krásně slyšet, že dobrá melodie cestovní pas ani vízum opravdu nepotřebuje.
1: A přesto jí cesta do jiného jazyka může změnit účes, kabát i výraz ve tváři.
0: Přesně tak. Francouzský šanson bývá často velmi konkrétní, syrový, zaspívaný bez příkras, zatímco americká verze z něj často udělá velkou písňovou scénu. Teď se dostáváme k melodii, která vznikla ve Francii a díky jedné drobné dámě s obrovským hlasem se stala symbolem Paříže. Možná dokonce víc než věhlasná Eiffelovka.
1: Edith Piaf a La Vie en Rose. Píseň o tom, že když milujete, svět má najednou úplně jiné barvy.
0: A hned po ní Louis Armstrong. Sečmo francouzštinu nahradil angličtinou, ale jestli někdo dokázal dát téhle písni úsměv, něhu i nádech New Orleans, byl to právě on. A mimochodem, tahle píseň mě vlastně navedla na dnešní téma.
1: Opravdu?
0: Respektive byl to můj starší syn Fred, který Armstrongovu verzi slyšel v nějakém animovaném filmu. Pak ji chtěl pustit v autě, když jsem ho vezl na angličtinu. A já mu pak v zápětí nabídl originál od Edith Piaf.
1: A i ten se Fredíkovi líbil?
0: Líbil a hned se ptal, jestli je takových písniček víc.
1: Myšleno francouzských s verzí v angličtině?
0: Přesně tak. Začal jsem mu teda nabízet jednu za druhou a on pak jen prohodil. No vidíš, to bys mohl pustit v klubu Evergreen.
1: Skvělý nápad, Fredíku. Děkujeme za inspiraci.
0: Ano, ano, Frede, díky moc.
1: Je fakt, že naše Žovka si taky pořád prospěvuje písničky z filmu.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Dvojku a klubem Evergreen vás provázejí zpěváci Jan Smigmátor a Daša.
1: A společně dnes posloucháme francouzské písně, které našly svůj druhý domov v Americe. Z růžového života Edith Piaf a Louise Armstronga se teď přesuneme k moři.
0: A ne leda jakému. Charles Trenet napsal La Mer v polovině 40. let a od té doby se tahle píseň vznáší nad francouzskou populární hudbou jako teplý vánek nad azurovým pobřežím.
1: Američané ji ovšem nevzali jen jako píseň o moři. Textař Jack Lawrence z ní udělal Beyond the Sea, tedy romantickou touhu po někom, kdo čeká kdesi v modravých dálkách. V našem výběru ji uslyšíte v podání Kevina Spaceyho ze soundtracku k životopisnému filmu o zpěvákovi Bobim Derinovi.
0: A u Charlese Treneta ještě zůstaneme, protože po jeho megahitu La Mer, Beyond the Sea, přijde další krásná melodie z jeho autorské dílny. Que reste-t-il de nos amours?
1: Tedy co zbylo z naší lásky? V angličtině se jmenuje I Wish You Love.
0: Krásné rozloučení, ve kterém už není hořkost, ale přání všeho dobrého. A zpívat nám jí bude na vlnách Dvojky už za pár minut jedinečná Natalie Cole.
1: Ale nebojte se, zdaleka se ještě neloučíme.
2: La mer, qu'on voit danser, le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: Charles Trenet dvakrát a pokaždé s jinou americkou ozvěnou. Nejdřív moře, potom láska, která skončila tak noblesně, jak jen v písni skončit může.
1: A teď přijde píseň, ve které se o noblese mluví těžko. Spíš o zoufalství, křehkosti, ponížení i naději, která se nechce pustit.
0: Jacques Brel napsal Nemekite pa v roce 1959 a vytvořil tak jednu z nejsilnějších prozeb v dějinách šansonu. Není to sentimentální písnička na přání, ale malý dramatický monolog člověka, který se nechce smířit s koncem.
1: Když se jí ujal americký básník a písničkář Rod McKuen, nevznikl doslovný překlad, ale anglická lyrická adaptace If You Go Away.
0: A Dusty Springfield jí dokázala zaspívat tak, že v ní zůstal Brelův stín, ale zároveň i její vlastní nezaměnitelná britsko-americká melancholie.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Jacques Brel a Dusty Springfield. Dvě různé krajiny, stejná bolest. A právě proto má dnešní téma tolik podob.
1: Někdy se melodie přestěhuje a zůstane sama sebou. Jindy se přestěhuje a začne žít úplně nový život.
0: A teď nás čeká nejslavnější příklad ze všech. Píseň, kterou si většina světa spojuje s Frankem Sinatrou, Elvisem Preslim, velkými finálemi koncertů i životními bilancemi, se ve skutečnosti narodila ve Francii.
1: V originále se jmenuje Comme d'habitude, tedy jako obvykle. Claude François, Jacques Rivo a Gilles Thibault v ní nepsali o vítězném účtování se životem, ale o vztahu, který se pomalu rozpadá v každodenní rutině.
0: Pak ale přišel Paul Anka, melodii si odvezl do Ameriky a napsal k ní text, který změnil dějiny populární hudby.
1: Nejdřív si ale poslechneme francouzský originál.
0: Zpívá dávný miláček Francie, zpěvák přezdívaný Clo-Clo, Claude François. Je me...

0: Comme d'habitude, píseň všedního dne, ve kterém už láska vlastně jen mechanicky opakuje zažité stereotypy.
1: A přitom stačilo přepsat slova a ze stejné melodie se stal jeden z největších písňových monumentů 20. století.
0: My Way, píseň, kterou do hudebních dějin nesmazatelně zapsal svou jedinečnou interpretací velký Frank Sinatra, si ale v klubu Evergreen dnes poslechneme přímo v podání muže, který ji vtiskl anglická slova, hitmaker Paul Anka.
1: A s ním také dnešní francouzsko-americké setkání uzavřeme. Vybrali jsme dnes písně, které se zrodily ve francouzštině, ale díky angličtině nezestárly, nestratily šarm a v mnoha případech oslovili další generace posluchačů po celém světě a žijí tak dodnes.
0: Děkujeme, že jste byli s námi, přátelé. A za týden se na vás na vlnách dvojky opět moc těšíme. Jan Smigmátor
1: a Daša.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude dirigent a hudebník Felix Slováček mladší. Je mu dnes bližší saxofon, klarinet nebo už definitivně dirigentská taktovka. Co pro něj znamenalo hudebně nastudovat České ledové království a podaří se rozvinout hudební gen Slováčků i ve třetí generaci? Samozřejmě nejen o tom si budu povídat s dirigentem a hudebníkem Felixem Slováčkem mladším.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční festival Paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny Paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný, stále ještě letní večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby na pokračování. Je mladá, krásná a bohatá. Co víc si může přát. 17letá Žán má po odchodu z kláštera celý život před sebou. Když se s rodiči odstěhuje na zámek, sní o klidném životě na venkově, plném lásky a porozumění. Brzy se však seznámí s vikomtem Žilienem a její bezstarostný život se obrátí vzhůru nohama. Četbu připravila Iveta Novotná, čte Dana Černá.

Julien se ujal veškerého řízení domu. Vystupoval jako zuřivý skrblík. Nikdy nedával spropitné a jídlo omezil jen na nejnutnější. Jean to připadalo nedůstojné a ohavné. Byla vychována v rodině, kde peníze nic neznamenaly. Mamička často říkala, peníze jsou od toho, aby se utratily. Pokaždé, když Julien uškudlil pár sů na něčím zdě nebo na nějakém účtu, strkal si peníze do kapsy a s úsměvem pronášel, z malých potůčků jsou velké řeky. I Rosalie se změnila. Z ducatých tváří se jí vytratila červeň. Měla je teď propadlé a jakoby ušpiněné od hlíny. Jean se jí často ptala, nejsi nemocná, děvenko? Sluštička vždycky odpovídala, ne, madam. Do tváří jí stouplo trochu červeně a rychle odcházela. Koncem ledna přišly sněhy. V dálce byly vidět nad tmavou mořskou hladinou nacucané mraky.

Smrtelně bledá sluštička seděla na podlaze, nohy natažené, záda opřená o pelest postele. Rosalie se nedokázala pohnout, jen upírala na svoji paní šílený pohled a zalikala se, jako by ji rozdírala strašlivá bolest. Potom náhle vypěla celé tělo, padla na záda a mezi zuby dusila zoufalý křik. Pod šaty nalepenými na roztažených stehnech se jí cosi pohnulo a následovalo křehké a bolestné kvílení. První projev utrpení dítěte přicházejícího na svět. Jean pochopila a jako pomatená se vyřítila na schodiště s křikem Juliene, Juliene! Odpověděl z dola, co chceš? Sotva dokázala vyslovit to Rosalie tady. Julien vyběhl schody po dvou, vtrhl do pokoje, jedním pohybem sebral dívčino oblečení a přikryl ten děsivý kousíček masa, schoulený, sténající, svraštělý a lepkavý, který se zmítal mezi dvěma nahýma nohama. Vstyčil se a se zlým výrazem vystrčil vyděšenou manželku ze dveří. To se tě netýká. Pošli mi kuchařku a starého Simona. Třesoucí se Jean sešla do kuchyně a už se neodvažovala jít znovu nahoru. Zůstala v salonu, kde se od odjezdu jejich rodičů netopilo a plna úzkostí čekala, až jí někdo řekne, co se děje. Sluha za chvíli vyběhl z domu. Za 5 minut byl zpátky s vdovou Dentuovou, místní porodní bábou. Na schodišti nastalo velké hemžení, jako by nesli zraněného, a Julien přišel Jean oznámit, že už se může vrátit do svého pokoje. Jak je jí? Zamyšlený a nervózní Julien přecházel sem tam. Zjevně jim zmítala zlost. Nejdřív neodpověděl, pak se po několika vteřinách zastavil a zeptal se, co hodláš s tou holkou dělat? Nemůžeme si přece nechat v domě parchanta. Jean se zarazila a nevěděla, co říct. Teprve po dlouhém mlčení pronesla, o to dítě se přece postará otec. A pokud se s Rosalie ožení, nebudou žádné potíže. Rozzuřený Julien odsekl, jako by mu došla trpělivost. Ty ho znáš, toho otce? Ona jméno toho muže nechce říct. Určitě ti ho neprozradí stejně jako mě. A co když ji ten chlap nechce? Nevěděla, jak se rozhodnout a váhavě se na něj obrátila. A co navrhuješ ty? Pro mě je to prosté. Dal bych jí nějaké peníze a poslal jí k čertu i s tím spratkem. Mladá žena se však pohoršeně vzepřela. Tak to nikdy. Udělala chybu, jistě, ale proto ji ještě nevyženu z domu. A jestli to bude nutné, vychovám to dítě sama. Julien vybuchl. To budeme mít pěknou pověst s naším jménem a společenskými styky. Všude nás pomluví, že poskytujeme útočiště běhnám a počestní lidé k nám už nevkročí. Nikdy nedovolím, abys vyhnal Rosalie. A jestli ji nechceš nechat u nás, vezme si ji zpátky moje matka. Odpoledne Jean zašla nahoru za rodičkou. Sluštička ležela nehybně na posteli s otevřenýma očima. Vdova Dentuová seděla u ní a chůva kolébala v náručí novorozeně. Jakmile Rosalie uviděla svoji paní, rozvzlikala se, schovala si tvář do pokrývky a otřásala se zoufalstvím. Jean chtěla obejmout a políbit, ale Rosalie se pořád zakrývala a bránila. Jean za ní chodila každý den a Rosalie se pokaždé rozplakala, když spatřila svoji paní.

Po 14 dnech mohla rodička vstát a zase se pustit do práce. Od porodu byl Julien ještě vznětlivější. Na svou ženu nemluvil, jen na ní křičel, jako by se pořád vztekal. Zatímco Jeanne naopak tlumila hlas, chovala se mírně a smířlivě, aby se vyhnula jakékoliv diskusi. Navzdory neustále špatné náladě navázal její manžel na milostné zvyky, které od návratu ze svatební cesty zanedbával. Zřídka uplynuly 3 dny, aby nepřišel do manželské ložnice. K oblevě nedošlo a už 5 týdnů byla obloha ve dne jasná jako modrý křiž.

křišťál a v noci posetá hvězdami, které by člověk považoval za jinovatku. Tak široký byl obzor stuhlý třeskutým mrazem. Žán nedočkavě čekala na návrat vlahých větrů a přičítala nezvyklé drsnosti počasí všechny podivné zdravotní potíže, které ji soužily. Chvílemi nemohla vůbec nic jíst. Zvedal se jí žaludek při pohledu na jakékoliv jídlo. Pak se jí bláznivě rozběhl tep, dělal se jí špatně a věčně měla napjaté nervy, chvěla se, pořád byla neklidná a všechno ji rozrušilo. Bylo to nesnesitelné. Jednoho večera teploměr klesl ještě níž a Julien vstával od stolu a třásl se zimou, v jídelně se totiž vůbec netopilo, protože šetřil dřevem, mnul si ruce a zašeptal: dneska bude příjemné, když budeme spát spolu, viď, kočičko? Jean se toho večera však cítila mizerně, že ho prosila, aby ji nechal spát samotnou. Několika slovy mu vylíčila své potíže. Není mi dobře, zítra se to určitě zlepší. Naléhal: jak chceš, drahá. Jestli jsi nemocná, musíme tě hýčkat. Šla si brzy lehnout. Celý dům byl promrzlý. Chlad pronikal z dmy, které jakoby se lehce zachvívaly a vydávaly podivný zvuk. Jean se ve svém lůžku klepala zimou. Dvakrát se zvedla, aby přiložila do krbu. Shledávala šaty, sukně a staré šatstvo, které rozmisťovala na pokrývku. Nic jí však nedokázalo zahřát. Netrvalo dlouho a začala jektat zuby. Ruce se jí třásly a hrudník se svíral. Srdce tlouklo pomalu a silně a někdy se zdálo, že se zastavuje. Pomyslela si: já umřu, umírám. Poháněla ji hrůza. Vyskočila z postele, zazvonila na rozalí, počkala, zazvonila znovu, zase čekala, zmrzlá, rozklepaná zimou a strachy. Sluštička však nepřicházela. Žán se jako beze smyslů vyřítila na schodiště. Po špičkách našla dveře, otevřela je a zavolala: Rozalí! Lůžko bylo prázdné. Protože její srdce najednou začalo tlouct o závod, poskakovalo, až se dusila, sešla dolů k Julienovi, aby ho probudila. Nohy ji sotva nesly. Prudce k němu vtrhla do pokoje, přesvědčená, že umře, a toužila ho ještě vidět, než ztratí vědomí. Ve světle skomírajícího ohně zahlédla na polštáři vedle hlavy svého manžela Rozalinu hlavu. Vykřikla a oba se vstyčili. Chvilku se nedokázala pohnout, tak Jean ten objev omráčil. Potom vyběhla, běžela rovně za nosem, nechtěla už nikdy nic vědět, nikdy nikoho vidět. Utíkala do kuchyně, prudce otevřela dveře do zahrady a vyřítila se ven. Bosé nohy se jí občas bořily až po kolena do sněhu a ten hrozivý ledový dotyk jí dodával zoufalou energii. Necítila zimu, i když byla skoro nahá. Necítila už vůbec nic. Tak jí zmatek v duši ochromil tělo. Utíkala a utíkala, sama bílá jako zasněžený terén. Náhle se octla na kraji útesu. Instinktivně se zastavila na místě a poklekla. Dlouho zůstala ve stejné pozici, netečná na duchu i na těle. Pak se šíleně roztřásla jako plachta, jež se zmítá ve větru. Celý její život je v troskách. Veškerá radost skončila, nemůže už nic očekávat. Před očima se jí zjevila strašlivá budoucnost, plná trýzně, zrady a beznaděje. Ale z dálky se ozýval hlas: tady je, to jsou její stopy, rychle, rychle, tudy. To Julien ji hledal. Vstyčila se, připravená vrhnout se dolů, a jako zoufalci dávají s Bohem životu, zasténala i ona poslední slovo umírajících. Poslední slovo, co vychází z úst mladých vojáků, kteří s rozpáraným břichem umírají v bitvě. Maminko. V ten okamžik jí hlavou projela myšlenka na mamičku. Představila si ji, jak vzliká. Viděla svého papa na kolenou před mrtvým tělem jediné dcery a ve vteřině prožila jejich utrpení a zoufalství. Ochable upadla do sněhu. Neutekla, když ji Julien a starý Simon uchopili za paže, aby ji strhli dozadu. Tak blízko byla srázu. Dělali si s ní, co chtěli, nemohla se pohnout. Cítila, že ji odnášejí, ukládají ji do postele, třou horkými ručníky. Potom se všechno rozmazalo. Veškeré vědomí zmizelo.

Probudila se unavená, zmučená, přesto nezvykle mírná. Cítila se slabá. Otevřela oči a neudivilo ji, že vidí mamičku. Žán se zdálo, že jí zachvátí těžký spánek pokaždé, když se pokouší myslet. Nesnažila se na cokoliv vzpomínat, jak si mlhavě se obávala, aby se nedostala zpátky do skutečnosti. Jednou se však vzbudila a uviděla Žiliena. Byl u ní sám. Náhle se jí všechno vrátilo. Po dlouhém úsilí si postupně poskládala všechna fakta. Úporně o nich přemýšlela. Mamička, tetinka Lizon a baron přijeli, takže je určitě vážně nemocná. Ale co Žilien? Vědí to rodiče? A co Rozalí, kde je? Pak jí něco napadlo. Vrátí se s papa a mamičkou do Ruánu. Bude žít s nimi jako dřív, jako vdova. To je nejlepší řešení. Počkala tedy, poslouchala, co se kolem ní říká. Dobře všemu rozuměla, ale nedávala to najevo. Konečně se jednou večer octla sama s baronkou a potichu na ní zavolala: Mamičko. Baronka jí stiskla ruce. Dcerunko, má drahá Žán. Mamičko, ale teď prosím neplač. Musíme si promluvit, mám toho hodně. Řekl ti Žilien, proč jsem utekla ven do sněhu? Protože jsem v jeho posteli našla Rozalí. Baronka dceru pohladila v domnění, že dosud blouzní. Jen spí, broučku, uklidni se a pokus se usnout. Žán však umíněně opakovala: ale já už jsem v pořádku, myslí mi to, mamičko. Jednou v noci mi nebylo dobře a šla jsem za Žilienem. Spala s ním Rozalí. Tak mě to sebralo, že jsem utekla ven a chtěla jsem skočit z útesu. Baronka však stále opakovala: ano, broučku, byla si moc nemocná. Pacientka už byla netrpělivá. Vidím, že mi nevěříš. Jdi pro papa, ten mi určitě porozumí. Mamička se obtížně zvedla, chopila se svých dvou holí, vyvlekla se z ložnice a po několika minutách se vrátila s baronem, který ji podpíral. Usedli k posteli a Žán spustila. Řekla jim všechno, potichu, slabým hlasem, ale jasně. Vylíčila Žilienovu podivnou povahu, jeho tvrdost, skrblictví a konečně i to, jak ho přistihla při nevěře. Když skončila, bylo baronovi jasné, že nemluví z cesty. Ale nevěděl, co si má myslet, jak se rozhodnout, co odpovědět. Když vyšel od nemocné dcery, zuřil vzteky. Byl zraněný ve svém otcovském srdci. Šel za Žilienem a uhodil na něj. Pane, vysvětlete mi laskavě, jak si dovolujete takhle zacházet s mou dcerou. Podváděl jste ji se služkou. To je dvojnásob ponižující. Žilien si však hrál na nevinného, zaníceně popíral, přísahal, bral si Boha za svědka. Ostatně, jaký mají důkaz? Copak se Žán nepomátla? Neměla snad mozkovou horečku? Neutekla ven? Neprchala v noci sněhem v záchvatu šílenství, když nemoc začínala? Když Žán zjistila, co manžel odpověděl, vůbec se nerozčílila, jen prohlásila: on lže, papá, ale my to nakonec dokážeme. Celé dva dny mlčela. Byla soustředěná, uvažovala. Třetího dne ráno chtěla vidět Rozalí. Baron služku odmítl přivést, tvrdil, že už z domu odešla. Žán však neustoupila. Už se začínala rozčilovat, když vešel lékař. Vzal ji za ruku a pronesl potichu: uklidněte se, madám. Každé vzrušení vám může velice uškodit. Jste totiž těhotná. Zarazilo ji to, jako by dostala ránu. V tom se jí zdálo, že se v ní něco hýbe. V noci nemohla spát. Pomyšlení na dítě, které žije v jejím břiše, jí bránilo v odpočinku. Rozesmutňovalo a tížilo ji, že to bude Žilienův syn. Nechtěla, aby se podobal otci. Bála se toho. Za svítání poslala pro barona. Papa, už jsem se rozhodla. Chci vědět všechno. Poslouchej mě dobře. Vzkážeš pro pana faráře. Potřebuju ho tady, aby Rozalí nelhala. Jakmile tu bude, pošleš pro ni a zůstaneš tady i s mamičkou. Hlavně dohlédni na to, aby Žilien neměl podezření. O hodinu později vstoupil kněz. Ještě stloustl. Zadýchával se teď stejně jako mamička.
Dveře vzadu se otevřely. Zmatená Rosalie, tonoucí v slzách, odmítala vstoupit. Křečovitě se držela dveří. Baron ji pobízel. Nakonec ji netrpělivě strčil do dceřiny ložnice. Zakryla si tvář rukama a zůstala stát. Nepřestávala vzlikat. Jakmile ji Jean zpozorovala, prudce se vstyčila, sedla si, byla bělejší než přikrývky. Srdce jí splašeně tlouklo. Chci vědět všechno. Poslala jsem pro pana faráře, aby to bylo jako u zpovědi. Rosalie se nehýbala. Mezi rukama přilepenýma k obličeji jí pronikaly vzliky. Baron už začínal zuřit. Uchopil ji za paže, prudce jí je odtáhl od tváře a přinutil ji, aby si klekla k posteli. Jean se vyklonila přes pelest a dívala se na ni. Řekla, je pravda, že jsi byla v Julienově posteli, když jsem vás tam překvapila? Rosalie skrze dlaně zasténala, ano, madam. Na to se baronka rozplakala, hlasitě štkala, až se zalikala. Její křečovité vzliky se přidaly k Rosalíným. Jean upřela oči na služku a zeptala se, jak dlouho to trvalo? Rosalie vykoktala, od té doby, co jsem přišel. Jean se překotně ptala dál, jako by jí tížili tisíce otázek. Jak se to stalo? Jak tě o to požádal? Jak si tě vzal? Co ti řekl? Kdy jsi mu podlehla? Jak jsi mu to mohla dovolit? Rosalie tentokrát spustila paže podél těla. Najednou chtěla mluvit. Ze všeho se vypovídat. Potřebovala to. Co pak vím? To tady tenkrát poprvé večeřel a pak za mnou přišel do pokojíku. Schovával se na půdě. Nekřičela jsem, neměla jsem odvahu, nechtěla jsem dělat potíže. Spal se mnou. Nevěděla jsem, co dělám. Dělal si se mnou, co chtěl. Nic jsem neřekla, byl takovej hezkej a milej. Jean v tu chvíli vykřikla. A to tvoje dítě je... je jeho? Rosalie vzlikla. Ano, madam. Na to se obě odmlčeli. Sklíčená Jean cítila v očích slzy a kapky jí tiše stékaly po tvářích. Sluščino dítě má stejného otce jako její dítě. Zlost opadla. Pomalu do ní pronikala temná, hluboká, nekonečná beznaděj. Farář, jenž až dosud neřekl ani slovo, usoudil, že nastala chvíle, aby pronesl kázáníčko. Je zlé, co si udělala, dcero, velmi zlé. A dobrý Bůh ti hned tak neodpustí. Mysli na peklo, které tě čeká, jestli se od nynějška nebudeš chovat náležitě. Teď máš dítě, musíš se srovnat a řídit se podle toho. Paní baronka pro tebe určitě něco udělá. Najdeme ti manžela. Mluvil by ještě dlouho, ale baron chytil Rosalie za ramena, zvedl ji, dotáhl ke dveřím a vyhodil ji do chodby jako balík. Farář se znovu chopil slova. Co chcete? Všechny v kraji jsou takové. Je to hrůza, ale nic nezmůžete. Člověk musí být prostě schovývavý k lidským slabostem. Vaše služka je jako všechny ostatní. Baron se však chvěl zlostí a faráře přerušil. Služka? Na té mi vůbec nezáleží. Pobouřilo mě Julienovo chování. Je hanebné a nízké, co provedl mé dceři. Je to ničema. Bídák. A já mu to řeknu. Střískám ho holí. Kněz, který pomalu vdechoval šňupku tabáku, pronesl, ale no tak, pane barone. Mezi námi dělal to, co dělají všichni. Kolik věrných manželů znáte? A se zlomyslnou bodrostí dodal, poslyšte, vsadím se, že i vy sám jste měl nějaké pletky, ruku na srdce. Že mám pravdu. Baron se zarazil a zadíval se na kněze, který pokračoval. No vidíte, choval jste se stejně jako ostatní. Vaše žena určitě nebyla proto méně šťastná ani méně milovaná, že se nepletu. Baron byl na rozpacích, nevěděl, co říct. Přisám Bůh, byla to pravda, také to dělal. A často, tak často, jak mohl. A byl snad proto lump? Proč tedy tak přísně soudí Julienovo chování, když ho ani na okamžik nenapadlo, že on sám se v minulosti provinil stejně? Ochablá Jean upírala oči před sebe, ležela na zádech s bezvládnými pažemi a bolestně přemítala.
Vracela se jí jedna Rozalína větička, která jí je zranila na duši a zavrtávala se jí do srdce jako nebozes. Nic jsem neřekla, protože byl takovej hezkej a milej. I jí se zdál hezký a milý. A jenom proto se mu oddala a svázala s ním život navždycky. Spadla do manželství a dostala se do téhle mizérie jen proto, že se jí stejně jako Rozalí zdál žil jen hezký a příjemný. Dveře se otevřely, jak do nich někdo zuřivě strčil. Objevil se v nich Julien s divokým výrazem ve tváři. Na schodišti potkal sténající Rozalí a uhodl, že se tam cosi děje, že služka určitě promluvila. Pohled na faráře ho doslova přibil k zemi. Třesoucím se, ale klidným hlasem se zeptal, co je? Co se děje? Baron, který byl před chvílí tak prudký, se neodvažoval nic říct. Mamička vzlikala ještě zoufaleji, ale Žána se zvedla na ruce a zadýchaně se dívala na toho, kdo jí přivodil tak kruté utrpení. Vykoktala, děje se to, že už všechno víme, že víme o vašich ohavnostech. Děje se, že dítě té služky je vaše stejně jako moje. Budou to bratři. A nával bolesti, který ji při tom pomyšlení přepadl, ji zvrátil zpátky do přikrývek a ona se bezútěšně zalikala pláčem. Julien zůstal stát s otevřenými ústy. Nevěděl, co říct a co dělat. Farář opět zasáhl. No, no, no, jen žádný velký smutek, milost paničko. Buďte rozumná. Musíme stále odpouštět. Ano, postihlo vás velké neštěstí, ale Bůh je ve svém milosrdenství vyvážil velkým štěstím, neboť se stanete matkou. Dítě vám přinese útěchu. A jeho jménem vás snažně prosím, abyste odpustila panu Julienovi jeho provinění. Vytvoříte tak nové pouto. Bude to záruka jeho příští věrnosti. Co pak byste mohla žít bez muže, jehož dítě nosíte v lůně? Neodpovídala. Byla zdrcená, rozbolavělá, vyčerpaná. Jako by jí nervy povolili, jako by je někdo pomalu přeřezal. Farář přitáhl v tu chvíli Juliena k posteli, vzal ho za ruku a položil ji na ruku jeho manželky. Potom jim na ruce poklepal, jako by je definitivně spojoval. Tak a je to. Věřte mi, takhle to bude nejlepší. Pak se dvě ruce, na chviličku spojené, zase odtrhly. Julien udělal čelem vzad, uchopil pod paží tchána, jenž si to nechal líbit, protože byl v hloubi duše šťastný, že se to urovnalo, a společně vyšli ven, aby si vykouřili doutník. Vyčerpaná pacientka dřímala, zatímco si kněz a mamička potichu povídali. Abé mluvil, vysvětloval, rozvíjel své nápady a baronka pokaždé souhlasně přikývla. Nakonec pronesl na závěr, takže je to dohodnuto. Dáte tomu děvčeti statek v Barvilu a já pro ně najdu manžela. Vyhledám nějakého spořádaného hocha. S věnem 20 000 franků nám nápadníci nebudou chybět. Baronka se teď šťastně usmívala a naléhavě opakovala, je to dohodnuto, ale statek napíšeme na dítě. Rodiče z něj budou mít prospěch za svého života.

Guy de Maupassant, jeden život. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Dany Melanové připravila Iveta Novotná. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Hudební spolupráce Ondřej Gášek, četla Dana Černá, režii měl Lukáš Hlavica. Připomínáme, přátelé, že pokračování uvedeme už je zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Když se řekne hluboký filmový zážitek, většině lidí se vybaví Bergman nebo Fellini. Ale mému hostovi se vybaví spíše natáčení v hloubce 30 metrů, tlak 5 atmosfér a tvorové, kteří se neřídí scénářem. Jak se režírují žraloci, velryby? To si budu povídat s potápěčem, dobrodruhem a filmovým režisérem Stevem Lichtágem. V Keni by mu říkali mze, ne kvůli věku, ale podle bohatých životních zkušeností. Těch má víc než dost, také desítky dokumentárních filmů, spolupráce s velkými televizními stanicemi, několik mezinárodních ocenění a schopnost dostat se tam, kam se jiní neodváží, ale také se odtamtud v pořádku vrátit zpět. Ve studiu vítám Steva Lichtága. Steve, ahoj a děkuji, že jsi přišel v tuto noční hodinu.
1: Čau, ahoj, ahoj Honzo.
0: Základem přežití natáčení se žraloky je přesná znalost žraločího těla nebo té mimiky, ale jak to děláš, když se natáčel, jak to děláš se žraloky, když on má stále ten stejný zubatý výraz? No, jak poznáš, kdy se teda tváří, takže něco potřeba změnit třeba pod vodou.
1: Hele, já myslím, že podstatný je se mu nedívat teda do očí, jo. Za A to nejde, protože on má jedno vlevo, jedno vpravo. Tak, jako žralokovi se koukat do očí je dost těžký, ale ono je, to jeho body language, tedy ta řeč těla, ta vychází z jeho zadní části těla, ten vocas, jo, tak tam se dá číst opravdu jeho chování, jeho nálada, jestli dítě jenom tak jako okoukává, jestli je v pohodě, jestli je nažranej, nebo jestli náhodou nemá zrovna předvečeří. A opravdu jde to číst, jo, není to... Není to ani o té tlamě. Samozřejmě v okamžiku, kdy žralok otevře tlamu, a to, hlavně teď ten velký bílej, když mu vypadne ta čelist, no tak to už je většinou pozdě.
0: Ale předpokládám, že pro vás jako potapeče tam ten strach, co jak to hodnotí běžný člověk, že zuby to pochopitelně hned se všem vybaví, prostě že by strnuli hrůzou, to si ty dovolit dole už nemůžeš, tam mít strach, tam už, když do toho vlastně jdeš, jako filmař, jako potapěč, tak už asi neřešíš to, že se lekneš. A by to možná poznal, nebo nepoznal by to? Že?
1: No to stoprocentně by to poznal, ale já si právě proto každému říkám, kdo třeba má chuť se teda pod tu hladinu k těm zubatým se podívat, protože je to vzrušující, je to úžasný, je to velký zážitek, ale člověk to musí chtít, jo, člověk to musí cítit a kdo má strach, tak já říkám, hele, nemusíš dělat všechno za každou cenu. Když máš strach, tak tam nechoď. Já tam nechodím se strachem, my a celý můj tým, s kterým pracuju, tak jsou to všechno lidi, kteří ty žraloky milujou a my jsme vždycky šťastní, když se nějaký žralok objeví a oni většinou dobře spolupracují, když jim tam ještě člověk dá trošičku toho nějakého krmeníčka. A v momentě, kdy začnou těma vocasama jako opravdu ze strany do strany prostě mrskat, tak to je přesně ten okamžik, kdy je nejlepší prostě vypadnout.
0: Tvojí původní profesí, nebo to, co jsi vystudoval, nebylo ale natáčení filmů, ani bytí v přírodě pod vodou, bylo to herectví. Aha. Uplatnil jsi někdy, buď to pod vodou, nebo při vlastně tvoření filmu, ty herecké vědomosti, to studování herectví?
1: To je dobrá otázka, to a v životě by mě to nenapadlo. Tak jako někteří mý kolegové říkali, že se tam někdy chovám jak nějaký šašek. Ale to bylo třeba, když jsem potřeboval vyprovokovat nějakou reakci něčeho nebo někoho a já si můžu si vzpomenout, že to třeba byla ta Zelená muréna, což byl můj takový přelomový film, protože prostě jsem potřeboval natočit něco, cokoliv.
0: A to byla ta škaredá kráska muréna.
1: Ošklivá kráska muréna. A já jsem tam opravdu chodil asi 5 dní do té hlubiny a ona furt byla zalezlá v té díře, já už jsem na ně dělal dlouhý nos a prostě budliky, tak říkali, prosím tě, co to tady, já říkám, kluci, nechte mě, já jsem herec, jo. Ale ono to zafungovalo, ono to bylo fakt jako úžasný, protože ona potom jsem jí teda dal tu ruku a ona po té ruce potom vyjela a prostě mě omotala okolo krku a vzniklo něco úžasného. Ten film je dodnes ten film opravdu na to hromada lidí vzpomíná a mý kolegové říkají, že právě díky tomu, že jsem tam šaškoval s ní, tak jestli tohle byl teda zrovna ten herecký výkon, nevím. Já si myslím, že můj profesor Stanislav Zindulka, u kterého jsem teda jako studoval, tak ten by asi z toho radost neměl.
0: Říká můj dnešní host, potapěč, dobrodruh a režisér i filmový producent Steve Lichták. A my po písnice prozradíme, jak se žraloci uspávají pouhým dotekem ruky.

0: Posloucháte pořád Noční mikroforum, jehož hostem je potápěč, dobrodruh, režisér a můj kamarád. Já jsem neřekl, že se známe, proto si tykáme v tom rozhovoru, Steve, ale to asi posluchači pochopili, děkuju. Lidé žraloka často redukují právě na tu zmíněnou ploutev a čelist, ale žraločí tělo je dokonalý zázrak přírody. Jakou schopnost žraloka ty obdivuješ, čím ho příroda vybavila, nějaký senzor? Předpokládám, že to je opravdu stroj.
1: No to je, já bych řekl, hlavně dokonalý stroj. Já si myslím, že snad, nevím, napadá mě dokonalejší stroj, než je právě žralok, jako jeho senzory, ty Lorenzi ampule, to jsou takový ty ťučky, co má na tom rybci vepředu. Samozřejmě, když se podíváme na zuby, tak každý říká ježiš. A oni mu vypadnou a oni mu zase dorostou. Hele, to je nekonečný, to je perpetuum mobile, jo. A hlavně ta schopnost a vůbec jako schopnost prostě zaregistrovat cokoliv, stres, krev na kilometry, jo. No, to kdybychom my uměli, tak by to nebylo špatný. Žralok je prostě, já si myslím, že žralok je dokonalá mašina.
0: Já jsem zmínil to uspávání žraloků, pokud to řeknu správně, jmenuje se to tonická imobilita.
1: Ano, tonická imobilita.
0: Když jsi natáčel vlastně film Karcharias, Velký bílý, ten legendární, který, troufám si říct, si všichni posluchači velmi dobře znají, tak tam se mihla postava André Hartmana, on byl taky jeden z prvních, kdo to praktikoval, tebe to učil také, nebo vyzkoušel jsi tu tonickou imobilitu, že je to věc, které člověk musí dospět, anebo...
1: No, tak já jsem to moc neskoušel. Ten Andrej, samozřejmě Andrej, ten zaklínač těch žraloků, jak my říkáme, Afričan, prostě absolutní naturščík, prostě člověk, který tam vyrostl, tak ten to samozřejmě uměl s normálníma žralokama a já jsem někdy měl pocit, že to chce zkusit i s tím velkým bílým. Naštěstí to nikdy neskusil, jo, protože si myslím, že prostě převrátit 1,5 tunovou mašinu, to je žádost o rakev. A já jsem si zkusil párkrát prostě otočit toho žraloka, uspat ho, ale určitě ne velkýho bílýho. Zkoušeli jsme to. Já jsem minulý rok někdy v listopadu jsem byl v Jižní Africe a opět jsem si chtěl zase zkusit převrátit žraloka, tak jsem si ho převrátil a měl jsem z toho hroznou radost, že on tak hezky spinkal, jenomže on se do toho probudil a dal mě takovou ránu, že mě jako vykloubil čelist. Naštěstí jsme si ji vrátili.
0: Vocasem? Nebo
1: prosím?
0: Vocasem?
1: Ne. Rypákem, prostě hlavou. On se prostě probudil. Já jsem ho drbal na bříšku. To byl nějaký asi 2,5metrovej žralok útesovej. A my jsme s kolegou, s Afričanem Walterem Bernardisem, jsme tam dělali nějaký takovýhle srandičky. Ale to byla velká rána a tam jsem pochopil, jakou mají sílu. Neskutečno, to je neskutečná síla, to, jak říkám, nejen, že to je dokonalá mašina, ale je to taky neskutečný, to je prostě plovoucí, prostě jeden velký sval, který prostě nedej bože, když by do tebe narazil. No.
0: Každopádně ten film Velký bílý Karcharias je nesmrtelný, i pro tebe to byl legendární film, nebo i vlastně přelomový v tom ohledu, že vlastně naprosto do dneška drží rekord, když se člověk pročítá různými recenzemi, tak je to vlastně první film, kde se přidává ten kredit, že to bylo poprvé, kdy se natáčelo mimo tu klec.
1: No jo, no to byl to bylo prostě nádherně blbej nápad ve správnou dobu a proto vlastně z toho vznikl takovejhle fenomén a já jsem si tenkrát mě vůbec nenapadlo, co vlastně dělám, jo. Já jsem prostě akorát jsem si řekl, tak udělám velkýho bílýho, protože to ještě nikdo nenatočil, uděláme to bez klece, nikdo to nenatočil a ukážu prostě člověka a toho velkýho bílýho žraloka prostě bez klece, v setkání prostě face to face, tedy z očí do očí a bylo to, jako ještě pořád si myslím, že ještě pořád mi to nedochází vlastně, co jsme tenkrát, co se tenkrát povedlo, jo. Takže on to mělo, na NBC to mělo 500 milionů diváků.
0: Premiéra byla, nebo promítání bylo při Super Bowl?
1: To bylo těsně před zahájením, to bylo k zahájení amerického finále Super Bowlu.
0: Takže to je úžasný pocit teda, protože to je prime time jak...
1: Ale mě to, já jsem nevěděl, co je Super Bowl. Já jsem nevěděl, co je Super Bowl a všichni mi říkali, všichni mě pláceli po zádech, jako co to je za neskutečný prostě majstrštyk. A pak mi to došlo, až když to teda odvysílali a já jsem byl v Americe. No, všichni kolem mě chodili a říkali, to je úžasný, jak se tam dostal. Já jsem říkal, já jsem se ale nikam nedostával, to oni zavolali mě, jo. Takže, a od té doby se to se mnou táhlo, no. Tak já jsem teda potom natočil další film ještě, Mýtu s jménem Žralok, to bylo pro jihoafrickou produkci. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ještě lepší film, trošku z mýho pohledu. No ale mám teda samozřejmě ještě další plány, to ti potom třeba prozradím na konci.
0: Jako oficiálně veřejně nebo mimo?
1: Oficiálně veřejně, to můžeme normálně tady prásknout, to jako není problém.
0: Jinak teďka vlastně mě napadlo během toho rozhovoru, že vlastně bílí žraloci občas se vyskytují teďka i ve Středomoří, kdy většina lidí teda na to reaguje dost s děšením, jak už jsme tady teda naznačili, že ten žralok stále je takovou hrozbou pro spoustu lidí. Co by si doporučil ty, když znáš to prostředí nebo z jeho úhlu pohledu víš, co on má rád, tak co je chyba, když lidé se do toho moře chtějí hlavně koupat, potápět, užívat si. Ale zároveň mu trochu lezou asi do, nebo těm predátorům lezeme přímo pod nos.
1: Hele, ono je to složitý, ono je to fakt složitý. Jako lidi se mě na to ptají velmi často. No, první problém je ten, že vlastně my smrtelníci, teda ne my potápěči, protože my potápěči máme výhodu, my jsme pod vodou a my teda máme šanci ho vidět a tím pádem reagovat, ale hlavně jsme pod hladinou, což je úplně něco jiného, než když člověk prostě plave na té hladině. Náš problém je, že plaveme na hladině. Jsme na hladině, nevidíme a kopeme nožičkama, ručičkama a tváříme se jako raněný lachtan, akorát takový blonďák. A to je ten základní problém, že my vlastně toho predátora, který pokud se dostane blíž, až teda k těm plážím, kterými milujeme a prostě si tam čvachtáme a tak prostě on často kolem nás krouží, aniž bychom o tom věděli a krouží tak dlouho, až si potom jde zkusit, jestli náhodou to není teda opravdu ten lachtan, nebo jestli to není opravdu něco želvička, do který by si kousnul.
0: No teďka to říkáš vlastně, že zkusit on i ten první to kousnutí je vlastně vyzkoušení, ale hloupé je, že teda z toho teče krev a toho potom asi už...
1: Tak tím to začíná, no tak on si kousne, ale většina, já si myslím, že my nejsme na meníčku zrovna žraloku, já si myslím, že nechutnáme tak dobře jako nějaký lachtan nebo nějaké něco jiného. No, tam plave hromada jiných mňamek.
0: Říká můj dnešní host, potápěč, dobrodruh, režisér a filmový producent Steve Lichták a my po písnice se dostaneme znovu pod hladinu a dozvíme se třeba, že ženy jsou v něčem lepší možná než muži jako potápěčky.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu sedíme se Stevem Lichtákem, potapěčem, filmařem, ale také filmovým producentem a dobrodruhem, který se potuloval po celém světě, potápil se žraloky, velrybami, ale zmínili jsme před písničkou ženy a potápění. Tak Steve, jak to je, ty jsi jednou v jednom rozhovoru řekl, že ženy to mají pod vodou jinak než muži, protože se chovají jinak a možná to z hlediska třeba filmování může být i pozitivum pro režiséra, protože třeba nedělají něco než my chlapi. Tak co to je? Co je jejich kouzlo pod vodou?
3: No to nebych já věděl. Co
2: to je? Dobré jenom vidět,
3: moje, že... Ale moje žena je potápěčka. Když jsme točili třeba velryby a v tom týmu jsme měli několik žen, od Jindry Soukala, jeho žena Michaela, Míša, a moje žena Marcela. My jsme pronásledovali ty vorvaně, byl to film o vorvaních, tak jsme hledali vorvaně, tak my chlapi měli jsme tam 3 kameramani a 2 kameramanky. A fakt je ten, že prostě ty nejlepší obrázky přinášely ty ženský. My už jsme na ně normálně žárlili, už jsme říkali, co... Ale já mám pocit, že to je něco, co oni v sobě mají, protože my jsme takový hovaďáci, my prostě tam plaveme, supíme u toho a snažíme se k té velrybě dostat prostě za každou cenu proti proudu a různě vymýšlíme nějaký, nadbíháme ty velrybě, aby jsme se k ní dostali. Ale čím víc pohybu a čím víc jakoby snahy, tak mám pocit, že to bylo jako horší. Jo. A ty ženský to tak jako nějak jako dělali s takovou větší pohodou a ty velryby je opravdu nechali přijít úplně až na tělo. Jo. Což nám se jako moc nedařilo. Jo. Takže já říkám, že ty ženský mají v sobě něco. Je taková, no prostě jsou to ženský, no. Nebo víc takového citu, něhy, nebo jestli ty velryby cítí, že to je matka od dětí. nevím, ale ženský prostě vodovali většinou líp než my.
2: Což vlastně souvisí s tím, co jsi říkal, že u těch žraloků jednodušší, že člověk hodí návnadu, ty tam jsou relativně rychlé, u těch velryb je tam potřeba opravdu ta trpělivost, tak možná proto ty ženy tady budou prostě do budoucna nutností.
3: Ono jako člověk vymýšlí, protože samozřejmě točit film s velrybama je velice složitá věc, protože člověk furt musí vymýšlet nějaký triky, jak se k ním dostat a aby ta velryba ho vlastně jakoby akceptovala a přijala ho a myslím si, že ten úspěch je opravdu netlačit na pilu.
2: My jsme zmínili velryby, tak pojďme se teďka dotknout těch tvých filmů, kterých se týká velryb. Jejich celá řada, Tanec modrých andělů, nebo ty jsi zmínil vorvaně, tak to byly poslední lovci.
3: Poslední lovci, no.
2: A možná bych se chtěl zeptat na to, že ty poslední lovci, nebo Tanec modrých andělů byl silně proti tomu komerčnímu velrybímu lovu v Japonsku, když to ty poslední lovci, ty změnili trošku tvůj názor nebo přístup k tomu domorodému lovu.
3: No jasně, no, to je prostě složitý vůbec velryby jsou, to je velice složitý téma ve vztahu k nám lidem. Ten Tanec modrých andělů, to byl takovej filmeček polohranej, a taková moje srdcovka, to jsem tenkrát dělal na základě nějakého žádosti Greenpeace, to bylo v době, kdy opravdu ta kampaň byla absolutně na vrcholu na ochranu velryb a kdy vlastně Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko nebyly součástí Mezinárodní velrybářské komise a Greenpeace strašně tlačili na to, aby jsme se tam prostě dostali, aby jsme tím pádem mohli jakoby přehlasovat, aby jsme pomohli přehlasovat Japonce. Jo, nebo respektive nejen Japonce, ale ty země, které byly pro udržení velrybaření. Jo. Takže
2: a ten tvůj film to vlastně pomohl?
3: Ten tomu pomohl tenkrát to bylo skvělý, protože já ten film vyhrál hlavní cenu někde na Slovensku, kde shodou okolností se zúčastnili ministři Vyšehradské čtverky. a měli mě předávat tu Grand Prix a já jsem ji odmítnul převzít, pokud mi neslíbí, že nevstoupí do IWC, což je Mezinárodní rybářská komise, takže oni to tam teda už nezbývalo nic jiného, než to museli slíbit. Ono to bylo spojené taky s nějakým velkým poplatkem, asi já nevím, milion nebo milion korun nebo něco takového, no velký, relativně velkým. No nicméně do toho vstoupily tyhle čtyři země a tenkrát se podařilo opravdu přehlasovat ty pro-whalingový a ty země, které byly pro udržení, pro pokračování ve velrybaření. No ale samozřejmě já mám pocit, že to vydrželo asi jenom 3 roky a potom už se to zase vrátilo a potom se to zase no prostě klasika, takový věčnej boj o tu záchranu těch velryb. No a ty poslední lovci, já jsem ještě byl pořád, když jsem teda se dozvěděl, že existuje někde nějaká země nebo nějaká oblast, kde ještě se loví velryby, no tak já, velký ochranář, tak jsem samozřejmě říkal, musíme o tom udělat film, takže jsme naskočili do projektu Poslední lovci. A když jsme tam nicméně dorazili, což je oblast Indonésie, až někde téměř u východního Timoru, no tak jsme najednou přijeli do vesnice chudý, kde neměli co jíst a čekali tam prostě někde pod palmama, čekali, jestli se neobjeví velryba, aby získali třeba nějaký maso a tuk a vůbec to, co by potřebovali na přežití, jo. Takže tím, že jsme tam strávili hodně času, já bych řekl, že jsme tam byli možná snad půl roku, tak jsme najednou začali chápat, že vlastně ne všechno je černobílý a že vlastně ta celá idea moje, pojďme ukázat, jak jsou brutální a pojďme ukázat prostě snímek, kde je kritický, kde prostě ukážeme, jak dovedeme my lidi být krutý, tak jsem pochopil, že vlastně je to všechno jinak a že vlastně tam my vlastně nemáme co dělat a že by bylo nejlepší opustit tuto vesnici, která ty lovci doslova nasazovali svoje životy a za tu dobu, co jsme tam my vlastně byli a točili, tak tam dva ty lovci, to ani nebyli velrybáři, prostě vesničtí lovci tam prostě zahynuli. A tak tam jsem začal samozřejmě přemýšlet trošku jinak o této otázce.
2: Já tě jako dokumentarista úplně rozumím, je to i z toho důvodu, že vlastně ten film sice můžeme mít na papíře, ale vlastně tady si pochopil, že, nebo co chápeme, že se to ta příroda píše sama tady v tomhle ohledu, nebo i ti lidé.
3: Říkáš to úplně přesně, ta příroda si to píše sama a dokud se člověk nezúčastní nebo nejede se tam opravdu fyzicky podívat a zjistit, jak to vlastně všechno je, tak možná odsud tady někde od nějakého čistého stolu nebo z kavárny z Prahy, to člověk nepochopí.
2: Já bych do třetice zmínil ještě film Leviathan, který si troufám říct, že podle toho názvu i s těmi velrybami souvisí. Možná pojď ho posluchačům představit, no. Protože on už je sice hotový, ale oni teprve budou mít, pokud vím, možnost ho vidět na velkém plátně.
3: No a myslím si, že to bude velice omezené publikum, které ho uvidí na velkém plátně. Je to film, který jsem dělal loni pro americkou produkci a už je teda ve světě, už cestuje, putuje po světě a je na mnoha platformách. Nicméně jsem... Američani mě potěšili, že mě dali, povolili, že můžu teda v rámci festivalu Voda, moře, oceány, který teď probíhá, tak můžeme si pustit tento film v té kinoverzi. A no je to taky film, jsou to zase hlavní roli hrajou velryby, samozřejmě.
2: Jaký druh?
3: No všechny. Právě,
2: ten
3: že
2: Leviathan možná souvisí s tím, nebo proč ten název vlastně si zvolil?
3: No já jsem ho nezvolil. To je právě to, že to byla, s tím přijeli Američani a tak Leviathan je, to je prostě staré jméno, prostě
2: biblické
3: jméno, které které prostě bylo dáno velrybám a já si myslím, že to i z doby, kdy prostě lidé o těch velrybách toho dost nevěděli a mysleli si, že jsou to nějaké příšery z hlubin a báli se jich, později přišli na to, že vlastně by se mohli jako třeba eventuálně ho ulovit tohoto tvora a tak dál a tak dál. Prostě ten Leviatan, ono se to jmenuje jenom Leviatan, to je Leviatan, Whale and Man, tedy velryba a člověk. A ten celý film vlastně je o velice konfliktním a složitým vztahu mezi lidma a velrybama, kdy vlastně jsme téměř vybili na přelomu století, na začátku 19. století, industriální revoluce, kdy všechny mašiny, všechny stroje, všechno běželo na velrybí tuk, jo, nebylo jiné mazivo, takže vlastně všichni potřebovali velryby. A potom vlastně se zjistilo, že vlastně jsme skoro vybili. Pak jsme zase začali chránit, pak se tam začali, někdo je chránil, někdo je lovil. Je to taková velká detektivka s otevřeným koncem.
2: Taky krásná pozvánka, nebo minimálně i na festival Voda, moře.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu si povídáme se Stevem Lichtágem, potapěčem, dobrodruhem, filmařem, filmovým producentem a mým kamarádem, cestovatelem. Já bych zmínil jenom velmi krátce to, že vlastně voda je fantastický optický živel, ledacos zvětší, ale i lecos zkreslí. A chtěl bych se jenom v krátkosti zmínit k tomu, co určitě zasáhlo i to, co děláš, to je Spielbergův film Čelisti, tam je zajímavé to, že vlastně on byl natáčený podle předlohy toho Benchleyho a když ten film měl tak obrovský úspěch, bohužel pro žraloky, protože následoval ten enormní lov sportovními lovci a vlastně ten velký bílý to odnesl a ten Benchley nakonec otočil a dal se vlastně na ochranu. Ty jsi vlastně toho Karcharia i udělal, takže bych řekl, že se trošku vykompenzoval toho Spielberga.
3: No, tak já nevím, no doufám, no doufám, že se to částečně povedlo. Já jsem dokonce psal předmluvu pro Petra Benchleyho knihu, která vyšla, Žraloci, kde jsem teda taky se snažil nějakým způsobem prostě ty žraloky prostě dovysvětlit nám lidem nebo těm, kteří se strašně těch čelistí prostě báli. A ano, byl to nešťastný, no nešťastný pro Petra Benchleyho to bylo dobrý, protože on vlastně napsal Čelisti jenom proto, protože neměl pořádně co do huby a vymýšlel, co by udělal, tak napadlo ho, že by napsal prostě knihu o velkých čelistech, o tom velkým zabijákovi, tak pro něj zabijákovi. No a chytlo se to a Spielberg potom o tom ještě natočil tenhle úžasný film, který samozřejmě já jsem ho viděl mnohokrát a
2: Jak k němu máš vztah vlastně? Jako je to věc, která dokážeš odlišit to filmařství od... Nebo to nelze?
3: Já si myslím, že kdo viděl Čelisti, tak musel říct, že to je prostě úžasně natočený film. Ten Spielberg je přece jenom pan režisér, pan filmař, jeden z nejlepších a prostě tento prostě doslova trefil úplně prostě, jak říká, čerta mezi rohy. Ale já jsem dlouho ty Čelisti neviděl a potom, když jsem začal připravovat Karchariase,

0: jsem, jak jsem si říkal, Krupajda, já bych se možná měl na ty čelisti podívat, abych si to trošičku připomenul vlastně, jak to je. A to byla ta největší chyba, kterou jsem udělal. Já jsem si ty čelisti pustil a pak jsem říkal, ježiši, co jsem to vymyslel? A pak jsem začal pochybovat vůbec, jestli tohle mám vůbec, jestli do toho mám jít. Ale ono už nebyla cesta zpátky, protože se toho chytl bulevár a chytli se toho různí novináři a se to rozkřiklo, takže už nebyla jiná cesta, než do toho jít a dneska jsem za to rád.
1: Každopádně dneska velké bílé žralky neohrožuje tolik ten sportovní rybolov jako určitý druh asijské polévky a s tím souvisí finning. Pojďme posluchačům říct, o co se jedná, protože to vlastně poměrně zásadně ovlivnilo to jeden z tvých filmových plánů.
0: No, to je ano a ne. Samozřejmě finning jako taková, já vím, kam míříš, finning jako takový, znamená tedy vlastně, to je to nešťastné odřezávání žraločích ploutví, prostě kdy ty rybáři chytají žraloky jenom právě kvůli těm ploutvím. Je to teda úplně brutální, je to odporný, je to šílený.
1: Oni jim odříznou ploutve a potom je hodí.
0: A hodí to tělo, protože ten žralok samozřejmě ještě dlouho žije, akorát se nemůže už hejbat, už ztratí tu mobilitu, ale je to prostě, je to strašný, je to brutální a bohužel ta asijská poptávka po těchto ploutvích, protože oni z toho dělají polívku, to je ta žraločí polívka, věří, že jim to zvýší potenci nebo že jim to prodlouží život a takovýhle blbosti, ale je to strašný a já si myslím, že párkrát jsem viděl v Hongkongu jsem viděl obchody, kde jsou místnosti úplně narvaný až po strop těma žraločíma ploutvema. Takže to je bohužel, to je ta smutná část toho žraločího příběhu. My se samozřejmě snažíme a já si myslím, že už dneska většina těch ochránců se všichni snaží žraloky chránit, protože žraloci jsou důležitý pro oceány. Jsou to čističi, jsou to takový doktoři oceánů. Takže finning je totiž, to je smutný příběh, ale já si myslím, že ty jsi narážel trošičku na film Finn Hunter.
1: Přesně tak.
0: Což ale nemá nic společného právě se žralokama. Mm-hmm. Teď jsem to vysvětlil, protože Finn Hunter tak se jmenuje vlastně můj námět, já jsem, to byl jenom můj námět, ale scénář napsal můj syn, Thomas John Lichtak, on je teda Američan a je to můj syn, takže...
1: A hudebník.
0: Je to hudebník, je to skvělý muzikant samozřejmě, má úžasnou kapelu Dev Hart, který já miluju a napsal x hitů a nicméně jsem vlastně zjistil, že je taky skvělý scenárista, taky dneska hodně pracuje, dělá překlady scénářů a pro velký produkce. A tak ten napsal tento scénář Finn Hunter, který, když to všechno klapne, jak já doufám, že to třeba klapne, tak by se mohlo začít točit v druhé polovině příštího roku. Je to celovečerní hraný film, ale nemá to nic společného s finningem, tedy jako odřezáváním žraločích ploutví. Je to normálně, je to velký příběh z oceánu.
1: Prozradíš aspoň jenom rámcově, co se... Bude tam ekologický přesah, nebo to bude...
0: Je tam ekologický přesah, protože to začíná, je to z prostředí lovců, těch freediverů, těch potápěčů na nádech, kteří střílejí ty velký tuňáky. Takže ten fin znamená ten možná yellow fin, nebo je to prostě příběh holky, která v podstatě omylem střelí velkou rybu a ta ryba prostě jí změní život a je tam prostě její boj o přežití, kdy ona sedm dní je ztracená v oceáně a o tom je ten příběh.
1: A věříš i tomu, teda kromě toho, že Tomas je schopný scenarista a umí psát scénáře, tak i zároveň ta změna toho, že ty jsi, když velký Karcharias byl velký bílý 2001...
0: No,
1: zhruba. Tak vlastně ten posun, věříš tomu, že třeba dnešní doba je z hlediska, když chceme dát nějaké důležité téma směrem jako k lidem, tak že třeba ty hrané filmy teďka budou mít větší dopad než ty klasické
0: naučné
1: dokumenty, protože ta doba se pochopitelně není, to si asi nemusíme tady
0: rychle, no, to je.
1: Říkat.
0: Za A doufám, že ten film bude dobře natočený, já ho nebudu režírovat, to je důležitý říct.
1: Jsi producent tedy?
0: No, já jsem jenom koproducent a jenom autor námětu. Je tam hromada jiných složek, kteří, ještě na to není jasný režisér, teprve se jedná o tom, kdo by to měl vlastně režírovat. Musí to být někdo, kdo trošičku té látce rozumí, kdo maličko má, kdo tomu má blízko. Ale uvidíme, to záleží na tom, jak se to povede, jak se povede tahle látka, tenhle scénář natočit, jak dobrou bude mít distribuci a určitě to nebude film, který by si lidi pouštěli na iPhoneu, protože doba je taková, že dneska mladá generace vydrží se koukat možná 3 minuty, 4 minuty, pořád koukají na ty takzvaně vertikální snímky. Tohle by měl být normálně plnokrevný celovečerní velký film, tak já jsem o tom přesvědčený, zatím se to všem líbí, já jsem za to velmi rád, protože my jsme na téhle látce jsme pracovali s Tomasem 8 let. Takže doufám, že se to potká. Myslím si, že to má všechny atributy k tomu, aby to oslovilo nejen střední generaci, ale i mladou.
1: Ty jsi zmínil 8 let, ten dlouhý horizont, kdybych to ještě přetáhl dál do tvé minulosti. Nedávno si oslovil velké životní jubileum. Vzpomeneš si dost často ještě do doby té úplně dávné, do svého mládí, kdy jsi byl v Československu, chtěl si dělat úplně něco jiného, ty okolnosti tě donutily potom to kormidlo toho života úplně překlenout. Je to doba, kdy se tam často vracíš třeba, že si říkáš, že jsi měl štěstí, že se něco stalo a tebe to hodilo na tuhle kolej, která
0: jo,
1: znamenala.
0: Jo, já věřím jako v různý osudy a já si myslím, že já jsem nebyl úplně příliš jako donucen jako opustit Československo. Nebyl jsem nějak politicky pronásledován, já jsem se měl jako relativně dobře, hrál jsem ve filmech, a takže jako ta moje budoucnost byla tak jako docela jako hezky namalovaná, ale prostě ve mně prostě tikalo něco úplně jiného. Já jsem se cítil tady strašně uvězněný, já jsem potřeboval ven, já jsem potřeboval vidět svět, já jsem potřeboval poznávat jiné věci a jsem za to strašně rád, že jsem do tohohle velkého životního dobrodružství šel a prožil jsem neskutečný příběhy a to jsem možná ani nezmínil, protože já mám příští rok v březnu mám narozeniny a už teď je napsaná velká biografie, kterou napsal autor Adam Chroust, ten, který napsal biografii Miloslava Stingla.
1: O kterém jsem natáčel dokument.
0: A o kterém jsem natáčel dokument a Richarda Konkolského, tak teď vyjde Steve Lichták, Lovec příběhů. A to jsou ty životní příběhy, to jsou ty neskutečné pikošky, kdy člověk jednoho dne umíral, druhý den zase oslavoval a všechny ty příběhy nejen z oceánu, ale prostě i z Ameriky a já jsem za to hrozně rád, že jsem nezůstal v té šedé krabičce, že jsem vylítnul do světa a nakonec jsem si našel vlastně možná tu největší lásku právě v těch oceánech, no.
1: I ono, kolik vlastně povolání si musel vyzkoušet, než se stalo Stevem Lichtem, mě to přijde jak Gandalf, víš, jak se zrodil ze šedého k tomu bílému,
0: jo.
1: Tak taky ten dospěl se do toho, ale ono to je to jako souhrak dominový efekt, který tě potom vlastně...
0: Já jsem vyzkoušel strašně moc, já už jsem byl takovej blázen.
1: To se jmenovat.
0: Když už jsem byl v divadle, když už jsem vystudoval tu konzervatoř, pak jsem šel do divadla a byl jsem v divadle a šel, ještě jsem se byl jsem v divadle v Jihlavě, v Horáckém divadle. A a přišlo mi to málo, že jenom hrát v divadle, tak jsem šel ještě požádat, jestli bych nemohl být brigádu, a šel jsem pracovat do pilníkárny. A sedl jsem si na takový pong a rovnal jsem pilníky. A když se to dozvěděl ředitel Panovec, tak řekl, si mě zavolal, říká, Lovečku, vy pracujete v pilníkárně? A já jsem říkal, no, já tam jako, no, a co tam děláte? A já jsem říkal, rovnám pilníky. A říkají, vy jste tady, jako, vy tady pro jí hlavu znamenáte, že jste prostě nadějný talent, nový herec tady Horáckého divadla, a vy tam, a proč je rovnáte? A říkám, no, oni jsou křiví, tak já je tam rovnám. A vy to děláte kvůli penězům? A já jsem říkal, no, tak oni mi tam za to dostanu asi 450 korun za měsíc. A on říkal, tak víte co, já vám těch 450 korun přidám, když mi slíbíte, že už se tam nikdy neobjevíte. Já jsem říkal, tak jo, pane řediteli. Takže, a tam už jsem tenkrát, už jsem věděl, že už ve mně doutná něco jiného, než jenom nějaký takový poslušný herec, nebo poslušný, já nevím, kdokoliv. Prostě já už jsem měl v sobě tu bláznivou, trošku rozervanou duši.
1: Říká můj dnešní host Steve Lichták, potapeče filmových dobrodruh, a my se ještě naposledy po písnice vrátíme k jeho příběhu.

0: mým dnešním hostem, potapěčem, dobrodruhem a filmovým producentem Stevem Lichtagem jsme se probírali světovými oceány, potápili se za žraloky i verlibami. A já bych na závěr zmínil žraloka grónského, Steve. Ten se dožívá odhadem 250 až 500 let, poměrně dlouhého života. Roste tempem pouhého centimetru za rok a pohlavní dospělosti dosahuje až kolem 150. roku života. Napadlo mě, když jsem poslouchal tvé plány, nechceš ho napodobit, teďka myslím ne v té pohlavní dospělosti, ale v tom dlouhém životu, protože ty nemáš vůbec čas stárnout.
1: No, to je prostě, no, tak jako zjistíme, co ten žralok vlastně, co papá, tak já to budu papat taky, ale třeba se...
0: Chladná voda, to je evidentně v tom Grónsku.
1: No, ale ona je nejlepší, možná ten věk neřešit a prostě frčet dopředu, až mě to picne, jak mě to picne.
0: Jo, určitě tě to nepicne teď na podzim, protože probíhá další z tvých aktivit a tvé dítě vlastně, které mu už je také kolik let, festival Voda
1: Moře? 23.
0: Tak to už je poměrně mladý noh.
1: No takhle, no, tak jestli se bavíme o tom správném dítěti, protože já mám 4 děti, jo. Já mám Tomase, toho mého muzikanta, scenáristu, pak mám Míšu, to je takovej, ten se myslím hodně potatil, to je takovej opravdu blázen dobrodruh jako já, tak sám jsem zvědavý, co se všechno stane v jeho životě. A pak mám ještě 2 holčičky.
0: 2 krásné.
1: No, 15, 13, Adelku, Anešku, no a nepočítám samozřejmě moji ženu, o které jsme se bavili, o té zdatné potápěčce, ale toto, řekněme tomu, páté dítě tedy, to je festival Voda, moře, oceány, který jsem založil před 23 lety. No a zrovna jsme vlastně v tom festivalovém týdnu.
0: Dneska jste zahajovali?
1: Nebo... Dneska jsme zahajovali, no. Takže já už jsem dneska ve třetím rádiu a zdatně prostě seba povídáme si o festivalu, protože jak si správně řekl, je to moje dítě a jsem rád, že se dožilo 23 let a myslím si, že mám z něho radost, protože je v Hluboké nad Vltavou už asi nějakým 18. rokem a v Českých Budějovicích a začínají projekce, sjíždí se hosté, přednášky, fotografové, herci, protože je to takový velice, řekl bych, takový povedený event, je to taková, tam je strašně krásná a pozitivní atmosféra.
0: Tak hlavně budeš i ty tím, že vlastně se na to líbí, že ty děláš ty filmy, i v tom smyslu té kultury a zároveň ctíš to, že ten festival je osvěta, která vlastně 23 let už znamená, že tam třeba chodí lidé, kteří jsou dneska už dospěli a vidí tu tvoji snahu, vidí to v kombinaci s přednáškami v osvětě a to, co je vlastně potřeba i pro ty oceány udělat, protože někdy ty filmy třeba nestačí, potřeba vidět ty lidi, ty tvůrce face to face, tváří v tvář.
1: No, ono je to, samozřejmě festival je těžká kára, jako každý festival, je to hlavně, především je to o obrovským nasazení, hromada práce, produkce. Já mám tam skvělou produkci, která se opravdu úplně vzorně o to stará, celoročně vlastně ten festival připravuje. Město Hluboká nad Vltavou prostě nám tam udělalo neskutečný prostě domovskou scénu. Dneska ten festival probíhá na 13 podích různých, nejen v kinech, ale pak jsou tam odborný panely, odborný přednášky, streamujeme pro školy. Takže je to, já mám z toho takový docela dobrý pocit, že to je v dobrých rukou a ten tým, který ten festival vlastně tlačí už tak dlouho, tak prostě ho miluje asi stejně jako já a já vlastně dneska nemusím zase toho tolik okolo toho dělat a já si to vlastně teď můžu dovolit si to hlavně užít.
0: Tak seš už přece jenom ve věku, kdy se to můžeš i dovolit, když to dítě už je vlastně dospělé. V momentu, kdy seš dobrodruh a seš závislý i na tom adrenalinu, na té akci, jak vlastně relaxuješ? Nebo co je pro tebe to totální vypnutí?
1: Tyjo, to je zajímavá otázka. Já vlastně nevím, jak já relaxuju. Já si myslím, že já relaxuju nejvíc, když v práci, když dělám něco, co mě baví. A snažím se celý život dělat něco, co mě baví. Ne všechno se mi povedlo, ale povedlo se toho dost. A když dělám třeba na filmu, který mě opravdu baví, a snažím se teda opravdu už selektovat jenom ty projekty, které by mě mohly bavit, tak to je můj největší relax, když se nebavíme o tom relaxi pod hladinou.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl Potapěč, dobrodruh, režisér a filmový producent Steve Lichták. Děkuju moc, že jsi přišel, Steve, do vysílání.
1: No já děkuju za pozvání a zdravím všechny a chraňte oceány.
0: A s vámi se, milí posluchači, od mikrofonu loučí Jan Eliáš Svatoš a jako obvykle citátem. Angličtinu potřebuji, abych mohl jednat s filmovými producenty, francouzštinu, abych se domluvil s krásnými ženami a italštinu, když se ráno říznu po holení, to řekl režisér Vittorio Sica.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka. Máme pondělí, je 14. září roku 2026, máme 23 hodin 30 minut a k tomu ještě 30 vteřin, takhle to krásně vyšlo. Začíná noční proud a já vám logicky přeji i dobrý večer. Ano, je to tak, začíná noční proud, který skončí až zítra ve 2 hodiny ráno. Jestli nemusíte, nechoďte ještě spát. Přijdete o hodně. Vy, kteří půjdete.

První hit tohoto nočního proudu Forever Now a Lever 42, tedy Mark King a jeho skupina Lever 42. Zrovna včera jsem viděl někde nějaké záběry z obrovské akce BBC, kde skupina Lever 42 zahrála své největší hity, včetně toho, co jsme teď poslouchali, nebo který jsme teď poslouchali, včetně toho hitu Forever Now, a to s velkým orchestrem před několika desítkami tisíc lidí. Já ještě jednou přeji dobrý večer, jsem rád, že posloucháte. Ono je to takové zvláštní, protože těsně před druhou hodinou raní dneska, to znamená 14. září, protože jsem tady byl v nočním proudu místo Zdeňka Vrby, tak jsem vám přál dobrou noc a teď vám zase přeji dobrý večer. To je blázinec.

Jestli jste chodili na diskotéky přesně před 35 lety, to znamená v roce 1991, tak jste tam tuhle písničku The One and Only slýchali velice často, protože to je jeden z největších hitů roku 1991, jeden z tanečních hitů roku 1991, je to písnička, kterou napsal Nick Kershaw, skladatel, kytarista a také zpěvák a jedna z velkých hvězd 80. let. Zpěvák, který také měl svůj set na Live Aid a nedávno jsem s ním vystupoval tady v Čechách, to znamená v Ústí nad Labem na Plesu Patriotu a teď jsem si všiml, že vystupoval v Havířově, tak to už je zápis přímo zlatým písmem do historie československé populární hudby, když to vezmeme skutečně od roku 1918. Ale to si dělám trošičku legraci, každopádně ta písnička je skvěle napsaná a Nick Kershaw ji zpíval právě na tom svém koncertu, který byl v Ústí nad Labem, jinak v originální verzi je zpěvákem Chesney Hawkes a ten nám ji také zaspíval teď v Nočním proudu. Já si ještě jednou zaspomínám, teď jsem vzpomínal na rok 1991, teď si zaspomínám na rok 1989. Někdy tak koncem října, možná to bylo začátkem listopadu, ale já si myslím, že to bylo spíš koncem října, jsme byli jako disc jockeyové pozváni na takovou akci do Paláce kultury a mimo jiné se tam vyznamenávaly písničky, které byly součástí takzvaného diskoslavíka, to znamená písničky, které se hrávaly na diskotékách a my jsme pro ně jako disc jockeyové a také pro ty interprety, samozřejmě interpretky a skupiny také, a netýkalo se to jenom těch našich, ale i těch zahraničních, hlasovali. A tam také byl Petr Kotwald a zpíval tam písničku, která v tom roce 89 byla velkým hitem a jmenuje se Milujem se čím dál víc. Se skupinou Triky natočil tenkrát Petr Kotwald a napsal ji Jindřich Parma a Pavel Cmíral.

Petr Kotwald, jeho úspěšná solová kariéra Milujem se čím dál víc, veliký hit roku 1989 a ono to potom zůstalo a ten hit byl i hitem roku 1990. Já když jsem šel sem do Nočního proudu, tak jsem se ještě zastavil ve Štěpánské ulici, protože tam slavil můj kamarád, který se jmenuje Dan, a říkáme mu Plameňák, narozeniny, bylo mu 57, taky mladý ještě, a měl narozeniny, tak musím říct, že samozřejmě už na něm bylo vidět, že tam byl od 11 hodin od dopoledne, ale krásně jsem mu popřál a slíbil jsem mu, že mu také zahraju písničku v Nočním proudu, a on je velký posluchač a fanoušek Nočního proudu, tak to, a taky teda musím říct skupiny Iron Maiden, tak to také velice rád dodržím a udělám mu radost, takže Dane, všechno nejlepší k narozeninám, jestli teda ještě vnímáš, a to si dělám trošku legraci, a protože chtěl skupinu Kiss, tak to mi udělalo radost, protože já mám rád skupinu Kiss, tak jsem vybral písničku, kterou mám skutečně rád, ona je poměrně dlouhá, má přes 5 minut, ale je prostě krásná, jmenuje se God Gave Rock and Roll to You, tak všechno nejlepší.

Jedna z nejzajímavějších písniček celé dlouholeté kariéry skupiny Kiss, God Gave Rock and Roll to You. Dane, ještě jednou všechno nejlepší a vám, kteří máte dnes narozeniny nebo svátek, samozřejmě také.

Imagine Dragons, tedy skupina Imagine Dragons a Bones. Před námi je poslední písnička tohoto dne. Máme stále ještě pondělí, je 14. září roku 2026. A ten zítřejší den, mimochodem, protože bude 15. září, bude výjimečný také tím, že to bude za 100 dní už k Ježíškovi. To znamená zítra, když si na to vzpomenu, tak vám řeknu, od této chvíle za 100 dní přijde Ježíšek a bude štědrý den, ale to je ještě daleko. My máme teď těsně před půlnocí a ať se vám všechno daří a nechoďte ještě spát.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Ukrajina je připravená zastavit údery na ruskou kritickou infrastrukturu. Moskva zatím stejný záměr nepotvrdila. Čeští volejbalisté porazili Slovensko a zajistili si postup do osmifinále mistrovství Evropy. A dnes čekáme většinou slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Je úterý 15. září, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítala.
2: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
3: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, ta bude v říjnu.
2: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
4: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
2: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů. I on byl na jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Pravidla pro prodej a nakupování kratomů by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň.
5: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky, i proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
6: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
5: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
7: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
5: Stejné obavy má taky Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná udělat to stejné. O ukončení vzájemných útoků na energetické cíle mezi Ruskem a Ukrajinou informoval na sociálních sítích americký prezident Donald Trump. Moskva ale na jeho oznámení zatím oficiálně nereagovala.
8: Ukrajinský

0: vyhlásil výstrahu před nebezpečím. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
1: Husiové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
0: Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Novou hlavu státu budou Francouzi vybírat v dubnu. Prezident Emmanuel Macron už kandidovat nemůže.
2: Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová při proslovu ve městě Enambomont řekla, že by v případě vítězství chtěla prosadit takzvanou národní prioritu. O sociální byty, příspěvky na bydlení nebo studentské koleje by tak mohli přednostně žádat pouze Francouzi. To by mohlo být v rozporu s francouzskou ústavou a evropským právem. Le Penová chce taky snížit DPH na energie nebo pohonné hmoty a zrušit část nařízení na ochranu klimatu. Její strana Národní sdružení naopak nemá jasný postoj k zákazu nošení šátku na veřejnosti nebo další pomoci Ukrajině. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejnil aktualizovaný odhad sklizně a jablek má být letos téměř o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a taky extrémní sucho a horko.
3: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
4: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
3: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
5: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
3: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
6: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy, a to už 2 utkání před koncem skupinové fáze. Smečář Lukáš Vašina měl radost, že se v utkání se Slováky tým vyhnul výkonnostním propadům.
7: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
0: Dnes čeká český tým utkání s domácími Italy od 21 hodin. Ve středu pak nastoupí proti Slovincům. Z nominace amerických tenistů vypadly před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. A ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační fotbalový brankář Luděk Mikloško. Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Mikloško chytal vedle Baníku i za anglický West Ham a Queen's Park Rangers.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Omezení v Cínovecké ulici v Praze a nehoda na Českobudějovicku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Hrudnou je v noci zavřený levý jízdní pruh. Mezi kilometry 6,5 až 7 pohybuje se tam údržba. Omezení potrvá do rána. Dálnice bez kolon teď hlášených nehod. V Praze v Cínovecké ulici na vjezdu do města z Ústí nad Labem stojí nákladní auto. U odbočky na Ďáblice kolem vozidla projedete plynule. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Kaplice se střetlo osobní auto se zvěří. Nehodu taky omezený průjezd čekejte na úrovni Kamenného újezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Junior.

Máme 10,5 minuty po půlnoci, máme úterý, je 15. září roku 2026. Začal nový den, u mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud. Pokračuje tou delší popůlnoční částí a skončí až ve 2 hodiny ráno. A já k tomu rovnou řeknu, že tím, že už máme po půlnoci 15. září, jsme načali druhou polovinu tohoto měsíce. Dobrý večer.

Always on my mind a skupina Pet Shop Boys, jeden z hitů tohoto nočního proudu a vlastně první hit nového dne, 15. zářijového dne roku 2026. Budeme v této delší části nočního proudu, který začal včera krátce po 23. hodině a 30. minutě, slavit 60. banjo bandu Ivana Mládka, takže si poslechneme 4 písničky. Jak víte, tak jsou krátké a bude to asi legrace. Potom máme také narozeniny zpěvačky Maggie Reilly, bude jí, nebo je jí dneska už 70, já si myslím, že to můžeme říct, to si dokáže každý dneska spočítat. No a potom mám ještě jedno překvapení, ale protože to je překvapení, tak to samozřejmě nebudu prozrazovat.

My Bed is Too Big a skupina Blue System. Skupina Beloved pochází ze Spojeného britského království a vznikla už v roce 1983 a mimochodem existuje dodnes. Ale nejsilnější léta jsou pro ně, pro tuto skupinu, chtěl jsem říct pro členy téhleté skupiny, 90. léta. Protože v 90. letech ta skupina měla ve Spojeném britském království 4 hity. Satellite, Hello, The Rising Sun, ale to jsou písničky, které my tady u nás neznáme a nikdy jsme je ani neznali, ale známe single, který je jeho největším hitem, teda nejlepším hitem té skupiny. Tak to je písnička, která se jmenuje Sweet Harmony. Tu známe všichni.

Jeden z velikých hitů první poloviny 90. let. Skupina Love It a Sweet Harmony. Jak jsem říkal před písničkou, ta skupina skutečně existuje od roku 1983 do dnes s jednou jedinou změnou, jinak v původním složení, a mám takový pocit, že tahle ta písnička je prostě nesmrtelná. Před námi je první český hit tohoto nočního proudu Po půlnoci, skupina Rybičky 48, klasický pomalý song, který vám, myslím, že se to jmenuje, já to tady nevidím celý, zahraje každý dobrý rádio, a což tohle je.

Skupina Rybičky 48. Klasický pomalý song, tak se ta písnička jmenuje vždycky. Někdy jsou tam jenom tři tečky, jako to tady máme my. Pak se jmenuje třeba klasický pomalý song, který vám zahraje každé dobré rádio. A originální název celý zní Rybičky 48. Klasický pomalý song, čárka, plně zapadající do programového schématu každého dobrého rádia. Já si myslím, že to je vynikající for, že si kluci udělali takovou legraci. No a jak vidíte, funguje to a v dobrém rádiu ty písničky, které se dají hrát, samozřejmě i hrajeme. Tohle je taková, bych řekl, málo hraná píseň v rádích u nás, ale ve světě se hraje hodně. Já si vzpomínám na to, že jsem jednou přišel na Botel Admirál tady v Praze, na diskotéku, kde jsem také jako disc jockey působil. A jako disc jockey tam tenkrát ten večer byl Martin Vysušil, takový jako jeden z mých vzorů. Kluk, který rozuměl velice dobře muzice a stále ještě rozumí, my jsme spolu potom pracovali v rádiu. I tady byl také moderátorem Nočního proudu před lety, ale to už je hodně dlouho. A nedávno jsem ho dokonce potkal na Propasti tady u Prahy. No a on tam hrál tenkrát tuhle písničku, já jsem vůbec nevěděl, kdo to zpívá. A je to Cliff Richard.

Skupina Real Life, Send Me an Angel. Jeden z hitů závěru 80. let minulého století. Máme úterý, je 15. září, máme teď přesně, když počkám, 4 vteřiny, 36 minut po půlnoci, máme rok 2026 a v roce 1956, tedy před 70 lety, se narodila skotská zpěvačka Maggie Reilly. Kdybyste ji náhodou neznali, tak je to tento hlas.

I když tahle nahrávka Moonlight Shadow je pod značkou nebo pod hlavičkou Mike Oldfield, já to budu teď skloňovat Mikea Oldfielda, ale je tam napsáno Mike Oldfield, abych to řekl přesně, tak ten hlas je zpěvačky Maggie Reilly. Mike Oldfield ji oslovil, aby s ním pracovala na tom projektu, písničkovém projektu, a myslím, že se to teda hodně povedlo a ta písnička, kterou jsme teď poslouchali, nebo ten hit, protože to není jen písnička, je to fakt hit, Moonlight Shadow, to je fakt jeden z největších hitů historie vůbec. Jestli si dobře vzpomínám, tak ten single vyšel v roce 1983 a okamžitě se hrál všude na diskotékách na celém světě. Dneska je to trošičku samozřejmě nemyslitelné, ale je to tak, protože to prostě to bylo jakýsi rockovej instrumentalista, skladatel Mike Oldfield, a udělal takovýhle hit, na který se dalo tančit. Kromě té písničky, kterou jsme teď poslouchali, tak byly ještě další hity, které ona naspívala, jako třeba To France nebo další, a já bych teď rád, abyste slyšeli i jeden z jejich solových hitů, kde je sama, kde je podepsána jako Maggie Reilly, a nevím, jestli to víte, ale ona k nám přijede a vlastně je to za pár dnů, a to vám řeknu za chvilku. Ta písnička se jmenuje Every Time We Touch.

Every Time We Touch, solový hit Maggie Reilly, předtím Moonlight Shadow, dvě písničky, které stoprocentně zazní na koncertu, který by měl být u nás v České republice. Maggie Reilly, The Voice of the Mike Oldfield Band, tak se jmenuje oficiálně ten koncert, který bude v Lucerna Music Baru v Praze a bude to 28. října. Tak jestli chcete slyšet hlas Maggie Reilly a vlastně dooslavit s ní dnešní 70. narozeniny, tak 28. říjen Praha a Lucerna Music Bar je volno, takže nebudete muset stát. No, 29. asi jo, já nevím, co to je za den. Každopádně teď zazní písnička, která čerstvě dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v hitparádě Česká dvanáctka. Jmenuje se Léto pod peřinou, zpívá Honza Nedbal.

autorská a producentská trojice Stock Aitken Waterman, zpěvačka Kylie Minogue, Never Too Late. Následující hit má takové malé výročí, protože ono se to zdá až neuvěřitelné. Já se tady tomu trošku posmívám nebo usmívám, ale je to tak, já když jsem poprvé slyšel soundtrack, jak se říká takhle moderně, všech těch písniček z filmu Horečka sobotní noci, my jsme totiž, proto se tomu tady usmívám, my jsme totiž s mým kamarádem Igorem nejprve měli to dvoj LPčko, my jsme neviděli ten film, kdyby jsme ho tady taky viděli u nás, že? A měli jsme nejprve to dvoj LPčko, protože tomu dal jeho táta a on pracoval ve filmech, On pracoval ve Film Exportu a vozili sem samozřejmě filmy a dostávali ty filmy i s těma LPčkami, s těma soundtrackama, no ale ty filmy se tady třeba nepromítaly, ale ty desky tady zůstaly, že jo, a ty první, ty kopie, které sem poslali. No a my jsme nejprve poslouchali právě to dvoj LPčko z Horečky sobotní noci, že jo, Saturday Night Fever, tam ten nápis krásný a tak. No a z ničeho nic jsme tam objevili písničku, která se jmenuje Disco Inferno. No ale nevěděli jsme, kde v tom filmu je zařazená, až po letech potom, asi po dvou letech, možná i po třech jsme najednou ten film viděli a myslím, že to bylo, ten film měl premiéru v Americe 77 a k nám přišel, myslím, 79 nebo 80, takže 2-3 roky, to se dá určitě nějak zjistit. A potom přišla Pomáda, která zase v Americe měla v 78. premiéru a k nám přišla, myslím, že v roce 81. Takže takhle to nějak bylo, trošku se mi to slívá, ale takhle to nějak bylo v tomhletom období. No a najednou jsme viděli ten film a slyšeli jsme tam to Disco Inferno. Vzniklo v roce 1976, takže logicky je to 50 let.

Disco Inferno a The Tramps, no to prostě je krásná vzpomínka na to, kdy jsme v roce 1977 s Igorem dostali to dvoj LPčko s kompletní hudbou z Horečky sobotní noci. A to jsme už věděli, kdo je Barry Gibb a kdo je Robin Gibb a kdo je Morris Gibb. Už jsme věděli, kdo vlastně stojí za tou muzikou, že to jsou Bee Gees, ale nevěděli jsme, kdo je John Travolta. A taková byla doba.

Tohle sice nebyl originál písně Akadů, ale to byla skupina Saragossa Band. Já myslím, že jednou bychom si mohli v nočním proudu udělat takovou přehlídku těch cover verzí téhle písničky, včetně té české, kterou naspíval František Ringo Čech a také otextoval, a samozřejmě si zahrajeme i ten originál. Ale teď pozor, máme krátce po 1 hodině raní, je 1 hodina a k tomu ještě 90 vteřin a začínáme slavit 60. výročí skupiny Banjo Band Ivana Mládka.

11 a tak. A tak se to hodilo. Každopádně skupina Banjo Band Ivana Mládka vznikla ještě 10 let předtím a právě proto dnes slavíme 60. narozeniny skupiny Banjo Band Ivana Mládka právě v tomto nočním proudu. Nebudeme to přehánět, ale tak na 4 písničky dojde. Mimochodem na tom albu Dobrý den je i Linda.

Linda a Linda a Linda. Kromě těch alb, které jsme měli doma, to znamená právě ta alba Dobrý den a nashledanou, jsme měli také ještě jedno album, o tom si řekneme něco za chvilku. A já bych teď rád pustil písničku, která je taky trošku zapomenutá. Lindu jsme znali, Když je v Praze hit. To je taky hit, který je takzvaně na první dobrou, ale zmalovaná, ta je zapomenutá.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Martinem Hrdinkou.
2: S matrací na jezírko chodí, vždy s matrací na fukovací, když skákací kamínek jí hodím.

Dívka s modrou matrací, slavíme na dvojce v nočním proudu 60. narozeniny Banjo Bandu Ivana Mládka a čeká nás ještě jedna písnička. Já jsem se chtěl vrátit k tomu albu, které se jmenuje Ej Mlhošu, Mlhošu. Já nevím, jestli si na to album vzpomínáte. Ivan Mládek byl na obale, na tom obalu toho alba, které bylo modré, takové trošku do fialova, a on tam seděl a jako indián měl na sobě vlastně všechno, co k indiánovi patří, to znamená i včetně takové té velké čelenky. Každopádně na tom albu byly třeba písničky Krychle, V motelu v motole, je to správně, no. Právě Dívka s modrou matrací, Nejkrásnější období je patrně podzim, to se mi líbilo, Ve Špindlerově mlýně, Šuškavý víno, Žába puk, Kaučoválů, taky tam byla písnička Diskotéková, tu možná neznáte, ale mně se líbila, protože jsem byl disc jockey, že jo, a třeba Mojmír a Mlhoš, to je taky zapomenutá píseň. Ale na závěr té oslavy, kterou tady pořádáme v nočním proudu, na závěr té oslavy 60. narozenin Banjo Bandu Ivana Mládka si pustíme logicky Jožina z Bažin.

fenomén naší země, banjo band Ivana Mládka. Fenoménem je samozřejmě Ivan Mládek. Jožin z Bažin, poslední hit, kterým slavíme právě ty 60. narozeniny banjo bandu Ivana Mládka.

Slíbil jsem také překvapení v tomto nočním proudu a to samozřejmě bude za chvíli The Wild Boys a skupina Duran Duran, jeden z hitů tohoto nočního proudu, když máme jednu hodinu a k tomu ještě 21 minut. A to znamená, že přeci jenom mnoho písní si v tomto nočním proudu ještě zahrajeme. A teď se vrátíme do města, které znamená svět pro italskou populární hudbu, do města, kde vzniklo mnoho hitů. Je to jedno ze známých italských měst, ale nemusím říkat teď jeho název. Řeknu, jak se jmenuje zpěvačka. Jmenuje se Alice a její druhý hit měl název Perliza. Ten první, Una notte speciale.

Zpěvačka Alíče a Perelíza, to znamená pro Elišku, a vy jste tam asi poznali i to téma Ludvíka van Beethovena pro Elišku. Mimochodem, to je písnička, která vznikla v roce 1981, už také mohu říct, je to město, je to Miláno, takže v Miláně ve studiu, v jednom z mnoha studií vznikla celá plejáda písní pro čtvrté album zpěvačky Alíče. A mimochodem, a to jsem chtěl říct, bylo to její první vítězství v Sanremu, protože vyhrála právě s touhletou písničkou 31. ročník hudebního festivalu v Sanremu, a bylo to v roce 1981. Už je to dlouho, ale to vítězství samozřejmě platí. Maria Fredriksson, Per Gessle. Tohle je hit, který znáte z filmu Pretty Woman. Možná, kdyby tam nedali tu písničku tenkrát, tak bychom je neznali.

0: život je pes.
1: Život je pes. Život je pes. Semaforský hit a Pavel Sedláček. Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941, takže toho 4. července oslavil 80. narozeniny. Já myslím, že k tomu se dostaneme i díky cenám Legenda nočního proudu, ale to není téma tohoto nočního proudu. Ale pozor, 16. září, což znamená, to je zítra, dneska máme úterý, už je 15. a zítra ve středu 16. bude v pražském Lucerna Music Baru Pavel Sedláček právě slavit ty své osmdesátiny a měli by tam být třeba Petr Janda, Petr Vondráček, Jiří Šlupka Svěrák, budou tam i další, samozřejmě jeho kapela Cadillac, abych to řekl správně, a budou tam písničky prostě, které patří k jeho kariéře, ale určitě tam nebudou úplně všechny, protože to se samozřejmě nedá, ale budou tam ty rock'n'rolly. Jednou jsem se ho ptal, kdy zpíval poprvé rock'n'roll, a on říkal, že v roce 1957, a to si myslím, že tak odpovídá. Já teď pustím písničku, která tam na 99,9 nezazní, ale já ji mám rád, protože když jsem byl na pionýrském táboře, a myslím, že to bylo tak, když jsem byl třeba ve druhé, ve třetí třídě, tak tam tu písničku hráli každé ráno.

Tak si to představte na tom pionýrském táboře Bučovice u Votic a každé ráno hraje tahle písnička. To se mi prostě muselo zarýt do paměti a samozřejmě s touto písničkou i jméno Pavla Sedláčka. Pavel Sedláček zítra 16. září 20.00 Lucerna Music Bar a oslava jeho 80. narozenin. A teď dobře poslouchejte text následující písničky, kterou zaspívá.

Kamarád ze starých desek, třikrát za sebou Pavel Sedláček a připomněli jsme si, že v Lucerna Music Baru má 16. září svůj koncert k 80. narozeninám. No a jak jsem říkal, my něco také chystáme při legendách nočního proudu 20. října, ale víc už prozradit nesmím.

0: Písnička, kterou složil Vašo Patejdl, otextoval jí Miro Jurika ve slovenštině a pak takovou kolektivní cestou se všichni dostali k českému textu téhle písničky Do očí. A Do očí, to je novinka hitparády Česká 12. A to byl Jirka Piskač jako zpěvák a skupina Cukr. Takže skupina Cukr, Do očí, momentálně novinka hitparády Česká 12. Poslechněte si všechny novinky a také 9 největších hitů týdne dnes večer v programu Dvojky, protože je repríza hitparády Česká 12. A hlasuje se až do středeční půlnoci, takže nemůžete nic ztratit. Před námi je teď jeden z hitů zpěvačky Kim Wilde.
1: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

Kim Wilde, Love is Holy. A takhle ta písnička je na ústupu a před námi je poslední hit tohoto nočního proudu a samozřejmě i to překvapení. Tak si představte, právě dnes 15. září, když nám začala druhá polovina tohoto měsíce, mají 80. narozeniny geniální herec Tommy Lee Jones a geniální režisér Oliver Stone. Tihleti dva pánové, to je prostě americká kultura. Pro mě fantastický herec a neuvěřitelně talentovaný režisér. Víte, ty filmy, já tady schválně jsem si připravil některé názvy. Takže Četa, Oscar, že jo? Wall Street, Narozen 4. července, další Oscar, Doors, JFK, Nebe a země, Takový normální zabijáci, přeskakují některé filmy, jo. Potom třeba Divoši a tak dále. No prostě, to jsou ale jen filmy, kde byl režisérem, ale třeba my, kteří pamatujeme některé filmy z té staré doby, tak k tomu musím říct také třeba Barbar Conan, jako tam byl scenáristou například, jo. Nebo má také Oscara za Půlnoční expres, protože byl také scenáristou. A tak dále, a tak dále. A JFK, to je pro mě film velice odvážný a docela se divím, že ten režisér ještě žije. Takže já bych to zakončil dneska písničkou od skupiny Doors, protože ten film, to bylo geniální. Jestli ho neznáte, tak se na něj podívejte. A Riders on the Storm, no to je prostě něco fantastického. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a dnes večer bude zase noční proud. Já jsem chtěl říct, bude zase noční proud s Jitkou Benešovou. A poslouchejte dvojku, stojí to za to.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Vyrostla v divadelní rodině a už jako malá byla na jevišti či před kamerou jako doma. Popularitu jí přineslo moderování AZ Kvízu Junior, Snídaně s Novou, seriál Ulice a především její projekt Udrž ksicht. Naším hostem bude už za chvíli Marta Dřímal-Ondráčková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Do našeho studia dnes přišla Marta Dřímal-Ondráčková. Dobrý den.
1: Dobrý den, Kateřino.
0: Víte, co jsem si říkala? Jestli když teď sedíte v tom studiu, díváme se na sebe, vy víte, že tady máme ty kamery, jestli se tak podvědomě sledujete, jak se tváří? A i třeba proto, jestli ty svaly máte na správném místě.
1: Já se nemusím sledovat, já to cítím.
0: Jo.
1: To je dost velká součást mojí práce, že v určitou fázi vlastně vy s těmi svaly začnete pracovat vědomně. Proto jsem schopná mít úplně hladký čelo a vlastně jako kdyby trošku vypnout tu mimiku, když ji nechci používat, protože ji používat můžu, ale nemusím. Jediný moment, kdy mě tenhle okruh mého